0: jednoduššího být ani nemůže.
1: Když mi nebylo jasné, tati, jak to, že se v tom dělení...
0: Ale jak to, jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
1: Žádným, tati.
0: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
1: My jsme dělili zvířata, tati, ne dělence.
0: Jaká zvířata?
1: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazjata, víš?
0: Jo, vy jste měli přírodopis?
1: Simano, tati.
0: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
1: Mně nejasného, že velryba není ryba.
0: Jak to?
1: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
0: A co by byla, když není ryba?
1: Že je prý savec.
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Která?
1: Gronská. Velryba je prý největší savec, tati.
0: No ovšem, že je savec. Gronská, žano, velryba. Co jsi myslel, že je?
1: Já myslím, že je ryba.
0: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
1: Na savce, ptáky.
0: No?
1: Plazy.
0: No?
1: Obojživelníky a bezobratlé.
0: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
1: Že letají do povětří.
0: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano. A savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
1: Že chodí.
0: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
1: Hlavně leží.
0: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
1: Savci?
0: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
1: Bučí, tati.
0: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
1: Kůzlátko mečí.
0: Žádné mečí.
1: Bučí.
0: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
1: Chodí.
0: Saje mléko.
1: Saje mléko.
0: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
1: Mečí.
0: Ale
1: chodí.
0: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
1: Tak co tedy je, tati?
0: Kdo?
1: Velryba.
0: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
1: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přece jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
0: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
1: Nejsou.
0: No ta vidíš.
1: Oni jsou savec.
0: Kdo?
1: Necky.
0: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
1: Necky.
0: Hernáš, dej sem ten sešit.
1: Nač, tati?
0: Na nic se neptej a dej sem sešit.
1: Do sešitu, tati, smím psát akorát já a vyučující, tati. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
0: Tak já tam zrovna napíšu.
1: To se nesmí, tati.
0: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Copak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
1: Do sešitu nikdo psát nesmí, tati.
0: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
1: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
0: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
1: Simano, tati.
0: A zaklapni se jí se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
1: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.

0: lidmi. A já teď takhle vypadám,
1: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
0: Kde pak?
1: Zabručel měsíc.
0: To je pravá noční tma.
1: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky vochomůrka.
2: A to by se muselo najít něco jiného,
1: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smylo černý flíček jako voda.
0: Děkuji. Já vám to někdy oplatím,
1: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
0: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
2: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s vochomůrkou povídali,
1: řekl křemílek.
2: Vařit budeme až ráno.
0: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
1: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se křemílek s vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a vochomůrka povídá.
2: To jsou ale líný povidla.
1: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za křemílkem a vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
2: Musíme ještě výš,
1: volá křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za vochomůrkou utíkají povidla.
2: Chodem, schováme se za komín. Tam nás povidla nenajdou,
1: volá vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
2: Je, tak si aspoň jednou líznám,
1: řekl vochomůrka a namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
2: Nějak na to nemám chuť,
1: povídá vochomůrka.
2: Je toho moc,
1: řekl křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
2: To je hodné, jenže my jsme se vlastně ani nalízli,
1: povídá dost smutně vochomůrka.
3: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
4: Malý princ šel dlouhopískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Kdo jste?
6: Jsme růže.
5: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sahají.

0: poklena, z nichž je jedna možná vyhaslá. To země nedělá moc velikého prince.
1: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila Liška.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo jsi?
2: Jsem Liška.
0: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
2: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
0: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
2: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
0: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
2: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
0: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
2: To znamená vytvořit pouta.
0: Vytvořit pouta?
2: Ovšem. Ty jsi pro mne jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
0: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
2: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
0: To není na zemi.
2: Na jiné planetě.
0: Ano.
2: Jsou na tvé planetě lovci.
0: Nejsou.
2: To je zajímavé. A slepice?
0: Také ne.
2: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
0: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
2: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
1: A tak si malý princ ochočil Lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
2: Budu plakat.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
2: Ovšem.
0: Ale budeš plakat.
2: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
1: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
0: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
1: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k Lišce.
0: S Bohem.
2: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Co je důležité, je očima neviditelné.
2: Lidé na tuto pravdu zapomněli. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
1: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.

0: Byl jeden král a měl tři syny. A když ti tři synové dorostli, rozboleli toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim: milí synové, zdálo se mi, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde?
1: Já,
0: volali všichni tři synové. Milé děti, všichni tři nemůžete jít, jsem starý a nemocný. Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel tři dny pořád, až přijel do nějakého velkého města. A že byl unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu některý den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné panny, hráli spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta panna k němu povídá: nechceš-li si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát a hrál, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta panna: budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je našeho. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál sebe samého. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl: otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel. Jeď, synu můj, pán Bůh tě doprovoď. Královic si osedlal dobrého koně, nabral si zlata a stříbra a jel. Jel zase tou cestou, až přijel třetí den taky do toho velkého města a že byl unaven, chtěl si tu odpočinout. Přijde do hospody, vidí tři krásné panny v kostky hrát, královice k ním postavil, začal s nimi hrát a prohrál zase všecko. Svého koně a taky sebe sám. Král zase dlouho, dlouho čekal a když se nemoc jeho den ode dne horšila, řekl jemu nejmladší syn: otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Kdo ví, co se tam mým synům přihodilo. A kdybys i ty mi odešel a někde zahynul, kdo by mne potom potěšil v mém zármutku? Ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslel, že bude nejvíc potřebovat, a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, město se mu líbilo, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a každý den počítá, kdy se vrátí, a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. Musel na most přes hluboký příkop. Ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň Sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. Královic z něho skočí, aby se podíval, co by to bylo. A tu vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil. A takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se Královic. No pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovarišil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít.
1: Nech meč v pochvě a vemne sebou. Budeš mne potřebovat. Vím, kam jedeš a chci ti pomáhat radou i skutkem.
0: Královic zastrčil meč do pochvy a vzal vlka sebou. Potom přišli v lese na krásnou velikou louku a tu povídá vlk.
1: Pusť koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu.
0: Královic sedl na vlka a vlk se s ním znesl do povětří. Huňatým ohnem vesloval a letěli přes hory doly, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk.
1: Máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle.
0: Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zase odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje a tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepjal rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakovi křídlo. Drak padl z oblak dolů do moře. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk.
1: Měj se dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal. Nebo věz, že jsem já duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však prve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádné maso od šibenice, sic bude s tebou zle.
0: Poté se vlk ztratil. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Pobodl svého koně siváka a zeptal se jednoho, co to znamená. Vedou tu dva naši benici, řekl ten člověk. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéct. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho pro všecko, co jim na světě milého, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil a vzal je sebou. Na cestě se ho bratři ptali, jak bratře, nesešli otci živou vodu? Nesu. Buď pán Bůh pochválen, že jsi dobře pořídil, ale měli jen na jazyku med, v srdci byl jed. Záviděli mu to štěstí a taky se báli, aby bratr nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, aby ho o tu živou vodu připravili a doma před otcem očernili. Přemluvili ho, aby zůstal s nimi v jednom městě na cestě přes noc. Jedeš ve dne v noci, nikdy si neodpočineš, Mohl bys ublížit svému zdraví a otec by se zarmoutil. V noci, když brata spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, co si žádal a budíš zdrav. Nevěř mu, otče, je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám, zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi. Pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému třetímu bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozněval na svého nejmladšího syna, poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž jsem byl tebe poslechl, nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout.
1: Nezahyneš. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší.
0: Byl to ten vlk. No a my se zatím podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odejel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procítla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen se ze sna probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí a všichni plesali a výskali, že ze svého zakletí jsou vysvobozeni a toho draka zproštění. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady matky své v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí. Matičko, co je to? To je otce tvého pás. A kde je můj otec, abych ho znal? Počkej, přijde, pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice, všichni králové a knížata báli se jí. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to po znamení, co na tom pasu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi oci těch 3 synů a bylo takto psáno. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živé vody. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své 2 syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba 2, že k té královně pojedou. Myslili si, že ji taky tak oklamají jako otce. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší tedy jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly 2 brány a 2 mosty, jeden železný a 2 zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. A kudy jede, synu můj? Jede po železnému mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života a taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic nevěděl, co na to odpovědět. Zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala 2. psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu byl. Byl jsem, otče, a pojedu bez prodlení ke královně. Byl schytralý a myslel si, že přece ještě královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železnému mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ním vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živé vody. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem umráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán a na smrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil prve, než ho vyslechnul. Odhodlal se, že jí pošle jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho, aby mu odpustil a hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec. Neřekla-li jsem, že nebude šetřit zlata na mostě, když nešetřil pro živou vodu svého života? A když se královic před ní dostavil, vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáž se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Což tu bylo radosti a plesání. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakala radosti jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody, trvaly 14 dní. Propustila všechny vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všechny dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by z hlavy kámen.

0: nejelo se na Jitřenku, jelo se opravdu na tábor. Na opravdický tábor se těšil celý oddíl, i Esmeralda. V sobotu v den odjezdu se probudila sama od sebe v 4:30 ráno. Bála se, aby nezaspala. Kdyby zaspala, to by Vavík sjel. Vavík vedl její družinu Ještěrek. Taký spozoroval táborový naschválníček Mezulán. Poznal, že se bojí přijet na vlak pozdě.
1: Určitě pojedou na Smíchovské nádraží vozem. Jak to jen zařídit, aby Esmeraldovic vůz nejel? Aby naschvál nepřijela včas?
0: Mezulán bezradně obcházel Esmeraldovic škodovku. Kdyby auto bylo stanem, to by si s ním věděl rady. Povlil by kolíky a šups. Auto by schlípla karoserie a bylo by po barádě. Nebo by vytáhl špuntíky z nafukovacích matrací a stanař by mezi žebry cítil každý kámen. A tu si na schválníček uvědomil, že auto má vlastně taky nafukovací matrace. A dokonce 4. A že všechny se dají vyfouknout. No, má přece kola, v každém kolu je duše. Každá duše se pumpuje vzduchem zrovna tak, jako nafukovací matrace. A hned si sedl ke kolu, očrouboval kovovou čepičku, stiskl ventilek a pšouk. Kolo si trošinku přidřeplo. Pak stiskl ventilek ještě jednou a kolo si přidřeplo ještě víc. A pak už to vzal až do konce a kolo dostalo platfus. Sedlo si až na ráfek. Nikdo přitom Mezulána neviděl. Na schválníci nejsou, jak už víme, lidským okem k vidění. Obešel proto zbývající 3 kola, každé udělalo pšt a auto bylo o decimetr nižší.
1: Tak, a až to uvidí, půjdou na tramvaj. A jo, ale jak se asi dělá to, aby nejezdili i tramvaje? Kdyby nejezdili, přišel by pozdě celý oddíl a nejenom Esmeralda. To je nápad. Udělám něco, aby přijeli pozdě všichni. Pojedu to obhlédnout. Třeba se dá i doprava zastavit po tábornicku.
0: Mezulán se rozbil ke stanici a posadil se na nárazník elektriky. Tramvaj s ním uháněla ulicemi, zvonila, drnčela a Mezulán přemýšlel, jak udělat dopravní naschvál po tábornicku. Na křižovatce u Anděla uvolňovali 2 montéři za červeno-bílým plůtkem hydrant.
1: Už to mám. Já vyplavím křižovatku u Anděla. Když ji vyplavím, nepojedou tramvaje ani z dola, ani z hora, ani zprava, ani zleva, od nikud.
0: Člověk by si řekl, jo, vyplavím Anděla, ale čím? Vltava teče ještě o 1/2 stanice dál a potok přes Anděla neteče vůbec. Ale to je omyl. Přes Anděla potok sice neteče, ale teče pod Andělem. Motolský potok. Ovšem pramení u Stodůlek pod Kopaninou, ukáže se u Bílého Beránka a v Rybničku pod krematoriem a o něco níž předvede svůj největší kousek, 3 parádní nádrže. Pak už k vidění není, o kousek dál ho strčili pod zem, aby nedělal brikule. Ale on je stejně dělal, jenomže pod zemí. Hlavně těm, co stavěli novou vozovku ve Vrchlického ulici. Lidé, co žili nad ním, o něm ani nevěděli. Ty ani nevěděli, že pod Andělem dělá potok vlevo bok, že obteče pod zemí kostel svatého Václava. Nejvíce věděli, že pod Lesnickou ulicí udělá hups do Vltavy. Mezulán o něm věděl. Od čtvrtka do pátku pršelo a potok se hrnul do podzemí hnědý jako káva. A to se na schválníčkovi hodilo.
1: No jo, co ale udělat s těmi montéry? Ti si s vodou asi budou vědět rady. Voda je přece jejich chleba. A už to mám. Pošlu na ně žízeň jako trám.
0: A poslal na ně žízeň jako trám. Montéři položili hydrantový klíč a šli ji hasit. Protože všude bylo takhle ráno ještě zavřeno, zkusili jít až do Smíchovského pivovaru. Tou dobou už Mezulán nalámal otýpku větví a naházel jí do potoka. Pak za nimi naházel několik pařízků a pár kopek sena z motolských luk. To byl zvlášť dobrý nápad, seno dobře těsní. Jakmile poslední kopka vklouzla potokem do podzemí, natrhal si ještě otýptičku tyček z hůlkového plotu a hub s nimi na patnáctku, co ujížděla k andělu. U anděla vklouzl do kanálu, co vedl do podzemního potočního koryta. V korytu postavil z planěk malé rybniční česílko. Jen zapevnil poslední tyčku, přihnula se otep nalámaných větví. Česílkem neprošla. Pak se přihnali pařízky a udělali v korytu jez. Pak první kopka a už tam byla přehrada. Na křižovatce za červeno-bílým plůtkem ležel ten hydrantový klíč. Montéři ještě splouvali v pivovaru s vrátným ožízeň. Mezulán nasadil klíč na hydrantový kohout a zkusil jim otočit. Nešlo to. A voda z motolského potoka už proudila křižovatkou. Auta i tramvaje ji rozjížděly do velikých krajkových vějířů. Na schválníček hodil červeno-bílé žbrdleníčko do proudu a hydrantový klíč nechal trčet jen tak. Nikdo si nevšiml, že se tam tudy nesmí. První auto, které jelo přes křižovatku, ho sebralo. Udělalo to rup a v ten ráz byl Mezulán vysoko nad křižovatkou. Auto ulomilo klíčem celý hydrantový kohout a do vzduchu vytryskla nádherná fontána, jako karlovarské vřídlo, jako herlandský gejzír. A úplně na špičce se otáčel a pohupoval Mezulán, jako bílý míček nad fontánou v poutové střelnici. Přihnala se autohlídka VB a řidič dupl na brzdy. Auto udělalo hodiny a zastavilo se přímo nad hydrantem. Mezulán jim spadl do sirény. Pak přijeli požárníci a pak přišli mraky Pražanů. Když se v Praze něco děje, sejde se tolik Pražanů, že se zdá, že jim přišli na pomoc i z Brna. I proto neprojelo přes anděla ani kolečko, neprošla ani noha. A kde kdo přišel na Smíchovské nádraží pozdě? Esmeralda i s tatínkem a celý oddíl. A všichni, co šli na vlak. A všem vlak ujel. Mezulánovi se to prostě povedlo. Jenže byl zmáchaný jako kachna. Tak si zašel do Smíchovského pivovaru a položil se přes trubky v kotelně. Montéři nic netušili. Seděli ve vrátnici a přemýšleli i s lídačem, kdo přestoupí na příští sezonu do Sparty a kdo k sešívaným u Klokanů a u Dukly, už jim to bylo jasné. Ale to vaše pivo už taky není to, co bývalo, řekli vrátnému. Je z něho cítit připálený kotlík.

0: jaký je lešej troček pro Metyáškový kamínek. Jednou se furman Šejtroček vrátil z dlouhé cesty, ale nikdo ho na dvoře nevítá. Nestalo se tu nic zlého? A Šejtroček ani neodpřáhl valacha žemličku od vozu a rozběhl se do chalupy. Jeho žena Julča sedí v koutě světnice na stoličce a choulí se do vlňáku. Šejtroček rovnou k ní a ze starosti povídá: řekni mi, co ti je, aby se proti tomu něco našlo. Julča si vzdychla. Ach, to je takové vílí stonání. Rozjedu se rovnou do Jičína pro doktora. A Šejtroček už se točí na kramfleku. Ach, doktor mi nepomůže, řekla Julča a vadne mu před očima jako kvítek. Tak co vlastně? Už bez rady křikl Šejtroček. To bych si musela sáhnout na Metyáškový kamínek, vzdychla si Julča. Šejtroček už byl na půl cesty ke dveřím. A kde takový kamínek najdu? Jeden leží hned vedle samého srdce kopce Kozákova, řekla Julča. Bičem se k němu skálou neprosekám, postýskl si Šejtroček, ale aby zkusil i poslední přidupl, aspoň se tam podíváme. Vyběhl na dvůr, vyskočil na kozlík a švihl bičem, až střelilo. Jedeme, Karé, k Turnovu. Valach žemlíčka zabral a hnali se silnicí. Za chvíli se žemlička ohlídne přes plec a povídá: proč mě tak ženeš? Vždyť ani kloudně nevíš, jak a co. A tak ve vsi k Belnici zarazili u hospody a Šejtroček vešel dovnitř, aby při korbílku piva rozmyslel, jak vylámat z kopce Kozákova Metyáškový kamínek. Vypil 3 korbílky, vyšel z hospody a valach žemlička mu povídá: už to víš? Nic nevím, uhodil čepicí o koleno Šejtroček. Ale já k tomu kopci dojedu a pustím se do skály třeba holýma rukama. Hnali se dál po silnici k Turnovu, i když se zdálo, že tam nic nepořídí. A v tom žemlíčka přisedl na zadní, až mu vůz vrazil do ocasu. Šejtroček div nesletěl z kozlíku. Co je? Volá. Ale něco tu leží a překáží v cestě, povídá žemlíčka. Šejtroček seskočil z vozu na silnici, aby se podíval. Veliké je to jako hora, řekl. Ale nahoru je to málo hranaté. A vzešlo mu. Mohl by to být obr. Jsem to já. Zahromburácel obr, co ležel napříč přes silnici a dál do pole. A dobře mi není. Tobě taky ne, povídá Šejtroček. Ale vzdychl si obr, až se zaprášilo menšími kameny. Vypravil jsem se na obří potýkání. Má nás tam být 7, jenže křivě jsem šlápl do údolí, stráně se rozvalily a teď tu ležím. A dál silně naříkal, že těch 6 ostatních si bude myslet, že nepřišel pro samý strach. Šejtroček chvíli v myšlenkách postál, pak opatrně prohlídl nápravy, loukotě a ráfy u vozu. Vůz mám pevný, uvezl by skálu, tak proč by ne tebe? Valach žemlíčka se přitočil s vozem a obr si na něj s hromhekáním lehl. Vzadu bylo obra o hodný kus víc. Nevadí, řekl Šejtroček. Žemlička vpředu táhl a Šejtroček vzadu poponášel obrovy nohy. Když už chvíli jeli, zeptal se, a kam vlastně chceš?
1: Ale pod Kozákov, zahromburácel obr, těch šest už tam na mě čeká.
0: Tak to tedy máme stejnou cestu, řekl ještě Šejtroček, ale pak už mlčel, protože obrovy nohy málem nebyly k unesení. Sedmý obr si cestou na voze odpočinul. Když dojeli pod Kozákov, popleskal se s ostatními šesti po ramenech, až to z mraků vyhnalo déšť. Potom se radili, na jaký způsob spolu budou zápolit.
1: Na porážení hlavou napřed, křikl první. Na žnouchance kolenem dozad, křikl druhý. Na melu hlava, nehlava, křikl třetí. A tak každý jinak až do sedmi.
0: Šejtroček se zatím opíral bokem o vůz a prohlížel si Kozákov. Ten kopec, co mu zrovna u srdce leží, Metiáškový kamínek. Naděje v Šejtročkovi zhasla jako poslední jiskřička na knotu. Jak tam pro kamínek sáhnout samou skálou? A v tom mu Žemlička přihrábne kopytem k špičce holínký kámen. Šejtročkovi se rozsvítilo pod čepicí. Vyskočil si na vůz, aby ho obři dobře uslyšeli, a zavolal.
1: A co takhle zápolit na kameny? Na kameny!
0: Zahromburácelo všech sedm. A hned se do toho dali. Pro obra je balvan švestička. Prali do sebe balvany a vesele přitom křičeli. Když jim balvany došly, lámali si rovnou od skály. Šejtroček se na to dívá, v uších mu zalíhá od rámusu a třesku. A v tom obr, co se vezl na voze, sáhne pro kámen tak prudce, až se prosáhl k samému srdci kopce Kozákova. Obr ten kámen hodí, něco od něho odprýsklo a Šejtročkovi zrovna u špičky leží Metiáškový kamínek. Září i nezáří, každý ho hned pozná. Šejtroček s kamínkem rovnou do kapsy, obry tam nechal v nejlepším a vyskočil si na kozlík. Valach Žemlíčka zabral a ženou se zpátky k Jičínu. Když vílí stonání zmáhalo Julču nejhůř, zahrála po silnici kola, na dvoře střelil bič a přes práh skočil do světnice Šejtroček.
1: Nesu ho! Ještě ani do sluníčka nepřešel, rovnou je lámaný z hory.
0: Julča trochu vykoukla ze zavití a sáhla si na Metiáškový kamínek. Potom se vytočila z vlňáku a zkusila krůček. Nejdřív ji Šejtroček musel ještě trochu podepřít, ale za chvíli už byla, jak vždycky bývala. Ten Metiášový kamínek si uložili do hrnečku v kredenci. Jenže on se přes noc vrátil do srdce kopce Kozákova.

Vítkův tatínek byl nejen pekař, co pekl rohlíky slané i makové, housky pletené, i podbělky válečkem půlené, suchary křehké, že se na jazyku rozplývaly, a preclíky s kmínem i v cukru máčené, ale byl taky pojišťovacím zástupcem Banky Slávie. Skoro všichni sousedé byli skrze něho pojištěni proti krupobytí a ohni a proti jiným živelným pohromám. Proti krádeži byl pojištěn málo kdo. Tenkrát se ještě nekradlo. Jednou poslal tatínek Vítka do sousední vesnice Třtice, aby vyřídil v cihelně panu Medlíkovi, že má trada a šupito presto přijít něco dojednat ohledně pojistky. Tu se to prý spěchá a on, tatínek, dnes nemůže přijít, protože zadělává na velké pečení. Vítek si vzal koloběžku, aby tam byl dřív. Však je cesta skoro pořád z kopce, jen okolo hřbitova je kus rovinky. Šupajdil si to, až to šustilo, vyřídil vzkaz a vracel se tentokrát po svých. Jen kolem hřbitova rozdrandil provině koloběžku. Už se smrákalo, ale venkovští kluci nemají ze hřbitova strach. Klidně by sem šli i o půlnoci. Vždyť je to místo právě tak potřebné pro život, jako třeba náves nebo pinclův rybník. Tak jaký pak strach, myslel si Vítek, když míjel otevřená hřbitovní vrata. Mrkl tam očkem a noha, co chtěla znovu popohnat koloběžku, stuhla. Na hřbitově až tam vzadu se myhlo cosi bílého. Vítek si byl jist, že se nemýlil. Nebylo to žádné mámení, ani přelud. Buď to musí být nějaký člověk, ale co by tu dělal v tuhle dobu? Nebo na hřbitově straší. Koloběžku opřel o kaštan u vchodu, srdnatě vstoupil na hřbitov, popošel, porozhlédl se, ale kde nic tu nic. Dodal si odvahy, prošel až dozadu, kde prve viděl to zjevení, ale všude klid, jak je snad jenom na hřbitovech. Něco tam bylo, já to viděl, utvrzoval se cestou domů. Mamince se slůvkem nezmínil, měla by třeba řeči, ale druhý den ve škole to prozradil svým nejvěrnějším kamarádům. Že na hřbitově straší přece nelze nechat jen tak. Však taky Jarka Prečků hned rozhodl, že se záhada musí objasnit. A to hned dnes. Kluci, poklekání sraz u školy a jde se na věc. Rozhodl. Večer přišli všichni, kdo se mohli z domova po večeři ještě vzdálit nebo našli dostatečně pádnou výmluvu. Že jdou na hřbitov vartovat strašidlo, neřekl nikdo. Ještě by jim to dospělí pokazili. Celá tlupa kluků, mezi nimiž nechyběli Jarka Prčků jako uznávaný velitel, Míra Lelek, Olda Kvíčerů a samozřejmě Vítek Frantíků, původce celé výpravy, se vydala kolem sochy svatého Josefa ke hřbitovu. Jen Véna Trkalů chyběl. Starší sestra, když odzvonila klikání, ho už na žádnou vycházku nepustila. Kluci nejdřív celý hřbitov potichoučku obešli. Našlapovali po indiánsku, že ani větvička nezapraskala. Natahovali krky, aby nahlédli přes zídku dovnitř, ale nedělo se tam nic. Jen když byli u zadní zdi a když všichni na Vítku v povel zatajili dech, zazdálo se jim, jako by na hřbitově cosi zamlaskalo. Ne, kvílení duchů to nebylo, ale zvuk to byl dozajista prapodivný a nečekaný. Když obešli celý hřbitov a nic dalšího nezjistili, rozdělil Jarka Prčků hlídky, do každého rohu jednu a sám se zbylými odvážlivci vstoupil na hřbitovní půdu. Nastala chvíle, kdy svatojánské mušky obvykle rozsvěcují svá světýlka a rusalky na pasece v lese kozláři začínají své noční rejdy. Nad studnicí se snášela tajuplná, horká noc a klukům na hřbitově bylo všelijak, i když to nikdo z nich nepřiznal. Náhle se v rohu hřbitova myhlo cosi bílého. Kdo to zahlédl, ten skoprněl. Tak přece jen strašidlo. Plesklo Jarkovi hlavou. Byl nejstarší, musel dělat hrdinu. Kluci, špitl, nebojte se.
Nám se přece nemůže nic stát. Ale sám se možná bál nejvíc. Je to to samý jako včera, potvrdil Vítek. Někdo se tam krčí, uvažoval Míra. Třeba krade svíčky. No a co by potřebovalo strašidlo svíčky, usadil ho Jarka. To bude spíš duch, co nemůže najít svý tělo. Přece musí vědět, kde ho nechal, odporoval Vítek. Jestli to je opravdový duch. A co by to asi bylo, nevíš? Večer a na hřbitově. Musíme to vyzkoumat. Tak jdem blíž, ale potichu, aby se nevyplašil. Tak a podobně zněly klukovské šepty v onen památný podvečer, kdy na studnickém hřbitově strašilo. Najednou se stín pohnul, popošel k okraji. A to už hlídka z nejbližšího rohu hlásila sovým zahukáním, že co si spatřila, jak bylo domluveno. Kluci postoupili o krok dál, pak ještě o jeden, hrdla stažená, dech sípavý, všichni kolem žaludku mravenčení. Další krůček kruhu hřbitova, kde se stále pohyboval onen bílý stín. Ten najednou poskočil a ozvalo se strašlivé a nečekané zamečení. Kluci, když je to koza, odhalil tajemství studnického strašidla Jarka Prčků. No bodeď, koza, a pase se tu na kytkách, jedeš, potvoro? Kluci rázem se třásli napětí té tajuplné chvíle a v tu ránu z nich byli udatové přeudatní. Já to věděl, že to nemůže být strašidlo. Hledbal se jeden. Strašidla přece nejsou, tvrdil druhý. Ale čí je ta koza? Zauvažoval Vítek. To se hnedka zjistí, rozhodl Jarka Prčků. Kluci, konec hlídek. Pojďte, však ona nás zavede tam, kde je doma. A tak za chvíli postupovala od hřbitova ke vsi horda kluků. Před nimi koza, spokojená a napasená. Zamířila si to rovnou přes strniště ke Schneiderově chalupě. Však pan Schneider šel už klukům stříc a když uviděl, že mu ženou kozu domů, vysvětloval, ona mě ta potvůrka čas od času uteče, Bůh ví, kam chodí. No pojď, malá, pojď, pojď, lákal tu poběhlici. My víme, kam chodí, pane Schneider, na hřbitov, řekl Vítek. Já ji tam viděl i včera. Kde pak, Vítku, včera ne, zavrtěl hlavou pan Schneider. Včera byla celý den uvázaná na řetěze. Tak, a nová záhada. Když to včera nebyla Schneiderova koza, co Vítek viděl, co to tedy bylo? Že by přece jen strašidlo? Nebo že by těch mlsných, rohatých labužnic bylo ve vsi víc? Tuhle záhadu se klukům už rozřešit nepodařilo, ale vědomí, že se nebojácně vypravili za strašidlem i na hřbitov, to je hřálo náramně dlouho.

0: učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to jihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Jihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady jihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
1: Proč tak najednou?
0: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle.
2: Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat.
0: Jihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti.
2: Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl.
0: A Jihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese.
3: Panešky, mám, zvolal jako pan Liku.
0: Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O jihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hned linku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král, teď taková rána, ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tam tudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali krejčí a švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynášel, že ho velké obdarování nemine. Tak se milí hoši uschodli, co? Můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři tři polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příměním. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dá-li se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty, najednou přijde malý trpaslíček a povídá krejčímu. Co pak tu brachu klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jak je pak dlouhé scháňky? Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty jsi nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda uschodli, že zůstane vařit švec. No, vaří a zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
1: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
0: I prej. Budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten honem leze. A když se ocejtil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl a švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. ani nezývl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín, no chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím. Včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý. Nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadháňky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný, až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagát do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou, když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic naplat. Nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vikvi a potom povídá, to musíš ještě tamhle nad mořem je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány, visí mu na ocásku. To je pěkné, ale... Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl, a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co, vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni, jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá, teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklínkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál? Musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven beránek s ním přiskákal do pekla. A kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, nedlinko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta Ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo. Svolal hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc? Ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval. Už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš. A sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, krejčí se ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam. Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové jak živ nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.
2: Vigi básnička.
3: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
3: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Byl kdysi tesař a měl syna Honzu. Jednou ho poslal na trh s beránčí kůží. Tu kůži prodáš, povídá, ale přineseš ji zase zpátky domů, spolu s penězi, co za ní utržíš. Honza chodil křížem krážem, ale kupce nenašel. Každý se mu vysmál. Přišel domů celý skormoucený a otec povídá, to nic, Honzo, zkusíš to zítra. Druhý den se Honza vrátil domů ještě skormoucenější a otec povídá, to nic, Honzo, zkusíš to do třetice. Ale ani třetí den nepotkal Honza hlupáka, který by na takový obchod přistoupil. Loudal se z beránčí kůží domů, utrápený jako svatý na mostě. Však se také na mostě zastavil a opřený o zábradlí smutně přemítal, co řekne otci. Pod ním, na plochých kamenech, bělilo děvče prádlo. Co tě trápí, že tu stojíš jako svatý na mostě? Zeptalo se. Otec mě poslal na trh s touhle kůží a že prý ji mám prodat a přinést zpátky domů spolu s penězi, co za ní utržím. No to je mi neštěstí, zasmálo se děvče. Pojď dolů a já ji od tebe koupím. Pak děvče vypralo beránčí kůži v řece, ostříhalo z ní vlnu, zaplatilo za ni a kůži vrátilo Honzovi. Otec se zaradoval a hned Honzovi poradil, aby na zítří zašel k mostu a pozval tu pradlenku na návštěvu. Když děvče na druhý den přišlo, poznal mistr tesař, že je dokonce chytřejší, než si myslel. Právě takovou nevěstu si přál pro svého syna. A protože děvče řeklo bez okolků ano, byla svatba za pár dní. Nevěsta se přestěhovala do tesařova domku, žili tu spokojeně všichni tři. Tesař byl mistr nad mistry a tak není divu, že si ho jednou povolal sám král, aby mu postavil zámek. Ale ne ledajaký. Měl to být zámek ze všech zámků nejzámkovatější. Tesař vzal syna sebou a šli. Ke králi bylo daleko. Za třetí vsí mistr tesař zastavil a povídá, Honzo, co kdybys mi tu cestu zkrátil? Honza se podíval před sebe. Cesta běžela do dálky jako bílá stuha. Chvíli si lámal hlavu, než skormouceně přiznal, že to nesvede. Potom mi nejsi nic platný, vrať se k ženě, řekl otec a vyšlápl si sám. Honza se vrátil smutně domů a hned ve dveřích vyklopil, co se stalo. No to je mi neštěstí, zasmála se žena. Kdybys otci vyprávěl nějakou historku, hned by se mu cesta zdála kratší. Pak muži poradila, co má vyprávět a vystrčila ho ze dveří. Honza přidal do kroku a za pátou vsí otce dohonil. Začal vyprávět, mistr tesař se usmíval pod vousy a opravdu cesta hned byla kratší. Za sedmou vsí byla planina, kde si král přál ten skvostný zámek postavit. Otec s Honzou položili základní kámen a dali se do stavby. Měli k ruce plno královských sloužících a Honza, jak mu žena poradila, všechny pěkně zdravil. Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer ve spolek. Za 12 měsíců stál na planině zámek. A ne ledajaký. Byl to zámek ze všech zámků nejzámkovatější. Král se těšil, jak mu všichni králové z okolí budou závidět. Všechno si prohlédl a řekl, vrátím se zítra a po zásluze vás odměním. Zbývá ještě vyložit dřevem ostění v poslední komnatě, řekl mistr tesař. Přijeďte raději až k večeru. Král odjel a jeden z jeho sloužících, právě ten, kterého Honza nejúctivěji zdravil, se k mistru tesaři přitočil a šeptem mu prozradil, že král chce jeho i Honzu dát zítra popravit. Taková bude jeho odměna. Tomu, kdo se diví, povím proč. Tesař byl mistr nad mistry a král se bál, že postaví jinému králi zámek třeba ještě skvostnější. Minul den a král přijel i se synem, princem Tulpasem. Jmenoval se sice jinak, ale potají mu všichni říkali Tulpas, protože rozumu moc nepobral. Mistr Tesař si pokuřoval v poslední komnatě a na ostění ani nesáhl. Král byl mrzutý, že práce není hotová, a tesař se vymlouval, že mu chybí truhlík v truhle. Truhlík v truhle, podivil se král. Truhlík v truhle, přisvědčil tesař a vysvětlil králi, že je to takové zvláštní tesařské náčiní, které si zapomněl doma, ale že prý Honzu hned pro ten truhlík v truhle pošle. Král nechtěl Honzu pustit. A protože nedůvěřoval ani sloužícím, svěřil ten úkol svému synovi. Truhlík v truhle, podivila se Honzova žena, když princ vyřídil, pro co ho mistr tesař poslal. Ano, truhlík v truhle, opakoval důležitě princ Tulpas a chytré ženě najednou zahrály ohníčky v očích. Už věděla, co tou hádankou mistr tesař myslel. Zavedla prince do síně a otevřela víko velikánské truhly. Truhlík v truhle je až na dně, řekla, a já tam nedosáhnu. Princ se ochotně sklonil do truhly, zalovil rukou pod ně a jak byl předkloněný, popadla ho žena za nohy a šop, už byl v truhle celý. Pak honem víko zavřela, otočila zámkem a šla do sednice pro papíry, inkoust a husí brk. Podala škvírkou všechno princi a slovo od slova mu předříkala, co má napsat svému otci králi. A co mu princ napsal? Aby hned poslal mistra tesaře a Honzu domů, jinak ho prý v truhle myši sežerou. Král četl dopis horem dolem, odpředu i pospátku, ale stejně nic nevymyslel. Nakonec raději Honzu i mistra tesaře pustil, jen aby se mu syn co nejdřív vrátil. A mistr s Honzou? Ti se doma chvíli radovali, chvíli lenošili, ale pak se dali do práce. Postavili nový dům. Hotový zámek, skvostnější, než měl sám král. A v tom domě žili až do smrti.
1: Kapka. V trávě na zahradě se narodila kapka. Narodila se z rosy a právě na červené jahodě. Když se jahoda ráno probudila, kapka už na ní seděla. Jahoda jí řekla dobrý den a byla ráda, protože sluníčko brzy začalo připalovat. A kapka tak pěkně chladila. Kapka odpověděla dobrý den a byla taky ráda, že se narodila právě na jahodě, protože jahoda krásně voněla. Víte přece, jak krásně voní jahody. Byly rády obě a hned se také spřátelili. Vůbec nic jim nechybělo. Soused Bodlák jahodě kapku záviděl. Ale prosím vás, kdo by si sedl na bodlák? To by se chudinka kapka popíchala. A potom, co pak bodlák voní? Za to jahoda voněla, červenala a sládla čím dál víc, jak sluníčko hřálo. A kapka se pytila jako drahokam. Jenže kapka je jako štěně. Je strašně zvědavá a nevydrží dlouho na místě. Nejdřív na zahradu přilétla včela a každému se chlubila, kolik už mají medu v úlu. Kapka by ráda věděla, jak takový úl vypadá a kolik toho medu v něm opravdu je. Včela řekla, že nemá na dlouhé řeči čas, sezbírala med a byla pryč. Potom přilétl motýl a roznášel noviny. Kapku by velice zajímalo, co je v novinách napsáno. Jenže copak malá kapka umí číst. Starý vousatý bodlák uměl číst, ale neřekl vůbec nic, co se z novin dozvěděl. To za to, že si kapka nechtěla na něj sednout a chladit jeho štětinatou hlavu. A potom přišel na zahradu Vánek. Ten vám vyprávěl věci. Věděl, jaké je to za lesem a dokonce až za horou. Znal snad celý svět. To už kapka zvědavostí nemohla vydržet. Já se podívám trochu do světa, řekla Jahodě.
2: Bude se mi stýskat, povídala smutně Jahoda.
1: Však já se zase vrátím.
3: A představte si, že i ten bručoun bodlák řekl:
2: co když nenajdeš cestu zpátky? Co my si tady počnem? Vždyť samým žalem uschneme.
1: Tak to bylo. Ale kapka se nedala ničím zadržet. Víte, jak cestují kapky? Plavou potokem nebo po řece, ale to je trochu pomalé. Která kapka chce cestovat rychleji, vyšplhá se po slunečním paprsku na mráček a letí v něm. Kapka ze zahrady domu ve sluneční ulici se rozhodla pro mráček. Vylezla si po paprsku na ten nejbližší a už letěla. Nad poli, nad rybníky, nad městy, nad lesy a nad horami. A pořád se dívala. Viděla, jak děti jdou do školy. Viděla, jak auta jezdí po silnici. Viděla, jak na hřišti hrají kopanou a jak ti v modrých dresech právě dostali gól. Byla by se chtěla chvíli dívat, protože byla zvědavá, jestli ti v pruhovaných tričkách vyrovnají. Jenže mráček se o fotbal nezajímal a tak letěli dál. Kapka toho ještě mnoho viděla a byla by se dívala pořád. Ale oči se jí únavou zavíraly a usnula. Jak tak spala, přišel vítr a zatřásl mráčkem. Kapka se málo držela a spadla. Padala, padala, padala a najednou plesk. Byla uprostřed samých kapek, všude kolem ní kapka na kapce, moře kapek, zkrátka moře. Naše kapka se v moři ztratila a nemohla najít cestu. Vzpomněla si hned, jaký bodlák varoval. Potom si vzpomněla na červenou Jahodu a to už se jí začalo stýskat i po tom bodláku. Bylo jí do breku a taky se rozplakala slanými slzami. Teď byste asi chtěli vědět, jak to s kapkou dopadlo. Musíte to sami vypátrat. Až přijdete na zahradu, hledejte červenou Jahodu. Když na ní bude sedět zářivá kapička rosy, je to ona a našla cestu zpět. A když náhodou pojedete na prázdniny k moři, schválně si trochu, ale jen trochu, mořské vody lízněte. Uvidíte, že je slaná. To jsou ty slzy, které tam kapka ze stezku vyplakala.

0: Piggy vtip.
1: Slon se koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec.
0: Pojď sem honem, slyšíš? Honem, tak dělej!
1: Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka. Mravenec se na něj podívá a zklamaně povídá.
0: Já jsem se jen chtěl podívat, jestli nemáš moje plavky.
2: Dávej pozor, ožních!

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík si nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zaryla do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali: Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal: Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali a stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli, tam ale sklízali normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi:
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl: Prosím tě, umíš tě vůbec zacházet? A fík řekl:
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řekl. Teda, teda to byl skvělej stroj.

0: Piggy cvičení
1: a jdeme na to!
2: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy!
0: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
2: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
0: jenom
2: odpověď.
0: Jenom aby to nebylo moc těžké.
2: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
0: Metronom.
2: Metronom.
0: Vím, co je metronom.
2: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
0: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom pianě měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klop, klap, klap,
2: ano,
0: klap.
2: Ano,
0: a
2: ano,
0: minkla
2: ano.
0: S sebou ze strany na stranu. A když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
2: jde, klap, jde, jde, jde,
0: a nebo pomalej. Klap, klap.
2: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
0: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
2: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehli na záda, ruce si dali do upažení.
0: Vedle sebe.
2: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem. A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky.
0: Jako mě to vůbec nejde.
2: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky, teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
0: Aha.
2: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bim, bam, vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
0: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
2: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
0: Špičky kopítek taky.
2: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
0: Mě to hrozně baví.
2: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu, tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně a teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle, mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
2: je
0: stranu
2: to tak, je
0: a na
2: to tak.
0: Druhou
2: a protože
0: stranu.
2: Nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
0: Tak pojď, tak pojď, tak pojď.
2: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
0: Ahoj, děti.

0: Jo. Vždycky, abych čekala já na něho.
1: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem, jak vidíš.
1: Čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
1: Tak co tu děláš?
0: Přemýšlím.
1: A na co myslíš?
0: Na nic.
1: Škoda, já myslím, že na mě.
0: No teď.
1: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, Ringo, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
1: Tak jo, hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
1: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
1: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
1: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
1: Multivitaminovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
1: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti? Líbání?
1: Ne.
0: Proč?
1: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
1: Pak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková láska? Tati nic neříká.
1: Co je s ní?
0: No, kdyby se chtěl oženit.
1: Já se ženit nebudu.
0: A proč ne?
1: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
0: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
1: Počkej, kam jdeš?
0: K jednomu milionářovi na večeři.
1: Páně, a kam to bude?
0: K McDonaldovi.
1: A s kým tam jdeš?
0: S Jarouškem.
1: Páni, s tím třeba s prdélkou?
0: No co? Pusu? Tu mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
1: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska. Měj se, haha.
1: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc ji líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: Dnes je 27. července.
1: A svátek slaví Věroslav.
0: Věroslav.
1: Věroslavové slaví víru.
0: Je to takový mužský protějšek od jména Věra.
1: Věroslavů je u nás pomálu. A tohle jméno se dává už u nás jen výjimečně.
0: No ale nemůžeme na něj zapomenout. A tak všem Věroslavům posílám veselou písničku.
1: Pampará!
0: Všechno nejlepší!
2: Jednoho rána se Ctibůrek probudil a co nespatřil. Dveře byly pootevřeny a za nimi zasněžená louka, sníh na stromech a rampouchy pod střechou. Opravdu první sníh. Jenže otevřenými dveřmi to čišilo. Ctibůrek si přetáhl peřinu přes hlavu, ale táhlo mu na cumel. Přetáhl si přes sumel, ale táhlo mu na krk. Maminka tu nebyla, aby dveře zavřela. Tatínek už asi dávno odešel do práce. A tak se Ctibůrek vyhrabal z postýlky a ťap, že si zavře sám. Dveře však zavřít nešly. Vždycky jen vrzly a zase se sami otevřely. Nakonec je Ctibůrek pořádně přibouchl, opřel se o ně ramínkem a že otočí klíčem. Šlo to stěžka. Klíč ne a ne se pohnout. A kdyby Ctibůrek vší silou nehekal, snad by se mu je ani nepovedlo zamknout. Ale že hekal hodně nahlas a svědomitě, tak zámek udělal najednou cvak a bylo zamčeno. No, pak hop do postýlky a už mu táhlo ani na cumel, ani na krk. Ne, bylo mu takové vlahy, takové hájavé teploučko, že rázem usnul, jako když ho potopí. Usnul a zdálo se mu, že je hon, že okolo chaloupky chodí honci a klepají na stromy tek, tek, tek, tuk, tuk, tuk, aby vyplašili zajíce. A najednou zjistil, že to není sen, že opravdu někdo klepe, ale na okno. Když si Ctibůrek vydýchal v lidových květech na skle malý průzor, viděl, že to je maminka. Maminka s otýpkou dřeva v náručí a v pyžamu. Ctibůrku, volala, odemkni a pust mě dovnitř. Nebohá maminka. Skočila jenom prodřivý do kamen a Ctibůrek ji zatím zamkl dveře. Hned maminko sliboval, už to bude. Ale nebylo to ani hned, ani už, ani za chvilinku a venku mrzlo, až hřebíky praskaly. Pospěš si, miláčku, je mi hrozná zima, drkotala maminka zuby. Hned, maminko, hned, volal Ctibůrek, ale za chvíli se přišupral k oknu. Ono to, maminko, nejde. Maminka vytřeštěla v oči, ale půjde to, broučku, musíš otočit klíčem od okna. Zkusil tedy otočit klíčem od okna, ale ani od okna, ani k oknu.

protože venku byl mráz jako křen. Jenže okno bylo zamrzlé a Cíborek malně cloumal okenní klikou. A tak se dal do bregotu, protože už nevěděl, co si počít. Nevěděl, jak dostat ke kamnům maminku, která stála venku skřehla jako rampouch a z očí koukali rákosky. A široko daleko nebylo nikoho, kdo by jí pomohl, protože bydleli na samotě. Tedy pomoc už nebyla daleko, ale ani Cibůrek, ani maminka o ní nevěděli. Po cestě kráčel pan Hajný. Vyšel ze zátočiny a nemohl věřit svým očím. Kdo to tam hopká a poskakuje v pyžamu pod okne? Říkal si, je to Cibůrkova maminka nebo není? Co to je za nápad v pyžamu na takové zimě? A co to provádí? Proč dělá dřepy, předklony, úklony a záklony? Proč se nejde raději zahřát do světnice? Maminka opravdu dělala dřepy, předklony, úklony a záklony. A kdyby Alík nebyl zamčený se Cibůrkem ve světnici, lítal by kolem jako pominutý. Hav, hav, hav, hav, hav, štěkal by střeštěje. A byl by radostí bez sebe, že má maminka hned po ránu takový smysl pro psinu, že dělá takhle krečí věci. Pan Hajný byl z toho jako v Jeříkově vidění. Na mou duši divil se, ona teď dokonce kluše, předpažuje, vzpažuje, upažuje, zapažuje a rozpažuje. Je to opravdu Cibůrkova maminka? Ta přece nikdy nebyla na takový raný tělocvik. Na to se musím podívat zblízka. Přišel právě včas, aby zachránil, co se zachránit dalo. Pro něho bylo hračkou vyšroubovat zámek, vpustit maminku v pyžamu do světnice, pak zámek zase přišroubovat a ještě se přimluvit za Cibůrka, aby nedostal. Za chvilku byla maminka ve svetru, v kamnech veselé praskalo a na stole stál horký zlatavý čaj a linecký koláč s rybízovou marmeládou. Nemít doma ten čaj, říkávala pak ještě dlouho maminka. Nevím, nevím, jak by to se mnou dopadlo.

povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes. Všechno je v rukou pohožích, vždyť dneska je ten ples.

0: se oženit.
1: Opice a medúza. Na dně moře zavládl smutek. Mořskému draku onemocnila dcera. Drak byl v moři ze všech nejsilnější. Byl strašný,

Dlouhý měl ostnatý ocas a s tlamy mu šlehal oheň. Všichni se ho báli, žraloci, ryby i medúzy. A teď onemocněla drakovi dcera. Povolali do paláce nejlepší doktory. Ti léčili drakovu dceru tak i onak. Dávali jí všechny možné léky, ale nic nepomáhalo. Hubla den ze dne, až už byla docela průzračná. Tu svolal drak všechny své podané a zeptal se, co mám dělat? Sa, odvětili ryby a sklonili hlavu na bok. A když v Japonsku někdo řekne sa, znamená to, nemám už co říci. Poslali ještě pro sepíji. Sepije kroužila, plavala kolem nemocné a nakonec řekla, musíte opatřit játra živé opice. Drak se rozhněval. Abychom dostali játra živé opice, museli bychom ji nejdříve chytit. A kde tady na dně moře opici najdeme? Nezlob se, řekla sepije drakovi. Byla velmi stará a všechno věděla. Daleko na jihu v moři je opičí ostrov. Pošli tam někoho, aby ti živou opici přivezl. K vykonání takového úkolu nelze poslat kohokoliv. Uvažovali, koho tam tedy poslat. Drak povídá, pošleme žraloka, ten má zuby. Ale sepije zavrtila všemi osmi nohami, ne, ne, kde pak žraloka, ten by zhltl opici i s játry. Tak tam pošleme pilouna, je rychlý. Ne, řekla opět sepije, piloun by opici cestou přepiloval. Tak koho tam pošleme? Už to mám, řekla sepije. Byla stará a všechno věděla. Pošli tam medúzu. Opice žije na souši. Chce-li ji někdo dostat, musí vylézt z vody a to může jen medúza. Medúza se vychloubá, že má čtyři nohy a že je pro ní hračkou chodit po zemi. Ať tedy ona opici dovede. Slyšíš, medúzo? Zeptal se drak. Slyším, pravila medúza, jenže dosud jsem nikdy opici nechytala. Jak vlastně taková opice vypadá? Má červenou tvář, červený zadeček a krátký ocas. Ráda leze po stromech a jí kaštany. Aha, řekla medúza. Už se chtěla vydat na cestu, pak se zamyslela a ptá se, a jak se chytají opice? Silou ovšem opici nepřemůžeš. Ona je velká a ty jsi malá. Musíš jí oklamat. Aha, řekla medúza podruhé a vydala se na cestu. Ale pak se zase zastavila a ptá se, a jak ji sem dopravím, když já jsem malá a ona velká? Vždyť já ji neunesu. Co naděláš? Něco musíš vytrpět. Aha, řekla medúza po třetí, vyplula z dola od mořského dna na povrch a dala se unášet daleko, daleko k jihu. Celou cestu medúza přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak by opici oklamala. Při tom přemýšlení jí cesta rychle ubíhala, ač plula plné tři dny. Konečně daleko vpředu se objevil na modré vodě černý bod. To je jistě opičí ostrov, pomyslela si medúza. Plula rychleji, doplula k břehu, otřásla se a vylezla na zem. A hned uviděla strom, na stromě červený zadeček a krátký ocas. To je ona, živá opice. Dobrý den, opičko, pozdravila medúza. To máme pěkné počasí, viď? Dobrý den, nevím, jak ti říkají. Počasí máme pěkné, to je pravda, ale kdo jsi? Jak jsi tady vzala? Jsem medúza, žijí na dně moře. Zachtělo se mi sluníčka a proto jsem vyplula na povrch. Náhodou jsem se dostala až sem. Mám, jak vidíš, čtyři nohy. Dovedu stejně dobře plavat ve vodě, jako chodit po souši. Máte tady pěkný ostrůvek. Nejlepší ostrůvek na světě, potvrdila opice. Podívej se, jaké tu máme vysoké stromy. Co je na nich všude ořechů a kaštanů. Ty jsi asi ještě nikdy nebyla v tak krásném místě.
Jak bych ti to řekla, povídá Medúza. Pochválila jsem tvůj ostrov jen tak ze slušnosti. Ale věř, že jsem viděla i krásnější místa. Vždyť žijí na dně moře. Skutečně? Podivila se opice a skočila na nižší větev, aby lépe slyšela. Copak se tam dá žít? Jakže ty nic nevíš? Což jsi nikdy neslyšela o paláci mořského draka? Já bydlím hned u paláce. Slyšela jsem o něm, ale dosud jsem jej neviděla, přiznala opice, jen na obrázcích. Ve skutečnosti je naše dno mnohem krásnější než na obrázcích, přerušila jí Medúza. Nedovedeš si ani představit, jak je tam krásně. A co je tam tak pěkného, zeptala se opice. Medúza už jí chtěla říct, že je tam hustá slaná voda a mnoho bahna a to bylo pro ní to nejkrásnější, ale včas si vzpomněla, že má oklamat opici a proto řekla, jsou tam velmi vysoké stromy, dvakrát vyšší než u vás. A rostou na nich kaštany? Zeptala se opice a seskočila na nejnižší větev. Kaštany? A kolik? Ty rostou u nás na všech stromech, nejen na kaštanech, ale i na borovicích. Divila se opice. Seskočila se stromu na zem a přiblížila se až k vodě. To bych chtěla žít u vás. Medúza se zaradovala, ale tvářila se, že je jí to jedno. Když si tak velmi přeješ, abys u nás žila, mohla bych ti k nám ukázat cestu, povídala. Ale já neumím chodit po vodě. Neumíš? To je škoda. Ale kdybys chtěla, vzala bych tě na záda. To přece nemohu po tobě žádat, vždyť bych ti byla těžká. Z toho si nic nedělej, něco vydržím. Budeš-li tedy tak hodná, můžeme jet hned? Medúza sklouzla do vody. Zvědavá opice opatrně stoupla na její široká záda a dlouhýma rukama se chytila Medúzy za boky. Jen pomalu, povídala, bojím se, že spadnu do vody. Máš záda i boky tak hladké. To nevadí, jen se pevně drž. Medúza plula rychle, velmi rychle. Dosáhla toho, co chtěla. Měla živou opici na zádech. Teď Medúza už neměla o čem přemýšlet. Začala se nudit. K tomu ještě byla velmi povídavá a nerada mlčela, když měla s kým hovořit. Řekni mi, prosím tě, zeptala se najednou Medúza, máš játra? Opice se podivila. A proč to chceš vědět? To je velmi důležité. Proč je to důležité? Jen tak, víc ti nemohu říct. Opice se polekala. Hned si pomyslela, že se na ní něco chystá. Ale jen mi to prosím tě řekni, žádala Medúzu. Možná, že mám docela jiná játra, než jaká ty potřebuješ. Tu se i Medúza polekala. Zapomněla, co jí přikazovali a řekla opici pravdu. Potřebuji tvá játra pro dceru mořského draka. Je nemocná. Nic jiného jí nepomůže, proto mě poslali za tebou. Až tě dovezu, vyjmou ti játra a drakova dcera se uzdraví, když je s ní. Opice se třásla strachem. Hned by byla seskočila se zad Medúzy, ale kolem bylo moře. Co měla dělat? Poprosit Medúzu, aby ji odvezla nazpět? Vždyť by jí Medúza neposlechla. Opice chvíli přemýšlela a pak povídala co nejklidněji. Já ovšem dám ráda svá játra. Vždyť jich mám dost. Nebude mi přece líto jedněch nebo dvojích jater, tím méně, když vím, pro koho jsou. Že jsou pro dceru mořského draka. Proč si mi to však neřekla hned? Vždyť já, jako naschvál, jsem nechala všechna játra doma. Jak to nechala doma? No, prostě nechala. Ráno jsem je vyprala a pověsila na strom, aby uschla. Játra se musí jednou za týden vyprat, poněvadž se ušpiní. To je chyba, řekla si Medúza. Ještě dobře, že jsem se jí včas zeptala. Víš co? Povídala opici. To bych tě zbytečně vezla. Nač bys nám byla bez jater.
Máš pravdu, odvětila opice. Vraťme se na ostrov Projátra. A mluvíš pravdu? Skutečně je máš rozvěšena po stromech? Však uvidíš, mám tam jedna velmi pěkná, veliká játra. Tak ta největší vezmi sebou, ano? Ovšem, jen mě rychle dovez ke břehu. Medúza se obrátila a plula nazpět k ostrovu. Když doplula ke břehu, opice jí se skočila sezat na zem, dvěma skoky byla u stromu a rukama i nohama se chytila nejnižší větve. Co tak dlouho otálíš? Pobízela jí medúza. Pospěš, i tak jsme ztratili mnoho času. Ale opice vylezla až na vršek stromu a na medúzu vyplázla jazyk. Že se nestydíš, rozhněvala se medúza. Les rychle dolů. Ani mě nenapadne. Děkuji ti za svezení. Víckrát s tebou nepojedu. A co játra? Co si bez nich počnu? Zaplakala medúza. Potom mi nic není. Já ti svoje nedám. Ty myslíš, že moje játra skutečně visí někde na stromě? Ne. Mám jen jedna játra a ta mám v těle, kde mají být. Ty jsi mě tedy podvedla, rozhněvala se medúza. To je hanebnost. Budu na tebe žalovat mořskému draku. Já se tvého mořského draka nebojím. A chceš-li přece moje játra? Vylez si pro ně na strom. Však máš čtyři nohy. Medúza však po stromech lézt neuměla. A co palác mořského draka? Vždyť ses chtěla na něj podívat. Co kaštany na borovicích? Nepotřebuji tvé kaštany na borovicích. Mně stačí ty, co rostou na kaštanech. Odvětila opice. Hloupá medúza se musela vrátit s nepořízenou. Opět plula na vlnách daleko, daleko na sever. A opět se jí cesta zdála krátká. Celou cestu přemýšlela. Tentokrát přemýšlela, proč opice už nechce vidět podmořskou říši. Doma už ji 3 dny čekal drak a všichni jeho podaní. Kde je opice? Zvolali ryby, když uviděli medúzu. Na stromě, odvětila smutně medúza. Zprvu jsem oklamala já ji, potom však ona mne. Vyprávila jsem jí, že u nás rostou kaštany na borovicích, to se opici líbilo, sedla si mi na záda a já jsem ji vezla. Cestou si však opice vzpomněla, že nechala svá játra doma a museli jsme se vrátit na ostrov. Opice mě však podvedla. Měla játra sebou. Prostě se jí nechtělo jet k nám do podmořské říše. Myslí, že kaštany, které rostou na borovicích, nejsou sladké. Mořský drak vyslechl medúzu, pak udeřil ocasem o dno a zvolal. Bijte jí ze všech sil. Bijte jí, až z ní vytlučete všechny kosti. Taková hlupačka se obejde i bez kostí. Byli medúzu. Byli ji a byli, až z ní skutečně všechny kosti vytloukly. Od těch dob je medúza bez kostí a kolébá se na vlnách jako měkká houba.

0: Sluníčku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dobrý večer, děti. Tak si představte, co se zase jednou přihodilo. Vy jste byli úplně malé. V postýlce jste leželi a maminka s vámi byla pořád doma. A jednou povídá tatínkovi. Už jsem z toho celá tumpachová, musím taky jednou ven mezi lidi. On ani tatínek v tu dobu moc nikam nechodil, na nejvíc do práce a pak zase domů, tak už se mu taky trochu chtělo do světa. Ale byli jste tu vy. Kdo nám pohlídá děti? Jsou ještě tak malé, sami je přece nechat nemůžeme. Někoho najdeme, s jistotou pravila maminka. A taky jo. Já už dneska nevím, koho našli. Jestli vás hlídala babička nebo nějaká teta, kamarádka nebo kamarád, který by to s dětmi uměl. Prostě někdo se opravdu našel. A tak domluveno, projednáno, zařízeno, oba se pěkně oblékli a vyrazili. Venku se maminka zarazila. Já, hloupinka, vždyť už jsem z těch dětí tak popletená, že vyjdu z domu, jdu a ani nevím kam. Tatínek hrdě kráčel vedle ní, nastavil loket, maminka se ochytla pod paží a tatínek pronesl. Jdeme do divadla. Tak ne teda tančit, užít života? Tichým hlasem řekla maminka. Ne, ne, do divadla. Nastavit životu zrcadlo. Uvidíš, bude se ti to líbit. Je to o tom, jak se měli dva rádi a jak... Nebo nebyli dva? Ale myslím, že ano, prostě měli se rádi a nějak se to zapletlo. Však uvidíme, oni nám to předvedou. Už jsem pořídil lístky. Tak to jsem teda zvědavá, co jsi to vymyslel. Poznamenala maminka a šli. V divadle se usadili do řady a za chvilku už to začalo. A skutečně to bylo tak, jak říkal tatínek. Dva se do sebe zamilovali, byli sice ještě mladí, možná až moc. Ale láska je láska, to se nedá nic dělat. Jenomže to nešlo tak hladce. Jejich rodiče se navzájem nějak neměli rádi a tak jim bránili. Ale oni se scházeli tajně. Maminka tiskla tatínkovi ruku, tatínek vzdychal a šeptal mamince do ucha, mají se rádi, jako my, a políbil maminku za ouško. Ona ale, no, však až budou mít děti, to je vrátí na zem. To už nebude žádné lození po balkónech a ponocování. Budou rádi, že si chvilku pospí. A šlo to dál, oni ti dva se tajně vzali, u toho si maminka trochu i poplakala. A hned po svatbě se nějak jejich kamarádi porvali a dokonce u toho někdo přišel o život, no hrůza hrůz. Normálně to tak nebývá, ale na divadle se to někdy trochu přehání, to se tak dělá, aby to lidi chytlo. A taky, že ano. Maminka dorážela na tatínka, to je neštěstí, zrovna teď, když se vzali, vždyť oni by to ti jejich rodiče snad nějak pochopili, my bychom to taky pochopili, kdyby třeba naše děti a děti od... Ticho, nemluvit, napomenul je pán, co seděl za nimi. Vy nemáte srdce, vyhubovala mu maminka, asi nemáte děti. Ale pak za chvíli mlčela, a s napětím s tatínkem sledovali, co bude dál. On musel pryč, ale ti mladí po sobě toužili, posílali si nějaké ty dopisy. Na co je člověku dopis, když má někoho rád a nemůže ho obejmout, dloubl do maminky tatínek. A pak zase jeden dopis nepřišel. Oni se měli nějak sejít a on se to nedozvěděl. Taky se to zas tak hloupě zapletlo a zaplítalo se to čím dál víc. Božičku, to je pech, to je smůla, naskakoval v sedadle tatínek. Já tam snad půjdu a řeknu jí, co se stalo a jak. Počkej ještě chvilku, snad se to vyjasní, vždyť jsou lidi, mají pusu, tak se domluví, zdržovala ho maminka. Vždyť vidíš, že jsou jak praštěni do hlavy, na to tatínek. Zezadu zas už rozlobeně znělo, ticho už, běžte se bavit ven. My se nebavíme, my se radíme, odsekla maminka, už se ani neohlížela. Tak co budeme dělat? Vždyť se na to podívej, to neskončí dobře. Oni se řítí do maléru. Tatínek kroutil hlavou. Já to nechápu. Co pak tam není nikdo, kdo by jim poradil? Co pak jim nikdo nemůže říct, jak se věci mají? Snad už dostanou rozum. A mezi tím další hrůzy. Ta mladá paní tam ležela jak mrtvá, on za ní přijel a myslel si, že je doopravdy mrtvá, takže bez ní nemůže žít. To se mamince líbilo, praštila v té ráži tatínka do kolene a zařvala. To je jako my! A tatínek s tím sice souhlasil, ale zakřičel jenom au! A ten mladý pan manžel, jak z toho byl celý pryč a myslel si, že se té jeho milované něco stalo, takže se taky zabije. A teď se k tomu začal chystat, přemýšlel co a jak a to už teda maminka nemohla vydržet. Slzy jí tekly proudem a stiskla tatínkovi ruku a zavelela: běž! Tatínek vyrazil z řady, volal na celé divadlo: zastavte, nedělejte to, já vám pomůžu, ono to není tak, jak myslíte. A vtrhl na jeviště a začal toho mladého pána přesvědčovat, ať neudělá nějakou hloupost, že by toho mohl pak litovat. Trošku se začali přetahovat, do toho se ale už probudila i ta mladá paní. Lidi tleskali a pískali a volali, bylo to úplně jak na fotbale. A tatínek říká nahlas na celé divadlo: tak vidíte, mladý pane, že tady ta vaše už je taky vzhůru, že není mrtvá, tak běžte a buďte spolu šťastní jako my tuhle s maminkou. A nebojte se, až budete mít takové hezké děti, jako máme my, tak je ukažte těm vašim rodičům a uvidíte, že to pochopí a ještě budou nakonec rádi. A do té doby se už nějak protlučete, já vám věřím. A lidé volali: my vám taky věříme. A tleskali a tatínek vzal maminku za ruku a šli z divadla ven. Lidi jim blahopřáli a tleskali a oni vycházeli z divadla a maminka se šťastně usmívala, že ten mladý pár byl zachráněn. Chválila tatínka a tatínek byl rád. Ti dva mladí na jevišti tam stáli a dívali se za tatínkem a za maminkou a taky se usmívali a byli jistě rádi, že to v poslední chvíli tak dobře dopadlo. A pak už jeli tatínek s maminkou domů, poděkovali za hlídání a šli už taky spát a byli zrovna tak zamilovaní jako ti v tom divadle. Dávali si taky pusinky a měli se rádi a maminka říkala: ty. A pak usnuli. A vy už taky běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
1: Ožalování. Jú, to se řekne. To byla Kamilka. Otočila se na patě a pádila k paní učitelce, až jí culíčky neposedně poskakovaly. Paní učitelko, Lojza vzal Sabince kyblík.
2: Ale jistě se spolu nějak domluvili. Podívej, jak se hezky hrají, upozornila paní učitelka Kamilku. Ta jen pokrčela rameny, téměř dotčeně utrousila hm. Důležitě odkráčela zpět k pískovišti. Kamilka byla velice pozorná holčička a velká informátorka. Vlastně byla prostě užalovaná. Vždyť jak jinak nazvat, když někdo pořád říká: a to se poví, já to na tebe řeknu. A pak to taky řekne. Paní učitelku to trápilo, měla Kamilku moc ráda a mnohokrát se jí snažila vysvětlit, že žalovat se nemá. Kamilko, jsi velmi všímavá holčička, ale když mě budeš upozorňovat na každou drobnost, kterou děti provedou, nikdo si s tebou nebude chtít hrát? Chápu, že se ti nelíbí, když někdo někomu ubližuje, ale kdo má hezčí sponky do vlasů? to si snad holčičky vyříkají sami. Jenže Kamelka dobře míněné rady nechtěla slyšet. Netrvalo dlouho a už se zase blížila s důležitým postřehem.
1: Paní učitelko, Radek se směje Tomášovi, že neumí jezdit na koloběžce.
2: Kamilko, nadechla se paní učitelka, ale potom jen bezradně pokrčila rameny. Tak to šlo den za dnem. Děti si Kamilče na žalování skutečně brzy všimly. Přestali si s Kamilkou hrát a někdy na ní dokonce posměšně pokřikovali.
1: Žalobníček žaluje, pod postelí maluje, namaloval husu, ta mu dala pusu.
2: A Kamilka?
1: To se poví!
2: Pištěla a pelášela za paní učitelkou. Toho dne měly děti ve školce divadlo. Představení bylo ohromně napínavé a zábavné. Není divu, vždyť bylo o námořnících a pirátech. Kluci, ale i holčičky, se už nemohli dočkat, až půjdou pospa, tedy pospaní na zahradu, a vyzkouší si taky pořádnou pirátskou bitvu. Jakmile byli venku, okamžitě se do sebe pustili. Námořníci, holčičky, se houpali ve své lodi na rozbouřených vlnách a pálili z mohutných děl borovicové šišky. Piráti, kluci, se vrhali s vyciněnými zuby rovnou na palubu pískoviště. Zde se odehrávala bitva muže proti muži. Oko za oko, zub za zub. Boj byl nelítostný, ale ohleduplný. A tak do něj kapitán, paní učitelka, schovývavě shlížející z velitelského můstku, nezasahoval. Za to Kamilka byla jako na trní. S očima navrch hlavy pobíhala sem a tam.
1: Paní učitelko, Tereska hodila na Ondru šišku.
2: Pravda, námořník Tereska obratně zasáhl piráta Ondru do lítka. Ten si však nenechal nic líbit a krutě se Teresce odvděčil. Naplácal ji na zadek lopatičkou. Kamilko, podívej, vždyť se oba smějí, uklidňovala žalobníčka paní učitelka. Jenže Kamilka si zrovna všimla, jak se Toník zahlasitého volání muž přes palubu! Pokouší vytáhnout Janičku z pískoviště a spustila znovu.
1: Paní učitelko!
2: Janičce přispěchala na pomoc Adélka. Aby nespadla do běsnících vln rozbouřeného oceánu, popadla ji za tričko. Tričko nevydrželo a rup. Byla v něm díra jako vrata. A pak se to stalo. To už bylo na Kamilku příliš. Celá brunátná vřískala.
1: Paní učitelko, Adélka roztrhla Janičce tričko.
2: Kamilčino, nešlo zastavit. Všichni překvapeně stichli a otočili se na Kamilku. První se vzpamatoval Ondra a se slovy
1: slepice na obzoru
2: ji obeplul kraulem.
1: Ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko.
2: Chtěla si stěžovat žalobnice. Místo toho jen kdákala a překvapeně poulila oči. Od toho dne, kdykoliv se Kamilka pokoušela žalovat, ozvalo se jen ko, ko, ko. Zpočátku se snažila kokodání překonat. Zuřivě gestikulovala rukama, pobíhala sem a tam, ale z pusy jí nic jiného než ko, ko, ko, ko, nevypadlo. Kluci na ní pak pokřikovali na puta puta nebo na pipi. Ptali se jí, kolik snědla zrní, kde má kohouta a jestli jim nesnese vajíčko. Není divu. Při tom kdákání a pobíhání a máchání rukama vypadala dost směšně. Kamilka byla bezradná. Zalezla si do nejodlehlejšího rohu zahrady a uvažovala. Proč jsou na mě takoví? Co dělám špatně? Nechci, aby se mi smáli. To budu raději mlčet. A mlčela. Když mlčela, tak nežalovala. Ke svému velkému překvapení brzy zjistila, že jí žalování vůbec nechybí. Právě naopak. Bez něj to bylo mnohem lepší. Děti už si s ní zase rády hrály, paní učitelka se na ní mile usmívala, celý svět byl nějak veselější. Kokodání zmizelo a holčička byla opravdu šťastná. Paní učitelko, co pak je, Kamilko? To je dneska krásně, viďte?

0: Malý indián se ptá náčelníka.
1: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my indiáni taková divná?
0: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
1: Líbí.
0: Nebo Divoký bizon?
1: Taky.
0: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?
2: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, sedmé mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm obě šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Figy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, Kinechová.
2: Já když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili. Ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
0: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
2: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
0: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
2: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
0: růžový had.
2: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se, Janko, to jste slyšeli jenom vy, děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
0: Já jsem to slyšel taky.
2: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky? Ležíš na zádech?
0: Ležím.
2: Musíš k tomu ale stáhnout svůj
0: zadeček, myslíš?
2: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněně se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
0: Mě tam vodí ručičky z kupíčky.
2: Tak jako, co ti na to mám říct? Asi dáme ty ruce.
0: Víc.
2: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda.
0: Takže nahoru
2: bříško,
0: nad hlavičku.
2: Přesně tak. Bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
0: Je to nejlíp.
2: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí mluvil.
0: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
2: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
0: Těsto, třeba veverka, lesponka, válečkem válí těsto.
2: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Pigi, já už musím končit, mně se z toho točí hlava, mně se z toho točí hlava.
0: Zpátečko.
2: Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Pigi, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
0: To. Dobře.
2: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Pigi je velmi šikovný. Mějte se moc hezky. Ahoj.
0: Ahoj, bříškováčci.

0: bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatraceně. Tady ten nám schází. No jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Já mohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem řízkání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, noh, nastává nám nový rok.

0: Dnes je 27. července.
1: A svátek slaví Věroslav. Věroslavové slaví víru.
0: Je to takový mužský protějšek od jména Věra.
1: Věroslavů je u nás pomálu. A tohle jméno se dává už u nás jen výjimečně.
0: No ale nemůžeme na něj zapomenout. A tak všem Věroslavům posílám veselou písničku.
1: Pampará!
0: Všechno nejlepší!
2: Na Krkonošských horách vládne od nepaměti Krakonoš a pod horami se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. A co lidi pamatují, nejhorší byl Trautenberg. Pro krejcar by hnal blechu na Sněžku a čert by u něho službu nevydržel. A tak není divu, že Anče, Kuba i Hajny, kteří milost pánovo krobiánství snášeli pěkných pár zim, měli toho akorát dost. A když jim Krakonoš nabídl přebejvání, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s pánem Bohem. Když dojeli, kam jim byl Krakonoš poručil, vykřikla Anče. Kubo, štípni mě, jestli se mi to nezdá. Nezdálo. Uprostřed palouku stála chaloupka, jako malovaná, a ve dveřích je vítá sám Krakonoš. Jemnost, pane Krakonoši, to si snad ani nezasloužíme, vzliká Anče a slzy jí tečou jako dva horské pramínky.
3: No tak, Anče, zlobí se na oko Krakonoš. Kropíš a ještě si ani nezasela. Tady máš pytlík semínek, abys nemusela běhat pro koření po horách. A hleď, ať přijdou do země, než sejde rosa. To se jim nejlíp klíčí, poradil ještě a byl pryč. Anče, Kuba a Hajný překročili práh nové chalupy a byli by se z ní těšili a radovali do večera, kdyby Anče nevzala komando. Kubo, Hajnej, nanoste všechno dovnitř, já jdu na ty semínka. Vytlačila v záhonku kolíkem důlky, do každého nasypala semínek po hrstičce, to aby jim nebylo pod zemí smutno, pokropila je vodou ze studánky a mějte se k světu. A pak už pospíchala dohlížet na to veliké stěhování. Slunce ještě nezapadlo, když věšela poslední záclonku a přišlo jí podívat se z okna. Očím nevěřila. Záhon, do kterého ráno zasadila semínka, byl teď samý květ a tisíc vůní. Kubo, Hajnej, pojďte sem, volala Anče. Kdo to kdy viděl, aby v jednom dni něco vyrostlo, natož vykvetlo, nepřestávala se divit Anče. To je proti lidskému rozumu, mudroval Hajný, ale Kuba řekl, že semínka byla od Krakonoše,

0: splní, splní, opakovala vesele ozvěna. Zatímco Anče, Kuba a Hajný šťastně a spokojeně hospodařili ve své chaloupce, žil Trautenberg sám jako jezevec. Děně ho vystřídalo, že by je nespočítal, ale žádný se mu nezavděčil. Že by však pro Anče, Kubu a Hajného vzkázal, kde pak, pýcha mu nedovolila. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho jednou po ránu první květnovou neděli neprobudil křik. Máme kluka, máme kluka, kluka, kluka. To ozvěna roznášela Kubovu radost od hory k hoře. Trautenberg se vyhrabal z postele a s funěním a hekáním se vydal na cestu, kterou mu utekla ta Himlaudon nevděčná čelátka. Hajný zrovna nesl pro malého kolíbku, co mu ze dřeva vyřezal, když tu vidí od zdola k chaloupce supe Trautenberg. Ale je to vůbec on? Kabát na něm visí jako na strašáku, tvář má propadlou. A než se Hajný rozmyslí, jestli je to Trautenberg nebo jeho duch, ozve se na celý hory. Himlaudon don rvrtr krucajs element, co na mě takový ráš? Je to milost, pán, oddechl si Hajný. Kde pak by duch dovedl takhle sakrovat? A to už se Trautenberg žene rovnou do sednice. Koukám, že vás přibylo, houkl místo křesťanského pozdravení. Anče leknutím upustila pekáč a vykřikla. Milost, pane, co se vám stalo? Vždyť vy jste jen do truhly položit. A Trautenberg hned. Já už ty truhle skoro ležím. Nikdo mi neposlouží, hrníček vody nepodá. Naříká slzu z oka mačka a přitom pokukuje, co na to Anče. Ta duše soucitná už má oči na vodě a to se Kubovi pranic nelíbí. To víte, milost pane, zkouší zastavit Trautenbergovu brečavou notu. Lidi se sejdou a zase rozejdou. No právě, obrací to Trautenberg, rozejdou a zase sejdou. Světničku máte u mě pořád, i toho klučinu bych ohlídal, na kolenou pohoupal, vemlouvá se hlasem andělským a kdyby chtěli, slíbil by jim Sněžku i s Krakonošem. Mlčeli. Na jednu stranu jim bylo milost pána líto, ale zase jít ze svýho. V Trautenbergovi zlost zrovna bublala, ale věděl, že s křikem nic nepořídí. Vidím, že se z vás všechna outrpnost vytratila, zavzdychal. Ale jednou si vzpomenete, že jste nechali člověka v neštěstí. Vyšel ze světnice a ploužil se cestou dolů, jako by to byla jeho poslední. To už Anče nevydržela. Kubičku, zaprosila. Každý se někdy ocitne v úzkých. A když milost pán sám přišel... No jak myslíš... zavrčel Kuba. Ale já se napřed poradím s Krakonošem. Krakonoš Kubu vyslechl, ale radu mu nedal. Milý Kubo, to si musíte rozhodnout sami. Já vás na opratí nedržím. A kam pak bych přišel, kdybych měl každého vodit za ručičku jako malou chasu? Jak Kuba odešel, tak zase přišel. Večer seděli Anče, Kuba a Hajný kolem kolíbky a hlavy jim brněly ze samého přemýšlení. Rozum říkal, zůstaňte, kde jste. A cit zase, lidi si mají pomáhat. A protože měli srdce neokoralá a k lidem do kořán, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s Bohem chaloupko nebyla s nám souzená. Cesta jim byla dlouhá. To vždycky, když jde člověk nerad. Ale někdy musí, aby si jednou nevyčítal, že nechal druhého v nouzi bez pomoci.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

pak si ty sůvočí dí rozložitý průvočí na slova z pusy člověčí se rají husy do řeči.

0: V království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já.
1: Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
2: Ano, jasnosti.
1: To jsem rád. Budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
2: Ano, jasnosti.
1: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to báli povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš, králi, pomohu ti.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas?
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek. Spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal, a měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
6: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
1: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozraď nám to, nebudeš litovat.
1: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
6: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let, vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
5: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
4: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
5: No dobře. Ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.
0: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Za to on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
2: Dobré poledne, králi. Ta Tam pod javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda tě osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už podruhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tomáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
2: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
0: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tomáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubátka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
5: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí. Já osobně na ně dohlížím. Také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
5: Vinice jsou na úrodných stráních, slunce jim přeje. Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
5: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš.

0: Co měl princ Jaja dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici jsme nenašli.
2: Nějak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tumáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tumáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád a vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezitím taky uklidit roztroušené kostky. Většinou jí trvalo nejmíň 3 hodiny, než dala Hubertu v pokoj do pořádku. Na zbytek domácnosti jí stačila pouhá hodina. Prosila synka, aby si své věci uklízel, ale Hubert se zmohl jen na to, že je nacpal pod postel nebo do komory. Když ráno maminka přicházela do Hubertova pokoje, všechny věci tam na ní netrpělivě čekaly, aby je uložila na místo. Paní Preclíkovou to už přestávalo bavit. Jednou v sobotu pršelo a Hubert si pozval kamarády, aby si k ním přišli hrát. Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večerí se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla ustlat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci. Podlaha byla plná knížek, autíček, letadélek, barviček, skumavek a křivulí, byla tu i hra na lesní požár, tušky, omalovánky a malý psací stroj, tiskárnička, medvídci a míče, panácové i kostky, figurky na člověče nezlob se, skládanky a vojáčci, vojáčci, vojáčci. Hubertově mamince vyvstal na čele studený pot. Už myslela, že omdlí, a tak radši zavřela dveře a pomalu se vrátila dolů do kuchyně. Spolkla 2 tablety aspirínu a pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pitlíkové.
1: Dobrý den, paní Pitlíková, tady je Hubertova maminka. Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
0: Paní Pytlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
1: Je přece teprve 9:30.
0: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
0: Mínila paní Pytlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 9:30. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
1: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
0: Poznamenala paní Preclíková suše.
1: Asi by ji ranila mrtvice.
0: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
1: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
0: Začala bez okolků.
2: To víte, že ne.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
1: To je sice báječný nápad,
0: řekla Hubertova maminka.
1: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví, vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
1: Vážně?
0: Procedila paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
0: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
0: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
1: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
0: Paní Drápalová si povzdechla.
4: Od snídaně jsem mi vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
1: Kvůli němu ti právě volám.
0: Svěřovala se paní Preclíková.
1: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
4: Proč nezavoláš paní Larifari? Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak ji zavolám.
0: Hubertova maminka se zaradovala.
1: Mockrát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Larifari zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
0: A tak paní Preclíková zavolala paní Larifari.
1: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
0: Paní Larifari se zamyslela.
5: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
0: Paní Preclíková se podivila.
1: Ano, jen nechápu, jak ho můžete znát.
5: Jak pak bych ho neznala?
0: Zasmála se paní Larifari.
5: My jsme s Hubertem staří přátelé. Jestli chcete něco vědět, zrovna si vzadu na dvorku staví auto z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Hubert taky umí báječně štípat dříví.
0: Maminka si vzpomněla, že Hubert má doma 2 šlapací auta s opravdickými pneumatikami a houkačkou, s koženými sedadly, na která se vejdou 2 kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
1: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
5: To se rozumí.
0: Zasmála se paní Láry Fáry.
5: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
0: Paní Láry Fáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
5: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
0: Paní Láry Fáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už 2 misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Láry Fáry.
1: Dobrý den, paní Láry Fáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
5: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní, ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
1: V čem rychlejší?
0: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
5: V tom, že zůstal uvězněný,
0: řekla paní Láry Fáry.
5: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
1: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
0: Uvažovala Hubertova maminka.
1: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
0: Zamumlala paní Láry Fáry.
5: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
1: Ale co mám dělat?
0: Zabědovala Hubertova maminka.
1: Jak ho budu krmit?
5: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad. A pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem. Napíchněte ho na hrábě ze zahrady. Pít bude z hadice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
0: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
1: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
0: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Lárifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
6: S tou paní Lárifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
1: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
0: Přerušila ho paní Preclíková.
1: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
0: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
6: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
1: To víš, že je, tatínku.
0: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a tři kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku, ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
1: Huberte, co tam provádíš?
7: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
1: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
0: Zeptala se maminka. Hubert řekl.
7: Ani nápad, mně se tady líbí. Mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace.
0: Maminka odešla dolů a zavolala paní Lárifáry. Ta ji uklidňovala.
3: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
0: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Lárifáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Lárifáry a ona na něj zavolala.
3: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
0: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. Kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl,
7: že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
5: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Larifáry.
7: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadélka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel, a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice. A v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice, krabici uklidil do skříňky a pádil dolů po schodech k domovním dveřím. A to už se blížila paní Larifáry se všemi dětmi a hlavně cirkus. Hubert jim běžel naproti a nikdo se ani slůvkem nezmínil o misce od oranžové barvy, kterou měl pořád ještě ve vlasech, ani o tom, že má na tváři červeným inkoustem obtisknutý zbytek slova samopal. A pak všichni společně pochodovali ulicí a Hubert nesl prapor a křičel. Ze všech nejvíc.

0: vtip.
1: Sedí dvě opice na větvi v kleci a jedna povídá druhé. Když se ti tak dívám na ty lidi, jsem fakt šťastná, že jsem se nevyvinula.

0: rada říká ti, jak se doma chovati.
1: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
0: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
2: Kde pak? Nejdřív se probudím.
0: No.
2: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
0: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
2: Ne, kde pak?
0: Jak to, že ne?
2: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
1: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
0: No,
1: umíješ.
2: Se ještě jednou. A proč? Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
1: Ale ne.
0: Jistě, že ne.
1: Umíješ po sobě umývadlo,
0: že?
1: Po každém mytí.
0: Ano, po každém.
2: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jitro, bábinko.
0: No, ano, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
1: Správně.
0: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
2: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko. Je?
0: Manko, ty...
2: Pan Spejble přece není bábinka, Hurvajs.
0: No jistě, že nejsem bábinka.
2: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejble.
0: Ano, samozřejmě.
2: No, fakt, a tati, mám ti vykat pořád nebo jenom po ránu?
1: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat, Hurvinku.
0: Co to povídá, viď?
1: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
0: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
2: Když bábinku pozdravím, tak snídám. Dáš mi co? Řeč? Ale ne. Ty s babinkou nemluvíš? Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
1: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
0: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
2: Co by sis taky česal, tatí?
1: Pan Spejble myslí, že ani rozcuchaný...
2: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
1: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
0: Samozřejmě.
1: No. Zrovna tak si tam nečistí nehty, když má za nimi smutek.
2: Ten rozcuchaný člověk? To jsou dva, Hurvinku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nehty. No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
0: To byl příklad, že ano.
2: Jo tak!
1: Hurvinku!
0: Hurvajs.
1: Jak se to chováš?
2: Ještě přijdu o uši.
0: To je taky velmi nespůsobné.
1: Ano.
2: Přijdu o uši a proč? Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
0: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
1: Ano.
0: Že ano.
1: No.
2: Jaké zvuky?
0: No, třeba kýchat. Až se třese celý dům.
2: Hepčí, pozdrav pámu.
1: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
0: To hepčí.
1: Ano, no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
0: Ano.
1: A co nejtlumeněji.
0: Samozřejmě.
1: A totéž se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
2: Stejně neumím moc nahlas.
1: Se nemá vůbec, Máničko.
0: Vůbec, Máničko, vůbec. No.
1: A zívání se dá ovládnout,
0: jistě,
1: že?
0: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřině.
1: Ano, ženo, jistě.
0: Tak, Hurvinku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš, no co řekneš, Hurvajs?
1: No?
2: Auweis.
0: Proč Auweis?
2: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
0: Ale nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte. To stačí, rozumíš?
1: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
3: Raz, dva, tři.

0: Takže raz, dva, tři, čtyři. Zastavit, stát.
1: Čelem, zad.

0: Kolegy, cvičení! A jdeme na to! Ahoj, holky a kluci! Dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení!
1: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
2: Sofinka.
1: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
0: Já možná začnu někde úplně.
1: Tak jinou tóninu ti zvolím.
0: Víš co?
1: Ne.
0: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
1: Tak holky.
0: Od které se to zpívá.
1: Takže 3, 2, 1, teď.

0: udělalo vás. Hanko, Hanko, co jsou to ty rýmský, víš, to jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy tolik ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám, mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte a my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání.
1: A pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď.
0: Kolo.

0: udělalo bác. A na bác všechny děti lehněte na zem. Holky ve studiu už také
1: jako
0: leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru. Kopítka.
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš.
0: Klepeme stát, děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru. Holky, kluci, teď. Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy. A jdeme ještě jednou. 3, 2.
1: Šlapeme zase,
0: ruce do pasu. 3, 2, 1, teď. Kolo, kolo vrýnský, za 4 vrýnský. Kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác. A ležíme na zádech, kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoc. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
2: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.
3: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit. Zaprách tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučilo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora

0: Moc laskavá, ale když má Milanetes otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou, vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutů trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
1: Tiki kalendář! Dnes je 27. července.
2: a svátek slaví.

0: Praví Věroslav.
1: Věroslav.
0: Věroslavové slaví víru.
1: Je to takový mužský protějšek od jména Věra.
0: Věroslavů je u nás pomálu. A tohle jméno se dává už u nás jen výjimečně.
1: No ale nemůžeme na něj zapomenout. A tak všem Věroslavům posílám veselou písničku.
0: Pam pará.
1: Všechno nejlepší. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Raz, dva, tři, raz, dva, tři, předklon a protáhnout. To není cvičení pro vás, děti. Podle téhle hudby cvičí na palouku tři prasátka. Vlastně jen dvě. Ale nepředbíhejme. Vaši kamarádi na vás čekají u své chaloupky.

0: Já jsem centík, chytrá hlava.
1: Já jsem kmíno, duše hravá.
2: Já jsem funík, kůželína.
3: Já? Selepice Josefína.
4: Je ráno. Sluníčko šimrá svými paprsky trávu a den se probouzí.
3: Budiček!
4: Neprobouzí se jenom den. Otevírají se dveře chaloupky a v poklusu ruce pěkně na prsou vybíhá centík s kvídem na rozcvičku. A centík s kvídem cvičí.
5: Raz, dva, a raz, dva, a raz,
1: jak může funíkovi chutnat, když se jen povaluje a necvičí?
5: To já bych bez rozcvičky neměl chuť ani na snídaní, natož na ty polední lívance, co pro nás chystá dneska Josefína s jahodami a se šláčkou. Ty budou!
1: Mňam!
5: Pozor si z rytmu! A raz, dva, a raz.
4: A Kvído s centíkem cvičili dál, až se z nich kouřilo. Funík zatím měl svoji rozcvičku v posteli.
6: A otevřu jedno oko, tak, a otevřu druhé oko, tak, a teď opatrně, jedna noha na zem, au, au, a teď druhá noha na zem, sláva, už stojím a vidím, narodil jsem se do nového dne a vidím, vidím moc dobře. Na stole se kouří z plné mísy. A cítím, cítím taky moc dobře. Je to bramboračka. A voní houbama s majoránkou. Nožičky neste mě ke stolu.
4: Funík se pustil s chutí do jídla. A Kvído s centíkem pořád cvičili. Až se ozvalo... rozhlasovým borcům zdar.
1: A teď hurá na snídani.
5: Mě tak vyhládlo, že spořádám nejmín dva talíře.
4: Ale ve dveřích se oba zarazili.
5: Josefino, pomoc, pojď se podívat.
3: No tohle...
1: Všechno snět.
3: A já navařila polívky jak pro regiment vojáků.
1: A nezbylo nic.
5: No, podívej se na sebe, jak jsi tlustý. Co pak nevíš, že tloušťka škodí zdraví?
3: A pro vepře je přímo životoko nebezpečná.
1: To se musíš pořád tak cpát.
6: Nezlobte se, kamarádi, ale ta bramboračka byla tak dobrá.
5: Ještě nám ji připomínej. Radši přemýšlej, jak se polepšíš.
6: No jo, to je těžké. Já když nejím, tak nevím to, co s rukama.
3: Když jsi všechno snědl, tak se sebereš, vezmeš tašky a dojdeš do vsi na nákup.
1: Ano, aspoň budeš vědět, co s rukama.
6: Co, tak na jedný se mám pohybovat? Vždyť to je zdraví škodlivé.
5: Povídali, že mu hráli. Navíc se projdeš a nějaké to kilo schodíš.
6: Ale kamarádi, kamarádi, to mě necháte, abych to táhl do toho kopce. Víte, jak pozdě přijdu, jak dlouho budete čekat na jídlo. Kvído by tu byl hned, je takový mrštný.
1: Až naprší a úschne.
3: Když nedojdeš, nebudou líbat.
6: Dojdu, dojdu, už běžím.
3: Tak si piš. 32 je, 3 kila mouky máš, 3 kila cukru, 30 deka masla, 3 litry mléka za 3 koruny kvasnice.
6: To bude tíha, to se pronese.
5: A ještě 3 kila chleba.
1: A pro mě dala manky.
6: Jak já to všechno, chudáček, unesu. Na takový nákup jste si měli poslat to stěhovací vůz. Co pak to můžu všechno pobrat?
4: A rozmrzelý funík práskl dveřmi, bum, a vydal se na cestu do vsi. Centík s kvídem se chystali do práce.
1: Ale já mám hlad, abych vydržel o suchém chlebu, než ten louda přijde.
5: Budeme si muset na lívance pěkně dlouho počkat.
3: Kde pak? Funíka jsem poslala nakoupit za tresku. Podívejte, na dnešní lívance už mám všechno přichystané.
1: Ale to jich bude málo. Vždyť je v díži sotva na dně.
3: Kvo, kvo, počkej, až přidám kvasnice, po nich tě sto nakyne, že nebude pomalu mísa stačit, kvo. Jen se nestarejte, kvo, a radši běžte se džbánkem na jahody, kvo, kvo, kvo.
5: To je jiná, hned se nám půjde líp.
3: A ne, abyste trhali víc do pusy, než do džbánku, kvo. Ať je plný, kvo.
4: Kvído s Centíkem se vydali na paseku, kde se to jahodami jen červenalo. Jako kdyby tu někdo položil vonavý koberec. A Funík zatím došel do vsi a pomalu se vracel s nákupem domů.
6: Co si to na mě vymysleli? Už mám ruce vytahané až po kolena. Musím si na chvilku sednout.
4: A jak tak seděl a otíral si z čela pot, svitl mu hlavou nápad.
6: Co bych se dřel? Já si svoji porci uložím do žaludku a budu mít tašky hned lehčí.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal svoje kilo chleba a chramst, chramst, za chvíli z bochníku nezbyla ani kurka.
6: No vida, a teď se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto kynulo a kynulo a Centík s Kvídem sbírali a sbírali. Ale sotva Funík ušel malý kousek, začali ho znova bolet ruce.
6: Jak jsem ujedl, je jedna taška lehčí a druhá těžší. A pořád mě to naklání. Musím ujíst stejnoměrně, aby se mi lépe šlo.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal druhé kilo chleba a chramst, chramst. Z bochníku nezbyla ani kůrka.
6: No, vida, hned se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto Josefíně kynulo a Kvído s Centíkem už měli džbánek plný červených jahod. Ale Funíka začaly za chvíli zase bolet nohy.
6: Ne, pořád je ten náklad moc těžký. Jakže mi to říkali Kvído s Centíkem, že tloušťka je nebezpečná. Já je zachráním. Stačí, že jsem tlustý já. Ještě aby oni trpěli, to tak. Kdepak? Kdepak jsou ty jejich dalamánky? Tady? Mňam, mňam, to je dobrota.
4: A zatímco Funík jedl, těsto na lívance skynulo, až z mísy přetékalo a Centík s Kvídem se vraceli s plným džbánkem jahod domů. Ani si nevšimli, že je z houští sleduje divočák Hubert.
7: Prach a broky prasátka si nesou jahody z lesa. Že jim Josefína zase chystá nějakou dobrotu. Půjdu za nimi a zkusím je vyplašit.
4: A zatím Funík funěl námahou do posledního kopce.
6: To je tíha. Co pak já? Ale jak se nadře chudák Josefína, až bude dělat lívance? Napřed musí všechno smísit, zadělat těsto, zatopit v kamnech a lívaneček po lívanečku na plotně smažit. Já jí tu práci ušetřím.
4: A Funík si znovu sedl, otevřel tašku, snědl mouku, vajíčka a zapil je mlékem.
6: Tak a ještě s ním kvasnice. Udělám kotrmelec, aby se ve mně všechno promíchalo a lívance se mi udělají v břiše sami bez práce.
4: Zatím v chalupě už zlátly první lívance na plotně. Však bylo na čase. Jahodníci už zvědavě nastrkovali hlavy do kuchyně.
1: Podívej, Josefino, co jsme přinesli jahod?
5: Plný džbánek.
3: Však si pochutnáte, kvo.
4: Už se chtěli pustit do prvních lívanců, potřených jahodovou pěnou a ozdobených kopečkem šlehačky, když se v okně objevila štětinatá hlava divočáka Huberta.
7: Necháte ty lívance? Jednou na nich jsou jahody z mého lesa.
1: Jaký pak tvůj les?
5: Jahody jsou toho, kdo si je nazbírá.
3: Okamžitě odejdi. Nebo tě klofnu.
7: Opovaž se. Všechna brka ti vytrhám.
4: A už to nedořekl. Na okno padl mohutný stín a když se Hubert otočil, spatřil velikánského obra, který se valil jako hora rovnou na něj.
7: Pracha, broky, zachraň se, kdo můžeš. Rychle zpátky do lesa, nebo mě ta hora zavalí.
4: Obřisko se valilo a valilo a Kvído s Centíkem a Josefinou měli strach, že jim rozboří chalupu. Už chtěli vyskočit oknem a utíkat taky do lesa, když najednou obr řekl.
8: Kamarádi, to jsem já, Funík. Kvasnice ve mně kvasí. Já si chtěl udělat lívance rovnou v břiše a teď pořád přibývám.
9: To je neštěstí. Funík kyne.
1: To je tím, že zase všecko snědl.
10: Ukaž tašky.
1: No, nikde nic.
3: Ale za to, že zahnal Huberta, bychom mu měli odpustit,
1: No, to je pravda. Dáme ti i lívanec, abys poznal, jak chutná opravdový.
10: Tak si pojď sednout mezi nás ke stolu.
8: Já bych rád, kamarádi, ale já se nevejdu do dveří.
1: To je pravda. Co budeme s Funíkem dělat?
10: Funík musí cvičit, dokud nějaké to kilo neschodí. A pak bude moct zase za námi.
1: No tak, Funíku, do toho.
4: A protože Kvído s Centíkem nebyli líní, tak když si po obědě odpočali, zacvičili si při dobré muzice s Funíkem, aby mu to lépe šlo.

0: Já jsem centík, chytrá hlava.
1: Já jsem Kvido, duše hrava.
2: Já jsem Puník, kůželína.
3: Já Kval, slepice Josefína.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku. Josefčíci, ti si hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
6: A teď ještě jednou a pomalu.
4: Josefčíci, ti si hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Gips. A tyhle si vemte na památku.

0: Těm jeskyním se říká krasové, ale měly by se jmenovat krásné. Tisíce let v nich voda rozpouštěla kámen, aby ho nechala znovu usazovat a vytvářet prapodivné tvary. Dlouho je znali jenom permoníci, ale časem začali přicházet lidé. Někteří se tu schovávali, jiní báli, další bádali. Ti poslední sem přivedli turisty, aby jim z té krásy něco ukázali. Správci tu postavili železné schody, natáhli elektřinu a rozsvítili reflektory. Při turistických prohlídkách se může všelicos přihodit. Permoníci proto jeskyně hlídali a chránili před neopatrnými návštěvníky, kterých přibývalo. Mezi permoníky se ochráncům jeskyň říkalo krápníčkové a vedl je starý permon Rampouch. Jednoho dne si k sobě zavolal dva žáčky, Špičku a Sukínku. Dostali jsme se do tísně, musím poslat na hlídku vás dva. I když toho radost nemám, řekl rozmrzele. Ale já na vás dohlédnu, to si pište. Krápníčkové na sebe mrkli. Věděli, že si Rampouch tuzerát zdřímne. Špička byl permonický kluk. Na hlavě měl čepici s vysokou špicí. Sukínka si ušila sukni podle krajkových vzorů krápníků. Když se oba přitiskli ke stěně, nikdo je od krápníků ani nerozpoznal. Za to ti dva měli oči všude. Sukínka viděla holčičku, co si spletla cestu a zabočila do nesprávné chodby. Neuměla ještě číst a taky jí byl nápis vstup zakázán k ničemu. Sukínka se k ní vydala a dala si pozor, aby ji nevyděsila. Jsem krápníková princezna a dovedu tě k mamince, špitla. Holčička rázem zapomněla plakat a poslušně se nechala odvést. Špička zase nachytal turistu, který odhodil plechovku od limonády mezi krápníky. Hned to zvedni, špindíro, křikl na něj. A muž se vrhl po plechovce, až si odřel nos. Na večer měli oba krápníčkové ušoupané nohy. Máčeli si je v ponorné říčce vrtulce a přitom se probírali kupkou věcí, které za celý den nazbírali. Na hromádce ležely rukavice, šála, obaly od oplatek nebo třeba slupka od banánu. V tom Špička zvedl ruku a ukázal na hladinu říčky. Leželo na ní lehce nazelenalé tělo, které se každou chvíli zastavilo a otočilo kolem své osy. Vždyť taky vrtulka dostala jméno podle vírů, které se v ní točily jako voda ve výlevce. Cypriáne, nastydneš, zavolala Sukínka. Postava zahýbala rukama nohama a na břeh vylezl vodnický kluk. Od pramene jsem se ani jednou nevynořil, jektal zuby. Kdybyste na mě nezavolali, doplapal bych až do tůně. Vodník se snažil vypadat jako hrdina, ale husí kůži měl velikou jako plané neštovice. Cypriáne, dej na mě. Zase budeš muset pít čaj z puškvorce proti kašli. Nebudu, protestoval Cyprián. Budeš, nedala se Sukínka. Já ti povím, co budu. Já budu náčelník družiny vodnických otožilců, řekl Cyprián a skočil do ledové říčky. Člověk by byl už dávno utopený, díval se za zeleným plavcem obdivně Špička. Chápu, že si lidé berou do jeskyně čepice a svetry proti zimě, ale proč sebou nosí tohle? Sukínka držela v ruce pilník, který našla v kupce ztracených věcí. Pilník můžou potřebovat jenom lupiči, vyhrkl Špička a sám se lekl toho, co vyslovil. A jak vypadá takový lupič, chtěla vědět Sukínka. Strašně. Je velikánský, má dlouhý černý vlasy, bílý fousy, červený oči, křivý zuby a z uší se mu kouří, chrlil za sebe špička. Říkali nám to ve škole. V tom se jako na potvoru ozvalo z hlouby jeskyně táhlé skřípavé vrzání. Jestli to bude lupič, přepereš ho? Tichonce se zeptala sukínka. Přepereme ho spolu. Stiskl jí ruku špička, ale bylo jasné, že má hrdlo sevřené strachem. Prošli několika síněmi, vrzání bylo stále hlasitější. Jsou dva? Věkla sukínka. Ano. Dva muži se dělili o pilku, kterou podřezávali překrásný krápník. Ani jednomu se nekouří z uší. Sukínka se vyčítavě podívala na špičku. Ten jen pokrčil rameny. U všech čertů vylámu si na pile všechny zuby, zahudroval jeden ze zlodějů. Kdybys nestratil pilník, mohli jsme být hotoví, okřikl ho druhý. A hni sebou. V tom ale strnul. Vytřeštěně zíral před sebe. Vidím permoníky, blekotal. První se otočil a rozhlížel se přes brýle tlusté jako lupy. Nesmysl, permoníci nejsou. Sukínka začala tiše prospěvovat. La la la la la la, snad aby si dodala odvahy. Za to oba lupiči odvahu ztratili. Jako opřekot se pustili směrem, kde tušili východ. Jenomže krápničkové je předešli. Přehazovali nápisy vstup zakázán na průchozí chodby a ty zakázané nechali bez označení. Zloději se v jeskyně zamotali, ztratili se jeden druhému a pak se to stalo. Brýlatý se opozdil, uklouzl, spadl do vrtulky a zmizel v jejím víru. Dám zprávu Cipriánovi, vykřikla sukínka a začala ťukat do krápníků. Cyprián tu byl v cuku letu, vytáhl nehybného zloděje ven a z prutka mu dosedl na břicho. Zloději vytryskl z pusy gejzír vody a v zápětí se rozkuckal. Střídavě kašlal, kýchal a vysvětloval. Nechal jsem si postavit dům. Beton, panely, sádro, karton, plasty, nádhera. Ale chtěl jsem do něj něco z přírody, víte? Něco opravdového. A pak už jenom kýchal, kýchal, strašně kýchal, až se jeskyně otřásala. To zburcovalo i spícího rampoucha. Co tady vyvádíte, láteřil? Cyprián radši skočil do říčky. Vrchní permon se z lávky díval na lupiče. Je to člověk nebo utopenec? Zeptal se už mírněji. Je to zloděj, odpověděli krápničkové. Ale vlastně nic neukradl. Já to tušil, já věděl, že se něco semele, vás dva tak někam poslat, hartusil. Ale permoníkové si z jeho slov příliš nedělali. Radši už jděte, rozkázal rampouch, jenže na místo krápničku se začal sbírat zloděj. Vy ne, křikl rampouch, ale pak si to rozmyslel. A nebo vy taky, jděte. A jednou provždy si pamatujte, že my, permoníci, i když jsme maličcí, dokážeme podzemní poklady ohlídat jako někdo jiný. A pak čtverácky mrkl na oba své žáčky.
1: Stonožka, boty a ukradený park. Park není žádná maličkost. Park je park. Kdyby nebylo parků, neměli by ptáci ve městech kde bydlet. Děti by si neměly kde hrát. Maminky by neměly kam jezdit s kočárky. Parků není nikdy dost. Je to vzácná věc. A tak se nedivte, že v každém parku je nějaký hlídač. Byl jednou jeden takový hlídač parku. Kouřil fajfku, nosil hůl, Celé léto chodil po cestičkách sem a tam a dával pozor, aby děti neběhaly po trávníku. A děti říkali: ten hlídač nás vůbec nemá rád, pořád nás hlídá. Škoda, že nejde aspoň na chvíli pryč. Ale hlídač byl v parku opravdu od rána do večera. Až teprve na podzim, kdy leje jako z konve a do parku nikdo nechodí, sklidil napadané listí a červené lavičky, zabalil pivoňky, aby nezmrzly, a šel. A jak tak jde, potká paní pokladní biografu. Kampak, kampak, řekne paní pokladní.
2: Ale, řekne hlídač, jdu spát. Nic se nemůže stát. Kdo by kradl cestičky a trávníky? Je podzim, do parku už nikdo nepůjde.
1: Na vašem místě bych nebyla tak klidná, řekne paní pokladní. Nikdo neví, co se může přihodit. A jde si sednout do pokladny. Hned vedle parku a biografu stála škola. A do té školy chodilo plno dětí. Když přiběhli, přezuli se do cviček a boty nechali v šatně.
2: Že by byl v té šatně pořádek, to se říci nedá.
1: Válelo se tam aspoň 100 párů bot, celé od písku a bláta. A když se o šatnu nestarali děti, starali se oni stonožky. Těm nepořádek vůbec nevadí. A tak jedna stará stonožka chodí po šatně sem a tam a uvažuje.
3: Venku je bláto, zima je čím dál větší. Budu-li chtít někam jít, bude to nepříjemné. Mám 100 nohou a ani jedny boty. A chodit v dešti na boso, to lékaři nedoporučují. Kdybych měla boty, šla bych do parku. Jsou tam prý hezké červené lavičky. Ráda bych je jednou viděla.
1: A jak tak uvažuje, napadne jí, co kdyby se domluvila s botami.
3: Nechcete se někam podívat? Zeptá se jich. Než skončí vyučování, budeme zpátky.
1: A boty se nedají dvakrát pobízet.
2: Máme se tady válet, myslí si. Mohli bychom se podívat do biografu.
3: Nebo do muzea, kde jsou první boty na světě.
1: A tak řeknou, že nemají nic proti malé procházce. Stonožka si je obuje a jde se. Ale když přijdou ven, leje jako z konve. Některé boty ztratí chuť a volají:
4: nebudeme přece courat v dešti.
1: Ale stonožka řekne:
3: ticho, nechci nic slyšet. Pár kapek nikomu neuškodí. Ostatně můžeme jít do parku a schovat se pod lavičkou. Ale boty se dají do smíchu. Ta stonožka je padlá na hlavu. Kdo to kdy slyšel? Schovávat se pod lavičkou. Je vidět, že v životě lavičku neviděla. Pojďme do biografu nebo do muzea.
1: Ale stonožka je zlostí bez sebe a křičí:
4: od kdy si boty poroučejí, kam se půjde? Chci se podívat do parku a hotovo.
1: Jdou tedy všichni do parku. Tam je pusto a prázdno. Stonožka má mokro za krkem. Rozhlíží se, kde pak jsou ty červené lavičky.
2: Nic tu není. Jenom pár hloupých cestiček a písek, který se lepí na buty. A opravdu, jak jde, písek se jí lepí na boty a každým krokem ho přibývá.
3: Co to má znamenat, volají boty. Máme na sobě nalepeny všechny cestičky. Pojďme odtud, než odneseme celý park.
2: Ale stonožka má tvrdou hlavu. Chce vidět červené lavičky a tak brouzdá parkem křížem krážem, až má na botách opravdu celý park. Se všemi cestičkami, se všemi trávníky, se zabalenými pivoňkami i s altánkem pro hudebníky.
3: Tak, řekne si. To je pěkná věc. Park je pryč, mám ho na botách. Až se na to přijde, bude se mnou zle.
2: A zamíří pryč. Kdyby se vás někdo ptal, kam zmizel park, řekne botám.
4: O ničem nevíte. Teď půjdeme do biografu, abyste věděli, že jsem hodná stonožka.
2: A myslí si. V biografu je tma. Tam si nás nikdo nevšimne. Jde tedy s botami do biografu. Jde se jí těžce. Sotva zvedá nohy. Takže do biografu přijde celá schvácená.
3: Jeden dětský lístek do první řady,
2: řekne stonožka. Má u sebe jenom korunu. Ale paní pokladní není hloupá. Vidí před sebou starou stonožku. A tak řekne, na dětský lístek jste trochu stará, nezdá se vám? Ale stonožka dvě koruny nemá. Nechce se nechat jen tak odbít. A tak povídá. Když nosím dětské boty, mám snad právo na dětský lístek, ne? Ale tohle říkat neměla. Tohle se jí opravdu nevyplatilo. Paní pokladní se vykloní z okénka. Podívá se stonožce na boty a volá.
4: Jakže? Vy se nestydíte jít do biografu s tak zablácenými botami? Vždyť máte na botách tři vagony písku a samou trávu. Zabalené pivoňky a nějaký altánek, jaký máme v městském parku.
2: A pak se podívá ještě lépe a křičí.
4: No ovšem, vždyť vy jste ukradla park. Pomoc, zloději! A žene se za ní. A stonožka vidí, že je zle. Otočí se a utíká. Utíká, jak může. Ale boty jsou těžké, sotva zvedá nohy a taky paní pokladní u bufetu dohoní.
3: Svážu vám tkaničkami boty, abyste neutekla, řekla stonožce.
4: A pak skočím prohlídače parku. Ten bude koukat, co se stalo.
2: A zavře pokladnu, sváže boty tkaničkami, zajde k hlídači parku, probudí ho a řekne mu.
4: Ukradli vám park, to koukáte.
2: A hlídač spadne z postele. A když potom přiběhnou s paní pokladní zpátky do biografu, stojí tam u bufetu všechny boty svázané tkaničkami. Ale stonožka nikde. Vyzula se z toho a šla pryč. A hlídač vezme boty tak, jak jsou, svázané tkaničkami. Přehodí si je přes rameno, odnese je na místo a pak z nich oklepe všechen písek a všechnu trávu. Dá cestičky na své místo, trávníky taky, i zabalené pivoňky a altánek pro hudebníky. Dá do pořádku celý park a čisté boty donese do školy. A když tam přijde, slyší zvonek zvonit na celé kolo. Končí zrovna vyučování. Děti běží ze tříd do šatny a vidí hlídače, který má přes rameno všechny jejich boty. Krásně vyčištěné. A děti se usmívají na hlídače a trošku se stydí za špinavé boty a hlídač se usmívá na děti a trošku se stydí za ukradený park. A všichni si říkají, co bylo, bylo, nač na to vzpomínat. Mysleme na jaro, na pivoňky a zelenou trávu, na veliký krásný park, kde si budeme hrát, děti i hlídač, všichni dohromady.

0: Ptá se malý Petr maminky.
1: Můžu si jít hrát ven?
2: S tak špinavou košilí?
1: Ne, s Michalem.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.

zaříkávač hadů. Říká hadům dadů. Zaříkávač hadů. Říká hadům dadů.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
0: Ahoj, Hanko, Hanko. Je tady Hanka Kynichová, ale ahoj, Hanka vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul,
0: pobral
2: a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
0: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
0: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Uh-huh.
0: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
0: Pak zase zpátky.
2: Ano.
0: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec z jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
0: musím
2: nevadí.
0: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když
2: to
0: jsem
2: nevadí.
0: Se snažil.
2: Ale my jsme také...
0: Si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si ji, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat,
0: a ještě
2: ale
0: jsme
2: dají
0: prolézali,
2: se špatně vysvětlit.
0: Prolézali
2: to
0: jsme.
2: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu. Ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
0: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzal?
2: Tu zase hodíš mě?
0: Já, takhle.
2: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě. Hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě. Hop. A opačně hop.
0: Cik, cak, cik, cak.
2: Super. Teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme. Chytím obruč. A bude závěr.
0: Ukloním se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
0: Jsem ladnej.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
0: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
0: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak,
2: tak
0: tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si ji zasloužíš, jak dostaneš medaili.
0: On komu bych dostal dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
0: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
0: Nad hlavu.
2: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně. Narovnáme se.
0: Hraje taky hudba.
2: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem. Levou ruku vzpažím. Podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr. Tečka. Bum. A je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili. A prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště nějakou sestavičku pro vás.
0: Medaile jsou ostatně rozdány. Ahoj!
2: Ahoj!

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle. My přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván...

0: ní za pár let být i...
1: No, no.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, Hurvínku, víš, to je...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Žáno, třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž, ano, jak říkáš, ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí,
2: bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: No. Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak, o co, Hurvínku, kdo líp? A pan Spejbl nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: Na piano,
0: no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, pic. Pic, mia.
0: No to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Dnes je 27. července.
1: A svátek slaví Věroslav.
0: Věroslav.
1: Věroslavové slaví víru.
0: Je to takový mužský protějšek od jména Věra.
1: Věroslavů je u nás pomálu. A tohle jméno se dává už u nás jen výjimečně.
0: No ale nemůžeme na něj zapomenout. A tak všem Věroslavům posílám veselou písničku.
1: Pam, pará!

0: A všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Léčení hrom do police. Jednoho jarního dne byla ráno ještě tma a pršelo. Ale když se Šárka odpoledne vracela ze školy, ukázalo se sluníčko. Šárka se před domem rozloučila s kamarádkou a vrazila do branky, div, že ji nevyvrátila z pantů. Schýbla se k Jezevčíkovi a přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka půjčená z knihovny. Šárka se rozběhla ke dveřím, drcla do nich, až se rozlétly do kořán, zabouchla za sebou, odkopla boty, schodila pláštěnku a vpadla do pokoje. Vůbec jí nevadilo, že tam maminka zrovna má na návštěvě paní Zelinkovou. Hupla jí na záda a vlepila jí mlaskavou pusu. Mamince vyskočil z ruky hrneček s čajem, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stolek a rozletěl se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Maminka si povzdechla. Dávej pozor, holčičko, vidím, že mě máš ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli něco nedržím v ruce. Pozdrav paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr. Přitom sbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. Z kuchyně se ozvala další rána. Maminka se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky visela na zdi jen na jedné skobě. Dolní přihrádku měla zlomenou. Co to tady provádíš? Kdybys dávala trochu pozor, nebyla bys jako hrom do police. Myslela jsem, že jdeš pro hadr, spráskla ruce maminka. Šárka jí s nevinným výrazem vysvětlila, že hadr visel na háčku kousek od poličky a když ho chtěla sundat, vzpomněla si, že v horní přihrádce jsou bombóny. Vylezla na sporák a nohou se trošku opřela o poličku. Vážně netušila, že to spadne. Šárka se rozběhla pro koště. Začala zametat rozsypané koření, jenže si v tom chvatu neuvědomila, že v jedné kořence byl pepř. Maminka se právě vracela pro další konvici čaje a sotva vkročila do dveří, nametla jí Šárka dávku pepře rovnou do obličeje. Maminka kýchla, až jí zadrnčelo víčko na čajové konvici. Šárka se dál rozháněla koštětem. Trvalo chvíli, než se zastavila. Promiň, mami, já jsem si tě nevšimla, nezlob se. Maminka jí ledovým hlasem přikázala, aby šla do svého pokoje. Šárka se opřela do dveří, dveře povolily a porazili paní Zelinkovou, která se šla právě zeptat, jestli jim nemůže s něčím pomoci. Vykřikla a zašátrala kolem sebe rukama, protože jí spadly brýle. Šárka se k ní vrhla a pod nohou se jí ozvalo křupnutí. Moje brýle, zaúpěla paní Zelinková. V 6:30 přišel tatínek, otevřel dveře dětského pokoje a zavolal Šárku k večeři. Ta mu skočila kolem krku a málem ho porazila. U večeře si na sebe dávala pozor a tak nepřevrhla židli ani stůl, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že ukápla mamince na šaty jen maličko omáčky. Držela se, i když pomáhala s nádobím a tentokrát neotloukla a nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno hotovo. Maminka řekla, že už se nezlobí. Šárka pospíchala dát dobrou noc tatínkovi, jenomže v tom spěchu zalomcovala dveřmi, které nešly otevřít. Nakonec povolili. A děvče se kutálelo až ke stolku u okna. Ten se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy. Maminka se rozplakala. Tu vázu dostala jako svatební dar. Tatínek se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře. Šárka brečela, že už zase zkazila rodičům náladu. Ti se spolu radili, jak by dcerce pomohli.
Maminka vymyslela, že by ji mohli přihlásit do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Tatínek pravil, že bude lepší, když za každou zničenou věc vysolí pokutu z kapesného. Maminka na to řekla, že děti, které prodělali plané neštovice, mohou trpět poruchou rovnováhy. Tatínek připomněl, že Šárka si odbyla plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je to nesmysl. On tvrdí, že pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělního kina bude to pravé. Ráno svítilo sluníčko, na stromě za okny seděl drost, naparoval se a povykoval. Šárka vyskočila z postele a rozběhla se k oknu, jenomže včera pohodila uprostřed pokoje kolečkové brusle. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně zakopla a vrazila do okenní tabule, div je nerozbila. Drost uletěl a Šárka se rozbrečela. Začátek dne se moc nevydařil. Tatínek dostal nápad, že zavolají paní Láryfáry a poprosí ji o radu. Maminka ho pochválila, ty jsi ale hlavička. Vtiskla mu polibek a tatínek celý rozzářený odešel do práce. Paní Láryfáry vyslechla maminčiny nářky a prohlásila, tomu se říká hrom do police, je to běžná dětská choroba. Snad se u mě najde něco, čím se to dá vyléčit. Mám takový kouzelný prášek. Stačí jim před spaním maličko poprášit postel. V noci se prášek vstřebá a až bude Šárka ráno vstávat, všechny pohyby se jí zpomalí. Pošlu vám dávku na 2 dny, to by mohlo stačit. Odpoledne Šárka navzdory svým předsevzetím převrhla mléko, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozšlapala 2 výhonky maminčiny pnoucí růže. Sice se zadušovala, že si příště dá pozor, jenomže za 5 minut krach, bum, bác. Druhý den ráno upustila lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, a vzduchem začaly lítat nožičky párků jako malé vzducholodě. Šárce přistál na ofině šplíchanec o mastku. Otočila kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku a skládanou sukni. Pak Šárka bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a z parapetu se zřítil maminčin filodendron. Květináč se rozbil a hlína se rozsypala po celé předsíni. Jestli ten kouzelný prášek od paní Láryfáry nezabere, prohlásil tatínek, budeme se asi muset přestěhovat do betonového krytu, dokud ta holka z toho nevyroste. Maminka namítla, že by jí přece jenom měli přihlásit do baletu. Už vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude provádět v rytmu hudby. Tatínka ta představa pobavila. Odpoledne přinesl Láďa šedivý balíček od paní Láryfáry. Byla v něm kulatá dózička se sypátkem. Na ní se černal nápis proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba tímto práškem lehce posypat postel postiženého. Totéž opakujte i následující večer. Maminka utíkala Šárce rozestlat. Vyběhla do jejího pokoje a poprášila jí polštář, deku i prostěradlo. Najednou zjistila, že v dozičce už moc prášku nezbývá, ale řekla si, že začátek je nejdůležitější. Toho dne si šla Šárka lehnout a netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínka s maminkou tlačila noční můra. Co když jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel? Šárka se ráno probudila
a podivila se, že oba rodiče stojí u její postele a upřeně se na ní dívají. S úzkostí v hlase se zeptali, jak se cítí. Jsem ospalá, zívla velice pomalu Šárka. Maminka řekla, ať se oblékne a přijde do kuchyně na palačinky. Ano, zaradovala se Šárka a chtěla vyskočit. Ke svému údivu však majestátně vyplula pokojem jako královna. Ruce a nohy měla příjemně malátné, jako by kráčela velkou vodou. Sedla si do houpacího křesílka a stále měla pocit, jako by se pohybovala ve zpomaleném filmu. Dřív si cpala nohu do ponožky tak neurvalé, až se jí čas od času proklubal palec. Dnes ráno bylo všechno jiné. Noha se k ponožce blížila zvolna. Polehoučku. Šárka si počínala tak opatrně, jako když si maminka navléká silonové punčochy. Šárka přišla na snídaň. Opatrně si odsunula židli, o nohu od stolu ani nezavadila. Rozložila si na klíně ubrousek a pustila se zvolna do jídla. Po snídani sklidila ze stolu a opláchla nádobí. Maminka nevěřila svým očím, když viděla, že její dcera nenacpala talířky se zbytky do ledničky, jak bývalo jejím zvykem. Za chvilku se pro ní stavily kamarádky, že si půjdou společně zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení jen dívat. Teď se ovšem její dcera vznášela ulicí pomalu a zlehka jako víla. Před obědem opatrně odemkla branku a zase ji za sebou tiše zavřela. Brusle si hned uložila do botníku. U jídla nehltala, nenabírala si vařící polévku a neprskala. Místo toho počkala, až jí to trochu vychladne. Měla pocit, že se přímo vznáší. Dala mamince pusu a šla se převléknout. Neproletěla dveřmi jako tornádo, ani nedupala po schodech jako slon, ani nevtrhla dovnitř jako velká voda. Maminka uvažovala, že si snad už konečně může vybalit starožitné vázičky a hrnečky, které před Šárkou poschovávala, a vrátit je na poličky. Zavolala paní Zelinkové a pozvala ji zase na čaj. Paní Zelinková se opatrně blížila k domu. Nebylo divu, že po své poslední návštěvě trochu znejistěla. Šárka byla už na odchodu do kina, ale schválně se chvilku zdržela, aby ji pozdravila a ještě jednou se jí omluvila za rozbité brýle. Paní Zelinková se na ní dívala a nevěřila svým očím. Maminka jí vysvětlila, co se stalo. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetku toho kouzelného prášku taky vypůjčit. Její manžel totiž hraje fotbal. Tuhle o kousek minul bránu a považte, začal rvát jako tygr a ze vzteku na sobě roztrhal tričko, letos už druhé, a to je teprve duben. Maminka jí tedy zbytek prášku přenechala, protože Šárka už ho nejspíš potřebovat nebude.

0: i básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Podolníku v domek stojí v ohbí cesty, po níž každé jaro jezdívá náchodský pan princ Šamburák ze svého zámku na léto do Ratibořic a na podzim zase zpátky. Zatáčka kolem domku je zarostlá vysokým hustým živým plotem, hotovým rájem pro klukovské schovávačky a pro lizačky. Šamburákovi ani kočímu Fricovi ten plot nikdy nevadil. To až teď, kdy tudy jezdí autobusy a splašená auta od Starkoče do Zlíče nebo od Zblového na Kramolnu. Ten plot vyřezali, aby nepřekážel výhledu do zatáčky. Sice se už nemůže přihodit to, co tenkrát, za to teď každý vidí, jak je ta Podolníkova chalupa pěkná. Bylo pozdní babí léto a Podolníkův plot se bělal kuličkami, jako vždycky v tuhle dobu. Kluci je náležitě oceňovali, protože ze žádného živého plotu ty bílé kuličky tak krásně nepráskaly, jako právě z Podolníkova. To se jich natrhá plná hrst, rozhodí se po pěšině a pak se po nich dupe a skáče. Pod botou to krásně lupe, skoro jako čertovy bouchací kuličky, co je prodávají o pouti za 2 šestáky. Jenže za čertovy bouchací kuličky pohozené ve škole na stupínku nebo před kostelem bejval vždycky náramný mazec, zatímco bílé kuličky z Podolníkova plotu bouchaly a práskaly docela beztrestně. Každý si jich mohl natrhat a vybouchat, co jen měl chuti. Toho dne nebylo Vítkovi Frantíků zrovna moc hej, ale spíš ouvej. Pan učitel Kábrt zkoušel na přeskáčku násobilku 9 a to je vám tak strašně těžké počítání, že i pořádný kluk, a to Vítek byl, se přitom zapotí a ještě občas plácne špatný výsledek. To se právě dnes Vítkovi stalo. Šel s hlavou skloněnou, nekoukal nalevo ani dopředu, jen tak mimoděk trhal bílé kuličky a házel je před sebe a zkoušel, jestli je rozšlápne, aniž by přitom musel měnit délku kroku. Když se to povede, říkal si, tak se táta nic nedoví. Když ne, bude za tu násobilku doma vejprask. Jenom něčím se utěšit musel. A tak si ani nepovšiml, že to z dálky od Zblového duní a klape a supí, až to najednou nad ním zařechtalo. Sotva stačil uskočit. Před ním stojí kůň velký jako vrata a na něm ratibořický štolba Hetfleiš. Vítek ho znal a pan Hetfleiš znal Vítka. Věděl, že je synem zdejšího pekaře, k němuž právě jel. Ty, Fítku, zašišlalo to ze zhora. Řeknul tatinkemu, že pan princ bude chtět zítra 30 slaná rochlíka, javol? Jo, 30 slaných, protáhl Vítek a pomyslel si, to budou mít na ratibořickém zámku guláš. Jindy totiž pan princ objednával dámám ke kafíčku makové nebo pro hosty k čokoládě dokonce sladké oříškové suchary. Tak nesapomenul, 30 slaná, ináč jako jindá, rozumila? A pan Hetfleiš byl rád, že ani nemusel z koně dolů. Vítek ještě držel v hrsti pár bílých kuliček a tu ho napadlo, že je hodí koni pod kopita. Schválně. Jestli se ten divoch poleká. Už se rozmáchal, že hodí, ale v tom ho v dlani něco zašimralo. Počkej, neházej. Vítek se zarazil. Pan Hetfleiš mezi tím stiskl koně koleny a odsválal směrem ke Zblovému. Vítek stál, jako by ho přišrouboval. Pust mě ven, zaškemralo to ve Vítkově dlani. Jako by ho vosabodla, rozevřel dlaň a bílé kuličky se rozkutálely po cestě. Jedna z nich, ta největší, velká jako třešeň kaštánka, sotva se dotkla země, lupla sama od sebe. A místo ní se tam krčí a natahuje taková malinká, docela mrňavoučká panenka, celá v bílém, s čelenkou z rosy a s průsvitným závojem utkaným z babího léta. No tohle, diví se v duchu Vítek. Sebral všechnu odvahu a spustil. Co se tu pleteš? Nevidíš, že tě málem přejel kůň? Však ty jsi mě chtěl pod něj hodit, uličníku, řekla ta panenka vyčítavě. Tebe ne, jen ty kuličky, bránil se Vítek. Protože nevíš, že v každé 999. kuličce je ukryta víla Pamela. Ty, že jsi víla, podivil se Vítek. Pamela Podolníková, upřesnila průsvitná panenka, protože jsem z Podolníkova plotu. A co tu chceš? Raději se ptej, co jsem chtěla. Chtěla jsem ti splnit jedno přání, protože my, Pameli, když někdo utrhne 999. kuličku, tak mu splníme jeho přání. Když ovšem umí násobilku 9, aby si nás dovedl odpočítat, dodala Pamela, jako by znala Vítkovu slabou stránku. To já se doučím, to já zvládnu. Když se na to dneska sednu, tak mě zítra může pan učitel vyzkoušet, uvidíš, sliboval Vítek. Jenže ti to už nebude nic platné, schladila ho víla Pamela. Protože tvoje přání já splnit nesmím. A proč, prosím tě? Protože jsi mě chtěl hodit koně pod kopyta, aby se polekal a pan Hetfleš spadl. A to je velké uličnictví. Jenže pan Hetfleš by nespadl, on umí rajtovat dobře, bránil se Vítek. To byla jenom legrace. Pěkná legrace. Kde pak, Vítku, máš smůlu? Ale když se naučíš násobilku 9 a odpočítáš 111x9, třeba v nějaké jiné 999. kuličce najdeš mou sestřičku. A ty vážně nemůžeš, loudil ještě Vítek. Kde pak, to nejde, to se nesmí, řekla Pamela a začala se rozplývat. Až z ní zbyla jen malá kalužinka a i ta kvapem uschla. To je ale smůla, pomyslel si Vítek, smůla, smůlovatá, teď abych se naučil tu násobilku. Vítek se o příhodě s vílou Pamelou zmínil jen svému nejlepšímu kamarádovi a ten ještě musel na 100 hříchů slíbit, že to nikomu nepoví. Jarka Prčků to ovšem pod stejnou přísahou svěřil dalšímu. Ten další to vyzvonil některé holce a holky, nic neutají. A tak dnes, ať ty bílé kuličky na podzim vyrostou na kterémkoliv plotě, všichni kluci i holky z celého okolí, ba snad z celé země a na celém světě je trhají, hází na zem a čekají, že mezi nimi bude ta 999. a že se jim taky objeví víla Pamela a splní jim jedno velké dětské přání. Ale nejen to. Nějak se o tom museli dozvědět i dospělí, protože od těch dob se keři, na němž na podzim rostou bílé práskací kuličky, říká podle víly Pamely pámelník. A to je pravda pravdoucí, jakož i to, že nikdo jiný než Vítek Frantíků ze Studnice žádnou jinou vílu Pamelu dosud neviděl.
1: Racek Chechtavý. Racek Chechtavý není tak veselý pták, jak vypadá. Naopak je to nešťastný tvor. Tak rád by šel někdy na koncert nebo na přednášku, ale což pak si to může dovolit? Zná se moc dobře. Ví, že by se smál od začátku do konce. Že by rušil ostatní, například Bernardíny, kteří pozorně sledují, co se říká a uvažují o tom. Ale Racek, ať uvažuje, jak uvažuje, nakonec se vždycky dá do smíchu. A to je pobuřující, uznáte sami. A Racek si myslí, něco s tím musím udělat. Nemůžu to přece nechat tak. A letí k psychiatrovi, který bydlí na nábřeží. Ale když přiletí blíž, vidí, že bude muset hodně dlouho čekat. Na nábřeží je tolik racků, že se to nedá spočítat.

0: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Murisi, murisi, hu, hu, hu, ba, ba, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, to do pekla nosíme.
0: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Murisi, murisi, hu, hu, hu.

0: Sedí rodina u stolu a Mařenka začne směrem k mamince volat.
1: Mami, mami!
0: A maminka jí řekne.
2: Ale Mařenko, při jídle se nemluví.
0: Po skončeném jídle maminka povídá.
2: Teď už mi můžeš říct, o co šlo.
0: A Mařenka na to.
1: Teď už je to jedno, mami. V tom salátě, co jsi jedla, byl brouk.
3: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpurně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
4: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
3: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
4: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
3: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
4: To je ona, řekl tiše Egon.
3: Jaká ona?
4: Helenka.
3: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
4: To nic.
3: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
4: Líbí se ti?
3: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
4: O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
3: Kam šla? Zeptal se Hihlíkovsky.
4: Odjela na nějakou misi do Afriky.
3: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
4: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
3: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
1: A jak
0: Hanka,
1: se má?
0: Ahoj, zdar.
1: A jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
1: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
1: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě. Kolem pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
1: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik, a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
1: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: To mi jde.
1: Pokrčil jsi mírně nohy, děti, to, co říkám Piggymu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
1: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, jo, to mám ocáse.
1: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
1: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal ocásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod hlavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
1: Děkuju ti za pomůcku. Teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru. To znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky. Tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy. A s výdechem znova balíme hrudník nahoru. Bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, když jdu dopředu, tak vydechuju.
1: Tak, přesně tak. Takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik. Lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexu.
1: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
1: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar.
1: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.

0: Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana. Kam vás tolik jde? Jdeme do světa na vandrovku. I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc. A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa, ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. I pravilo vejce kočce. Ty máš dobré oči. Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka. Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním. Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili. Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře. Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice. Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala si jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí, spustila na ně. I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce. Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády, já pro takové pocestné nic nemám, zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo, načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházet i člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne, i poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby, kočka, aby na pec vlezla, krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody, načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
1: Asi zaspala, praví jeden.
2: Jak já ji hned zbudím, řekl druhý a vešel do dveří.
0: Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
2: Kýho víra,
0: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
2: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
0: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry, když to kachna tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
2: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač, když to na polici někdo křičí odři, odři a pod lavicí tak, tak, tak.
0: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů.
3: Ty Velký kalendář! Dnes je 27. července.
4: A svátek slaví Věroslav.
3: Věroslav.
4: Věroslavové slaví víru.
3: Je to takový mužský protějšek od jména Věra.
1: Věroslavů je u nás pomálu a tohle jméno se dává už u nás jen výjimečně.
3: No ale nemůžeme na něj zapomenout. A tak všem Věroslavům posílám veselou písničku.
4: Pampará!
3: Všechno nejlepší!

0: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo, já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já, podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla, já jsem dnes tak šťastná, jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní, u nás rostou jen palmy.
1: Já nic nevidím, otevřte mě někdo.
0: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl Louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl, to bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu. Rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v míse. Problém rozlouskl Louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl, kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal, ale koho se mám zeptat? A kde? Louskáček na to. Tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle.

0: Na to jsou námořní předpisy.
1: Správně, souhlasil Ořech,
0: aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenují tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouští po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla: Hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli.
2: Zeptej se, kudy se jede na vánoční ostrov. Rozkaz, kapitáne,
0: zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
3: To je nějaká legrační kocápka.
0: Hele, kde je tady vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
3: Tomhle!
0: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je vánoční ostrov tamhle. Podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
4: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal.
3: Kudy se jede na vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal.
3: Bé!
2: To s nám toho poradil,
0: zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl. Kapitáne, hlásím, že jsme vánoční ostrov už přejeli.
2: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
2: Změnit kurz o 180 stupňů, zavelel.
0: A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k vánočnímu ostrovu přijeli.
2: Vyskočili na břeh a volali Sláva!
5: Co tady křičíte?
0: Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
2: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu kapitán Oříšek.
5: V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci,
0: řekl pes na vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo dobreku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou

zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě ani na Vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvěcel se stromeček.

kocouří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek,

švih a skok mňáu. Přes potok mňáu, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňáu, kos a hýl mňáu.

Sláva mňau, hurá mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný tululum. Sláva mňau, hurá mňau.

kočičí fousky, do dírky ouský krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau. Na sloupek hop, do míče. Kop, start a cíl mňau, kozajíl mňau. Vyvádíme kočičiny.

letos na přes roky loni. Na švandu jsou šampioni.

0: o vánoční hvězdičce. Zase tu máme zimu. Celičký kraj se už schoval pod sněhovou peřinu, ale z oblohy se bílá nadílka sype dál a dál. Bělonké vločky krouží vzduchem, aby nakonec tichonce dosedly na střechy chalup, stromy i cesty, po kterých se prohánějí koňská spřežení a do rytmu jejich kopyt vesele cinkají rolničky. Mráz maluje ledové květy do oken a meluzína si za oknem hvízdá starou známou písničku. Pomalu se blíží vánoční čas. Ve všech chalupách i v té naší, o které vám budu vyprávět, je teď spousta chystání. Podlaha musí být vydrhnutá, hrnce vycíděné, ubrusy bílé jako sníh za okny. Maminky v kuchyni kouzlí z těsta to nejlahodnější cukroví. Mandlové rohlíčky, ořechové placičky a linecká kolečka plní hodobožové mísy. Perničky slučeného hřebičku a medu voní po celém kraji, dokonce až k nebeským oblakům. Také tam nahoře na nebi vládne slavnostní nálada. Ze sněhových duchen vykukují zvědavě malé hvězdičky. Natahují se, aby stačili zahlédnout co nejvíce z toho lidského hemžení, než lampy za okny pohasnou. To musí být asi krása tam dole, předhánějí se mezi sebou v představách o lidském světě, hlavičky celé omámené vůní perníků a cukroví. Být tak na chvíli na zemi a moci ochutnat alespoň jednu z nachystaných dobrot, nebo se alespoň na chviličku usadit na špičce vánočního stromečku pro děti, to by bylo něco. Jen ještě jednou naposledy se podívat, jak se chaloupky pomalu probouzejí, umiňuje si malá hvězdička. Nakloní se přes mráček, ještě o kousek víc, aby jí neuniklo nic a šup, už padá dolů. Překvapeně letí vzduchem, když v tom jí naštěstí zachytí její dobré kamarádky sněhové vločky. Ještě, že to dopadlo takhle. A za malinkou chvíli už společně dosednou do měkonké závěje uprostřed lesa. Malá hvězdička se nejdříve opatrně rozhlíží, ale pak zajásá. Vždyť jsem na zemi, to je nádhera. Na nic nečeká a rozběhne se rovnou za nosem. Ale běda, kudy z lesa ven, není vidět ani jediné rozsvícené okénko. A hvězdičce je zima, bolí jí nohy a také se sama v lese trochu bojí. Sedne si do sněhu a snad by se i rozplakala, kdyby najednou nezaslechla veselé hlásky dětí. Hvězdička, malá hvězdička, povykují jeden přes druhého překvapené děti na tatínka. Není ti zima? Ptá se hned starostlivě Andulka a už balí hvězdičku do svého šátku. Půjčím ti rukavice, nabízí se Vašík, ale to už jí nejstarší Toník opatrně schovává k sobě pod kabát. Rychle uříznou pěkný smrček a honem domů, ať nám ta křehotinka nenastydne, popohání děti tatínek. V chaloupce, kam společně dorazili, než bys řekl švec, je teploučko a ještě příjemněji, než si hvězdička z té výšky vůbec uměla představit. Maminka všem nalije horké mléko s medem a krájí vánočku. Děti se nové kamarádky vyptávají jeden přes druhého. Hvězdička ani nestačí odpovídat, jaké to na nebi je. Pusu má plnou od všemožného ochutnávání. Je jim pohromadě dobře a veselo. Andulka, Vašek a Toník ozdobí s hvězdičkou vánoční stromek a než se nadějí, začne se schylovat k večeru. Ještě naučí hvězdičku zpívat koledy a už je čas na loučení. Předtím si ale naše malá hvězdička splní své nejtajnější přání. Vyskočí na špičku stromečku a rozzáří ho těmi nejjemnějšími zlatými a stříbrnými paprsky. Oči dětí samým nadšením září úplně stejně, možná ještě krásněji. Teď už je ale opravdu čas se rozloučit. Krásné Vánoce, hvězdičko! Krásné Vánoce vám všem a děkuji, odpoví hvězdička. Maminka nachystá mísu s nejvypečenějšími, ještě teplými perníčky, ze kterých se line ta nejsladší vůně. Tatínek pomůže hvězdičce nasednout a ta se zvolna na vonavé stužce jako na houpacím koníku vznáší vzhůru do oblak.
1: Škoda, že s námi nemůže hvězdička zůstat, litují děti.
0: Na Štědrý den má být každý doma u své rodiny, vysvětluje tatínek. Hvězdička patří mezi své sestřičky na nebe. Nebojte se, oknem uvidíme, jak krásně dnes bude svítit. Rodina usedá ke svátečnímu stolu. Tatínek vypráví o narození Ježíška, děti rozkrojí jablíčko pro štěstí a na vodu vypustí svíčky v ořechové skořápce. Na talířích už není ani drobek. Děti nedočkavě pokukují pod stromeček. Tajemství Štědrého večera může být odhaleno. Tatínkovi nadělil Ježíšek novou fajfku, mamince parádní šátek, ale nejvíce radostného údivuje nad dárečky, které našly pod stromečkem děti. Andulka vybalí z hedvábného papíru překrásnou panenku s dlouhými vlasy, oblečenou do šatů až na zem. Toník tolik vytoužené cínové vojáčky v parádních uniformách, vyzbrojené malinkatými šavličkami a nejmenší vašík malovaného dřevěného koníka s husarem v sedle. Na nebi zatím malá hvězdička svítí ten večer jen a jen pro ně. Než děti později vklouznou do svých postýlek plny krásných zážitků a sváteční nálady, vašík postaví koníka na pelest, toník vyrovná vojáčky do šiku vedle své postýlky a Anička ustele panence v košíku, kde na jaře spávají koťata. Ještě před usnutím si šeptem vypravují o tom, jak by to bylo krásné, kdyby hračky alespoň na malou chviličku ožily. Hvězdička si mezi tím celý večer láme hlavu, jak se dětem odměnit za krásný den, který s nimi strávila. Konečně na to přišla. Jedno tajné přání se splnilo jí a teď dětem na oplátku zase splní jejich tajné přání. Oživí na dnešní noc hračky. Zlehonka polaská svým hvězdným paprskem tvářičku panenky, husara a koně, šik cínových vojáčků i celý pokojíček. Pak ještě pohladí jemným svitem čelička dětí a kouzlo je hotovo. Pokojík pozvolna ožívá. Panenka se lehoučkými, jakoby tanečními krůčky prochází mezi ostatními hračkami. Vojáčci ji salutováním vzdávají čest a husar na koni je krásou panenky okouzlen natolik, že zapomene velet. Hračky rozehrávají báječné divadlo. Co se to ale děje v rohu pokoje? Z pootevřeného šuplíku, jak ze strašidelné sluje, pomalu něco vylézá. Představte si! Neožily jenom hračky, ale i Andulčiny punčošky, které se proměnily ve dvouhlavou saň. A šup! Než stačí panenka zamrkat dlouhými řasami, už jí saň svými vyzáblými krky omotává a vtahuje do úkrytu. Pomoc! Chtěli by děti zakřičet, ale nemohou vydat ani hlásek. Než se stačí vojáčci sešikovat útoku, zakročí chrabrý husar. Propust krásnou panu, sani, vykřikne. Z jeskyně se však ozve jen zlověstné zasyčení. Kdo si troufá připravit mě ochutnou večeři? Husar se skloní k uchu svého grošáka a tiše ho pobídne. Věrný koník se rozběhne a ohromným skokem zanese svého pána, až ke vstupu dosluje. Husar tasí šavly a utne sani jednu hlavu. Ale ouha, té hned narostou dvě další. Saň chrlí kolem sebe oheň a síru, ale statečný husar se nemíní vzdát. Šavle se vzduchem jen blízká. Z posledních sil husárek máchne zbraní tak mocně, že odletí všechny hlavy naraz. Rozhostí se ticho jako v kostele. Děti pod duchnami ani nedutají. Panenka vyběhne z jeskyně, oči ještě plné slz a osušuje svému zachránci potem zbrocené čelo. Něžně husárka políbí, až se oba začervenají. Vojáčci jim salutují jako na přehlídce a ostatní hračky hrdinovi a jeho krásné milé provolávají slávu. Všichni jsou šťastní a panenka s husárkem spolu tančí až do úsvitu. S prvním dotekem jitra už ale kouzlo malé hvězdičky končí. Jaký zvláštní sen se jim to zdál? Nebo to nebyl sen? Možná ano, možná ne. Ale jedno je jisté. Dětem se vyplnilo jejich tajné přání, které se může stát skutečností jenom v čase nejkrásnějším. V čase vánočním.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
4: Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jak dobře víš, milá minko, nejlepším lyžařem ze všech tvých strýčků jsem já. No, jenom, že to není k poznání. Nemohu jezdit tak často jako oni. Já musím pořád někoho ošetřovat. Avšak je za to jednou pán Bůh potrestal. Nemoc poslal na mne. A zrovna v Grónsku. Grónsko je velikánský ostrov jako 17 našich republik. Přitom tam žije míň lidí než na Kladně nebo v Trnavě. A co hlavně, celý je pokrytý pohádkovým sněhem. My chtěli Grónsko přeližovat od pobřeží k pobřeží. To byla větší dálka než přes celé Československo. Nebudu ti líčit, jak jsme letěli na Island. A jak bylo z toho Strejdovi Anušovi špatně. Je mu špatně vždycky, když letí nebo když pluje. V Grónsku jsme přistáli v Angmagsaliku, v městečku, kde není ani pořádný přístav. A vyrazili jsme na severozápad. 2 dny nás vyprovázeli Eskimáci na motorových saních. Naučili nás, že Grónsko se řekne grónsky Kladlit Nunat a že prý se vůbec nemusíme bát ledních medvědů. Tak od chvíle, co nás takhle uklidnili, nemohla tvá máma strachy usnout. Já jsem jí marně vysvětloval to, co Eskimáci nám, že medvěd se třeba bude za námi loudat celý den nebo dva, ale jenom ze zvědavosti, ne ze zlého úmyslu. Tak první dny byla obloha modrá, jako na Jadranu. Po pravici se nám tyčily hory, dvakrát tak vyšší než Sněžka. 4. den se obloha zachmuřila a mě začalo píchat v pravém boku. 5. den nám drncali o hlavu mraky plné sněhu. A já začal cítit horečku a odpoledne mi bylo šoufl. Hoši, je to špatný, řekl jsem, mám zánět slepého střeva. Slepé střevo, to jistě víš, je velké asi jako malíček. Člověk ho na nic nepotřebuje, jenom na záněty. Když se však zapálí, je s člověkem zle. Kdo má veliké štěstí, tomu to rozeženou ledové obklady. Ovšem já to štěstí neměl. Já musí ven, hekal jsem. Do nejbližší nemocnice to bylo ovšem 1 týden cesty. A to střevo muselo být pryč do rána. Umí někdo z vás operovat? Ptal jsem se zbytečně. A tvůj táta řekl, já ne. Já sice stahuju králíky, ale ty vypadáš trošku jinak. Ostatní neřekli vůbec nic. Postavte mi iglu, hekal jsem. Zkusím se operovat sám. Iglu je eskimácký domek ze sněhu. Nemá 4 stěny, je dokulata. Vypadá jako velikonoční bochánek nebo jako drátěná past na myši, jenže vchod je normálně z boku. Ovšem nejtěžší je postavit strop. Propadl se jim 3krát. A to už venku zuřila vichřice. Uvařte v ešusech vodu ze sněhu, řekl jsem. Každý chirurg a jeho pomocníci si musí před operací umýt ruce horkou vodou, nejméně 10 minut, aby se ze záhybů kůže vyplavila nečistota. Pak jsem ruce ještě desinfikoval všem a sobě i bok. 2 lahvemi whisky, to je drahý nápoj. Zatloukat hřebík náramkovými hodinkami, to by přišlo levnějc. Strejda Aleš z toho mohl dostat infarkt. Na to si každý uvázal čistý ručník přes ústa, jako roušku, a druhý přes čelo. Nakonec jsem si zarouškoval i svůj bok se slepým střevem. Hanuši, nabrus mi perfektně skalpel, řekl jsem. Skalpel je nůž na operování, ten musí být jako břitva. Hanuš vzal skalpel a žuch, svalil se jak špalek. Omdlel při představě, že se fiknu. Nabrousil mi ho tvůj táta. Potom jsem se zeptal, nemáte někdo hedvábí? A na co? Ptal se strejda Aleš. Na podvázání cév, vysvětlil jsem mu. Žuch. A omdlel strejda Aleš. Dal jsem si injekci, abych si znecitlivěl ten svůj bok. Jen jsem si ji píchnul žuch. Omdlel strýček Řehoř. A když jsem se fiknul, omdlel naráz strýček Arno. Takže mi zbyli jen 2 pomocníci. Tvůj táta a tvá máma. Operace se mi povedla. Jen jsem se však zastehoval, vypadla ze stropu našeho iglu sněhová koule. Velká jak koňská hlava a rovnou na mě. Ani jsem nehlesl a byl jsem v narkóze. Ještě 2 dny po mém probuzení zuřila velká bouře. 3. den začalo počasí dostávat rozum, 4. den udělali strejdové z mých lyží saně, udělali mi nádhernou pojízdnou postel. A to už mi bylo líp. Už jsem začal chodit, ale na lyžování jsem sílu neměl, takže mě přes zbytek Grónska vezli do městečka Gotábu. Tam jsme se nalodili na parník. Strejda Hanuš však dostal mořskou nemoc ještě na pevnině, 50 kilometrů před Gotábem. Přístavu připlula taková hejna ryb, že nám cestu na Island musel razit torpédoborec.
1: Minka vycenila na strýčka Romana kamarádsky zuby. Bylo to něco jako zapálení dýmky míru. Už mu odpustila tu baronesu, i starostovic kozu, i kyselou ochechuli. Pomyslela si, co kdybych já dostala ještě slepé střevo. Minka se pod peřinou pohodlně natáhla. 5. den byl sice v čudu, ale co? Zbývaly ještě celé 2 dny. Ještě 2 strýčkové ji přijdou bavit. Všichni jsou trošku praštění, ale na to, že jsou dospělí, se dají docela dobře poslouchat. Ráno přijde strejda Hanuš. O čem asi bude povídat? O velké krmítkové sásce, řekl jí strýček.

0: Kapitola 17. Královna Flóra. Jeli jsme dlouho a dlouho a když mě mravenci konečně přivlekli do jeskyně fialek, měla jsem obličej úplně mokrý od pláče. Mé zoufalství se divně lišilo od radostného ruchu vládnoucího v jeskyni, kde všude se splétaly květinové výzdoby, zavěšovaly svítilny, čistila zrcadla a podlaha posypávala zlatým práškem. Šedozelená tedy nemluvila do větru. Připravoval se ples na rozloučenou s fialkami. V pozadí sálu se třpitil trůn jiskřící drahokamy a právě tam, před dosud prázdný trůn, mě vlekli moji strážcové. Přípravy byly sotva ukončeny, když se vzduch rozechvěl bouřlivým voláním.
1: Ať žije Flóra! Ať žije královna!
0: Do sálu připochodovali chrobáci v stříbrné zbroji a se zlatými helmami na hlavách. Seřadili se do špalíru a jejich tasené šavle utvořily nad špalírem jiskřivou klenbu. Pak se objevila Flóra. A v jeskyni jakoby vyšlo slunce. Ve chvíli se rozzářila světlem i radostí. Když se jasné oči paní Flóry upřely na květiny, bylo jim, jako kdyby je zaplavila osvěžující rosa. Královna květin byla tak krásná, že všechna srdce jí letěla vstříc. Měla šaty s dlouhou vlečkou, vkusně zdobenou brilianty, která se za ní vlnila s jemným ševelem, takže když kráčela k trůnu, bylo to, jako by se vznášela mezi hvězdami za sladkého zpěvu ptáčků. Její cestu provázelo všeobecné nadšení a motýlové z jejího průvodu se před ní jeden za druhým ukláněli, než se vmísili mezi fialky. Najednou mě uviděla. Zdálo se, že jí přes obličej přelétl stín.
2: Konečně je tady,
0: řekla přísně.
2: Proč to trvalo tak dlouho, než jste ji našli?
0: Oba mravenci vedle mne se třásli strachy a netroufali si odpovědět. Tu se obrátila na mne a zeptala se.
2: Jakým právem si vnikla do mého království?
3: Výsosti,
0: odpověděla jsem zadrhnutým hláskem.
3: Nabídl mi to pryskyřník na louce a já jsem myslela, že smím jeho pozvání přijmout.
2: Pryskyřník. Má první rádkyně šedozelená mi řekla totéž, ale nemohu uvěřit, že by se obyčejná květina opovážila něco takového udělat. Ať sem přivedou excelenci šedozelenou.
0: Žába, která mi byla tak laskavou průvodkyní a ochránkyní, vešla. Ruce měla pevně spoutané okovy a vedlo ji 6 mravenců s bílými helmami na hlavách. Třeba, že byla nyní v nemilosti, chovala se důstojně a bez hněvu a uctivě se uklonila před královnou. Pochopila jsem, že jsem ztracena a zbledla jsem jako stěna.
2: Vaše výpovědi se shodují,
0: poznamenala královna, obracejíc se k šedozelené.
2: Ale to ještě nedokazuje pravdivost vašich slov. Na neštěstí někdo právě asi před 2 hodinami utrhl pryskyřník, který hlídal severní bránu. Havran marně hledá jeho tělo na louce a bude muset čekat, až nějaká necitelná holčička utržený květ pohodí.
0: V tom prolétl celým sálem záchvěv úžasu a já jsem zahlédla, jak se 2 hrobaříci razí cestu zástupem fialek. Nesli na nosítkách pryskyřník, který vykvetl dnešního rána a teď tu ležel zohavený, umírající. Nožky měl zpřerážené, takřka utržené od tělíčka a na rtech se mu perlila krev. Poznal mě protože jak ho nesli kolem, přelétl mu přes tvář bolestný úsměv. Hrobaříci ho složili před trůn. Pryskyřník chtěl promluvit, ale krev, které měl plná ústa, zdusila jeho slova. Královna okamžitě sestoupila ze svého trůnu, poklekla u něho a jemně mu pozvedla hlavu. Strašně se namáhal, chtěl něco říci. Jeho propadlá prsa už neposlouchala jeho vůli a po několika nesrozumitelných slovech se zhroutil. Na nosítkách ležela už jen jeho mrtvola. V celém sále se ozval pláč a nářek. Královna Flóra vystoupila zase na trůn a dlouho tam zůstala sedět v hlubokém dojetí.
2: Nechť odnesou mrtvého,
0: poručila.
2: A její excelence šedozelená, ať zasedne opět po mém boku.
0: Mravenci si pospíšili a rychle sněli šedozelené pouta. Žába zůstala stále klidná, uklonila se královně a řekla:
4: Uctivě děkuji vaší výsosti za přízeň, kterou mi projevuje, když mě znovu povolává na mé místo. Ostatně není to poprvé, co jí děkujeme za dobrotu a milostivost. A proto si také dovoluji žádat o milost pro malou Aničku. Vždyť jen její dobré srdce ji zavleklo do tohoto dobrodružství.
2: Odvolávám svůj výrok,
0: odpověděla královna,
2: kterým jsem ji odsoudila k smrti. Ale Anička se nesmí nikdy vrátit na zem. Poznala tajemství zrodu květin a o tom se nesmějí za nic na světě dovědět lidé.
0: Při těch slovech jsem div neomdlela bolestí a začala jsem křičet.
3: Maminko! Maminko!
0: Křičela jsem tak srdcervoucím hlasem, že oči královny Flóry se zasmušily.
2: Koho to voláš?
0: Ptala se mě.
2: Jistě tu bytost velice miluješ, když ji tak úpěnlivě voláš.
3: Ach, maminko, chci zase vidět maminku!
0: Volala jsem dál. Byla jsem tak zdrcena, že jsem nemohla říci nic jiného.
2: Jen se neboj a pověs mi, kdo je to maminka?
0: Naléhala královna.
3: Vaše výsost nikdy nepochopí, co je to maminka!
0: Zvolala jsem konečně.
3: Maminka je krásnější než všechny květiny, které jsem zde viděla. Je sladší než med, vřelejší a laskavější než slunce. A její srdce je větší než celé vaše království. Ach, moje maminka! Vždyť mě tolik miluje, že jistě zemře zármutkem, když mě ztratí.
0: Všechny květiny s údivem poslouchaly můj bolestný nářek a i královna jakoby byla zvyklána ve svém rozhodnutí.
2: Nuže, je-li maminka opravdu to, co tvrdíš, dám ti poslední možnost, abys mohla opět žít na zemi. Proměním tě ve fialku. Poplese odejdeš s ostatními fialkami a pokveteš ve vaší zahradě. Jestliže tě maminka pozná, proměníš se opět v malou Aničku. Ale když tě nepozná, vrátíš se k nám a staneš se členkou mé družiny.
0: Zatím přinesli tři chrobáci na sametovém polštáři čarovný proutek. Šedozelená jej podala uctivě Flóře a ta mi přikázala, abych přistoupila blíž k jejímu trůnu. A najednou se stěny jeskyně rozechvěly jako růžové keře ve vánku. Z hlubin kamenné sluje zazněl zborový zpěv a všechny květiny poklekly. Královna Flóra se zadívala pevně do mých očí a svým čarovným proutkem načrtla tři tajemná písmena na mém čele. Bylo mi, jako kdyby se mi v hlavě rozevřel otvor,
2: kterým ze mne uniká život. Pak už jsem nevnímala nic z toho, co se dálo kolem mne.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: žíci na boty?
1: Ne, my tak velkou žíci nemáme. My boty nejíme.
2: Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi z zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu? Povídá maminka. Podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bot voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala, budeme muset toho našeho chlapce potrestat, on totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou, a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž ta lež má opravdu krátké nohy.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, jak se máš?
2: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říká, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
0: Hanko.
2: Co, vzpomínáš si?
0: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastuješ.
2: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady Pigim zazpomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
0: Hanka má s sebou takový
2: kruh obruč.
0: Vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
2: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
0: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
2: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy, no,
0: takže
2: rozštěpy.
0: Je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu velmi taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
2: A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
0: A to ti nesplácatili v tramvaji?
2: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
0: Takže jsi chodila s obručí jenom pěšky?
2: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zazpomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
0: No to nevím. Tak si vezmu vařečku dlouhou.
2: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
0: A nebo pokličku.
2: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
0: Dobře.
2: Takže máme kruh nad hlavou.
0: Kruh nad hlavou.
2: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
0: To znamená, že kdo má vařečku, přeleze.
2: Přesně tak. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pík, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů. Prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce a pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně. Ukloním se k druhé straně. Tak.
0: Proč ty gymnastky necvičí s vařečkama?
2: Ono to není moc atraktivní, no. Víš, potom, když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak on ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pust dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice. Protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
0: Já si to zkusím zatím skloňovat, ty povídej.
2: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako takový kultivovaný. Takový prostě, takový, na ní vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku zastavila.
0: Kachna Justýna tomu říká ladný jako gazela.
2: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pigy, soustřed se.
0: No.
2: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč teď. Chytil.
0: Není.
2: Tak já si jdu pro ní znova.
0: Ne, já tam doběhnu, ty tam povídej doběhni. O těch gazelách.
2: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
0: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justýna, tak to připadá poněkud legrační.
2: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
0: Házet, házím,
2: házet,
0: taky.
2: Házet, chytám.
0: Hopsa!
2: Hop, a já ti něco ukážu.
0: Ty jsi to chytila.
2: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, veď?
0: To je velmi.
2: A já teď vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
0: Hanko!
2: To se mi zase úplně tak nepovedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
0: Hanka je vážně gymnastka a moderní.
3: Tak už neotálej, hurvaj, se začni. Buď rád, že ti s tím rozborem písničky pomáhám. Manička nám taky pomůže, viď?
4: Prosím, ano.
1: Kdyby jeden vůbec věděl, co se má o takové písničce povídat.
3: Jak to? No tadyhle to máš, no prosím. Ach, synku, synku, doma lisi, tatíček se ptá, oral lisi. No, takový pestrý námět, který nám má tolik co říci. No tak vyprávěj.
1: Na počátku písně se ptá, ach, synku.
3: Kdo se ptá?
1: Já nevím.
3: Vlastně pravda, to tam není.
4: Básník se ptá.
3: Správně, Máničko, ano, ano. Básník se ptá synka.
1: Kterýho?
4: Velmi krásné jméno je Artur.
3: Jo, Máničko, ano, ano. Tak tedy Artura se ptá. No, tak už mluv, hurmajs.
1: Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
3: Táta, to nějak vylepší.
4: Pan otec se dává ptát.
1: Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur oral.
3: No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
1: Protože měl havárku.
3: Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
1: To neříkej, taťuldo, v té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí...
4: Myhne se protiorající, hurvínku.
1: Ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
3: No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a...
1: A...
3: No?
1: A neměl rezervu.
3: No asi ne, kdyby měl rezervu.
1: Tak by měl o kolečko víc.
3: No dobře, oral by dál a nebylo by to, že ano, jak si...
4: Nebyla by písnička, víš?
3: No, to taky. No a onen dotyčný tam dále radí. Když se ti zlámalo, no dej ho spravit.
1: Ale kam?
3: No to tu nebudeme řešit. A končí to poučkou. Nauč se, synku, hospodařit.
4: Bez kolečka.
3: No jistě, hospodařit znamená všechno, co souvisí...
1: S hospodou.
3: Ale neproduciruj se před Máničkou a ber to vážně.
4: Ber to vážně, hurvínku. Život je tak složitý.
3: No ano, to má Mánička pravdu, že ano. A hospodaření taky. Musíme všichni, aby to... Že ano.
1: Já taky už tak udlem mládí.
3: No ovšem, šetřit se má už od útlu, útlosti.
1: Kolečko.
3: Co kolečko?
1: Odbočili jsme, tatičku, odbočili.
3: No odbočili, protože máš moc řečiček a nic. Tak znova a stručně. No tak co, otec?
1: Otec se ptá Artura.
4: I ne, básník praví, že se otec ptá.
3: Ano, hurvínku, tak pokračuj. My ti budeme napovídat, jen tak vždycky ťuknem.
1: Aha, básník míní, že se otec ptá. Arture, jestli pak jsi vůbec doma? Maničko, ťukni.
4: Orali jsi.
1: A jestli pak jsi vůbec oral ty jeden... Taťuldo, ťukni.
3: Ale málo.
1: Třeba málo, ale ťukni.
3: No, orál, ale málo.
1: A jo, no orál na to, Artur, ale nestojí to za fajfku tabáku.
3: Za fajfku dýmky, za dýmku tabáku. Je to přeci píseň, šmankote.
1: Maničko, ťukni.
4: Kolečko se mi polámalo.
1: No dobrý, Taťuldo, ťukni.
3: Když se ti zlámalo, no?
1: No, Maničko.
4: Dej ho spravit.
1: Taťulda,
3: nauč se, synku.
1: Manička.
4: Hospodařit.
1: No, je to.
4: A je to.
3: No, tak vidíš, když se soustředíš, dej ti to jedna radost.
4: Ty jsi úža, hurvínku. Nevyčerpalo tě to moc.
1: Ach, moc, Maničko. Oh,

0: Dnes je 27. července.
1: A svátek slaví Věroslav.
0: Věroslav.
1: Věroslavové slaví víru.
0: Je to takový mužský protějšek od jména Věra.
1: Věroslavů je u nás pomálu. A tohle jméno se dává už u nás jen výjimečně.
0: No ale nemůžeme na něj zapomenout. A tak všem Věroslavům posílám veselou písničku.
1: Pampará!
0: Všechno nejlepší!

0: Bob a Bobek natírají. Když se Bob a Bobek probudili prvního dne na louce, do zpěvu jim moc nebylo.
1: Co budeme dělat? Kouzelník Pokuston nám dával vždycky jíst.
2: Teď se milí Bobku, musíme živit sami, řekl Bobkovi zkušenější Bob.
1: No jo, a čím?
2: Přece prací.
1: A kde budeme pracovat?
0: Kňoural v klobouku rozespalý Bobek.
2: To se uvidí. Na světě je tolik práce, že ti pilní nevědí, kam dřív skočit.
1: Proč zrovna my musíme být ti pilní?
0: Nadával Bobek, když pak mrzutě šlapal po silnici za Bobem. Na kraji města uviděli babičku, jak si sama natírala plot.
2: Pomůžeme jí, Bobku, řekl Bob. To je moc pěkná práce.
0: Pochvalovali si za chvíli oba, když se ohlédli a viděli plaňky zářící novotou. Babička se usmála.
2: No, když jste pomohli ubohé stařence, bohatě se vám odměním. Daruji vám malířské náčiní. Ta plechovka je kouzelná a barvy v ní nikdy neubude. A štětce budou malovat takovou barvou, jakou budete chtít. Jako kdybyste měli propisovačky s více náplněmi.
0: A než se Bob s Bobkem nadáli, zmizela babička i s natřeným plotem.
2: Hele, Bobku, ona byla kouzelná z pohádky.
1: To jsme měli kliku, Bobe, radoval se Bobek.
0: A králíci měli práci. Za rohem si je najal jeden pán.
3: No, pěkně jste mi natřeli plot, pochválil je potom.
2: My vám natřeme i dům, nabídli se Bob s Bobkem.
3: To budete hodní, řekl pán a šel se spokojeně natáhnout.
0: Bob s Bobkem, jak byli v ráži, nešetřili barvami a natřeli hezky na duhovo nejen dům, ale i stromy, trávník, auto, psa a nakonec i rozespalého pána, který vyběhl a myslel, že se mu to všechno jenom zdá. Když zjistil, že to je všechno doopravdy, rozlobil se a tak se králíci odměny nedočkali. Nestačili utíkat a zastavili se až v přístavu.
2: Hele, kolega,
0: upozornil Bob Bobka a oba otočili hlavy vzhůru a dívali se na obrovskou námořní loď, kde uprostřed trupu vysoko, vysoko nad zemí seděl natěrač a spal.
2: Ale moc práce nenadělá,
0: řekli si naši dva borci.
3: Protože mu došla barva,
0: řekl kapitán, který šel zrovna do města.
3: Nemůžeme kvůli tomu ani vyplout.
1: My bychom vám tu loď natřeli, šéfe,
0: nabídl se Bobek a Bob souhlasil.
3: Cože? Vy? Smál se kapitán.
1: Jaký odstín si přejete?
0: Vyjednávali dál králíci.
3: Pomalujte si třeba kytičkama s tou troškou barvy, co máte, toho na naší lodi stejně moc vidět nebude.
1: Tak děkujeme,
0: volali za ním králíci.
1: My se do toho, pane kapitáne, okamžitě pustíme.
0: A oba vystřídali na lavičce spícího námořníka. Práce jim šla od ruky. A když se vracel kapitán, byli hotovi.
4: U všech mořských draků, žraloků a želv, kdo tu loď takhle zmaloval? To není pro krinda, to není loď, to je květinový záhon. Co pak takhle můžeme na moře? Teda, že by ti dva králíci...

0: vyběhl vztekle na palubu a rozkázal kuchařovi. Okamžitě chytit, svázat, uvěznit, zítra upéct. Marně se králíci hájili, že jim to kapitán dovolil. Poslední noc svého života strávili svázáni v podpalubí. Naštěstí byl lodní kuchař obrovské dobračisko. Chodil po kajutě sem a tam a zase zpátky. Držel se za hlavu a naříkal. Já jsem za celý svůj život neublížil ani kuřeti. Ani mouše jsem křidýlko neutrhl. Teď tu mám zabít takové dva sympatické králíky. A když šel sem a tam už po desáté, praštil se rukou do čela a řekl, mám to. Já je pustím v záchranném člunu na svobodu a řeknu kapitánovi, že utekli. A tak se i stalo. Když přišlo ráno, králíci v záchranném člunu už byli daleko na moři. Kuchař se třásl strachy, co řekne kapitán, ale ten vyběhl na palubu a jásal. V ruce držel telegram. Pojďte sem, poslouchejte. Vedení námořnictva vám dává cenu za nejveselejší lot plující po mori. Stop. Kde jsou ti králíci? Křičel kapitán. A tě můžu obejmout. Ale ti pomalu mizeli za obzorem a taky se radovali. Z toho, že unikli své vlastní popravě, veslovali jako o závod, aby už konečně byli zase doma ve svém klobouku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.

0: Dušo.
1: Pst. Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem Krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl Krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Jenomže kalhotky si mě stejně nenakreslil. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, Krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček.
1: Yeah.
0: Ale podívejme, vždyť je to Krtek.
1: Tady mě máte i z poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí. Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: tom Krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška. Bydlíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak Krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu rýmu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka nadobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je. Na co se to skočil? Ty, co se mu jede? Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale Šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rak mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, Krtku, poradím ti. Jmenuji se Len a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít kalhotky, jedna radost. Krtek se zaradoval.
1: Sláva, budu mít kalhotky.
0: Nemyslí si, nebude to lehké, řekl Len. Podívej, kolik tu kolem vyrostlo bodláčí a plevele. Pomoz mi a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, Krtku, pomoz a vyžeň brouky. Co by Krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky a pak se nedočkavě zeptal.
1: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň, vzdychal Len. Dones vodu, Krtku, a zalej mě. Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
1: Co to děláš, housenko? Nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
0: To bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len Krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. Nejdříve len vytrhal, svázal do otýpky a honem s ním k potoku.
2: Kvák, kvák,
0: volala na něj z potoka žába.
2: Kam se ženeš?
1: Jdu namočit len. Zelnu bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
2: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máče tlen. Dobře vím, jak se to dělá.
0: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůniky a svalili na ně kámen, aby len zůstal pod vodou. Když se len hodně namočil, vynesl jej krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
1: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
0: A krtek si lehl pod len, len se sušil a krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla krtkovi na čumáček a štípla ho.
1: Ahoj!
0: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
1: Už jsem len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k čápovi, aby mi len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
0: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
1: Kmotříčku čápe, kmotříčku čápe.
0: Klapy klap, zaklape čáp zobákem. Proč mě voláš, krtku? Co pak chceš?
1: Kmotře čápe, buď tak hodný a nalámej mi tyhle proutky lnu. Ale pozor, ať tě nerozlámeš.
0: Klapy klap. A nač pak ten len?
1: Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.
0: Klapy klap, tak na kalhotky. To ti rád pomohu.
1: Děkuju, kmotříčku čápe.
0: I není zač. Klapy klap. Není zač, není zač. A teď rychle k ježkovi říká si krtek a rozhlíží se. Kde pak ten ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
1: Ježku, probud se.
0: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře. Co se děje?
1: Ježku, ježečku. Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
0: Na jaké kalhotky?
1: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
0: Tak pojď. Ale pospěš si, nebo ti zase usnu. Krtek honem vyčesával na ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli len vyčesal, ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
3: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, usloukejte mi se hnutě.
0: A nač pak ti budou krtku?
3: Snítí se utká plátno a z plátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
0: Pomůžeme ti. Slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenku navíjet.
3: Děkuji vám, pavoučkové.
0: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadenkem nití na paseku.
3: Bodůvky, modré bodůvky, nesu se nítě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomozte mi a nítě obarvěte. Pomůžete, vyčte.
0: Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval a mravenečkové dítě odnášeli. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trára, trára, troubí brouk trubač a zvolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem.

0: Za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidly fidly a na basu brum brum brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali a brouččí kapela spustila veselou písničku do kroku.

0: potoka Krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se Krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou. Jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale ať jsou dost veliké. Hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem Krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá Krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je Krtku máš?
1: Všechno ti, rákosníčku, vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, bravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo. Hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.

0: se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík, provázek, dokonce i zrcátko.
1: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušeli mu náramně. S kapsami.

0: Tenkrát jsem byl ještě malej a hloupej. Jenomže pak mě začaly bavit úplně jiné věci.
1: Třeba auta?
0: No právě, ale kdy sehnat auto, abych přes volant viděl na cestu a tlapkama dosáhl na pedály.
1: Ale nakonec se ti to přece jen povedlo. Víš, Krtku, že jsem tomu ani nechtěl věřit?
0: Tak už radši povídej, jak to tenkrát bylo. Já se pak přidám.
2: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
3: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
4: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
3: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
4: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
3: A byl jsi u pana doktora?
4: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl choť být i trochu protivný.
3: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
4: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
3: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp.
4: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
3: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
4: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
3: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
4: Můžeme všichni hrát třeba člověče nezlobce.
3: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
4: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
3: To jsem rád.
4: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.
5: Pojď. Tu máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
6: Tak, jsem první a nejvejš.
7: Jen nefik podepsat, neříkám, jak vysoko.
6: Dělej, co se s tím couráš?
7: Kdybych měl tak dlouhý jméno, taky by se courá.
6: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
7: Nech toho.
6: Co u toho tak hekáš?
7: Mně je to jedno, klidně si zkráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na zádech. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
6: Co to bylo?
7: To mělo být...
6: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
7: Já. A kdo teda?
0: Nohy.
8: Co nohy?
0: Dřevěný.
8: Kde?
0: Moje.
2: O dvou dcerkách a dobré lesní víle. Byl jednou jeden kmotr, byla jednou jedna tetka. On byl vdovec, ona vdova. On měl dcerku, ona taky, a tak se dali dohromady, že jim spolu bude líp. Jenže jim líp nebylo. A kdyby bylo bývalo, nebylo by teď co vyprávět. Tak dobře poslouchejte. Oboří se jednoho dne tetka na kmotra a vymýšlí si, až se práší. Ta tvoje holka je drzá, lenošná a neposlušná. Už si s ní nevím rady. Kmotr vzdychne. Už dávno poznal, že proti té ženské, co si uvázal na krk, nic nezmůže. A darebná tetka si dál mele svou. Ať mi jde z domu. Jestli ji nevyženeš, pod jednou střechou s tebou nezůstanu. Chudák kmotr to přemílal ze všech stran, ale nenašel jak z toho. I zavolal se s těžkým srdcem dcerku a povídá. Děvečko zlatá, ty sama víš, jak to u nás vypadá. Jsi rozumná, k práci se umíš postavit a jsi už dost velká, aby ses o sebe dovedla postarat. Jdi, kam tě oči povedou a nohy ponesou. Nepůjdeš-li, macecha nás oba k smrti utrápí. Když ta dcerka vyslechla, zaplakala, pak si s pláčem raneček svázala, naposled objala tatíčka a vydala se do světa. Šla, kam jí oči vedly a kam jí nohy nesly, až přišla ke studni a zčista jasna uslyšela.
9: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
10: I zastavím, studničko, zastavím, když mě tak upřímně zveš, odpověděla dcerka.
9: Ale vidím, že vodu máš skalenou.
10: Chceš, abych tě vyčistila od bahna?
9: To udělej, panenko pěkná, to udělej a já ti poděkuju. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti čisté vody.
2: Hodná dcerka ze studny vyčerpala vodu, bahna ji zbavila, vyspravila ji, jak mohla, a šla dál. Za časek došla k peci. Sotva se přiblížila, uslyšela.
9: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
10: I zastavím, pícko, co bych se nezastavila.
9: Ale vidím, že jsi celá zbědovaná. Mám tě vymést, hlínou vymazat a oheň rozmychat. To udělej, panenko pěkná, to udělej, já se ti odvděčím. Až tudy půjdeš podruhé, dám ti teplého chleba.
2: Dcerka se o pícku postarala a když se v ní rozhořel oheň, šla svou cestou dál. Za časek došla k révovému keři a ten už z dálky na ní volal.
9: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
10: Ráda se zastavím, milá révo, a okopu tě a očistím od suchého listí. Už to potřebuješ.
9: To udělej, panenko pěkná, to udělej, já ti to nezapomenu. Až tudy půjdeš podruhé, dám ti sladkých hroznů.
2: Dcerka ke řviné révy pečlivě ošetřila a šla dál, kam ji nohy nesly a vedly oči. Už se schylovalo k večeru, když došla k černému lesu. Měsíc nesvítil, tma mezi stromy houstla, že bylo sotva na krok vidět, a na děvečku padl strach. V tom mezi haluzemi prosvitlo. Cesta zatočila na mítinu. A kde se vzal, tu se vzal. Uprostřed mítiny
10: stál bílý domeček.
9: Poprosím tady o nocleh, pomyslela si dcerka. Když mě vyženou, nestane se mi hůř, než když mě vyhnali z domova.
10: Prošla vonavou zahrádkou a třikrát zaklepala na dveře bílého domku.
9: Kdo to klepe na mé dveře? Ozvalo se zevnitř. Pocestná, hlesla děvečka. Sily dobrého srdce, vejdi. Nejsily, pospíchej odtud.
10: Dcerka si povzdechla.
9: Jsem ubohé, opuštěné děvče. Macecha mě vyhnala z domova. Nemám kde hlavu složit.
10: Z domku vyšla o berličce krásná paní s vlasy až na paty a usmála se.
9: Hádám, že budeš hodná děvečka.
10: Pojď dovnitř a mě se neboj, jsem lesní víla. Za 1000 let jsem si na paloucích nohy utancovala, že mi už neslouží, a tak si tu hospodařím.
9: Dcerka vstoupila do bílého domku a dobrá víla se jí zeptala. Nechtěla bys ke mně do služby? Jestli se práce nebojíš, jestli máš ráda všechno lesní bílý a všecičku lesní havěť, nebudeš si u mě naříkat.
10: Dcerka si oddychla, že nebude muset dál nazdař Bůh světem, a s radostí přijala. Víla jí ukázala světničku, kde bude bydlet, a hned jí pověděla, co bude mít na práci.
9: Můj domeček musí být jako z cukru. Moje kořeníčko v zahrádce nesmí mít nikdy žízeň a moji drobečkové nikdy hlad. Budeš si to pamatovat?
10: Budu, slíbila dcerka. To není tak těžké, abych si to nepamatovala.
9: Ať se vevnitř všechno třpití a ať mi zahrádka na pozdrav zavoní, až se v poledne vrátím. A nezapomeň, až se slunko vyhoupne nad vrcholek téhle hrušně. Uvaříš kaši z otrub, ale ať není ani moc horká, ani moc studená. A pak takhle svoláš všechny moje děti.
10: Drobečkové milí, kam pak jste se skryli?
9: Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se z chutí dejte.
10: Na tohle zavolání se moje drobotina schromáždí kolem tebe. Ty ji dobře nakrmíš. A to ti říkám. Nelekej se. Jsi-li hodná, nemáš proč.
9: Dcerka udělala, jak jí víla přikázala. Když poklidila v domku a postarala se o zahrádku, uvařila kaši. Oskusila ji, aby nebyla ani horká, ani studená. A zrovna, když slunko stálo nad hrušní, vyšla na dvorek a zavolala.
10: Drobečkové milí, kam pak jste se skryli? Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se z chutí dejte.
9: Jakmile to dořekla, vyhrnuli se ze všech děr, skrýší a doupat, co jich všude bylo, hadi a štíři, ropuchy a myši, tchoři a lasice a všelijaká jiná lesní havěť.
10: Dcerka je do jednoho svědomitě nakrmila a když ta divná droboť měla dost, jak se seběhla, tak byla pryč.
9: Za poledne se víla vrátila z lesa domů, přivonila k zahrádce, očima polaskala domek, zašla na dvůr a třikrát tleskla do dlaní. Jako na povel schromáždili se kolem ní její drobečkové a ze všech stran repetili chválu na novou hospodyňku. A tak ta hodná dcerka u dobré víly zůstala. Jednoho dne, když uplynuli zrovna 2x3 měsíce, položila víla dcerce hlavu do klína a poprosila. Povískej mě ve vlasech. Už mě dlouho nikdo nepovískal. A jak tak měla hlavu v dívčině klíně, cítila, že jí do vlasů ukápla horká slzička.
10: Proč pak pláčeš, děvenko? Snad se ti nestýská po domově.
9: Stýská, tetičko, stýská, odpověděla smutně dcerka. Vždyť ani nevím, jestli můj tatíček ještě je naživu. Inu, půjdeš se tedy podívat domů, řekla Víla. Jdi do sklepa a vyber si jednu truhličku. Mám jich tam dost a dost. Kterou si vybereš, tu ti dám za výslužku. Ale to si pamatuj. Otevřít ji smíš až doma. Dcerka šla do sklepa. Ze všech truhliček, co jich tam bylo, si vybrala tu nejmenší a nejskromnější. Vysadila si ji na rameno, rozloučila se s dobrou Vílou a pustila se k domovu. Šla a šla a za časek potkala keř vinné révy. Jak jí réva spatřila, hned na ní volala.
11: Panenko, pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
9: Dcerka se zastavila a dostala sladké hrozny. Zanedlouho potkala pec a nasytila se teplého chleba a brzy došla ke studni, která jí podarovala douškem svěží vody. Tak jí cesta uběhla, ani nevěděla jak. A když přicházela domů, otec stál před vrátky a už zdaleka ji vyhlížel. Přichvátal jí naproti a zaplakal radostí, že se mu navrátila. Doma společně otevřeli truhličku. To bylo překvapení a ta krása. Celá výbava byla v truhličce složená, z nejjemnějšího hedvábí ušitá a bohatou výšivkou zdobená. Nade všechno krásné byly však svatební šaty, jakoby utkané dílem ze slunečního a dílem z měsíčního třpytu. Až z toho oči přecházely. A nejvíc přecházely maceše, protože v sobě tajila zlost a závist. Vyzvídala na pastorkyni, jak k tomu bohatství přišla a ta jí všechno upřímně vypověděla. Tetka si hned zavolala svoji vlastní dceru a přikázala jí, že musí taky do světa pro tohle nevídané věno. Macešina dcera, lenošnice líná, spustila nářek. Nikam, že nepůjde, ona ne, sama světem a k cizím do služby, to ji nikdo nikdy nedostane. Tak se ty dvě, darebná tetka a její darebná dcerka, do sebe dali, až matka dcerku koštětem z domu vyhnala a pohrozila jí, ať se neopováží vrátit se s holýma rukama. Šla tedy dcerka, šla, kam ji oči vedly a nesly nohy. Za časek přišla ke studni a uslyšela.
11: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
12: Copak nevidíš, že jsi plná bahna? To si radši dám zajít chuť, odsekla dcerka.
13: Ráno mi sama mamička ruce umyla. Nebudu si je kvůli tobě špinit.
9: Šla dál a stejně jako její nevlastní sestra potkala pec a potkala keřviné révy. Ale nezastavila se tam ani tady a nepomohla, aby si ruce neumazala. Tak došla až do černého lesa a popadl jí strach, zrovna když se před ní na mítině objevil bílý domek dobré lesní Víly. Třikrát zaklepala na bílé dveře.
14: Kdo to tluče na mé dveře? Ozvalo se zevnitř.
12: Pocestná, řekla dcerka.
14: Jsi-li dobrého srdce, vejdi. Nejsi-li, pospíchej odtud.
12: Puste mě dovnitř, však vás neukousnu,
14: vykřikla dcerka.
12: Je mi zima, mám hlad a nemám kde hlavu složit. Mamička mě vyhnala z domova.
9: Z domku vyšla oberličce krásná paní s vlasy až na paty.
14: Vlastní mamička tě vyhnala z domova? Zeptala se. To nevím, nevím, jestli budeš hodná.
15: Inu, když jsi tak opuštěná, zkusím to s tebou. Vezmu tě do služby a ono se ukáže.
12: Proč ne? Řekla dcerka. Do služby k vám půjdu, ale jenom tenkrát,
13: když mi dáte za výslužku krásné šaty utkané dílem ze slunečního a dílem z měsíčního třpitu. A k tomu náramek z ryzího zlata a 6 šňůr pravých perel.
14: Skromná zrovna nejsi, děvečko, podotkla Víla. Snad budeš aspoň pracovitá. Když s tebou budu spokojená, dostaneš, co žádáš, a možná ještě víc. A Víla dcerce vypověděla, co a jak bude mít na starosti.
15: Než ráno odešla do lesa, připomněla jí. Hlavně moje dětičky mi dobře opatř. Pamatuj, že kaše nesmí být ani horká, ani studená. Zavoláš na ně takhle. Drobečkové milí, kam jste se mě skryli? Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se schutí dejte. Na nic nezapomeň a ničeho se nelekej. Jsi-li hodná, nemáš se čeho bát.
13: To je pořád napomínání,
15: zabručila zlostně dcerka, jakmile v domku osaměla a vlezla znovu do postele.
14: Slunce už stálo vysoko nad hrušní, když v nemitém hrnci začala vařit kaši.
15: Neokusila ji, zda není ani horká, ani studená. Vyběhla na dvůr a rychle odříkala, co jí Víla naučila. V tu chvíli už ze všech skrýší přibíhala hladová lesní havěť.
13: I fuj, vykřikla dcerka. Tuhle ošklivou chamrať, že mám krmit. Ani mě nenapadne.
15: Vyklopila hrnec horké kaše. Ty nejmenší drobečky pošlapala. Ty větší opařila. A ti nejrychlejší se s hrůzou a ohladu rozprchly.
14: Jakmile se Víla předpolednem objevila na mítině, kdo z lesní droboti přežil špatné zacházení, přihrnul se k ní a hořce si stěžoval. Víla se na dcerku tuze rozhněvala. Zle jí vyčinila a potom řekla.
15: Teď jdi do sklepa a vyber si tam za výslužku truhličku. Už tě tady nechci vidět. A to ti povídám. Truhličku neotvírej, dokud nebudeš doma.
14: Dcerka se šla do sklepa a vybrala si tu největší a nejkrásnější truhlici. Vysadila si ji na rameno, neřekla dobře ani špatně a vydala se na cestu. Brzy potkala vinou révu. Byla obalená lákavými hrozny, ale jak se jich dcerka dotkla, zcvrkly se a byly tak trpké, že se nedali spolknout. Potkala pec, z které voněl teplý chléb a sotva, že po něm sáhla, pec jí popálila prsty. A když konečně došla ke studni, byla už celá utrmácená, jak ji ta veliká truhlice tížila. Složila ji na zem a těšila se, že si naváží čerstvé svěží vody. Navážila však jen a jen bahno. Od hladu a žízně a z té těžké truhly se jí dělalo až mdlo. K domovu měla už blízko, ale rozhodla se, že truhlici otevře. Třeba uvnitř najde něco k snědku. To zděšení. Jak zvedla víko? Vyhrnuli se ven hadi a štíři, ropuchy a myši, lasice a tchoři a pavouci a mravenci a všechna ta drobná havěť, co jí v lese je, repetilo to a křičelo. Vrať nám naše bratříčky, vrať nám naše sestřičky. Kam jsi je dala? Kde je máš? Kde pak nám je schováváš? A div divoucí, té na nic dobré dcerce začaly z nenadání vylézat z vlasů hadi a ještěřice, z rukávů mravenci a pavouci, z podsukní žáby a lasice a tchoři. Vrtěla se a kroutila, ošívala se a drbala, až krábala a poskakovala a natřásala se, aby se té divé havěti zbavila a pak vzala s hrůzou nohy na ramena a utíkala a běžela, jenže si popletla cestu. A neběžela k domovu, ale zpátky do lesa. A jestli se nezastavila, běží tím černým lesem ještě dnes. Kdo mi to nevěří, ať si tam běží za ní. Kdo mi to uvěřil, tomu povím víc, protože zrovna v ten den, kdy ta darebná holka, co se tak drbala a vrtěla, se rozběhla do černého lesa, slavili v Kmotrově chalupě svatbu. A byla to svatba, jak se patří. Vždyť se vdávala Kmotrova hodná dcerka a brala si nejhodnějšího a nejpěknějšího mládence ze vsi. Já tam byla taky. Ale kdo tam nebyl, to byla ta zlá tetka. Stála za plotem a vyhlížela, jestli se jí struhlicí na rameni nevrací ze světa domů její darebná dcera. Stála tam a stála, oči si docela vykoukala a jestli ještě nešla pryč, stojí tam dodnes. Kdo mi to nevěří, ať si tam stoupne tak.

0: do kadeřnictví přijde silně kudrnatý pán a ptá se.
1: Prosím vás, stříháte také pudly?
0: Ano, posaďte se. To ta paní holička si myslela, že ten pán je pudl.
2: Aby ho nestříhla do oučka.

0: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
1: Dost? Já ještě nemám dost, dal bych si nášup.
0: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra, řekl najednou pevně Hihlík, přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
2: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
0: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
1: Past!
0: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
2: Chytíme mu palec! Do paskyčky!
0: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince. Ne! Vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
2: Při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
3: Já jsem Hihlík.
2: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
3: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
2: Legrační.

0: dál, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
1: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
0: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil. Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero. Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, namžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne.
1: A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme,
0: řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči. Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
1: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází.
0: Vychrlil ze sebe hejlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
2: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
0: Zívl pan Vavřinec a překryl si hlavu peřinou. Hejlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Kleku kokosu, proč mám chobot?

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti.

0: radosti, ale všechno bylo marné. Dortčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
1: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: A je, kocour v poslední době tolik nenadává. A je, zdá se, že stárne. Je teď spíše zvědavý, co zasti kluci v zahradě najdou nového. Dobrý den, kocoury, jak pak se pořád máte? Řekli kluci, když kocoura znovu potkali v zahradě. Berou, co berou, proč berou, jak pak by mohli brát? Vrčel kocour, který si chytal blechy. Neberou, já je beru, chytám je, 1, 2, 3, házím je do povětří, tak je to. A co je s nimi dál? Ptali se kluci. Co by bylo? Pak je to, že ty blechy naskákají na psí, no, a ti je pak mají, ti psi ty blechy, víte? Šklebil se kocour. A proč to děláte? Divili se kluci. Vždyť vám psi nic neudělali.
1: A udělali, abyste věděli.
0: Hádal se kocour.
1: Oni mi udělali to, že sem v noci chodí, pijou tady psi víno, až duchají se a chechtají se, dělají rámus a já nemůžu spát. Jen přijďte jednou večer, já vám ukážu, jací ti psi jsou.
0: Tak nás vezměte na ty psi dnes, křičeli kluci. Máme vás rádi, vy jste náš hodný, drahý, špinavý kocourek.
1: A vy jste zase uličníci a darbáci a nevezmu vás, protože musí být měsíc v úplňku a to v úplném,
0: dodal kocour. Ale to je dnes. Dnes přece bude úplný úplněk. Úplně ten nejúplnější. Jásal nejmenší.
1: Nic, nikam se nepůjde, nic,
0: trval na svém kocour a usnul. No a mezi tím se taky zešeřilo, jasminové keře zčernaly a jejich květy jednak voněly a potom také svítily v modrém šeru jako hvězdičky a nebyly skoro k rozeznání o těch jasmínových. A potom se vyloupl měsíček jako oříšek a byl to úplněk, byl to nejúplnější úplněk, jaký jste mohli kdy vidět, prostě úplný úplněk. Tak, a co teď? Šeptali kluci, kdo pak nás povede, když kocour spí? Měsíc, pánové, pojďme za měsícem, vzpomněl si druhý kluk. Psi půjdou také za měsícem, tak je potkáme. To jsem vám mohl také říci, kdybyste se mě byli zeptali, řekl si v duchu trpaslík, který je už chvíli napjatě poslouchal, ale dělal jako že ne. A teď se za nimi díval. Taková stará, zarostlá zahrada, ode všech opuštěná a k tomu v noci při úplňku, jo, to není žádná legrace. Tam je vidět věci, které jen tak někde neuvidíte. Tam je nejlepší jít s kamarády. Kamaráda můžeš držet za kabát, tebe se taky drží kamarád za kabát a jeho se taky drží, no a jde se. Tak bylo ticho. Najednou ale něco z dálky zachrastilo, kluci se naraz zastavili, pak to zazvonilo a kluci skočili za velikou lopuchu. Pak to zase trochu jakoby zabubnovalo a kluci vystočili hlavy pod lopuchou a byli tiše. Už asi jdou, šeptali, to budou oni. A byli to oni. Před lopuchou byla dosti veliká mítina, uprostřed byl starý bazén, voda v něm už dávno nebyla, jenom samé staré listí. Za bazénem byl kopeček a za kopečkem veliký měsíc, úplněk. A na tom kopečku přicházeli ti psi, jeden za druhým jako prvé ti kluci. Jenomže se nedrželi za kabáty, protože kabáty neměli, ale měli hrnečky a skleničky a ty drželi opatrně a našlapovali opatrně po špičkách, ale přesto některý někdy zakopl a ten hrneček zachrastil nebo zazvonil a to byl ten rámus, co nás polekal. Tak. Nejdříve šli bernardíni, pak šli křepeláci, pak stavěči, pak setři, pak obyčejní jezevčíci, pak trpasličí jezevčík a ten byl jenom jeden a jmenoval se Cvoček. Pak šli pudlíci, pak foxteriéři, pak vlčáci a potom takový ten malý, ten jak se třese, já to nevím ani jak se jmenuje. No, tak potom foxteriéři. To už jsem říkal. A konečně pes Čau. Slyšíte čau čau, kterého ještě nikdo neviděl a teď ho kluci viděli, když byli schováni pod lopuchou. Víte, on vám byl takový divný, takový, no byl hodně chlupatý a v tom úplňkovém světle se zdálo, že je šedivý a potom zase, že je zelený a pak zase růžový nebo fialový, no prostě nedalo se to poznat. A měl na sobě taková růžová ouška, samá růžová ouška. A nejen na hlavě, ale taky na zádech a na břiše a dokonce i na ocase. A byl prostě samé ouško a vůbec nebylo možno poznat, proč je má ta ouška. Až když přišel doprostřed mítiny, kde bylo nejvíce světla, poznali kluci naráz, že to nejsou ouška, ale růžové mašličky. On vám ten pes čau čau měl na sobě navázané samé mašličky. No, vůbec ten pes čau čau byl divný. Ještě nikdy nebyl na ulici a proto ho nikdy nikdo neviděl. Nebydlel jako jiní psi v boudě na dvoře. Ne, ne, on vám bydlel v takové velké vile, že byla skoro jako malý zámek. Ano, říkalo se, že tam má svůj pokoj, postel s růžovým polštářem, koupelnu, kost ze slonové kosti na hraní a stavebnici z cukru. Taky se ještě říkalo, že zná noty, ale to nikdo nevěděl jistě. Pozoruji, že jste všichni napjati, co vám chci říci, ale mějte prosím trpělivost, na všechno dojde. Zapištěl vysoko ten pes čau čau a potom ještě zakňučel. Teď prosím, považujte slavnost za zahájenu a jděte si natrhat psí víno. Mě prosím, natrhejte pouze víno úplně černé, velké a zralé. Pomodrým mě trnou zuby. Všechny, chechtal se cvoček a utíkal s hrnečkem ke zdi a všichni psi za ním. Počkejte přece, stůjte. A co moje vázička, tu jste tu nechali, kňučel čau čau.
2: Aha, tak já to vezmu.
0: Vrátil se Bernardín, vzal od něho koflík z karlovarského porcelánu a začal trhat psí víno. To nejlepší dával do koflíku a to horší do svého plecháče. To vám to trvá, vrčel č. Vidíte, už ani nechci říkat čau, jak je mi protivný.
1: No to je dost, kničel, když se všichni vrátili. Tak ticho prosím, začínám zpívat.
0: A sedl si do polštáře fialek, které krásně voněly a vytáhl nějaký papírek.
1: Bude prosím ticho.
2: Ale ne, ne, my to tak nechceme, křičel Fox Terrier.
1: Teď nemá být zpěv, teď má být vypravování, co kdo zažil za měsíc. Ano, ano, to se ví, křičeli všichni psi.
2: Jo, jo,
0: říkal Bernardín.
1: Prosím, ukřičeli jste mě, je to neslušné a za to já neposlouchám vaše hloupé povídky.
0: Zaječel čau čau a nacpal si obě mašličky do uší, aby nic neslyšel. Lehl si do velkého trsu kopretin, zavřel oči, tak byl uražen.
2: Tak, dneska má povídat kdo?
0: Huhlal Bernardín. Cvoček, cvoček, štěkali všichni. No tak já už vypravuju. Cvoček a blecha, povídka ode mne. Uklonil se Jezevčík a začal. Tak když jsme byli posledně v této zahradě, zašel jsem si k té brance, jak tam stojí ten trpaslík, a chtěl jsem zkusit, jestli je živý. No mohu vám hned říct, že není, já to vím úplně jistě, je kamenný, zkoušel jsem to. No a jak tak kousám, vidím, že se z takové divné hromady zdvíhá pazour, velmi ošklivý pazour, to je jako od kočky, říkám si, ale najednou se ta pracka mrskla a byla pryč a na mě něco sedělo. Ale neviděl jsem co. Pak přijdu domů, vyčistím si zuby a jdu spát. Ten večer jsem spal v koupelně. No tak spím a najednou raf. Něco mě kouslo dozad. Vyskočím, rozsvítím, koukám na záda a nikde nic. Zhasnu, lehnu si, raf. Kouslo mě to na lopatkách. Vykřiknu, co to je, kdo to kouše. A nechal jsem rozsvíceno. Já, řeklo něco tenounce a raf mě do krku. Au, křičím, kdo to dělá. Neřeknu, řeklo to. Hádej, a raf do břicha. Zamyslím se, najednou raf do ucha. Blecha, Blecha si, křičím, neuhád a za to tě kousnu. A rav do ocasu. No tak nevím, já se podám, řekl jsem vlídně. Tak dobře, odpovědělo to a raflo mě do nohy. Já už nehraju, zlobil jsem se. Já taky ne. A hned kous do pravé zadní nohy. Přestaneš? Obrátil jsem se k noze. Nepřestanu. A kouslo mě to do levé přední. Najednou mě něco napadlo. No tak dobře, povídám, teď uvidíš. Skočil jsem do vany a pustil vodu. Byla studená a tak jsem si přidal trochu teple a sedím. Nevidím nic, pištělo to. Já chci něco vidět. A kousalo mě to do nohy. Ani jsem se nehnul a pravím, dočkej času jako husa klasu. A voda pomalu stoupala. Já nejšem huša, ty nevíš, kdo šem, šišlalo to. Ale přestalo to kousat do nohy, protože tam už stoupla voda. Kousalo to teď do ocasu, ani jsem se nehnul a povídám, já tě naučím. Já už to umí, nedořeklo, protože voda stoupla přes ocas. Teď to kousalo na lopatkách. Já, co říkáš teď, povídám, když voda stoupla ke krku. Glo, glo, glo, glo, glo. Ozvalo se a z vody šly malilinké bublinky. Hned to bude, povídám, a zdvihnu nos nad vodu. Nic nebude, křičelo to a něco mi duplo na nos. Koukám, koukám na nos a musel jsem všem trochu šilhat. Ale přesto vidím, ona to blechá. Tak vidíš, že si blechá. Blecha si a ještě lžeš, povídám. Neuhád, rafla mě do nosu. No to je divné, myslím si, já koukám blíž. A co byste řekli? Ona vám má čepici s takovým štítkem vepředu a celou červenou. Hned jsem věděl, co je a volám, už to mám, blešák si, viď? Ano, blešák neřekl na to nic a kousal dál. Voda byla až k nosu. Ty pusť, povídám, nepuštím, šišlal blešák, jak kousal. Potopím se, povídám, a chci se potopit. Chci potopit nos, ale nepotopil jsem se, protože se otevřely dveře a vešel pán a povídá, co blázníš, cvočku, vždyť se skoupal včera. A bylo zlé. Nestačil jsem ani pánovi říct, v jakém je nebezpečí a už blešák odrazil od mého nosu, až mi ho potopil a skočil pánovi na bačkoru. Čepice mu sice při tom velkém skoku spadla do vody, ale já se zakuckal, měl jsem vodu v nose. Pán mě vytáhl a vypustil vanu. Zahlédl jsem ještě blešáka, jak zmizel pánovi pod vestou. Ach jo. Jsem připraven zpívat, ozvalo se z kopretin, kde seděl protivný pes Čau Čau. A vylezl na kámen a díval se do papírku, který si přinesl. No tak už zpívej, čekáme, povídá cvoček. Znáš vůbec noty? No ovšem, že znám noty. Zakazují si takovou pochybnost. Je tu šero, nevidím dobře. Ten měsíc protivně slabě svítí. No už je asi starý, měl by se vyměnit. Asi nezná noty, zahučeli všichni psi. Znám, ale ten měsíc je vysvícený, ječel Čau Čau. No to je ostuda, ozval se naráz zbor psů. A lopucha se otřásla, až bylo slyšet chechtot pěti listů. Pozor, vyštěkl cvoček, lopucha se směje, něco tam je. A psi udělali kruh kolem lopuchy. Co cítíš, Bernardine, kdo to tam asi je? Křičel cvoček. Já cítím, já nevím. Tak trochu jako vušty, ale z dálky. To asi nebude ono. Co ty, Asto? Já cítím něco, ale nevím, co to je. Co ty, Čau Čau?
3: Prosím, já cítím fialky.
0: No to, jak jsi v nich seděl. Musíme všichni najednou. Pozor, teď. Zafičelo to, jak všichni psi čichali k lopuše, která se třásla jako osíka, ale teď se nesmála, protože bylo zlé. Sloni jistě nepřijdou, protože se stydí za svoje divadlo. Kluci jsou ztraceni. Tak a teď rychle říkejte, co kdo cítí, křičel cvoček. Turecký med, provázek, chleba s máslem, čepičku, marmeládu, mléko, knoflíky, oříšky, oříškovou čokoládu, drátek a šroubky, baterku, koblihu, parník,
3: fialky,
0: kníčel Čau Čau a já bušty, ale jako z dálky. No to už asi víte, kdo to řekl. Tak teď už vím, co to je, řekl Cvoček. Jsou to malí lidé. Kluci a jejich pět.
2: Hele, kluci jsou to,
0: zašuměl zbor psů.
2: Tak je vytáhneme za uši.
0: Ticho, kluci, pojďte ven, rozkázal Cvoček. A lopucha se pomalu pohnula, listy se rozhrnovaly a najednou hup a před nimi stál na zadních nohách kocour. Starý zlý kocour šklebil se a drbal se přední nohou na břiše v kožiše.
1: Račtěž nad blechy, pánovi, vytáhněte si je za uši, chechtal se zlomyslně.
2: Blecháč, prašivec, blešivec, zachraňte se, řvali a štěkali a kňučeli psi. Zachraň se, kdo můžeš, volali a hnali se ke zdi. No, nevešli se všichni do díry a tak skákali jeden přes druhého. Třasálka vzal Bernardy na záda, protože se tak třásl, že dělal kroky zpátky.
1: Nepospíchejte, ha, ha, ha, ha, na všechny se dostane,
2: chechtal se kocour. To je neslušné, drkotal zuby Čau-Čau, který strachy nemohl z místa.
1: Je, a proto račte chytat,
0: řekl zlomyslný kocour a otřásl se, jako když pudlík vyleze z vody.
2: A hned bylo vidět v měsíčním světle, jak blechy skáčou na psa Čau-Čau a zalézají do mašliček.
3: Dost, prosím, už je neunesu,
0: zafňukal Čau-Čau, kterého nikdo neviděl, a skutečně už ho nebylo vidět, jak utíkal.
1: Tak, to by bylo, hej, kluci, kluci, pojďte ven, volal kocour.
0: To jste snad neměl dělat. Nám jeho líto, co se s ním teď stane, říkali kluci, když lezli z lopuchy.
1: Hehe, nic se nestane, ty mašličky půjdou dolů, chlupy taky půjdou, totiž ostříhají ho, pak ho vykoupou a bude z něho obyčejný pes a polepší se. A teď domů a onem, ještě mě zbyly asi tři blechy, dám je na vás.
0: Ale kluci se postavili do řady, uklonili se a řekli naráz. Děkujeme vám srdečně za vaše zachránění, že jsme nebyli vytaženi za uši. No, vidíte, ti kluci věděli, co se patří. Kocour se začervenal, dělal, že si musí narovnat ocas a říkal,
2: to já ne, já jsem zlý, ale ten trpaslík pořád škytal a tušil, že se vám něco stane a plakal kamenné slzy a ty na mě padaly a budilo mě to. Já jsem, prosím, pořád zlý, tak honem domů, vy darebáčci, vy uličníčci, knedlíčci, lopatičky, koláčci, kytičky, chlapečci, ale to už kluci slyšeli z dálky.
0: Pánové, teda to bylo něco s těmi psy. V té zahradě se opravdu pořád něco děje, co kluky zajímá. No, je to někde jinde? Řekněte sami.
2: Není,
0: řekli všichni najednou. Sem budeme chodit pořád. A tak chodili a chodili, až jednou bylo jaro a nebe bylo tak světle modré až studené a na něm plno beránků. Celé houfy jich byly a všechny lístečky na všech stromech a keřích byly takové malinké, žlutavé a stříbrné. Pupeny byly hnědé a jakoby mastné. A všechno se tetelilo a třáslo a třepetalo větříkem, který nestudil, ale rozehříval.
1: Kluci, půjdeme zase do zahrady.
0: Tak pojďme, řekli všichni a šli. A přišli k brance. Ta byla ještě pořád rezavá, snad ještě rezavější, ale stále ještě pevná. Nepohnula se, když do ní kluci strkali. Kluci, kdo má něco na otevření, prohlédněte kapsy. Ale neměli ani provázek, ani stříbrného raka, ani harmoniku parník. Já mám nové kalhoty, povídá jeden.
2: Já mám dlouhé, řekl druhý.
0: My také, říkali ostatní. To jsou krásné kalhoty. Pojďme se projít školní ulicí. Třeba někdo uvidí naše nové kalhoty. A utíkali do školní ulice. Branka zůstala zavřená. Byla už hodně stará a rezavá, ale pořád ještě pevná. A beránci na nebi pořád někam utíkají a utíkají.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek na pětu, že jo? Že byste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justina si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Oh, yeah. Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justíně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: A mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justino, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Hmm? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Jak do Lhoty přiletěl meluzín. Jajdiny rodiče jeli do máslové Lhoty pro máslo a do švestkové Lhoty pro pár švestek. Jajda měla na celý den pohraní. Musela hlídat sestřičku Týnku a s tou nebyla žádná legrace. Týnka uměla jen spát, bumbat a brečet. Někdy řekla
1: ga, ga, ga, ga.
0: Ale nikdo neměl zdání, co to znamená. Jajda se strašlivě nudila. Kolébala Týnku a sněla o tom, jak utéct za větříčky. Radovánek s Vychůrou sušili lhotským maminkám šňůry plné prádla, protože se blížil vichr a maminky chtěly mít prádlo pod střechou. Jajda klimbala nad kolébkou a najednou ji probudil podivný zvuk. Znělo to asi takhle. Nejdřív se lekla, že brečí Týnka, ale sestřička spala jako jezule. A za chvilku něco zakvílelo. Jajda byla kurážná holka, ale teď v ní byla malá dušička. Opatrně se rozhlédla a uviděla v koutě hubené, průsvitné stvoření. Krčelo se na bobečku. Vypadalo jako z mlhy, dlouhé mlžné vlasy mu vlály kolem mlžné hlavy a tiše skučelo. Jajda sebrala všechnu odvahu a co nejzdvořileji řekla.
2: Dobrý den, kdo pak vy jste?
0: Stvoření kníklo.
3: Meluzín.
0: A co tu děláte?
3: Neslyšíš, brečím.
0: To slyším, ale proč? Meluzín zavil jako smutný pejsek.
3: Protože jsem sám na světě.
2: Měl jsem přítele a to byl vítr. Všude jsme cestovali spolu. Vítr vanul a já zpíval hrdinské písně.
3: Ale můj přítel mě opustil a já už nemám pro co žít.
0: Ale jděte, pane Meluzíne, vyhrkla Jajda, protože jí toho hubeňoura bylo líto.
2: To si nesmíte tak brát. Ten kamarád vás jistě neopustil. Asi jenom odpočívá. Vítr se taky musí někdy prospat. Říká se tomu bezvětří.
3: Nikdo mě nechce,
0: fňukl Meluzíne tiše.
3: Nemám komu zpívat. Nikdo mě nemá rád.
0: Jajdě bleskl hlavou nápad.
2: Víte, my tu máme dva větříčky. Jsou to ještě kluci, ale třeba by si vás docela rádi poslechli.
0: Meluzín zrůžověl a vypadal jako cukrová vata.
2: Myslíte?
0: Pípl stydlivě.
2: Tak já pro ně doběhnu, chcete?
0: Ale musíte mi zatím hlídat sestřičku. Jajda celá šťastná vyběhla ven. Bratříčci byli úplně ufoukaní. Těch záclon a ubrusů a plínek bylo moc.
2: Sláva, že jsi tady, Jajdo!
0: Zaradoval se Radovánek.
2: Že nám pomůžeš.
4: Za chvíli přiletí vichr s deštěm. Jestli prádlo zmokne, všechny maminky se na nás pěkně naštvou. Ta tvoje určitě taky.
0: Řekl Vychura.
2: Jajda honem začala sbírat prádlo a zapomněla na celý svět. Pak byla i poslední záclona suchá a na kraj padlo šero. Jajda se plácla do čela. Pro pána Týnka! A už kmitala domů, co jí nohy stačily. Radovánek s Vichurou letěli za ní a foukali jí dozad, aby se jí lépe utíkalo.
3: Jen jestli je sestřička v pořádku.
2: Ale už z dálky slyšeli úžasný zpěv.
1: Ká, ká, ká, ká.
2: Zpívala Týnka a mávala růžovými pěstičkami.
1: Uaj.
2: Zpíval Meluzín sladkým, tenkým hláskem a zkoušel houpat kolébku. Protože však měl ruce z mlhy, dokázal udělat jen malinké hou-hou.
3: Pane Meluzíne,
2: vyhrkla udýchaně Jajda.
3: Vy krásně hlídáte.
2: Meluzín k ní otočil blažené oči.
3: To je krása mít zase pro koho zpívat. A vaše sestřička je na zpěv nadaná.
2: Pak se usmál na bratříčky.
3: To jsou jistě ty zdejší větrní pánové, vidíte? Těší mě.
1: Nás taky,
2: zamumlali trochu vyjeveně oba větříčci.
4: Poslyšte, pane Meluzíne, nemohl byste u nás zůstat a hlídat Týnku, když vám to tak jde?
2: Napadlo Jajdu.
4: To by totiž bylo skvělé.
2: O Týnku by bylo postaráno a ona by mohla trajdat venku s větříčky. Ale v tom se z dálky ozval svist mnohem silnějšího větru, než byli oba bratříčci dohromady. Meluzín vyskočil a rozzářil se jako zimní úsvit, jako bledoulinké ranní sluníčko.
3: To je můj přítel vítr! Probudil se!
2: Zaúpěl šťastně.
3: Díky, že jsem tu mohl být s vámi. Má první píseň bude patřit vám.
2: A proměnil se v mlhu. Mlha vyletěla oknem a Meluzín byl pryč.
1: No jo, tak zase budu hlídat sama.
2: Mávla rukou Jajda.
4: Pojďte, kluci! Udělám vám čaj.
2: Když se Jajdiny rodiče vrátili, vichr už burácel po celém kraji.
5: To jsme rádi, že jsme doma. Venku se dnes žení všichni čerti. Slyšíš tu Meluzínu, Jajdo?
2: Řekl táta. Maminka měla radost. Vidím, že ses o Týnku starala dobře. A vy, kluci, jste taky pašáci. Nenechali jste nám zmoknout prádlo. Za to vám všem něco upeču. Domem zavoněl švestkový koláč, Jajda s bratříčky ho jedli ještě teplý a nad krajem zněl Meluzínův zpěv. Meluzín zpíval svou hrdinskou píseň a Jajda věděla, že zpívá i pro ně. A Týnka se smála a dělala
1: ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga.

0: Malý Péťa se ptá tatínka.
1: Tati, proč je tichý oceán tichý?
2: Tatínek se zlobí. Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?
1: Tak jo. Jak vlastně umřelo to mrtvé moře?
2: Ha, ha, ha.

0: Nadějte.
1: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
2: Co bych si rozmýšlela?
1: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
2: Nedej se zakřiknout,
1: volal za ní na rozloučenou.
2: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
1: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě.
3: Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila.
1: A začal jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
2: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
3: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
1: Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice.
2: Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
1: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
3: A tuhle tu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
2: Jak to?
1: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
2: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
3: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
2: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
3: Cože? Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle?
1: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
3: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
0: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnul a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milýho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavě vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu po milým provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře.

0: nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

umí zaštěkat. Každý pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek, každý pejsek, každý pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek, každý pejsek, každý pejsek umí zaštěkat.

O děvčeti, které si za muže vzalo hada. Pohádka z Bhútánu. Jeden chuďas měl 3 dcery. Žena mu umřela, když byly děti ještě malé, a on měl co dělat, aby je uživil. Každý den chodil do okolních vesnic schánět něco málo k snědku, čím by rodinu nasytil. Jednoho dne objevil pomerančovník plný šťavnatých plodů, který ale hlídal obrovský had. Zatímco had spal, muž pomalu vyšplhal na strom a opatrně z něj natrhal několik pomerančů. Když si je ale strkal do kapsy, jeden pomeranč mu spadl přímo na hada. Kdo pak to tam sedí na mém stromě? Zeptal se had. Ale to jsem já, tvoje kamarádka Vrána, odpověděl muž. Had se upokojil a znovu usnul. Muž pokračoval v trhání pomerančů, ale jeden se mu zase vysmekl a spadl na hada. Tak to jsi ty? Tentokrát ti to neprojde, zasyčel had. Chudák muž se mu začal omlouvat a vykládat mu, jaké má trápení. Je-li to pravda, dej mi za ženu jednu ze svých dcer, navrhl had. Když nedáš, uštknu tě a zemřeš. Vyděšenému otci nezbývalo, než slíbit, že hadovi dá jednu ze svých dcer. Na oplátku si mohl natrhat tolik pomerančů, kolik chtěl. S těžkou hlavou šel domů a všechno dcerám vypověděl. Jedna z vás mi musí zachránit život. Nejstarší a prostřední sestra si řekly, že se otec dočista zbláznil. Jak by si mohli vzít za muže hada? Co by na to řekli lidi? A tak raději utekli z domova a vydali se do dalekých krajů. Neměj strach, tatínku. Poslechnu tě a udělám přesně, co budeš chtít, řekla nejmladší dcera. Pro záchranu tvého života si i toho hada za muže vezmu. Otci se ulevilo a po tvářích mu začaly kanout slzy. Ve chvíli, kdy dcera svolila, že se za hada vdá, proměnil se had v mladého a pohledného prince. Dívka si ho vzala za muže a manželé si pak spokojeně žili ve velikém paláci. A když se ta novina donesla ke starším sestrám, svého útěku hořce litovali. Ale nebylo jim to nic platného.

0: Kde pak děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady se zobnou zrničko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřínky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno!
0: Křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas? Vím, vím, vím,
0: povídá vrabec.
1: Už abych lít, lít, kdybych něco štíp, štíp, štíp, štíp, aby bylo co jíst, viď?
2: Skrkbo, skrkbo,
0: brouká holub na střeše.
2: Jsou s tím starosti, brachu. Málo zrní, málo zrní.
1: Tak, tak,
0: přizvukuje vrabec, vyleza je z postýlky.
1: To dělají ta auta, víš? Dokud bylo víc koní, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď... Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic, nic.
2: Jenom smrdí, jen smrdí, vrká holub. Zatrápený život, brr. Raději prašti tou rachotou, člověče. Co já se nakroužím a navrkám a co za tu práci mám, ani hrsku zrní. To jsou hrozné poměry.
1: Myslíš? Že vrabci jsou na tom líp?
0: Čepiří se vrabec.
1: Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
0: Jako ten vrabec Davids, ozval se v houští střízlík.
1: Z Davids?
0: Řekl vrabec.
1: Tam mám jednoho známého. Mám, jmenuje se Filip.
0: To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava a co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlašťovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život držel v Davicích.
1: A ty já tak nenechám,
0: pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík.
1: Když si může letět někdo do Egypta, třeba taková vlašťovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli, něco si zbalím svůj katáček na zuby a roční košili a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, počkejte, jak já to každému v tenise napřu. Já už mám na to fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míčka poletím já sám. A když pro mě plácnou raketou, tak jim frknu, frknu, neboli pláchnu, víš, víš, víš. A když je všechny porazím, koupím si valšinský palác a tam si udělám na střeše hnízdo, ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a z marzolánu a ratafie a z mořské trávy a konských žíní a vevrčích ocásků, heč, heč.
0: Tak se kasal ten vrabčák a každou rána povykoval, že už má těch Davids až po krk a že poletí na riviéru.
1: A letěl?
0: Ptal se z borovice kos. Letěl, pokračoval houští střízlík. Hned z rána se pustil na jih, jenže vrabci nikdy na jih nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardášovy řečice a dál už nemohl, neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardášově řečici přátelsky řekl:
3: Ty kujone toulavá, ty budiš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardášově řečici máme dost koňských koblížek a kobylinců pro každou pobudu, krajánka, vandrovního čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardášově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici, jako my starousedlíci, ale brž jenom za humny. A zabít se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kulničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konskripční list a sip, ať už tě nevidím.
0: A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davic, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardášově řečici.
3: A je tam podnes?
0: Ptal se holub. Podnes, řekl střízlik. Já tam mám tetičku a tam mi o něm povídala. Prý se jenom posmívá Kardášovo řečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardášově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají, jako v Dejvicích, ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvíli v Kardášově řečici. On že má pozvání na Riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a Riviéře, že i v Kardášově řečici vrabci začali věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí ani svou zobání. A jen čimčarají a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp. Ba, ozvala se Sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína v takovém úrodném kraji žila jedna vlašťovka a ta se dočtla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně, ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si, co si. Tak si ta vlašťovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat a jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlik. To nevím, pravila Sejkorka, nejspíš na lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo, neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý, mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. A jen prý si přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu. A nejen tak z bláta, jako ty hloupé vlaštovky dělali doposud. A tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichová Radiště a Čáslavě a Přelouče z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky až Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly vůbec na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka. Tak dávejte, hoši a holky, pozor, jak se v Americe stavějí domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše a z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá z vápna a písku taková kaše, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frrrrrk, už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frrrrk, už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlašťovka se lekla, upustila to zrničko vápna a vykřikla, tak, teď
1: už víte, jak se hasí vápno. Jejdáčko to pálí. Krinda, pána, toto štípe. Kruci, turci, jej. Šmanko, ta, chuchuchuch. Oulala, uha. Kruci, na, jemina, huhu. Safra, fujlo, ty, pro pána, jene, jeminačku. Ojej, achichakik. Na moutě ty to, doufuf. Panenko skákavá. Kruci, fakt gotovej, mami, jej, kote. Ech, lidičky, brr. Kruci, písek, ujuj. Pro pánečka, sakulente. Ajaj, kruci, puti. Teda, takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlašťovky slyšeli, tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál. Zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnestavějí hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic platno, lidičky, teď musím letět nakupovat.
2: K motrosej, Korko,
1: ozvala se paní Kosová.
2: Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to dnes nemám pogody, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám. Ráda, řekla se jí Korka. To já má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
4: A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat, tak já vám to povím. Já to mám od Karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý. A slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. To je zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatosvatá pravda, protože mě to říkal ten Karlštejnský Havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak, jako metr, nebo montér, mentor, nebo motor, či jak.
5: Meteory, řekl Kos.
4: Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat. Ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to taky říkal ten Havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem bums. Spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli. Nejvíc předu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou, ale ono bylo tím pádem celé žhavé, takže si Čáp popálil obě ručičky. Ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby Čápy prodí ve vodě, aby si chladili pařátky. To mě povídal ten Havran.
6: A co ti povídal dál?
4: Ptal se Střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
6: Střízlík taky?
4: Ptal se Střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ně řada, aby šla sedět, povídala slepice. Topak. Co pak mám to kdy? Já musím zopak. Kde pak. Topak. To by byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl:
6: ptáčkové, co vám mám da vaši lásku dát, že jste mě vyseděli. Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, 1, 2, 3.
4: A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat. A lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3.
6: A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli, každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil Boží anděl.

0: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák.
1: Vidíš, vidíš to.
0: Safra, kde jsi to vzala?
1: Ty trpaslíky.
0: Jo.
1: Představ si, to mi dali děti.
0: Co, dali?
1: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
0: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
1: Toniku, představ si. V neděli se předává hra dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
0: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
1: No, někdo by to mohl tak vzít.
0: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpazlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
1: Jak to speněžíme?
0: A přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás tážím, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
2: Leontinko, udělej mu něco.
3: A co?
2: Co chceš?
3: Tak dobře.
0: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale jsme si raději při zemi, přátelé.
4: Vtipný výstup, že?
0: Protože to jsou děti dobře živené.
2: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
0: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám
2: si
0: odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
3: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
0: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
5: Biggy hádanka.
6: Rybář sítí čeří vzduch, místo ryb je plná much.
5: Kdo na to přišel?
7: Rybář sítí čeří vzduch.
5: To znamená, že sítí prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
8: Kdo papá mouchy?
5: Mouchy v síti přece jí
8: pavo.

0: písnička.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
1: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
0: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
1: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
0: To nemohu vědět.
1: A hory?
0: To nemohu vědět.
1: A města? A řeky? A pouště?
0: To také nemohu vědět.
1: Vždyť jste zeměpisec.
0: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
1: Jak to?
0: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
1: Jak to?
0: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
1: A jde se tam někdo podívat?
0: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
1: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam tři sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
0: My nezaznamenáváme květiny.
1: A proč? Jsou tak krásné.
0: Protože květiny jsou pomíjivé.
1: Co to je pomíjivé?
0: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
1: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
0: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
1: Ale co to znamená pomíjivé?
0: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
1: Mé květině hrozí blízký zánik?
0: Ovšem.
1: Má květina je pomíjivá. Má jen čtyři trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
0: Planetu Zemi. Má dobrou pověst. Má dobrou pověst. Dobrou pověst.

0: rybky.
1: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
0: Všechny, povídá Pavlík.
1: A co když šel po dvou?

0: Skonko, proč třikrát ahoj? Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá.
1: Zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to Určo.
1: Co je to Určo?
0: No to říká myška Bibi Určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům. Tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bombónky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, 2 banány, arašídové máslo, šokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mlsty lidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem.
0: Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
2: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
2: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
2: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
2: Takhle.
1: No, děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
2: Tedy, Laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
2: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydli dům banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik,

0: nakonec bude zmrzlina. No,
1: vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Mm? Tedy rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej.
0: Jo.
1: Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bonbónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo-arašídovém nebi. Narozeninový mlz tydlidům banánům, to je vážně mlz, jo.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz a nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ty ses taky rozloučil třikrát.
0: No, když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Děkujeme. Až ten jaro do přírody nám vrátí, to budete, to budete koukat. Změníme se v divu krásné rody. Jeden bude štíhlý a dva opilý.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: logopedická pohádka na R na konci slov. Bez R.
1: Škvor Mojmír. U města Tábor, tam, kde stojí vysoký javor, bydlí škvor Mojmír. Jednou večer si Mojmír naplánoval výlet do hor. Soused Komár mu ukázal směr a povídá.
2: Dávej na sebe pozor, nazdar!
1: Škvor Mojmír mu zamával a vydal se na cestu. Na potoce uviděl vor. Měl už sice velký ponor, ale malý škvor se na něj ještě vešel. Mojmír nastoupil na vor a plul tak dlouho, až vor potkal vodní vír. Vor se zatočil dokola a škvor Mojmír musel vystoupit. Šel podél závor, potom kolem liščích nor a nakonec uviděl chaloupku. Bydlel v ní podivný pár. Ježibaba Dagmar a ježidědek Viktor. Oblečení měli samý cár se spoustou děr. A stále měli mezi sebou nějaký spor. Když k ním došel škvor Mojmír, ježibaba Dagmar povídá.
3: To je zvláštní tvor.
1: Na to ježidědek Viktor.
4: Ne, to je spíš nějaký netvor.
1: Tvor, netvor, dali ho do bedny, co v ní kdysi byl klavír a dnes tam bydlelo hejno můr.
3: Dáme tu bednu potvor do jedné z našich komor, vedle seker, povídá ježibaba Dagmar.
4: Ne, ne, dáme ji na dvůr,
1: nesouhlasí ježidědek Viktor. Dali bednu na dvůr a škvor Mojmír se ani nezmohl na odpor. Tak byl vyplašený. Už byl pár dní v bedně. Zaslechl, jak štěká pes Azor a mňouká kocour Mour, ale ti mu nepomohli. Jednou vešel na dvůr doktor Dalibor. Chodíval jsem už léta, neboť Dagmar a Viktor se nesmáli a nesnášeli humor a tak bývali často nemocní. Za léčbu dostal doktor Dalibor vždy nějaký divný dar. Loni, když byl únor, léčil ježidětkovi bolest jater a dostal pohár plný lískových jader. Někdy dostal jen špinavý papír, na něm pár čar, jindy mu dali plesnivý sýr. Dnes léčil ježibabě Dagmar opar a ježidědek Viktor šeptá.
4: Dáme mu ten cvičební úbor, co tu nechal Kašpar Oskar?
1: Ježibaba na to.
3: Ne, dáme mu tu bednu potvor.
1: Doktor Dalibor dostal bednu a hned ji odemkl. Vylezl škvor Mojmír a také vylétlo hejno můr. Mojmír na nic nečekal a pelášil dál do hor. Uviděl kočár, co ho táhl pár koní. Vylezl na kočár a dojel do hor s velkou slávou jako nějaký car.

Na venkově bylo překrásně, bylo léto. Žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Na venkově bylo opravdu překrásně. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka, ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy jí přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce, vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky. Dlidli, už, pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku. Myslíte si, že tohle je celý svět? Poučovala je maminka. Svět se táhne ještě daleko za naší zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla. Tak co? Jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda. Ba ne, nejsou ještě všichni. Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínáme mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Jak se daří? Zeptala se stará kachna, která přišla na návštěvu. Jednomu vajíčku to trvá hrozně dlouho, stěžovala si hnízdící kachna. Stále se ještě neproklubává. Ale podívej se jen na ostatní. Jsou to nejkrásnější kačátka, jaká jsem kdy viděla. Podobají se všechna svému otci, tomu darebovi, ani mě nepřijde navštívit. Ukaž mi to vejce, co se nechce proklubat, řekla stará kachna. Věř mi, je to krůtí vejce. Také mě tak jednou napálili. Co jsem se s těmi mláďaty pak nasoužila? Co ti budu povídat, báli se vody. Nemohla jsem je tam za nic dostat, ať jsem na ně káchala a po nich chlapala a chňapala, nic nepomáhalo. Ukaž mi to vejce. Inu, ovšem, je to krůtí, nech je být a uč raději ostatní děti plavat. Zůstanu přece jen ještě chvíli na něm sedět, prohlásila kachna. Když na něm sedím už tak dlouho, tu chvilku to už taky vydržím. No, prosím, řekla stará kachna a odešla. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp. Zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá. Že by přece jen bylo krůtí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody. Dli, dli, dli, volala. A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula i to ošklivé šedé káče.
Ba ne, to není krocan, říkala si Kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. Je to moje mládě. Ostatně je v jádru přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš. Lidli, pojďte pěkně se mnou. Povedu vás do světa a představím vás na Kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mě, aby vás nikdo nezašlápl a mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do Kachního dvorku. Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se praly o úhoří hlavu. A taky tedy dostala kočka. Vidíte, tak to chodí na světě, řekla Kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Leďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré Kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších, má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může Kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý zvířata i lidé dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak ji maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vydaj ještě tuhle čelátku, jako by nás už nebylo dost. A jak to jedno káče vypadá, fí, to tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké, až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, abys je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně jako kterékoliv jiné kačátko, a skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala. A tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Ostatní kačátka jsou roztomilá, chválila stará kachna. Chovejte se tu jako doma a najdete-li úhoří hlavu, tak mi ji můžete přinést. A byli tam tedy jako doma. Jen ubohé kačátko, jež se proklubalo z vejce poslední a vypadalo tak ošklivě, kde kdo štípal, škubal a zlobil. Jak kachny, tak slepice. Je to takový hromotluk, říkali všichni. A krocan, který se narodil s ostruhami a který si proto myslil, že je císař pán, nadmul se jako loď s plnými plachtami, rozběhl se na kačátko a hudroval, až celý zrudl. Ubohé kačátko nevědělo, co dělat, kam se vrtnout. Trápilo se, že je tak ošklivé a že je celému kachnímu dvorku na posměch. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šeredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka již dávala drůbeži po něm kopla.
A tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si myslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. Došlo až k velikému močálu, kde hnízdili divoké kachny. Zůstalo tam celičkou noc. Bylo velmi unavené a utrápené. Ráno divoké kachny vzlétly a uviděli nového druha. Kdo jsi? Ptali se ho. Kačátko se otáčelo na všechny strany a zdravilo, jak nejlépe umělo. Ty jsi mi pěkný šereda, říkali kachny. Ale co na tom, když se nemíníš přiženit do naší rodiny? Chuděra kačátko nemyslilo vůbec na ženění, jen kdyby tak smělo zůstat v rákosí a napít se občas močálové vody. Leželo tam plné dva dny. Tu přiletěly dvě divoké husy, nebo správněji dva houseři. Neuplynulo dosud mnoho vody od té doby, co se vyklubali z vejce, byli proto poněkud prostořecí. Poslyš, kamaráde, volali na ošklivé kačátko, jsi takový šereda, že se mi docela líbíš. Pojď s námi a buď tažným ptákem jako my. Hnedlinko vedle na sousedním močále bydlí několik roztomilých, nádherných, divokých hus, samé slečny, a volají, hej, hej, můžeš ještě udělat štěstí, přestože jsi takový šereda. Pif, paf! Rozlehlo se pojednou shora a oba houseři spadli mrtví do rákosí. Voda se zbarvila do krvava. Pif, paf! Zaznělo znovu a z rákosí vylidla celá hejna divokých hus. Znovu třeskly rány. Byl veliký hon. Lovci obklíčili močál, a někteří seděli i ve větvích stromů, vybíhajících daleko nad rákosí. Modravý kouř se táhl v obláčcích mezi tmavými stromy a válel se daleko nad vodou. Bahnem se řídili psy. Plesk, plesk. Sítí i rákosí se kymácelo na všechny strany. Byla to hrůza pro ubohé kačátko. Otočilo hlavu, aby jí schovalo pod křídlo, ale přímo vedle něho náhle stál velikánský pes. Jazyk mu visel daleko z chřtánu a oči mu svítily příšerně zle. Natáhl rozevřenou tlamu až ke kačátku, vycenil ostré zuby a plesk. Odcházel, aniž se ho dotkl. Zaplať pámbu, povzdechlo si kačátko. Jsem tak šeredné, že mě ani pes nechce. Leželo docela tiše, zatímco broky svištěly rákosím a třaskala rána za ranou. Teprve když už den pokročil, rozhostilo se zase ticho. Ale ubohé kačátko se dosud neodvažovalo zdvihnout. Čekalo ještě několik hodin, nežli se rozhlédlo, a pak pospíchalo, jak mohlo z močálu. Utíkalo přes pole a louky. Byl silný vítr, takže se jen s námahou prodíralo vpřed. K večeru došlo k chudičké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout, a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo. Takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo. V chaloupce bydlela stařenka s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka jí měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned spozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Copak,
řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslela si, protože kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si. Budu teď mít kachní vejce. Jen není-li to kačírek. Musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milost paní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí. A to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A tu se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak. Muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řeklo kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. Inu, to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses. Zeptej se jen kocoura. Je nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. A zeptej se i naší vrchnosti, stařenky. Moudřejšího stvoření, než je ona, není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Vy mi nerozumíte, že hrálo kačátko. Když my ti nerozumíme, kdo by ti už měl rozumět? Nechceš snad přece být moudřejší než kocour a než naše stařenka? O mě už nemluvíc. Jen se dítě nedělej a děkuj stvořiteli za všechno, čeho se ti tu dostalo. Nedostalo ses do teplé světnice a do společnosti, kde můžeš lecos pochytit? Ale jsi žvanílek a není zrovna nejzábavnější zabývat se s tebou? Mně můžeš věřit. Myslím to s tebou dobře. Říkám ti nepříjemnosti a podle toho se poznají praví přátelé. Hleď jen, abys snášelo vajíčka a naučilo se příst nebo jiskřit. Myslím, že se vydám do širého světa, řeklo kačátko. Jinu tak si jendi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim. Listí v lesích zežloutlo a zhnědlo, zmocnil se ho vítr, takže tančilo do kolečka a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Bá člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí, s dlouhými ohebnými krky. Byly to labutě. Vyrážely nesmírně podivuhodné zvuky. Rozpěly nádherná dlouhá křídla a odlétaly ze studených krajů do teplejších zemí k širokému, volnému moři. Stoupaly vysoko, převysoko.
a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce. Otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo nadobro jako ztracené. Nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim ani trochu. Jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu? Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny trpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu v němž plavalo úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnělo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslelo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka. To se rozstřiklo po světnici. Selka vykřikla, rozmáchla se a kačátko vlétlo do máselnice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíce je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené. Kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím, skřivánci zpívali a bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla, zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a sklánil se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům, uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda odvažuji se k ním přiblížit, ale ať, lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny, klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny, a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubíte, řeklo nešťastné stvoření, a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí. Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když si z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili jí zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo: je tu nová labuť! A ostatní také zajásali. Přiletěla nová labuť.
tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali, ta nová labutě nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněly. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak jí pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: Digi hádanka. Vrtá dřevo.
1: Vpravo, vlevo.
0: Vrz.
1: Provrtá se skrz.
0: Co je to? Kdo pak vrtá dřevem? Vrz.
1: Vrtačka.
0: Vrtačko toč. Vrzo toč.
1: Vrto toč.
0: Červotoč.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
3: Je mi závratně,
2: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René Simíček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
3: Je mi závratně,
2: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
3: Tohle omráčí celou akademii věd.
2: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
3: To bude na Nobelovu cenu.
2: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl: prosím.
3: Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádný podraz. Zase se ozvu. Prásk a ticho.
2: Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem Stavrát.

0: Jdou dvě sušenky přes přechod. Jednu přejede auto. Druhá se otočí a volá na ní.
1: Zvedni se a nedrop.

0: konečně připravovali řetkvičkovou pomazánku. A říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopér, jdeme teleskop blesku.
0: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček, učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš. A když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat. To by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ. Ty už řetkvičkuješ. Jú. A řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna.
1: No.
0: Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: No, nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat 2 svazky řetkviček.
1: 2 svazky řetkviček.
0: 2 mrkve.
1: 2 mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A sýr. Vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: A balsamikový ocet. Bude stačit 2 kapky. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
0: Ne, balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvlášť ne ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, 10 let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš? Vaření a všechno kolem něj, to je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky. A ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí.

0: nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy!
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosa kokosa, tralala! Jo, to je vůně!
0: To je dobrota!

0: mu, kupte mu pramen zdravý z posázaví. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pioníři? Co já s 200 prybiňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... A! Je, Kaškovi, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, no, kvalitní. No.

0: A zelí taky, Jouzo.
1: Co mám dělat?
2: Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o tlusté velrybě. Jednou jsem seděl u moře, šplouchal jsem nohama ve vodě a díval se na ptáky a na oblaka. Tu mě něco zalechtalo na patě. Dívám se, co to, a tu vidím velrybu, velikou jako... nevím co. Tuze jsem se lekl a ona povídá. Polekal ses. I odpovídám uctivě. Prosím, ani ne tak moc. A tu se ta velryba vyšplouchla z vody ven a byla ještě větší než nevím co. A povídá. Mám já to trápení. Dívá se smutně na vlny, ocasem šplouchá sem a tam. Povídám. Copak? A ona na to. Ale tlustá jsem s odpuštěním až hrůza. Nemotorná. Docela se stydím. Už ani nevím, co mám dělat. Jen tloustnu a tloustnu. Všechny ryby se mi posmívají. Velrybajzla. Všechno zblajzla. Kdybych tak věděla, kdo by mi od té tloušťky odpomohl, dala bych mu za to nevím co. Tu jsem dostal nápad. Řekl jsem velrybě, aby se teple oblékla a až bude v poledne nejvíc pálit sluníčko, aby vylezla z vody ven a skákala 2 hodiny přes švihadlo. Ale rychle, bez odpočívání a nepila přitom ani trošinku vody. Když to bude poctivě dělat celý měsíc, zhubne, až se podiví. Ona moc nevěřila, že by to pomohlo, ale řekla, že to zkusí. Já jsem pak musel utíkat domů, protože mě volala maminka. A na velrybu jsem docela zapomněl. Potom jsem byl celý dlouhý čas nemocný. A když jsem se konečně uzdravil, zase jsem běžel k moři. A díval jsem se na ptáky a na oblaka, až plouchal jsem nohama ve vodě. Tu mne zase něco zalechtalo na patě. Hned jsem si vzpomněl na velrybu. Dívám se do vody, kde je, ale velryba... nikde. Jen taková štíhlá štika. Povídám, to jsi ty. A já myslel, že je to velryba. Štika se směje a říká, ta velryba, to jsem já. Poslechla jsem tě a pomohlo to. Poctivě jsem skákala přes švihadlo a všechno tlusté je pryč. Už se mi nikdo neposmívá. Jsem teď štíhlá a mrštná. Ty jsi mi k tomu dopomohl. Řekni si, co bys chtěl.
1: Nevěděl jsem, co bych chtěl. A dokonce jsem se začervenal. Povídám jí, co bych mohl chtít za tak obyčejnou radu?
0: Ona se usmála a potopila se. Za chvíli vyplavala a v puse měla růžovou mušli. Tu máš. Dala mi ji do ruky a plesk. Byla pryč. Zanesl jsem si růžovou mušli domů. A teprve... když jsem jednou ležel v posteli, přišel jsem na to, jaká je to mušle podivná. Ležím a přikládám si ji k uchu, šumí-li v ní moře. A poslouchám s údivem. Hraje v ní překrásná hudba. A když dohrála hudba, ozval se hlas
1: a vykládal mi překrásnou pohádku. Skončila pohádka a zase bylo slyšet, co si pěkného. Tiše ležím, poslouchám a tak jsem se zaradoval, že to ani vypovědět neumím. Chtěl jsem potom té velrybě, co se z ní stala štika, ještě jednou pěkně poděkovat. Kolikrát jsem šplouchal nohama v moři a čekal na ní. Ale už mě nikdy nic na patě nezalechtalo.

0: vyskakat. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, vyskakat. Dobře, další zvíře, jaký chcete zvíře, dobře, co?
1: Šlon.
0: Žirafa, pojďme do ní, jedem na žirafě.

0: nasávat!
1: Prokope, běž a uklid si pokojičku, ano?
2: Léčení kašpařin. Bylo nádherné ráno. Na tenké větvičce rozkvetlé třešně seděl ptáček modráček a pohupoval se ze strany na stranu. Z jasně zelené trávy vystrčil zlatou kštici krokus a zasvítil v nečekaném záblesku jarního slunce. Paní Žihadlová opékala na černé litinové pánvy proužky slaniny a přitom si tiše pobrukovala. Jaro je ze všech ročních dob nejkrásnější. Obrátila se k Máňovi, což byl jejich pes. Ležel ve dveřích kuchyně, drbal se za uchem a čekal, až o něj někdo zakopne. Paní Žihadlová vytáhla opékač topinek, připravila malinovou zavařeninu, vyšla do haly a zavolala směrem k ložnici v prvním patře. Jindřichu, snídaně! Pak si vzpomněla i na syna. Filipe, jestli pak už vstáváš? Filipovi bylo 10 a pod peřinou měl teploučko a tak jen ospale zamručel. Jsem už skoro oblečený, mami, hned budu dole. Paní Žihadlová přišla k otevřeným dveřím na verandu a nadechla se vonavého ranního vzduchu. Z rozjímání vytrhl pan Žihadlo, který se nabručeně přikolébal do kuchyně, zakopl o Máňu a zeširoka tlápl do jeho misky s vodou stojící vedle sporáku. Paní Žihadlová běžela pro hadr, aby tu spoušť utřela. Pěkné přivítání hned po ránu, vrčel pan Žihadlo. Nezlob se, Jindřichu, je to moje vina, uklidňovala ho paní Žihadlová. Nemáš mokrou nohavici?
3: Ale to je fuk, nasadil pan Žihadlo ublížený tón. Na tom nesejde.
2: Jak to myslíš? Vzhlédla k němu udiveně paní Žihadlová a vyždímala hadr do kbelíku.
3: Ani se neptej, řekl pan Žihadlo a naložil si na palačinku veliký kopec šlehačky.
2: Nejsi nemocný, zarazila se paní Žihadlová.
3: Snad ne. Aspoň myslím, že se tomu nedá říkat nemoc. Srdce mi krvácí.
2: Paní Žihadlová namazala topinky máslem, dala do trouby nahřát talíře, přesunula slaninu na ubrousek, aby z ní okapal tuk, usmažila vejce, podívala se, jestli má káva správnou barvu, dolila Máňovi do misky vodu a řekla: Pro boha Jindřichu, vysvětli mi laskavě, o čem mluvíš, mně to nedává smysl.
3: Náš Filip je šašek, komediant a kašpar, milátko, oznámil pan Žihadlo. Včera dělal takové vylomeniny, že jsi to v životě neviděla a navíc před panem Rudolfem, což je náš nejlepší zákazník. Upřímně řečeno, vůbec bych se nedivil, kdyby se rozhodl, že sem víckrát nevkročí.
2: Ha, ale Jindřichu, usmála se paní Žihadlová, Filip se zřejmě jen snaží, aby byla nějaká zábava.
3: Tomu říkáš zábava, když si někdo nacpe horkou bramboru do pusy? Uhodil pan Žihadlo pěstí do stolu. Tomu říkáš zábava, když do sebe někdo naleje plnou sklenici limonády, až se zakucká, zrudne jako rak a začne kašlat a plivat na všechny strany. Tomu říkáš zábava, když někdo švidrá očima a vyplazuje jazyk, aby si dosáhl na špičku nosu, stříhá ušima, stojí na hlavě a odříkává přitom abecedu dopředu i pospátku z jedné i z druhé strany. Já tedy ne. A dokonce ani pan Rudolf.
2: Víš, Jindřichu, připomněla mu paní Žihadlová, tuhle si sám povídal, že ten pan Rudolf je pěkně nudný patron. Jsou to tvá vlastní slova. Filipovi je teprve 10 let. Je to ještě dítě.
3: Já mu dám dítě, to bude koukat. Pan Žihadlov vsteklé roztrhl krajíc vejpůl.
2: V tom se ozvaly na schodech kroky a do kuchyně konečně přiběhl Filip.
4: Ahoj, tati, ahoj, mami,
2: pozdravil vesele.
3: Dobré jitro, houkl pan Žihadlo.
2: Dobré jitro, hochu, ozvala se paní Žihadlová.
3: Filip se posadil ke stolu, sáhl po cukřence a důkladně si pocukroval palačinku. Neslaď tolik, Filipku, napomenula ho maminka. Filip si nabral ještě dvě lžičky cukru a navrch vyklopil celou misku šlehačky. V očích mu zablísklo, protože dostal nový nápad. Obrátil se na tatínka. Mám ti předvést, jak se mi tohle všechno vejde najednou do pusy?
2: Nemáš, zahřímal tatínek.
3: A co kdybych přitom ještě pískal, já mám koně?
2: Ne,
3: zbělal zlostí tatínek. Víš co, radši se koukej nasnídat. Snažila se zachránit situaci maminka, která přinesla novou misku šlehané smetany. A co kdybych...
2: Už ani slovo,
3: zasýpal tatínek. Co se ti, tati, stalo? Jsi nemocný nebo co? Podivil se Filip.
2: Ano, jsem nemocný nebo co? Odsekl pan žihadlo a zabořil lžičku do sklenice s malinovou zavařeninou.
3: Donesu ti aspirin, vyskočil Filip od stolu. Radši hned dva, schválně, jestli je dokážu udržet cestou po schodech na nose.
2: Sedět zůstaneš?
3: Rozkřikl se pan žihadlo. Budeš v klidu snídat a už ani muk.
4: No dobře, pokrčil rameny Filip. Nemusí být hned tak zlé.
0: Dost řečí,
3: zaúpěl tatínek. Filip na něj vrhl nechápavý pohled, znovu se posadil a pustil se do palačinky. Paní žihadlová mu podala ubrousek a konečně si taky nalila hrnek kávy. Vyhlédla oknem na narůžovělé třešňové květy, na blankitné nebe a buclatého ptáčka modráčka, který se stále ještě houpal na větvi. A už jí nebylo do zpěvu. Upila trochu vlažné kávy a zamyšleně pozorovala snídající rodinu. Po snídani, když Filip s tatínkem odešli, si paní žihadlová přihřála kávu, nalila si další hrnek a posadila se, že si přečte raní noviny. Sotva je rozevřela, zahlédla koutkem oka cosi bílého na zemi pod Filipovou židlí. Schýbla se a zvedla malý zmuchlaný papírek, pečlivě ho uhladila na koleně a četla. Milá paní žihadlová, s vaším Filipem jsou ve škole potíže. Můžete se u mě prosím při nejbližší příležitosti zastavit? Zdraví vás Edita Mrkáčková, třídní učitelka. Maminka se podívala na hodinky. Když si pospíší, možná zastihne paní učitelku Mrkáčkovou ještě před zvoněním. Vytočila číslo školy. Paní učitelka i v telefonu slyšela, jak je paní žihadlová rozčilená, a proto řekla: Nerada bych vám přidělávala starosti, není to žádná tragédie, ale asi byste měla vědět, že Filip dělá v poslední době ve škole samé kašpařiny, dokončila za ní paní žihadlová větu. No ano, to je to pravé slovo. Na druhou stranu se ovšem musí uznat, že je s ním občas legrace. Spolužáci si o něm myslí, že je strašně vtipný a smějí se všemu, co udělá. Jediný problém je v tom, že Filip nezná míru. Asi ho budu muset nějak potrestat. Proto jsem vám napsala. To mě ani nepřekvapuje, povzdechla si smutně paní žihadlová. Doma je to s ním úplně stejné. Nemohla byste mi prosím poradit, co s tím?
4: Ale ano, odpověděla paní učitelka. Měla byste zavolat paní Láry Fáry. Určitě jste o ní už slyšela.
3: To jméno je mi povědomé, zamyslela se paní žihadlová. Nějaká doktorka?
4: Ha, kde pak, to je taková jednahodná paní, která má ráda děti a pokaždé najde nějaký způsob, jak vyzrát na jejich zlozvyky. Zapište si její telefonní číslo. Javorovice 1, 2, 3, 4, 5.
3: Mamince se třásly ruce, když vytáčela číslo, ale paní Láry Fáry měla vlídný hlas. A tak paní žihadlová překonala rozpaky a začala líčit trápení s Filipem.
4: Paní Láry Fáry se rozesmála. Nic nového pod sluncem. Děti obvykle nenosí svatozář. Některé ze sebe dělají kašpary a jiné jsou zakřiknuté. Jedny jsou jako pěna a druhé natropí rámusu, až uši zaléhají.
2: Filipova maminka se přiznala, že jí osobně Filipovi kašpařiny tolik nevadí, to jen tatínka rozčilují.
4: Kdyby se to pořád neopakovalo, řekla paní Larifári, asi bychom tomu nechali volný průběh. Ale takhle s tím radši něco provedeme. Ať se u mě Filip staví, dám mu kouzelný prášek. Příštích pár dní na něj občas špetku foukněte. Uvidíte, že se brzy vyléčí.
2: Maminka se strachovala, jestli ten prášek nemůže Filipovi ublížit.
4: Žádný strach, je to úplně neškodné, zasmála se paní Larifári. Jen ho přejde chuť šaškovat před lidmi. Bude totiž neviditelný.
2: Maminka se zhrozila. Ani ona ho chudáčka neuvidí.
4: Když bude provádět ty svoje kašpařiny, tak ne, prohlásila paní Larifári. Až se začne chovat normálně, bude zase všechno jako dřív. Co nejdřív ho ke mně pošlete a zachovejte klid.
2: Paní Žihadlová moc klidu neměla. Při mytí nádobí ani při úklidu, ba ani když skládala prádlo. Co když Filip zmizí a už se nikdy neobjeví?
4: Rozhodla se, že žádný kouzelný prášek nepotřebuje. Ty Filipovy kousky jsou ostatně docela zábavné. Třeba z něj jednou bude slavný komik. Pak zaduněla rána, rozletěly se domovní dveře a ozval se křik: Mami, kde jsi?
2: Filip byl doma ze školy. Paní Žihadlová se běhla po schodech do přízemí a oddechla si, že je to skutečně on, její synek, živ a zdráv. Hned se posadil ke stolu. Byl sice otočený zády, ale maminka si všimla, že má natržený rukáv. Zamumlal, že spadl z kola. Jen si trochu rozpáral kalhoty a na nových botách se mu udělal žralok. Ukázal mamince nohavici rozčísnutou až ke koleni. Pak předvedl novou hnědou polobotku s utrženou podrážkou a rozšklebenou špičkou. Kromě toho měl škrábanec pod okem a odřený nos.
4: Jel jsem z kopce kolem kostela se zavřenýma očima. Měl jsem nohy na řídítkách a pískal si písničku. Najednou proti mě vyrazilo pekařské auto a já nestačil zabrzdit. To by zkoukala, jak se všichni kluci smáli, když jsem se tam rozmáznul, vyprávěl vesele Filip. Maminka nařídila, aby se převlékl a došel si k ševci s rozbitou botou. Na zpáteční cestě jí něco vyzvedne u paní Larifári.
2: A co ti vyzvednu, zajímal se Filip.
4: Maminka jen neurčitě mávla rukou.
2: Na večer se vyklonila z okna a viděla, že Filip se vrací obklopen hordou dětí. Na hlavě měl naraženou opravenou botu, na její špičce se komíhala sklenička se šroubovacím uzávěrem a úplně na vrchu seděla zelená žabka. Když si všiml, že ho maminka sleduje, zavolal: schválně, jestli s tímhle přeskočím trakář.
4: Rozběhl se, zakopl o hadici a vletěl jak dlouhý, tak široký do živého plotu. Sklenička od paní Larifári se mu vymrštila do vzduchu a roztříštila se o beton. Paní Žihadlová vyběhla a začala sbírat střepy.
2: Filip se tvářil jako nevinátko.
4: Maminka ho poslala pro čistou obálku a malou dřevěnou lžičku.
2: Opatrně shrnula kouzelný prášek a přikryla ho dlaní, aby ho nerozfoukal vítr. Pak ho trpělivě odklízela lžičkou a sypala do obálky. Poslední špetku, co zbyla na zemi, sebrala a nenápadně hodila Filipovi za krk.
4: A tehdy se v zatáčce objevilo tatínkovo auto. Filip si stoupl na trakař a křikl, že tatínkovi ukáže stoj na hlavě. A přitom ještě stihne přeříkávat abecedu tam a zpátky. Paní Žihadlová se otočila a zjistila, že na trakaři nikdo nesedí ani nestojí, natož pak na hlavě.
2: Pan Žihadlo vystoupil z auta a zeptal se, kde pak máme Filipa, teď tady byl.
4: Maminka řekla, že Filip se jistě brzy vrátí. Otočili se a šli domů.
3: Filip stál na trakaři na hlavě, byl celý ochraptělý z přeříkávání abecedy a vůbec nechápal, co se děje.
4: Mami, tati, tak se na mě podívejte. Jenomže rodiče jako by ho neviděli a neslyšeli. Filip zavolal na kamarády, kteří stáli na chodníku. Ti se už pomalu rozcházeli. Filip se také rozběhl domů. Rád by věděl, jak to, že ho tam nechali. Neviděli jsme tě, odpověděla maminka podle pravdy a podala mu koště. Trakař ulož do kůlny a ještě jednou pořádně zameť ty střepy, ať se nikdo nepořeže. Za 5 minut je večeře.
3: Maminka si v duchu oddechla, že chlapce zase vidí.
4: Filip popadl koště, přidržel si ho vodorovně za zády a zaburácel.
0: Koukni, mami, jsem tryskáč, jdu na start.
4: Stačil říct jen koukni a začal se pomalu vytrácet. A než došel až ke slovu start, zmizel docela. Maminka bez sebe menší známky překvapení otevřela troubu a otočila plech s koláčem. U večeře zmizel Filip ještě 3x. Poprvé, když se přikrčil za židlí a zavolal: vidíte mě? Jsem gorila v kleci, hoďte mi někdo banán. Rozplynul se už při gorile. Pan Žihadlo vyskočil divně, převrátil židli. Ten kluk je pryč? Co pak tady máme propadliště?
3: Paní Žihadlová ho ujistila, že Filip se zase brzo objeví.
4: Měla pravdu, netrvalo to ani 2 minuty. Následující ráno se Filip oblékl, sedl si v prvním patře na zábradlí a zavolal: koukněte se, sjedu až dolů. Pak jako by se po něm země slehla. A teprve, když byli všichni posnídani, zjevil se jim před očima jako duch.
3: Maminka si všimla, že má pod levým okem nafialovělou modřinu.
5: Filip se zamračeně posadil ke stolu. V téhle rodině nikoho nezajímá, jestli se mi něco nestalo. Třeba mi praskla lebka a vám je to fuk?
0: Ticho,
3: vybafl pan Žihadlo. Maminka vzala syna za ruku a pošeptala mu, aby se šel nasnídat. A jak se nad ním naklánila, foukla mu do vlasů další špetku prášku proti kašpařinám.
4: Filip sebou trhnul.
3: Chtěla jsem ti jen opravit pěšinku, usmála se maminka záhadně. Při zeměpisu kreslila paní učitelka na tabuli mapu. Filip si vylezl na židli a zase předváděl gorilu. Hýbal ušima, šilhal a drbal se na hlavě samé osvědčené kašpařiny, které spolužáky pokaždé rozchechtali. Tentokrát se však nikdo nesmál. Dokonce se na něj ani nedívali, jako by tam vůbec nebyl. Po vyučování mu nebylo do zpěvu ani do smíchu. Připadal si celý rozlámaný a tak se cestou ze školy poctivě držel řídítek a také nohy nechal na pedálech. Robert Západka a Bořek Markalous šlapali každý z jedné strany vedle něj a všichni se dohadovali o fotbale. Teprve, když jeli z kopce kolem kostela, se Bořek Markalous rozjel jako blesk. Pustil řídítka a začal kvičet: pomoc, pomoc, nemůžu zastavit, chcípnul mi motor a nejde vysunout podvozek, volejte hasiče. Robert s Filipem se mohli potrhat smíchy. V tom však zahlédli paní Alanovou, jak právě couvá z garáže. Auto jen zázrakem minulo Bořka, který vletěl v plné rychlosti do stromu. Paní Alanová zbledla jako stěna. Celá se roztřásla a sotva přišla k sobě, začala soptit.
4: Jen počkej, ty kluku, až zavlám mamince a povím jí, jaké kašpařiny vyvádíš na silnici. Vždyť to mohl být tvůj konec. Kromě toho si mi málem zničil auto. A úplně nejhorší ze všeho je, že se z toho příšerného šoku nemohu vzpamatovat.
5: Bořek popotáhl. Košile je roztržená, teče mi krev z nosu a z kola zbyla jen skroucená osmička.
4: Tak se pojď umýt, ustrnula se nad ním paní Alanová. Ale pozor, ať mi neumažeš linoleum. Robert s Filipem nasedli na kola. Když si jížděli z kopce do zatáčky k Žihadlovic domů, prohodil Filip jakoby mimochodem,
5: no to teda nechápu, jak ze sebe někdo může dělat takového kašpara.

0: Biggy hádanka.
1: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
0: Kdo na to přišel?
2: Obrázek se přece nemůže třepetat.
0: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
2: Kdo?
0: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
2: Vážně?
0: Mhm. A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
2: nelítá. Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
0: A není to brouček, je to...
2: motýl!
3: Tak, děti, tady to je. Dlouho jsme pochodovali, ale stálo to za námahu. Stromy, travička, mech, kouzelné, kouzelné. Hurvajs, tady postavíme stan. Vybudujeme si nejdřív přístřeší.
4: Budeme budovat, budeme budovat.
5: Budujeme. Roztáhni tohle, Máničko. Já ti budu radit, jak je to.
3: No, počkej, když dovolili Mánice jít s námi, tak to ještě neznamená, že jí budeš poroučet a sám nic.
5: Mánička ráda buduje, vidíš, že jo?
4: Moc ráda.
5: Já budu dávat rozum.
3: Kde bys ho vzal, tak najednou. Šupit, ať to lítá. Zapínat, ty sem dej ty kolíky. Máme kolíky? Nebo jsme zase nechali doma?
5: Máme kolíky, taťuldo, na mě je spolech.
3: No, to znám. Kde je hůl?
5: To nevíme, hůl nestaťulda, viď, Mánička?
3: No. Počkej, už vím, kde je. Je opřená o nádraží.
5: Je Bůh, víš to určitě?
3: Už jsi viděl, abych něco nevěděl určitě? Na mě je chlapče spolech.
5: To pozoruju.
3: Moc nepozoruj a to, Žano. Najdeme vhodnou větev. Šupity.
5: Maňčko, šupity.
3: Šupity, vhodnou větev.
5: Vhodnou větev.
3: Hele, jen hledej sám.
5: Koukám, ale taková větev tu neleží a neleží.
3: No to víš, když jsi zapomněl hůl, když se zapomněla hůl u nádraží, tak tu zrovna bude ležet druhá. Musí se rozhlížet.
5: Rozhlížíme se.
3: Hledat.
5: A hledám.
3: A najít.
5: A našel.
3: Jsem s ní.
5: Jenže přirostlá.
3: No tak uříznout.
5: Tím naším nožejčkem, jo, chacha.
3: Jo, Hurvajs, takhle se na výlet nechodí. Všechno máš mít sebou, pořádný nůž.
5: Sekeru.
3: Ano.
5: Pilu.
3: Ano.
5: Hoblík.
3: Ano. Co to plácáš, hoblík? Dost. Hůl není, stan nebude.
5: Za to nádraží stojí pevně, když jsme ho podepřeli holí.
3: Hele, jen se, ne to, pozoruju, že ti příroda nesvědčí. A je tu zrovna taková, jak jsem to říkal, jo, kouzelná. Podívej, ptáček, Máničko, zpívá a buduje si hnízdečko.
4: Kořička létá sadem, buduje si horem pádem, buduje si hnízdo v sadě. Yeah. Asi bude mít i mládě.
3: Já slyšíš, Hurvajs?
5: Yeah.
3: To je přístup přírodě, sí kořička, buduje.
5: Buduje a bombarduje, máš to na kabátě.
3: Yeah. Sefra, seber mi to nějakým dřívkem. Snad jediný pták v okolí a strefí se zrovna do mě.
5: Kouzelně, je tady kouzelně. Tatí, proč si dřeš ty nohy o sebe?
3: Asi zánět žil od toho pochodu. Dělej s tím dřívkem.
5: Jo, od pochodu. Stojíš v mraveništi.
3: To nemůžeš říct hned? Uteč. Já věděl, proč nechávám tu hůl u nádraží. Akorát bychom to postavili nad mraveništěm.
4: Kam to pílí, mraveneček roztomilý? Potřebuje útočiště, buduje si mraveniště.
3: No to tedy budovat může, ale ne mě v kalhotách. Ale moc hezky přednášíš, Máničko, moc hezky, krásné verše. Hurvajs, dej Mánice koláč, jsou v chlebníku. Dělej za výkon odměnu.
4: Nebesíčka, to nemuselo být.
5: Račte, slečno, podívej. Tohle je plný koláčů.
3: Co je zase?
5: Už tam byly dvě myši.
3: No to je trochu brzy, ne? Mně se to tu zdálo, samá díra.
4: Jak jsou milé, jak jsou čilé, jak jsou všechny roztomilé naše malé myšičky. Budují si chodbičky.
3: Budují chodbičky v chlebníku. neřádí. Ale moc pěkně to umíš, Máničko. Moc pěkně. No, pojďte, přeneseme to kousek dál. Tadyhle hrome, tady pavučín. Podívejte, že se nevymotám.
4: Já vás vypletu, momentíček.
5: Já už jsem v tom taky visel, no. Tady je to jako na půdě, viď, tatí?
3: No, na sakramensky zanedbaný půdě.
4: Pavouk vyšel na lučinku. Buduje si pavučinku.
3: A nic proti tomu, kdyby zůstal na lučince. Umíš to, Máničko, umíš to. Je to tu stejně krásně.
4: Prosím, velmi krásně, kouzelně.
3: No přesně, kouzelně, kouzelně zrovna ne, ale až na ty myši, mravence.
5: Jo, taťuldo, ty máš na krku bradavici.
3: Cože?
5: Úplnej pidlíček.
3: Už to držím. No hele, to mi ještě scházelo. Klíště.
5: Kouzelný.
3: Nacucaný, já bych do toho.
4: Zakouslo se pilné klíště, zakousne se taky příště. Jak se snaží, jak se tuží, buduje nám dírku v kůži.
3: No taky buduje, neřád, víte? Já vím, ano, pěkný vršičky, umíš to dobře. Ale kdo to má vydržet? Tady je to opravdu...
5: Povídám, kouzelný.
3: No a nebylo by, kdyby to, tadyhle?
5: Kdyby bylo to, se ví?
3: No ano, taky že jo. Konečně, no prosím, tady kousek dál a je to tu docela... Au, to mi řekněte, kde se vezmou u lesa. Au, kopřivy! Podívejte, co se mi to udělalo na ruce? To už přestává...
4: Kopřivičky, kopřivy, proč to na nás oškliví? Po těle nám lupeny, vybudují pupeny.
3: No, už vybudovali a pálí to jako čert.
5: Ale jinak je to tu kouzelný, kouzelný, viď, tatí?
3: Nech si to a dej sem ten chleba s máslem, ať se aspoň najíme, když už nic. Opatře, počkej, vybal to, drž to, ať ukaž, co se musí, aby se to nevidělo.
4: Nebesíčka, toto vyletělo.
5: A všechno se to vypláclo akorát máslem dolů.
3: Protože mám ruce od mravenců, nohy od kopřiv.
5: Kabát od cíkorky.
3: Od krejčího. Ostatně nic se nestalo, v přírodě se nemusíme štítit. To se sebere, no hele, hezky takhle. Hrume, co se to nalepilo?
5: Jo, bobky. Překlopilo se to zrovna do bobků.
3: Že to muselo na toho zajíce přijít zrovna tady.
4: Zajíček maličký, hopky, hej, hopky.
3: Máničko, prosím tě, moc hezky to umíš, přestaň. Já už jsem utahanej jako kočka.
4: Naše malá kočička, zelený má očička. Buduje si...
3: Ticho, já už nemůžu ani stát.
5: Jo, tatí, do čeho jsi to set?
4: Pásla se kravička u lesa.
3: Mám kote?

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody. Vytváří se v zimě, a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch?
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bod.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. Ha.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento noc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu.

0: Digi básnička.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz
3: a tam ji najdete.

0: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu.
1: Nepočkám, řekl ocásek.
0: Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman.
1: Nepočkám, smál se jeho ocásek.
0: Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru.
1: A že nesežereš, vsázel se ocásek.
0: Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem.
1: Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat.
2: Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
3: Piggy vtip.
4: Jede had na kole a potká myš.
5: Myš se ho ptá.
3: Hele, hade, jak to, že jezdíš na kole, když nemáš nohy?
4: Aha, řekl had a upadl. Mohl švapat jednou.

0: Co? Kde? Kdo? To jsi ty?
1: Ne, svatý Mikuláš.
0: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
1: Já?
0: No ty? No tak, co bylo?
1: No, co by? Trošku začalo pršet.
0: Cože?
1: A klíšťat je letos taky hodně.
0: Na to se tě neptám.
1: Tak na co se ptáš?
0: Jak bylo ve škole.
1: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
0: Kluku, já se tě ptám naposledy.
1: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
0: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
1: Zvítězil jsem.
0: Prosím?
1: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
0: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
1: Viď, já to říkám taky.
0: Prosím?
1: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
0: Hurvajs?
1: Nějak se mě neudělalo dobře.
0: A kde?
1: Ve škole.
0: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
1: Abys měl doma klid, viď?
0: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
1: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
0: Ano jo, ano jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
1: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
0: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
1: Ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí nos, vlasy, au, nechty.
0: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
1: No a divíš se?
0: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
1: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
0: Hele, dost. Dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
1: Tak ahoj.
0: Stůj.
1: Co je?
0: Kam pak jdeš?
1: S pravdou ven.
0: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
1: Jenom jednu.
0: Cože?
1: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
0: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení.
1: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
0: Kluku, co seš na světě? Tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
1: A předtím ano, ty chudinko.
0: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
1: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
0: Hurvajs.
1: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
0: Se špinavou košilí?
1: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
0: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
1: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Manka. Na jabloni Vánek houpá jablíčkem. Pod jabloní Manka nehne malíčkem. Jablíčko je k nakousnutí, Manka na ně má sto chutí. Lenost jí však nedovolí natáhnout se pro cokoliv. Však i lenoch časem sousto popadne, jenže musí čekat, až co odpadne. Šel tamtudy kramář do vsi hoření. Vidím, že jsi, Manko, líné stvoření, dám ti ale dobrou radu. Jestli se chceš zbavit hladu, jdi do města Koláčova. Vzpomeneš si na má slova. Člověk si tam leží, dělat nemusí. Lahůdky mu běží sami do pusy. Do líného města, kde se nedělá, lenochům se šlape vždycky zvesela. Jenže jak se cesta dlouží, čím dál hůř, jim nohy slouží. Ať ten Koláčov je kde chce, Mance už se tam tak nechce. Všude vidí práci dřív než blahobyt. Nechtěl jí ten kramář jen tak pozlobit. Ba ne, mluvil pravdu. Koláčov je tu. Vítej u nás, Manko, nechceš kotletu? Jíš-li ovšem radši z mouky, koblih, jsou teď plné louky. V dolky ještě nejsou zralé, koláče a buchty ale dozrávají právě tamhle za rohem. Můžeš je mít s mákem nebo s tvarohem? Když koláče zrají, to je nadílka. Všude voní máslo, citron, vanilka. A pak ještě vůně krásná majoránková a mastná, jako kdyby do kytice zavoněly jitrnice. Správně Manka větří jejich celý plot. Ke svačině dvě, tři přijdou právě vhod. Zkrátka celé město jedna dobrota. I ta drůbež je tu samá ochota. Holoubátka, baculatá, nadívaná do kulata, krouží lidem kolem pusy. O snědění prosí husy, kuřata se taky tlačí dopředu. Není libo Manko sníst nás k obědu? U máslové říčky, kousek od lávky, stojí věru za to sbírat padavky. Utrhne se knedlík zralý, tvarohem se prokutálí, obalí se, ocukruje, na máslových vlnkách pluje. Tam, kde líný jedlík čeká při říčce, zamíří ten knedlík rovnou k vidličce. Po obědě sytém škoda prstem hnout. Každý lenoch kouká někam zalehnout. Ještě, když mu není líno, nabere si z kašny víno na žízeň a protrávení, ale pak je pobavení. Je tu dobré pití, dobrá potrava, ale jinak nuda, přímo otrava. Najednou je Mance jasné, bez řečí, že jí tenhle život vůbec nesvědčí. Dobré bydlo není všecko. Jestli stloustne jako děcko, a to stloustne bez pochyby, mládencům se nezalíbí. Zaspívat si nesmí, je to rušení, po legraci zkrátka ani tušení. Šel tamtudy kramář ze vsi hoření. Smích je, milá Manko, vzácné koření. Lenoch bývá omrzelý, nabručený, neveselý. Válí se jak dříví v lese, bez písničky obejde se. Jestli si chceš zpívat jen tak pro radost, pak se stala chyba. Nejsi líná dost.
Červená se v listí kopa jablíček, sklidila jich Manka plný košíček. Protože už není líná, na koláčov nevzpomíná. V noci spává zdravým spánkem, ve dne zpívá se skřivánkem, pookřeje každý, kdo ji uslyší. Hádají se oni čtyři ženiši.

Letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let. Blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli Vzpomněnek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala. I odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den, kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka. A jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: Nad paloukem se už vznášel veliký balón a pod ním v mateří doušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Rošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval a vyskakoval a olizoval si svých šest noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón, stěžoval si pavouček. Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokážete, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých šest nohou. Stáhnout balon zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balon pevně za provázek a pobízel stonožku.
1: Nastup si, stonožko, letecký den právě začíná. Tram, pa, pa, pa.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balon ze všech stran.
1: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala.
3: Můj balón by unesl 10 stonožek, uklidňoval jí pavouček. Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, stonožko, volali na ní. Poletíš vzhůru.
4: Já, jaký klobouk, polekala se stonožka. Je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů.
4: O, to je hloubka. Pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
3: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se, napomínal jí pavouček a prosil čmeláky.
1: Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neucházněná. Domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
5: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit co výš a ještě výš a ještě. Už dost, dál ani kousek, varovali jí čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluli bílé mráčky.
1: Je, vy se bojíte,
0: posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat.
1: Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku sezobl.
2: Oho, tohle bylo jen o vlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorejs se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu. Jak se rorejs tvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát, všecko lítá, co křídla má. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha. Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

0: Piggy hádanka.
1: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
0: To je to. Hlavičku, nožičku.
2: Bude asi chlapeček.
0: Mechu.
2: Spinka.
0: Já vím, co má hlavičku.
2: Co má hlavičku?
0: Hříbek přece má hlavičku.
2: Je, na mechu. Ty jsi chytrý.
0: Houba.
3: Léto se chýlilo ke konci. Strýček Sekáč svolal všechny pavoučky z okolí a oznámil jim, že se budou slavit jmeniny. Jmeniny? Co to je? Divili se pavoučci. Jmeniny jsou pro mladého pavouka veliký svátek, vysvětloval strýček. Jméno může dostat jen ten, kdo něco dokázal pro dobro druhých. Dejte hlavy dohromady a rozhodněte, kdo z vás by měl jmeniny slavit. Pavoučci se poradili a řekli jedním hlasem: Pája. Správná volba, usmál se strýček Sekáč. A pak se postavil v pavučině a pravil: Slyšte, dávám k slavnostním jmeninám Pájovi své vlastní jméno. Od této chvíle jsem pro vás jen pouhý strýček a Pája je pavouk Sekáč. Ať žije Pája Sekáč, volali pavoučci, listí se třáslo a jehličí se sypalo a po pěšině se šoural truchlivý slimák. Léto je pryč a tady ještě někdo má náladu na hloupé jásání, stěžoval si. Dobrý den, pane Truchloune, volal Pája. Já mám dneska jmeniny. Tak to jo, zabručel slimák. A jak se budeš jmenovat? Pája Sekáč, křičeli pavoučci. Hrdé jméno, řekl Truchloun a šoural se k domovu. Strýček se chystal k další řeči, ale najednou kolem něho něco zadrnčelo. Pořádně ho to vylekalo.
4: Ujo, čo se bojíš? Já jsem dobrý chalán, já jsem komár z komárna.
3: Pája hned poznal starého kamaráda. Servus, volal, servus, Pišto, servus, Sekáči, hlaholil komár, servus, Pájo. To je dneska návštěv, bručel strýček, protože se trochu styděl za to své leknutí. Pak se obrátil na komára. Tak se u nás posaď, řekl Pájův přítel, je i náš přítel. Kdepak, já mám hlad jako vlk, zadrnčel Pišto. Musím nejdřív navštívit tu chutnou paničku, co bydlí za lesem v chatě. Tak servus, Pájo, servus ve spolek. Komár oddrnčel a strýček se zase nadechl ke slovu. Pavoučci a pavouci, zvolal. Oslavy skončí a přijdou dlouhé podzimní dny. Obloha nebude modrá a mušky nám přestanou padat do sítí. A právě v takových časech musíte držet nejvíc pohromadě. Chtěl bych vám říct něco, na co Pája přišel docela sám. Chtěl bych vám říct, že dobré srdce je víc než plný žaludek. A pěkný příběh je víc než tučná moucha. Náš Pája, Pája Sekáč, tohle už ví. A proto mu přeju jen jedno, aby ulovil zlatou mušku, aby dokázal to, co mně se nikdy nepodařilo. Pavoučci zatleskali a sem tam se v pavučině zatřpitila slzička. Celý podzimní les dostal zlatavý nádech. Slunce se zlatě lesklo na listech i pavučinách. Ale nejvíc nad tou Pájovou tam dokonce něco zlatě zacinkalo. Já jsem nezapomněla,
4: ozval se zlatý hlásek. Jsem tady, můžeš si mě chytit. Zlatá muška, zvolal strýček nevěřícně. Chyť ji, pájo, volali pavoučci. Ale pája se jen díval a usmíval se jako ze sna. Pájo, zacinkala zlatá muška, dnes máš velký svátek, tak nekoukej a chyť si mě. Chyť ji, křičeli pavoučci, tak dělej, chyť zlatou mušku. Ale pája se ani nepohnul. Zlatá muška nosí štěstí a štěstí se nedá chytit do sítě, jako se duha nedá vymalovat na oblohu, řekl najednou dospělým hlasem pája. Podivili se pavoučci. Je to tak, strýčku? Zeptal se pája. Mám pravdu? Strýček chvíli přemýšlel. Já nevím, chlapče, řekl nakonec, ale když ti neumí poradit hlava, ať ti poradí srdíčko. Všichni čekali, jak se pája rozhodne. Zlatá muška stále seděla v rohu jeho pavučiny. Pája k ní pomalu přešel, naklonil se nad ní, připravil se ke skoku. Zlatá muška ulekaně zablikala. Strýček stál na špičkách, vykloněný z pavučiny. Pavoučci zapomněli dýchat, slunce nad sebou zatáhlo mráček, osika se rozklepala. A sekáč pája poodstoupil, narovnal se a zešeptal, leď, leď si kam chceš, zlatuško. Mráček se roztřepil a vzduch se znovu zlatě zatřpitil. Šepot barevného listí ustal, jen osika se pořád ještě ustrašeně třásla. Za tohle tě, pájo, nikdy neopustím, řekla zlatá muška a rozzářila se jako hvězdička na nočním nebi. Já vím, řekl pája, vždycky kouzelná. A co ještě jsem? Zašeptala muška. Jsi moje potěšení, řekl pája. A tajemství, zašeptala zlatá muška. A zlehýnka odletěla. A to je všecko. Konec. Konec jednoho léta i pohádky.
5: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
0: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
5: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
0: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
5: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
6: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
5: Ahoj, Justýno.
6: Vy jste začali beze mě.
0: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
5: Nešla.
0: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
6: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
0: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
5: Tak.
0: A nemusíš se rozčilovat. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně pijo mohli začít bez tebe.
6: To tedy nemohli, Piggy, to tedy nemohli. Beze mě znamená bez koblíšku.
5: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
6: Takže si to rozmyslete. No?
5: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
6: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
5: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
6: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
0: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblížky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
6: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, no dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblížky, že?
5: Ale Justino, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
6: No, já jsem naprosto klidná.
0: No to určitě.
5: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
0: No tak ten chleba, Hugo.
5: Justino, můžu ten chleba?
6: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
5: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
6: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu
0: dietu?
6: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
0: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
5: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
6: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
5: Ne, já mám slovíčkový oříšek. A ten začíná, všude je chleba.
6: No jo, nemá každý koblížky, že?
0: Prosím tě, Justino, už jen poslouchej a hádej. Hugo mluví.
5: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justino?
6: Co? Prosím?
5: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
6: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
0: A hádat.
6: Já se přece nikdy nehádám.
0: Hádej, co to znamená?
6: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
5: Počkej, Justino, já nemám dietu.
0: Ani dietetu?
5: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
0: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
5: Ano.
0: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
6: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
5: Nemáš.
6: Aha, aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
5: Justýno, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
0: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
6: No, to jsem zvědavá.
5: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
0: Tomu tady moc nerozumím.
6: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
5: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justýna stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
6: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
0: Justýno, potom, potom, teď ho to nech doříct.
6: Pardon, nechceš koblíže?
0: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
5: Ano, ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
6: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
0: Justýno, prosím tě, nech ho to doříct.
6: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblíže? Nic, mlčím.
5: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
0: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justýno?
6: Já jsem to pochopila.
0: No?
6: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
5: Ale...
6: Já jsem domácnostní kachna Justýna, Justýno, a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
5: prosím,
6: které by
5: zastav...
6: nebylo absolutně nejlepší.
5: Ale to přece není...
6: To jsou výmysly.
5: To není tak.
6: Ale Hugo, ty...
5: No, já jsem to tak nemyslel.
6: Jdi pryč, jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
5: Ale...
6: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
5: Ale Justýno, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
0: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
6: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
5: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
6: Že si neumím najít místo na zahrádku.
0: Hugo, začni znovu.
6: Jo, bylo to tak.
0: Dneska
5: nebylo.
0: Je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
6: teta
0: umí ve stínu na zahrádce.
6: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
5: No co?

0: sluníčku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: solo pročmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesů na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši, lenošní. A šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad voňavou strání. Sem tam se přidá i včela, rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou, čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš? Volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.
1: Piggy vtip.
2: Tramvaj si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
3: Druhý pán na to... Z toho čtvrt hodiny na mé.
4: Že se ozval až po čtvrt hodině.
1: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako z hrdinky.

0: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a viděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kaderřábka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat.
1: Musím to povědět otci.
0: Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl.
1: Zeptáme se Jihlíka,
0: křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku.
1: Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
2: Lichožrout mé ségry Božky.
3: Tlusté břicho, žádné nožky.
2: Z párů dělá licháče.

0: projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říct si mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: vám sejde. Štěstí má ten, kdo se umí hloupě smát.
1: Netopíří kouzlení. Simsala bum bim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se

Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma. Jemine, pomyslel si Paddington, všechna světla zhasla. S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřely. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadly a Paddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Odněkud zaslechl vzdálené hlasy. A jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo. Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, je. Zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují. A oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbl se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale okus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem. Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv. Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington.
Paddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná? Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík. Popsala ho paní Fousková. A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést. Černé uši, zopakoval detektiv a olízl si tušku. To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret. Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde na blízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování. Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí! Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil. Omluvte mne, řekl stroze. Děje se něco zvláštního, musím to prošetřit. Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot. Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka. Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy. Totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Dav zklamaně zahučel. Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí. Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu. Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona. Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu. Modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret. Stáhl mu baret z hlavy. Černé uši. Já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington. Paddington se překvapením málem posadil. Jak to pro všechno na světě víte? Podivil se. Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky. Ale já... Nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu. Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil. Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně... Se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozoroval je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být ticha a tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne. Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji. To nic není, řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost. Muž se otočil na paní Fouskovou. Říkáte, že se jmenuje Paddington?
Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle. Zle? Muž se na ní udiveně zadíval. Říkala jste zle? Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit. Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra a hrnou se sem pořád další a další zákazníci. Položil Paddingtonovi ruku na hlavu. Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán. Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho. Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál? Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám. Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády. Tu velikou? Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu. Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík. Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.

0: obchodě se zvířátky. Mluvící papoušky jsme už vyprodali, ale mohu vám nabídnout datla.
1: Copak se člověk s datlem dorozumí?
0: Prodavačka na to vesele. Samozřejmě, morzeovkou.
2: Já tomu nerozumím.
3: Datel ťuká a morzeovka, to je takový starodávný systém písmenkový, kdy každé písmenko zní jako dlouhý ťuk nebo krátký ťuk.
2: Aha.
3: Třeba když chceš říct písmenko A, tak je to t-t-t.
2: Tečka čárka.

alabastrová ručička. Do jedné vesnice přišli dva vysloužilí vojáci a prosili o službu. Jeden byl ještě dosti při síle. Druhý ale, nebožák, byl celý zmrzačený. Protož také službu nedostal a sedláci ho jen z milosrdenství mezi sebou podrželi. První dostal se ale hned k jednomu sedláku. Když nastaly přástvy, chodili tam oba dva a děvčata je ráda viděla. Ten starý uměl povídat lecjaké pěkné báchorky a příběhy a druhý prováděl šprýmy a taškářské kousky, které se byl na vojně naučil, že se začasté všichni smíchem div nepopukali. Mezi děvčaty byla také jedna stará pana, jíž to se veselý vysloužilec zalíbil. Měla sice chaloupku, ostatně ale nic jiného, než voják si myslel. Lepší trocha, nežli nic. Něco si vydělám, ona ze svého přidá a budeme přece živi. Namluvil si ji a také vzal. On sloužil, ona nádeničila a tak se dost bídně protloukali. Přitom při všem ale nestratili veselou mysl, ani když jim malá strávnička přibyla. Sedláci je měli rádi a selky pomáhali, kde mohli. A když děvče vzrostlo, nejedlo ani jeden den doma, protože si je pokaždé některá kamarádka k obědu pozvala. Léta ubíhala. Zuzanka kvetla jako luční kvítí a byla jí plná ves. Tak jako rodiče, měli lidé i jí rádi, neboť každému pomohla. Nechtí pobídl k jakékoliv práci. Nejvíce ale užila od starého Martina, toho mrzáka, co s otcem do vsi přišel. S nímž každé sousto chleba dělila. Jí kvůli seděl někdy na pasece třeba půl dne a povídal dětem pohádky. Nejmilejší vyražení Zuzančino bylo, když mohla v lese, po polích a po lukách běhat a zpívat. To jí bylo nade všecko. Nedaleko vesnice stál starý hrad, jehož zdi již mechem porostlé byly. Mezi těmi zdmi seděla Zuzanka někdy půl dne. Pletla věnečky a zpívala. Tak jí minul 15. rok. Bylo to večer před svatým Janem Křtitelem a po vesnici ozýval se hluk a křik chasy, která se hnala s dřívím pálit oheň svatojanský na vrchu nedaleko starého hradu. Nejprvnější nahoře byla Zuzanka. Když se hranice narovnala a zapálila, popadla se chasa za ruce a začala okolo ohně skákat a zpívat. Když pospívali, přeskakovali plamen. Tu se stalo, že Zuzanka do něčeho zakopla. Schýbne se, zdvihne to a vidí malou alabastrovou ručičku. Zahoď to, je to kouzlo! Křičela chasa. Ne, nezahazuj to, namítal starý voják, který se s chasou navrch přikulhal. Navlíkni si ji na něco a zavěs na krk. To ti přinese štěstí. Zuzanka moudrého rádce uposlechla. Navlékla si ručičku na pentli a zavěsila na krk. Bylo po ohni a děvčata i chlapci brali se domů. Holky, nechoďme ještě domů. Je tak krásná noc, pojďme na hrad. Nabízela Zuzanka svým kamarádkám, nemajíc chuti do úzké sednice se zavřít. Co tě napadá? Nevíš, že je svatojanská noc, kdy kouzelnice rejdy tropí? Odpovídala děvčata. Ale Zuzanka se nedala odstrašit.
šla s Chasou až do vsi. Ale potom se vrátila na starý hrad. Sedla na sedátko, které si sama udělala, a koukala na hvězdnatou oblohu, až jí oči zacházely. Tu slyší zdáli muziku, tak krásnou, tak vábnou, že se jí radostí srdce chvělo. Blíž a blíže zněly laskavé zvuky a ze starého hradu vycházeli skvostně odění hudebníci, kteří ze svých nástrojů tak libé tóny vyluzovali. Za nimi šla paní a pán, na hlavách se jim leskly zlaté koruny a na sobě měli šaty drahé kmentové. Potom kráčelo služebnictvo. Po dvou, krásné pany a panoši. Všichni ve skvostném oděvu. Po stranách nesli sloužící planoucí pochodně. Když kolem dokola zámek obešli, zastavili se naproti Zuzance, která si ani vyložit nemohla, kde se tuto panstvo vzalo. Sličná královna zakývala na ní prstem a Zuzanka se ani chvilku nerozmýšlela, nýbrž přiskočila k tajné družině a šla po boku paní, která ji až do hradu za ruku vedla. Tu se otevřela v jednom koutě brána a panstvo tam vešlo. Několik kroků odráželo se světlo pochodní od třpitící se stěny klenuté chodby, která dolů vedla. Ale najednou se octli v krásné zahradě, v níž stál alabastrový zámek, zlatem vykládaný. Květiny té nejrozmanitější krásy a stromy tížené ovocem vydychovaly nejlíbeznější vůni. Zuzanka by se byla nejraději do měkkého trávníku vrhla a v těch voných kalíškách tvář koupala, ale bála se královna. Jakoby naplněn dýmem voného jantaru, plynul tu lehký vzduch a Zuzanka ho celou duší do sebe sála. Zlaté dveře u alabastrového zámku se otevřely. Družina i s králem poklonila se královně a zmizela. Královna prováděla potom Zuzanku po zahradě. Vše to dálo se mlčky. Tu přišli k Mirtovému keři. Královna utrhla proutek, spletla ho do věnečku a položila Zuzance na hlavu pravíc. Ten věnec si nech ode mne na památku. Zítra jdi s otcem na hrad. A kde nyní stojím, tam ať kope. Žádnému nepovídejte, co najdete, a ve vesnici déle nezůstaňte. Po těch slovech vzala královna omámenou Zuzanku za ruku a vedla ji zase touž cestou ven až k staré bráně. Potom najednou zmizela a Zuzanka běžela domů. Milý Bože, myslela si cestou, tolikrát jsem již ten hrad prolezla a nikdy jsem tu bránu neviděla. Toť je divná věc. Kde se to všecko jen vzalo? Když přišla domů, rodiče již spali, neboť byla právě hodina z půlnoci. Potichmo sundala věneček, strčila ho pod polštář a lehla na lože. Slunce stálo již vysoko a svítilo do malých okének, když matka Zuzanku budila. To neví, kdy dolože a ráno se jí nechce vstávat, huboval otec. Zuzanka si mnula oči a přemýšlela, co se jí zdálo. Já ani nevím, rodiče,
co se to se mnou dálo? Byl-li sen, a nebo se mi to opravdu stalo? Ale počkejte, vždyť jsem si ten zelený věneček pod hlavu strčila. Děvče sáhlo pod podušku a vytáhlo mirtový věneček z jednoho proutku uvitý. Ale ne zelený, nýbrž z ryzího zlata. Matka i otec spráskli rukama a prve se Zuzanky ptali, kde byla a co se jí přihodilo. Kamarád ti dobře poradil, abys tu ručičku si nechala. Ta je pro štěstí. A na tom místě leží zajisté poklad, řekl na to otec. Jen jestli jsi to místo nezapomněla? O to se nebojte, pravila Zuzanka. A chcete-li, půjdeme tam hned. Ne, teď jsou lidé v poli a viděli by nás. Až v poledne. O pravém polední šla Zuzanka s otcem k starému hradu. Od brány se uhnula hned stranou, kudy v noci s družinou šla, a tu viděla mezi křovím ještě jednu nízkou zeď a v ní malý průchod, který se zdál být v noci branou. Sotva jim prolezli, octli se v kulatém dvoře, porostlém travou a nízkým chrastím. Zde stál ten stromek, řekla Zuzanka a postavila se k šípku na píď vysokému. Zde kopejte, tatíčku. Otec poslechl a začal ihned na tom místě kopat. Ahle, sotva trochu země odkryl, viděl truhlu železem kovanou. Byla hodně veliká a otec ji ani pohnouti nemohl. Ale jakmile se jí Zuzanka dotkla, odnesli ji beze všeho násilí. Ve dvoře narovnali na ní kamenů a šli domů, aby je žádný neviděl, co nesou. Teprv o soumraku pro ni došli a do chalupy odnesli. Truhla byla plničká zlata. Víš, co mi je nejvíce líto? Že nemohu dát z toho kamarádovi a těm sedlákům, co nám v nouzi pomohli. Řekněte, tatíčku, že jste dědil. A když ne jinému, aspoň dejte starému Martinovi několik zlatých. Máš pravdu. Zítra jdu do města, koupím koně a vy si to zatím zde složte. Až přijdu, řeknu, že jsem dostal v městě dobrou službu. Že tam půjdeme. A Martin, aby zůstával zatím v naší chalupě. Když se více nevrátíme, zůstane jemu. A po čase, kdo ví, co se stane? Ale huby si dejte na petlici, to vám povídám. Druhý den šel otec do města, koupil koně a vůz a najal si pěkný dům. Když přijel domů, bylo koukání, že si veze chudý chalupník koně a vůz. Slyší se, že dostal dobrou službu a že se do města odstěhuje, přáli mu to někteří. A někteří také ne, jak to již bývá. Vedle jejich chalupy stál statek a v něm bydlel sedlák a selka. Hrozně všeteční a závistivý. Těm to hlavu mátlo, kde vzal asi soused peníze na koně a vůz. To nemůže být, aby mu je někdo byl zapůjčil. Za tou příčinou šla selka k sousedce a začala se jí naleda co zeptat. A konečně ve vší důvěrnosti i na to, kde přišel soused ke koním a k vozu. Ale chalupnice měla rozum.
Inu, milá sousedko, já vám to povím. Ale neříkejte žádnému nic. Můj muž zdědil několik tisíc zlatých po jednom strýci. A tedy nám bude lépe. Vidíte, co to naše děvče tu kouzelnou ručičku našlo? Máme štěstí. A já bych ji nedala za mnoho peněz. Selka šla domů a řekla to sedlákovi, pobízejíc ho, aby si na Zuzanku počíhal a ručičku jí ukradl. Ten nebyl k tomu líný, neboť nepřál také ani božího světla nikomu. U souseda se zatím nakládalo na vůz a starý Martin si tam svých několik drchniček odnesl. Otec Zuzančin chtěl ještě večer do nejbližšího městečka dorazit a proto se také po práci se všemi loučil. Zuzanka plakala. A když měli již odjíždět, vzpomněla si ještě, že doběhne na starý hrad a naposled, že si tam zaspívá. Řekla to tátovi a zlý soused, který nedaleko stál, zaslechnuv to, otočil se honem a šel napřed. Myslil si, že se mu jeho záměr tam nejlépe povede. Ale to neslyšel, když ji táta od toho zrazoval a pravil, že se tam všichni zastaví a otčenášek za udělené dobrodění pomodlí. Sedlák stál u starého hradu schován a čekal. Tu slyší řehot koňský a vidí z dály zrovna k sobě běžet koně bez uzdého. Myslí si, že je to kůň z vesnice a že se splašil. Jde mu tedy naproti, aby ho chytil, a kůň, jako krotký, k němu kráčí. I pro pána krále, to ti je moje liska. Který čert tě pustil? Vykřikl sedlák a uchopil kobylu za hřívu. Ale kůň se s ním vznesl najednou do povětří. Třikrát s bezduchým sedlákem hrad obkroužil a zmizel, aniž byla kdy více po závistném sedláku jaká památka. Nedlouho potom stála na hradě Zuzanka s otcem a matkou a loučila se se svým nejmilejším místečkem. A děkovala v duchu dobré královně za její dobrodění. Martin čekal u vozu. A když i jemu s pánem Bohem dávali, plakali nejvíce. A otec mu dal několik tolarů na přilepšenou, povídaje mu pohádku o dědictví. Když přijela rodina do města, koupilo se hned nářadí, šatstvo, najali se služky a učitelky i učitelové pro Zuzanku, by se něčemu naučila. Než minula 3 léta, nebyl by žádný selské děvče v ní poznal. Byla moudrá v každém ohledu, přitom krásná a až příliš dobrá. Ač se s ní rodiče neukazovali a nedvořili, přece nezůstala ukryta jako fialka pod křovím. Mnoho ženichů se o ní ucházelo. A mezi nimi také bohatý a hezký šlechtic, který se Zuzance nejvíce zalíbil. Žádný nebyl proti tomu. A tedy se beze všech překážek vše smluvilo. A svatební den byl určen. Oblečena v drahém rouchu, ozdobena zlatým věncem mirtovým, jejž i s ručičkou co nejdražší památky chovala, jela Zuzanka na oddavky. Tu přistoupí na cestě k vozu chudý mrzák, prose o malý dárek. Nevěsta poručila, aby zastavili, bystře na žebráka pohlédla
a poznala starého Martina. Hbitě skočí dolů a vezme ho za ruku pravíc. Co pak mne neznáš, Martine? Já jsem Zuzanka. Pojď, pojď, sedni si k nám do vozu a povídej, jak se ti vedlo, co jsme se neviděli. Jak bych mohl držet tak krásnou, tak bohatou nevěstu za svou milou Zuzanku? Do vozu k vám nesednu. Ale plakal bych radostí, že jste si tak krásná pana mne chudého žebráka všimla. Pánbů vám dá štěstí za to, že jste zůstala dobrá jako kdy jindy. Zatím skočil i otec s matkou z druhého vozu a srdečnou radost měli, když Martina viděli. Chtěj neb nechtěj, musel aspoň k ním si sednout. Kdyby byl ženich Zuzanku zrovna dost nemiloval, byla by jeho láska v tom okamžení jistě toho největšího stupně dosáhla. Neboť se opět přesvědčil, jak milé stvoření se mu za ženu dostane. Po cestě žaloval Martin svému kamarádu, že se mu po něm již tuze stýskalo. Že měl nouzy, a tedy že se vydal na cestu, aby jej do své smrti ještě jednou spatřil. Chaloupka, že je v dobrých rukou, tak ujišťoval. Kamarád mu ale povídal, aby se již o nic nestaral. Že zůstane u nich do smrti. A tak se i stalo. Starý Martin se více do vesnice nenavrátil, neboť brzy na to umřel. Snad samou rozkoší. Zuzančin otec koupil vesnici, v které byla dcera zrozena, a nedaleko starého hradu dal vystavět pěkný zámek, v kterém potom všichni svorně a spokojeně žili. Sedlákům odplatil desateronásobně, co mu kdy dobrého udělali. Alabastrová ručička a zlatý věnec zůstali největší poklad rodiny.

0: Figy básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: Figi hádanka. Tančí doma u lidí, pěkně přitom uklidí. Co je to? Kdo pak ví?
2: No já vím, to já moc nerad. Já nerad uklízím. Já si radši zasportuju.
1: Kdo pak tančí, když uklízí? Lux!
2: Ha, ale ne.
1: Mop.
2: Dává se na to hadr.
1: Hadr. Když se třeba vytírá, tak se vytírá hadrem a ten hadr se omotá kolem koštěte. Je to koště.
2: Ano.

0: šeptá mrkev mrkvičce, jinde se mi bydlet chce. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Bydlet chce.
0: V přepravci je jenom špína, já chci někam, kde je hlína. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Kde je hlína?
0: V záhonu je mrkví plno, chci bejt sama, žádný Brno. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Žádný Brno.
0: Mě kráji, nechci být v celku, pust mi mojí karotelku. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Karotelku.

0: opravdovou princeznu. Projezdil už svět křížem, krážem, poznal spoustu krásných dívek, ale u žádné si nebyl úplně jistý, jestli je to princezna opravdová. Jednou večer, když byl princ doma na zámku, venku lilo jako z konve a blesky jeden za druhým osvětlovaly temnou oblohu. A tu na zámecké dveře kdosi zaklepal.
1: Běž otevřít, řekla královna služebníkovi a šla se s ním podívat, kdo to v takovém počasí přichází.
0: Za dveřmi stála krásná dívka. Byla ale celá promočená, zablácená a unavená z cesty.
2: Mohla bych, prosím, u vás na zámku přespat? Zašeptala jemným láskem. Jsem princezna z duhového zámku.
1: Ale jistě, pojďte dál.
0: Souhlasila královna a pomyslela si, však se hned přesvědčíme, jestli jsi opravdová princezna. Poslala dívku do jídelny a sama pospíchala do ložnice. Sundala z královské postele všechny peřiny a matrace a úplně dolů položila malé zrnko rášku. Potom vzala 7 tlustých matrací a položila je na to zrnko. A na matrace položila ještě 7 silných prachových peřin. A na takovéhle posteli měla princezna tu noc spát. Ráno se královna zeptala,
1: tak jaká byla noc? Jak pak se vám spalo v naší posteli?
2: Děkuji za nocleh, odpověděla dívka. Ale spalo se mi moc špatně. V posteli bylo něco tvrdého, ani jsem usnout nemohla. Celou noc jsem se převalovala a jsem samá boule a modřina.
0: Princ se zaradoval. Jestliže ta dívka přes 7 matrací a 7 silných prachových peřin ucítila hrachové zrnko, byla to jistě opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku a to hrachové zrnko je dodnes vystaveno v zámecké klenotnici, kde si ho každý může prohlédnout. No, jestli mi nevěříš, běž se tam podívat.

netopíří kouzlení. Simsalabum, bim, bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui? Dobrý večer.

teď jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnóze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát, usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá. Nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netahejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mezamí. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako: jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží,
jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Smláďatý je kříž. Oje. Zrovna jako s dětmi. To, když si taková ještěřička vzpomene, nebo když si takové kotě umane, nebo takový vrabčák. To šla jednou lasice do vesnice za dva prsty nakupovat. Den byl krásný, ze zahrádek vonilo devaterým kvítím a slunce se jenom smálo. Jak jsem stará, libovala si lasice, ještě bych si s chutí zatančila, když vidím ten krásný svět. A právě v tu chvíli spatřila mladého vrabce Čimčaříka, jak sedí na bříze a neskonale smutně čimčaruje. Ale, vrabče, podívila se lasice, ty jsi nabral dneska písničku ze zakalené studánky, co pak je to s tebou? Vrabec sotva hlavu pootočil. Co by bylo? Mám světobol. Světobol? Ale. A kde pak jsi tu nemoc uhnal, prosím tě? Snad si něco špatného snědla, teď ti to leží v žaludku a tlačí. Běž s tím k doktoru Krocanovi. Říká se, že je na vnitřní nemoce odborník na slovo vzatý. Když myslíte, tetka. A Čimčařík letěl za Krocanem. Ach, doktore, jsem nemocen, moc nemocen. Patrně jsem něco snědl, co nemohu strávit. Leží mi to v žaludku a nedá to pokoj. Vyšetři mě, prosím tě. Krocan dělal, co mohl. Dvakrát vrabce proklepal od A až do Z, ptal se, bolí-li ho to tu nebo zase tu, ale když si vrabec na nic nenaříkal, byl s učeností v koncích. Kdybych se vrabče rozkrájel na porce, nenajdu na tobě, co by se zanehet vešlo. Nevymýšlíš ty si něco, abys třeba nemusel do školy, třeba. Ale co vás napadá, vždyť se na to ani sám nepřišel, to lasice. A vrabec ani nepoděkoval za dobrou vůli a celý načepířený letěl zpátky za lasicí. Tak jak? Ptala se ho, sotva ho z dálky spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv jako řípa a přece máš světobol? A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láhve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven. Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc, něco děsného padlo mi do oka. Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš? V kterém, to bych sám rád věděl. Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí. Ale vždyť mě v žádném oku nebolí. Tak tě tedy snad pálí, tlačí. Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí. Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě s bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně? Já, urazil se vrabec, já mám náhodou takové oči, že vidím z Nelahozevsi, jak v Rychnově nad Kněžnou zrají třešně. Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci? Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne. A vrabec odletěl. Tak co? Ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda? To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel. Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol. A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku. Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám. Vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu. Dej mě pod rentgen, doktore, představ si, že mám na srdci červa. Pojď. Cože tam máš, podivil se Skřivan. To je mi divná nemoc, pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává, ale červ na srdci? No, pojď, podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel? Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice. A už za ní letěl. Tak jsem tetka na tom rentgenu byl. No, to jsem sama ráda. Červ, jako hrom, byť? Nebo snad, pro boha, dokonce celá stonožka? I kde pak? Povídal Skřivan, jak on to povídal, Pojď, povídal, srdce máš jako zvon.
1: Srdce jako zvon? A přece máš světobol?
0: Všecko mě mrzí, nic se mi nelíbí, nejraději bych neviděl svět.
1: Jenže teď se lasice rozlobila.
0: I podívejme, tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete? Která chrpa, tamhle ta, a že kvete nějak moc krásně a modře, já to teta nevidím.
1: Nevidíš, zlobila se lasice, a proč pak, když máš zdravé oči, tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne?
0: Že mi plesá srdce, proč by to dělalo, ani to nenapadne.
1: A jak pak to, když máš srdce v pořádku, durdila se lasice dál. A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku?
0: Ani ne,
1: fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo.
0: I ty, jeden darebo,
1: rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako řípa a runcáš jako stará papa. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. Tu máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář.
0: No ne, vy máte páru, teta. Já bych nechtěl být váš, až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta... Já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá a sluníčko mi tak krásně šije do peří a na mou duši, že je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol, já mám hrozný hlad.
1: Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou. A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor. Vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1-2. Už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž? A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O slůně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne:
2: já, kuli horová, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háji. Je to háj nás všech, tak ho háj. Také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás.
1: A Kulihora zasalutuje a odpoví: stačí, stačí, pane králi lve, já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem. Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a s varovně vztyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ní: máš jinu, ty nechceš-li přijít k úrazu? Zpočátku se opice jen smály. A to nic, a to nic, a to nic, a to nic, a to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí na motora, ať nás honí po palmách. Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
2: To přestává každá legrace, kroutili se opice.
1: V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit. A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale slon nechtěl ani slyšet.
2: Co pak jsem opice? Zlobil se.
1: Já jsem slon a kromě toho hlídač v tomhle háji. Tak alou. Jiný by toho už nechal, ale kde pak opice? Co si jednou vezmou do hlavy, už z ní nepustí, dokud si ji neurazí nebo dokud to neprorazí. Přemýšleli, vymýšleli, až dostali nápad. Asi tak za týden chodil slon Kulihora po ránu hájem, přepočítával kokosy a pro jistotu výstražně vytruboval. Byl pyšný, protože včera navštívil jeho rodiče sám král lev.
2: Váš syn, volal jim mezi kli, je hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál.
1: Rodiče div neplakali. Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce, jak se vyplácí světovitost. Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii a snad se protlačím i do sloního dějepisu. A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl zpovzdálý suchý hlas. Dobrý den, to máme krásné jitérko. Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec.
2: Dobrý den, řekl proto nezvykle zdvořile. Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda. A odkud pak až?
1: Zadaleka, mladý pane, až z Tramtárie, odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem. A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to nechci. Povím vám za to celý váš osud. Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl.
2: A jak vy něco takového víte?
1: Já jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda z Tramtárie. Jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
0: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání. A opravdu mi budete prorokovat velectěná Tramtarando?
1: Jakože jsem z Tramtárie. A abyste nemysleli, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
0: Ano.
1: Jste hodný?
0: Já se stydím.
1: A hezoučky? A nadaný?
0: Myslíte?
1: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých. A kolem sedí davy lidí, ani nedýchají. Protože nad manéží tančí na provaze veliký, krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením. Na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelních zrolníček. Nad sebou drží průhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely a květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
0: Slon Kulihora se z té opičí věštby celý třásl. Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji?
1: Hlídačem v kokosovém háji, hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona, ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný. Vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Tramtaranda, prorokyně z Tramtárie.
0: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si, kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot. A má dočista ve všem pravdu. Co je nakonec takový hlídač kokosového háje?
1: A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na které maminka sužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na pálmu, ale svalil se.
0: Snad se Tramtaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, Kulihora jsem.
1: A slon mával tlapou.
0: Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče. Ať mám ucho natržené, ať levý kel nadranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Tramtaranda z Tramtárie. A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech.
1: Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili. Ty se spral. A s kým se spral? A proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát?
0: Ale vždyť já jsem se nepral. Ještě lži.
1: Vždyť si nejsi ani podobný.
0: No snad, ale není to z pračky. To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze. Staří se na sebe vyděšeně podívali. Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně. Dočista, rozvzlíkala se maminka. Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu. Ale Kulihora je nevrle odstrčil. Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda z Trantárie. Trantaranda? Z Trantárie? Ano, ta? A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev. Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy? A Kulihora se otočí a opravdu. Palmy jsou očesány a z houští se ozývá cinkavý opičí smích. Tramta, tramta randa, koktá slon a chce vyprávět o svém setkání, ale lev řve dál. Tak vy mi taky nevěříte, že tu byla? Ptá se slon pohněvaně. Pod palmovým věncem? O hůlce, zhrbená, rezavá, z Trantárie, jistě jste o ní už taky něco slyšel. Slyšel? Znám jí přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hřívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv! Obhajuj se, jestli můžeš. Slon Kulihora se sotva držel na nohou. No když tak dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný. Ty jsi krásný? Jen se na sebe podívej, řval král džungle, až se dělal vítr. A o jakém nadání to mluvíš, když si nedokázal ohlídat ani pár kokosovníků? Ješita si a hlupák si a opice to prokoukli dřív než já. Popadni pro vás, vandruj světem a bav lidi podívanou na slona, který je takový slon, že chtěl tančit na provaze. Až dostaneš za vyučenou, vrať se. Uvidíme, co se dá dělat. Ale pamatuj, dřív než do roka a do dne, ať tě tu nevidím. Lev je král džungle. Tak co Kulihorovi zbylo? Musel jít. Nepotkali jste ho snad? Po světě přece nechodí tolik slonů, kteří by byli ochotni věřit na kdejakou slávu, kterou jim prorokuje nějaká Trantaranda z Trantárie. No. A pak, že s mláďaty není kříž.
3: Hujá, dětské písničky!

0: Piggy vtip.
1: Kam jdeš s tím papouškem?
2: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
1: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
2: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: Muž a jeho synové. Byl jednou jeden muž, který měl 5 synů. Místo toho, aby jeho synové žili společně, tiše a klidně, stále se mezi sebou hádali. Otce to neustálé hašteření unavovalo. Přemýšlel, jak by jim mohl ukázat, že jsou hloupí. Vybral z kupy dřeva 5 stejně dlouhých prutů. Potom je svázal dohromady, do jednoho svazku. Když to dodělal, zavolal svých 5 synů k sobě. Nejdříve ho neslyšeli, protože byli příliš zaujati hádkou, ale nakonec přišli.
1: Poslouchejte mě, zakřičel jejich otec. Vezměte tento svazek prutů a zlomte ho přes koleno.
0: To mohu snadno udělat, ušklíbl se nejstarší syn. Vzal svazek a plnou silou se ho pokusil zlomit o své koleno. Ať to zkoušel, jak chtěl. Zlomit svazek 5 prutů se mu nepovedlo.
2: Nejde to, zabručel nakonec.
1: Samozřejmě, že to jde, zavolal jeho bratr.
0: Všichni se začali hádat, který z nich a jak by svazek zlomil. Nakonec to všichni střídavě zkoušeli. Ačkoliv je začala bolet kolena, svazek prutů zůstal neporušen.
2: Teď vám ukážu, jak se to dá udělat, řekl jejich otec neradostně.
0: Vzal od nich svazek prutů a rozvázal provaz, který je držel pohromadě. Pak podal každému ze svých 5 synů 1 prut.
2: Nyní ať každý z vás zlomí 1 prut ve své dlani, přikázal.
0: Synové udělali, co jim bylo řečeno. Pruty praskly snadno jako třísky.
2: Co jste si z toho odnesli? Zeptal se otec.
0: Jeho synové zmateně hleděli, krčili rameny a mlčeli. Otec si povzdechl.
2: Ničeho jste si nevšimli, trpělivě vysvětlil. Když je člověk osamocen, může být zlomen jako 1 z těchto prutů. Ale když se spojí s jinými, nikdo ho nezlomí.
0: Teprve pak jeho synové pochopili, co se jim otec pokusil povědět, a všichni byli zahanbeni. Naučení: v jednotě je síla.
3: Máš novou čepici?
4: Ta.
3: Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
4: To mám proti průvanu.
3: Nemohl bych si ji zkusit?
4: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
3: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
4: A voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
5: Pane vedoucí!
4: Kluci, no jako teď? Jako teď?
5: Chtějí knihu stížností.
4: Kdo?
6: My!
4: A proč?
6: Nejsou blbiňáky.
4: Budou zítra.
6: Zítra je pozdě.
7: Mám pro vás novou Piggy básničku.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
7: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
7: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
1: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
0: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
1: A teď se na našeho Cipíska podívám.
0: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má poštář z mechu a je bos.
1: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
0: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
1: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
0: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů.
1: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl.
0: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu od někud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla Cipíska?
2: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
1: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
2: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil,
2: Aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.
3: Figy hádanka. Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
4: Kdo pak ví, odpoví.
5: Myší kožíšek.
6: Princezna myší kožíšek, ne? Princezna se zlatou hvězdou na čele.
5: Aha.
6: To je krásná pohádka o téhle princezně. Tu mám

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ty lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No,

0: s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, tamhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukrový se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela, tak až se všechny ohlédly a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.
1: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Musím se něčeho napít. Jsem docela, jak to říká Justýna? Jo, uřícená jako žužu v průvanu. Proč žužu? To fakt nevím. Znáte Justýnu? Jo. Už je to lepší. Jsem zkrátka děsivě zrychlená, no. Mám chvíle, že mám pocit, že bych předběhla i rychlovlak. Teda, to mi něco připomíná. Víte co? Horskou dráhu. Takže, můžeme začít tak, jak vždycky začínáme. Čau, písklatá! Jak pak se máte? Já se mám přímo žůžově. A ne v průvanu. Našla jsem totiž něco děsně zajímavého a hned vám to šupajdím povědět. Od blikajícího monitoru vás zdraví vaše blesková internetová myška, Bibi. Svistím si to internetem, až se mi škube ocásek a najednou na mě jukne zajímavý článek o horských dráhách. V australském městě, který se jmenuje Perth, totiž minulej rok otevřeli jednu z nejšílenějších horských drah na světě. Psalo se to v tom článku, tak tomu věřím. Samo sebou jsem tam ještě nebyla, takže na vlastní očiska jsem tu dráhu neviděla, ale podle fotek to vypadá, že tam fakt opravdicky stojí. A podle toho, co jsem se dočetla, je docela děsivácky strašidelná. Jezdíte ve výšce, a teď bacha, 30 metrů nad zemí. Děsběs, co? A k tomu se ta dráha...

samozřejmě všelijak otáčí a klopí a zamotává, takže někdy jedete třeba i hlavou vzhůru. Taky ten vozejk nejede pořád stejně, ale různě zrychluje, zpomaluje, máte pocit, že jakoby padá a tak. No blázinec! A k tomu všemu jsou tam na speciální noční jízdy připraveny ještě další strašidlácký vychytávky, jako zahalený postavy s napřaženýma rukama, co asi dělají muhahahaha, muhehehehe a ohnivý plamený jazyky. Tyjo, tak na noční jízdu by mě asi nikdo nedostal. Pištěla bych jako moje teta Františka na bleším cirkusu. Jak jsem si tuhle bláznivinu přečetla, začaly mě ty horský dráhy náramně zajímat. Tak jsem se jim podívala trošku na zoubek. Horská dráha je fakt oblíbená atrakce. Najdete ji v nejrůznějších zábavních parcích nebo na poutích. Určitě už jste na nějaký tý horský dráze jeli, že jo? Jsou to vlastně takový malý železničky. Vymyslet ale fakt dobrou horskou dráhu není jen tak. Bozejky, do kterých si na horský dráze sedáte, totiž většinou nemají žádnej vlastní pohon. Jako motor nebo něco takového, aby mohli sami jezdit. Jsou nahoru na konstrukci k nejvyššímu bodu té dráhy tažený lanem nebo řetězem. No a celý se to spustí tak, že se zkrátka jede dolů. No, postavit horskou dráhu je věda. Dělají to pořádný machři. Musí všechny lidi, který se chtějí svést, pořádně zabezpečit, aby se jim nemohlo nic přihodit. Dráhy se staví buď z oceli nebo ze dřeva. Teda, ať se na to podívám, jak chci, a našla jsem spoustu videí a celý veliký skupiny milovníků horských drah, stejně mě, jako myši, připadají ty dráhy takový, no nebezpečný. Co myslíte? Vy si možná říkáte, že horský dráhy, na kterých jste jeli u babičky na pouti, nejsou nic strašidelného ani nebezpečného. No jo, ale to jste neviděli ty dráhy, který jsem viděla já. Třeba tu, co mají v Japonsku, v Německu nebo v Kanadě. Schválně, mrkněte na ně taky. Zkuste si na netu vyhledat třeba nejrychlejší horské dráhy nebo nejlepší horské dráhy a řekneme si potom, jo? Jak vám to připadá? Zdají se vám ještě v pohodě? Je! A namalujete mi horskou dráhu, na který jste jeli. To by mohla být švanda, ne? Já si vás představuju takhle. Sedíte s maminkou, nebo s tatínkem, nebo se ségrou, nebo s bráchou, nebo s kamarádkou, nebo s kamarádem. Prostě sedíte v tom vozejčku, máte ruce nad hlavou, vlajou vám vlasy a pištíte a vejskáte a řechtáte se na celý kolo. Tak kreslete, posílejte a já dám ty vaše skvělý obrázky na Pigiho stránky. To bude Pigou ščubrnět. No jo, vlastně. On má ty poutě děsně rád. Nejradši má na nich zrovna to žužu. Jo, a kdybyste měli nějakou čupr bezva otázku pro vaši internetovou myšandu Bibi, tak mi napište a já najdu odpověď tak rychle jako horská dráha v nejvyšším galupu. Já totiž najdu odpověď na každou otázku. Teď víte. Tak ahoj, letím šmejdit dál. Jo, a ještě se napiju. Žíža. Mějte se. Písk.

0: To jsme si postavili krásný dům,
1: pochvaloval si Tomík spokojeně, když se s ostatními dětmi usadil do sněhu. Všichni s ním souhlasili. Opravdu to byl moc krásný domeček. Na podlahu doprostřed umístila Pipi velký kastrol s čokoládou, z kterého se pořád ještě kouřilo, a kolem něj rozložila spoustu dortů. Zrovna se chtěla pustit do servírování, když náhodou pohlédla do jednoho z okének. Venku, přímo u rohu Vily Vilekuly, stál malý kluk. Bydlel v městečku jen pár dní a s Pipi se zatím nestačil seznámit, tak mu bylo jasné, že pozvání na její vánoční večírek pro něho určitě neplatí. Celý den mu bylo do pláče a večer už to nevydržel a šel se za dětmi aspoň podívat. Rozhodně nechtěl, aby ho někdo viděl. Teď postával u domu a obdivoval nádherný vánoční strom a domek ze sněhu. Uvnitř se děti smály a štěbetali. A on najednou ucítil v krku tak strašně velký knedlík, že to až zabolelo. Právě v té chvíli ho Pipi spatřila. Klučina se pořádně vyděsil, když se Pipi vynořila z domečku. Nejdřív měl chuť vzít do zaječích, ale ať už to bylo čímkoliv, nedokázal se pohnout z místa.
0: Co ty si zač? Zeptala se Pipi.
2: Elof, pípnul kluk. Nechtěl jsem tu nic vzít. A potom rychle poprosil. Nemohl bych se k vám do domečku jen podívat. Slibuju, že opravdu vůbec nic nesním.
1: Vyhrkl to dřív, než se stačil rozmyslet. Protože on by tak strašně rád za dětmi do domečku aspoň na chvilinku.
0: Nepřipadá v úvahu, odmítla ho Pipi.
1: Ano, nic jiného Elof ani nečekal. A ten knedlík v krku mu snad ještě narostl.
0: Nepřipadá v úvahu, že bys směl do domečku, když slibuješ, že nic nesníš, pokračovala Pipi. Ale jestli slíbíš, že toho spořádáš ze všech nejvíc, pak ať už si vevnitř.
1: A strkala před sebou Elofa do sněhového domečku. Za okamžik seděl mezi dětmi a ládoval se takovou spoustou dortů a čokolády, že mu pro ten knedlík nezbyl v krku ani kousek místa. Oči mu zářily víc než svíčky, které Pipi zapíchala do sněhu na stěnách.

0: Elof nebyl sám, kdo by rád přišel na Pipinu vánoční oslavu. Když byli děti v nejlepším, zaslechli ze zahrady pronikavé a strašně smutné, přímo zoufalé vití. Pipi vylezla ven, aby se podívala, kdože to vydává tak žalostné zvuky. Byl to pejsek. Černý, chundelatý psík, který seděl v závěji a vypadal moc a moc opuštěně. Pipi k němu rozpřáhla náruč.
1: Poběž honem k Pipi a všechno mi pověz, vybídla ho.
0: A tomu byste nevěřili. Černý pejsek byl dvěma skoky u Pipi a stulil se jí do náruče, jako kdyby právě po tomhle už dávno toužil. Kňučel a naříkal, jako by se pokoušel vysvětlit, proč je tak nešťastný.

Tak tohle to s tebou je, politovala ho Pipi. Chudáčku můj. A jak to s ním je, Pipi? Ptal se Tomík. Ty vážně rozumíš, co ti říká? A proč bych mu neměla rozumět? Vždyť se mnou mluví úplně normálně jako každý jiný. Říká, že se jmenuje Šmudlík a že je úplně sám a vůbec nikdo ho nechce. Že už se tady 3 dny od rána do večera plahočí sněhem a má ukrutný hlad a žízeň a rád by byl můj pes, jen kdyby tu směl zůstat. Pipi, tomu přece dovolíš, že mu to dovolíš, žadonila Anika. Pipi vzala Šmudlíkovu hlavu do dlaní a podívala se mu do očí. To víš, že dovolím, přikývla. A Šmudlík skákal a štěkal a vrtěl ocáskem, pokoušel se Pipi olíznout vlasy a tváře a čelo a pak se spolu váleli v závějích tak dlouho, že Šmudlík už nebyl smutný černý pes, ale veselý bílý psík s kožichem plným sněhu. Pipi zaběhla do vily vylekuli pro pár kousků masa, aby Šmudlík nemusel jíst šlehačkové dorty. A ještě dostal pořádnou misku mléka. Měl takovou radost, že celý večer běhal dovnitř a zase ven, skákal mezi dětmi a z čiré radosti občas nějaký ten šlehačkový dort povalil. Ano, přesně tak to tenkrát bylo, když se u Pipy objevil pejsek. Tedy, Pipi, teď máš ve vile vilekule psa a koně a opičku. To je pravda. Už mi chybí jen krokodýl a 2 menší chřestýši, pochvalovala si Pipi spokojeně. Ne, Pipi, prosím, hlavně si k sobě neber chřestýše, vykřikla Anika zděšeně. To bych sem už nikdy nevkročila. Kdo ví, zasnila se Pipi. Jednoho krásného večera se třeba ve dveřích objeví chřestýš a bude plakat a žadonit, aby tu směl zůstat, že bude můj náhrdelník. Nestraš mě, vydechl Elof. Co bys mu řekla, Pipi? Já nikdy nikomu nedokážu říct ne, přiznala Pipi. Asi bych i chřestýše pozvala dál. Jen to ne, hrozila se Anika. Uvidíme, co bude, až to bude. Teď ale musíme sníst všechny ty dorty.

0: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
1: No, je to hrůza.
2: Cože?
1: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
3: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
1: Ať jsi hostitel či host,
0: pamatuj na zdvořilost.
3: Začíná to už zvoněním.
1: U dveří.
4: Kde jinde?
1: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
4: Děti.
3: I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
0: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
1: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš. Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
2: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
1: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo, akorát.
3: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
1: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se, aha.
3: No tak se mu omluvím já.
1: Že není slušně vychovaný?
3: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
0: Tak jste doma.
3: No jistě. Ale zůstaneme...
0: Doma i dál.
3: Ano, ale v čem?
0: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
3: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
2: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
1: Joj, Dananky, spodním.
0: Prosím tě, sportovním.
2: No, vezmej si plavky a ploutve.
1: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
2: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hosta ti mi přijde jako strašák do zelí.
3: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
1: Do cizího bytu.
3: Do pokoje sama. A nebo
0: Na povidla do špíže.
3: Ne, napovím pohybem ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
0: On si neumí sám sednout? Ha, to máte pěkné hosty.
3: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé...
1: Mu nabídnu pohoštění.
3: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
0: Ano, můžeme se koukat na televizi.
2: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
0: To mi tedy vadí, tati.
2: Takže televizi, co?
0: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
2: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
0: Ale tati...
2: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
3: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
0: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
3: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
0: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
3: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
2: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
1: Pohoštění.
2: Plné pozornosti. S tím tvým pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, že ano?
3: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
0: Povidla.
1: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
3: No, to by snad nestačilo, Máničko.
1: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
0: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
1: K nám.
0: Ne, kdepak od vás.
1: Ono taky záleží na hostovi, víš.
3: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
2: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
0: Nebo onemocnění.
3: Ale to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
0: Choroba.
3: něco úplně jiného, nevíš?
0: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
2: No, to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
3: Ano.
2: Třeba, ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
0: Zapomnětlivost.
2: Ne, je to známka...
1: Sklerózy, že ano.
2: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, no...
0: No...
2: Kvě... No, kvě...
0: Květák.
3: Ale...
2: Květiny, šmangoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
3: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
0: A zbytek návštěvy prostojí.
3: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
0: To stejně nestálo za řeč.
3: Ne, protože se nepřišel najíst.
2: Ale o jídle bude řeč teď.
4: Šeptá srnec, šeptá srně.
5: Nesmíš dupat jako slon. Šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
4: A teď ještě jednou.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
5: Nesmíš dupat jako slon. Šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už léta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci,
0: kroutil hlavou rákosníček.
1: Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony. Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí.
2: No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
2: Haló, haló, vykřikoval do všech stran. Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto rákosníček pokračoval.
2: Nože, Julinko, zážeh.
0: A hned začal s odpočítáváním.
2: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď.
0: Za rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady rákosníček služby a opravy všeho druhu,
0: chlácholil jí Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to... No, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídejk, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No, nejezdí to, nejezdí,
0: brůčel si pro sebe rákosníček.
1: Tahle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
2: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vichřice žene.
2: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu. Mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu. A najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek ji nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
2: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdo očku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu?

0: Desátá kapitola. Buf z planety Uf.
1: Adélka zůstala s kamarády v poštovní úřadovně doslova uvězněná. Bimbálkové lítadlo přestalo fungovat. A protože je strom Opius bimbulus nejvyšší na celé Bimbuli, byla to k zemi pořádná dálka. Skočit jen tak si Adélka netroufla a padák nebo něco podobného u pošťáka Kráka taky nenašla.
2: No to od něho nebylo hezké.
1: Povzdechla si Bláža. Adélka jen pokrčila rameny.
3: Chtěl rychle doručit ten dopis a zapomněl na nás. Určitě to neudělal schválně.
1: Omlouvala ho.
4: A kdy se vrátí?
1: Zajímal se Pupíno.
4: Už mám pořádný hlad.
1: Jen to dořekl, všichni se chytili za bříška, ve kterých jim hlasitě zakručel.
5: Pan profesor udělal bimbálkové lítadlo z tohohle stromu. Tak přece musí mít nějaké plody.
1: Uvažovala nahlas Bůča. To je ono.
3: Kravičko, ty hlavičko, mákovičko!
1: Objala ji Adélka. Pupíno žárlil a tak jen zabrblal.
4: Ale co, když ty plody ještě nedozrály? Nebo už přezrály a spadly? Nebo se objeví jen jednou za 5 let?
1: Bláža se rozplakala.
3: Nebréč, podíváme se.
1: Rozhodla Adélka a otevřela velké okno. Vyklonila se, co to šlo, ale nic neviděla.
4: Sedni si mi na chobot, já tě vystrčím.
1: Navrhnul Pupíno. Adélka nejprve zavrtěla hlavou, ale když jí znovu zakručelo v břiše, nakonec se odhodlala. Bláža s Bůčou Pupína ze zadu podepírali, aby se nepřevážil a z okna nevypadl. Adélka volala.
3: Něco vidím!
1: Ale v tom přišlo na Pupína kýchnutí, které Adélku odmrštilo. Na zem ale nespadla. Neuvěřitelnou rychlostí se k ní přiřítila ohnivá čára, která ji zachránila. Byl to opravdový létající talíř. Plyšoví krkouni zalapali po vzduchu.
2: Adélku unesli ufoni.
1: Rozplakala se Bláža a Bůča se k ní přidala. Než je stačil Pupíno okřiknout, létající talíř se objevil u jejich okna a vysunuli se z něj schůdky. Pupíno se chtěl dát na úprk, ale nebylo kam uniknout. V létajícím talíři se otevřela dvířka a v nich se objevila rozesmátá Adélka.
3: Nebojte se,
1: pobízela je.
3: Buf vám nic neudělá.
1: Kamarádi nesměle vkročili na přistavené schůdky. Stále ještě neměli jistotu, že je to opravdu jejich Adélka. Co když se ten ufon umí maskovat? Když nakonec nastoupili, přivítal je milý mužíček s ušima jako trychtýře a s pusou od ucha k uchu. Hned je vedl k jídelnímu stolu plnému zvláštních, různobarevných dobrot.
6: Adélka říkala, já vím, vy ham ham.
1: Pobídl je Buf a sám se zakousl do zelené bábovky. Adélka si taky vzala kousek. Kamarádi na ní zírali. Když viděli, že potom nezezelenala ani neomdlela, nabídli si také.
4: To je dobrota.
1: Liboval si Pupíno a další jídlo si už bral bez ptaní. Když dojedli, Buf je provedl svým talířem. Byla tam spousta páček, tlačítek, světýlek a všelijakých přístrojů. Jednu místnost měl vyzdobenou jako galerii.
6: Tady já byl, všude,
1: řekl hrdě a ukazoval fotografie.
6: To je Merkur, to je Venuše, to je Země.
3: Ukáž,
1: spozornila Adélka.
3: To je naše planeta, tam bydlíme. Ty jsi byl u nás na Zemi?
1: Zajímala se Adélka. Buf přikývnul a pokračoval.
6: To je Mars, to je Jupiter, to je Saturn, to je Uran, to je Neptun a to je Uf. Tam já narodil,
1: řekl s úsměvem.
3: A co děláš tady?
1: Zeptala se Adélka.
6: A co děláš tady?
1: Odpověděl Buf otázkou. Adélka se rozesmála. V tom někdo zaťukal na jedno z okýnek. Buf honem spustil kamerový systém a všichni viděli udýchaného kráka. Asi se dobře znali, protože krák žoviálně zamával přímo na kameru a Buf okamžitě zmáčknul tlačítko k otevření dveří.
7: Tak jsem tady.
1: Hlásil schvácený pošťák a bez ptání usedl ke stolu a pustil se do zbytků. Buf se usmál, zahýbal nějakou páčkou a stůl byl v tu ránu znovu plný dobrot.
7: Tak jsem tam doletěl.
1: Vykládal s plnou pusou.
7: Všichni byli v nemocnici a byli u postele. Tak jsem jim to dal a oni se rozbrečeli. Strčil jsem jim pod nos papír, aby vám jako napsali, ale asi se jim nechtělo. Vaše maminka pak namalovala obrázek, ale není tak hezký jako ten váš.
1: Krák si utřel umaštěnou ruku a z brašny vytáhl lísteček. Byla na něm jen velká rozpitá kaňka s černými šmouhami. Adélka se rozplakala. Věděla moc dobře, že jsou to maminčiny slzy.
7: Já jsem si hned říkal, že se vám to nebude líbit.
1: Rozumoval krák.
7: Ale ještě jsem si zapsal, co mi diktovali. Klidně to mohli napsat sami. Kde to mám? Aha, tady.
1: Krák vytáhl papír s nějakými klikyháky a začal číst.
7: Adélko, musíš se vrátit. Mám tě rád. Určitě se uzdravíš. Vrať se. Nenechávej nás tu samotné.
1: Krák se soustředil na umělecký přednes. A teprve až teď si všiml, že všichni kolem pláčou.
3: Musím domů,
1: oznámila Adélka.
6: Já zavezu,
1: řekl Buf a pohladil Adélku po ruce. Na vlasy jí totiž nedosáhl.
3: Ale chci se nejdřív se všemi rozloučit,
1: řekla prosebně Adélka. Pupíno začal být nervózní a Bláža s Bůčou jak by smet. Adélka to pochopila. Nahlas neřekla nic, ale krákovi něco tiše pošeptala. Ten po vojensku zasalutoval.
7: Rozkaz! Všechno zařídí!
1: A odletěl. Buf si zatím sedl k počítači a propočítával dráhu letu.
6: Odlet 8.43,
1: řekl a ukázal Adélce své výpočty. Ta se v nich ani zamák nevyznala, ale přikývla.
6: Zatím navštívit můj dům u řeky Kudikam,
1: navrhoval Buf.
6: Tam startovací lampa, nebo vlastně rampa na meziplanetární let.
1: Adélka zase jen tiše přikývla. Kdyby promluvila, asi by se rozplakala. Na jednu stranu se jí nechtělo opustit nádhernou planetu Bimbuli, kde je zdravá a všechno je krásné a náramně dobrodružné. Ale moc se jí stýská po mamince a po tatínkovi a po pokojíčku s hračkami. No jo, vždyť já jsem vlastně nemocná a budu muset ležet v nemocnici, pomyslela si Adélka a nejraději by svůj návrat domů ještě odložila. V ruce žmoulala papír s kaňkou od maminčiny řasenky a skrápěla ho svými vlastními slzičkami. U řeky bylo nádherně. Buf tam měl nejen startovací rampu, ale i vlastní domeček ve tvaru létajícího talíře. Ale nelétal. Stál pevně na zemi. Vlastně na Bimbuli. Po večeři Buf uložil kamarády do postelí, které taky měly tvar létajících talířů, a sám sebe naprogramoval na spánek. Adélka měla zavřené oči, ale usnout nemohla. Krkouni mysleli, že Adélka spí, a začali si tiše povídat.
8: Mně se moc nechce zpátky do nemocnice,
1: zabručel Pupíno.
9: Já bych tu taky zůstala, ale nemůžeme Adélku opustit.
1: Špitla s pláčem na krajíčku Bláža.
5: Třeba se sem zase někdy podíváme,
1: doufala Bůča. Adélka je slyšela a sama pro sebe se usmála. Přesně v 7 ráno se ozval budíček. Bufovi přístroje začaly pracovat, alarmy houkaly a kontrolky blikaly. Když se všichni umyli u řeky a venku nasnídali, uslyšeli hrát kapelu. Blížil se k ním průvod všech obyvatel Bimbule. Jako předvoj letěl krák. Za ním hmyzouni, bzouni, kteří slavnostně vyhrávali. Adélka se usmála, ale cítila se strašně unavená, protože celou noc ani oko nezamhouřila. Když se průvod zastavil, prodral se dopředu profesor Bimbulík a zahájil slavnostní řeč.
10: Vážení a milí krkouni, jelikož a protože máte zájem zůstat na naší planetě, dovolili jsme si pro vás postavit restauraci u 3 krkounů, kde můžete hospodařit.
4: Jej, Danánky, to je skvělé.
1: Neudržel se Pupíno. Pak se ale zarazil a podíval se na Adélku. Ta s úsměvem přikývla a tak se Pupíno začal radovat znovu a ještě
10: Milá Adélko,
1: pokračoval pan profesor.
10: Protože jsme si tě všichni oblíbili, bude nám smutno. Ale víme, že se musíš vrátit. Abys na nás nezapomněla, máme pro tebe připravené dárečky, které si smíš vzít sebou.
1: Hudba stále hrála a k Adélce slavnostně přicupitela víla Bimbulinka a za ní i ostatní víly.
3: My pro tebe máme poměnkovou voňavku,
1: řekla Mile a podala Adélce lahvičku s namodralou vodičkou.
3: Když se s ní navoníš, hned si na nás všechny vzpomeneš.
1: Adélka poděkovala.
9: Děkuju!
1: Než stačila říci něco dalšího, přiskočil k ní výletník a podal jí velikou poskládanou mapu.
11: To je celá Bimbule se všemi cestičkami,
1: vysvětloval Skřítek. Adélka mu opět poděkovala a výletník se začervenal. Ani si mapu pořádně neprohlédla a už u ní byl kulikvak. tedy spíš se k ní dokutálil. Samou nervozitou totiž zakopl a udělal parádní kotoul, při kterém mu z ruky vypadlo malé červené srdíčko. Adélka ho pobaveně chytila.
6: To je záchranná vesta ve speciálním dárkovém balení. V případě nouze stačí vytáhnout tento ventilek a vesta se sama nafoukne.
1: Adélka se usmála a kuli kvaka pohladila. Od kráka dostala krásnou sadu dopisních papírů i s obálkami. Vyndával je postupně, jeden po druhém, a přitom říkal:
7: To, abys nám někdy napsala.
1: Buffy daroval krásný kamínek.
6: Meteorit. Vyleštíš a uvidíš.
1: Jako poslední k Adélce přistoupil profesor Bimbulík a předal jí lahvičku s názvem Uzdravovadlo.
10: Lžičku ráno, lžičku večer a pravidelně.
1: Pronesl přísně zdviženým prstem.
3: Moc vám děkuju. Na Bimbuli je to opravdu prima.
1: Víc ani říct nestačila. Z Bufova talíře se ozvalo odpočítávání. 45, 44, 43. Když si Adélka všechny dárky schovala do kapsiček, Buf ji chytil za ruku a utíkali spolu do talíře. Adélka se přitom otáčela a na všechny okolo mávala. Pupínovi, Bůče a Bláže poslala letmý polibek a pak už seděla v talíři a letěla zpátky.

Každý jistě ví, co je to mramor. Ano, ten překrásný kámen všech možných i nemožných barev, kde se nitky tenounkých vláken spřádají v nejjemnější obrazy stále překvapující přírody. Ale mramorový les? Kdysi dávno mramorový les skutečně existoval. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Rostly tam vedle sebe bez zášti a zloby stříbrné smrky a královské borovice, stromy oděné listím i jehličím. Zvěř se dělila o potravu a houbám velel starý a moudrý hřib od statečného dubu. Jmenoval se Strakoš. A protože byl opravdu starý, pomýšlel často na odpočinek. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, řekl. Pak si ale vzpomněl na další rčení a své rozhodnutí přece jen odložil. Zítra je také den, rozhodl a dál radil, kde bylo rady zapotřebí. Pomáhal, co mu síly stačily. Svědomitě vychovával mladé, neskušené houby, staral se o staré a nemocné a dospělým dával odpovědi snad na všechny otázky světa. Náhodnému pozorovateli se tak mohlo zdát, že v mramorovém lese je všechno v nejlepším pořádku. A taky bylo. Ale jen do chvíle, kdy i tam vkročila první lidská noha. Lépe řečeno noha turistická, neboli noha, která od nepaměti patří turistovi, jenž chodí po lese a křičí, co mu síly stačí. Tady je krásně. Bože, tady je krásně. A dupe, láme větve, plaší ptáky i zvěř, trhá, co mu do ruky přijde a především sbírá houby. Starý, moudrý Strakoš často říkával, jakmile se objeví lidská noha, není opatrnosti nikdy dost. Ale i mezi houbami se našel jeden vzdorovitý, podmračený kluk z rodu muchomůrek, který Strakošovi nevěřil. Přesvědčil několik kamarádů, stačilo docela málo, a zanedlouho se starému hřibu smály všechny muchomůrky z okolí. Strakoš se bojí i v posteli. Posmívali se, až jim tečky na kloboucích poskakovaly. Cítili se statečné, silné a neohrožené. Do mramorového lesa totiž dosud žádná lidská noha nevkročila. Až tenkrát z kraje týdne. V pondělí to bylo. Slunce svítilo a léto se lenivě opalovalo na mechových poduškách. Pan Josífek vešel do lesa a nestačil se divit. To je krása, vydechl údivem. Vidíš, Boženko, tu přírodu, ten ráj? A jeho žena Božena zaúpěla. Mě snad čálí zrak, Josefe, a omdlela. Skulila se na mechový polštář mezi barevné hlavy překvapených hub. Ale proč se pan Josífek tolik divil? A proč paní Božena omdlela? Žádný z nich totiž netušil, že jsou prvními návštěvníky mramorového lesa. Nikdo tu dosud nezničil jedinou houbu, jediný stromeček. Stáli tu vedle sebe houfy hříbků, elegantních muchomůrek, holubinek a lišek. Bedly si ve slunečních paprscích čechrali.

jeden hříbek, který ve skrytu své duše snil o tom, že převezme vládu nad lesem po starém Strakošovi. Jenže netrvalo dlouho a paní Božena se probrala. A pak to nastalo. Pravé houbařské pozdvižení. Tornádo, hurikán, větrná smršť. Turisté zaútočili na neskušené houby, kterým chyběla Strakošova moudrost. A když se nadáli, seděli všechny v koši. Tolik hub jsem neviděla od dětství. Radovala se paní Boženka a vyprázdnila dokonce i síťovku, ve které měla bundu, pláštěnku a síťku na motýly. Houby zděšeně volaly: pomoc, pomoc! Ale houby mají tenké hlásky a taky pan Josef se ženou Boženou neslyšeli. Jen jedna slečna Růžovka zasténala: ruce pryč od mého snoubence! A omdlela podobně jako před chvíli paní Boženka. Ji však neměl kdo křísit, protože snoubenec hrdina byl lapen. Mech je však milosrdný a tak skryl její křehké tělíčko před zrakem mlačných houbařů. Víc udělat nemohl. Pan Josef s paní Boženou naplnili koš i síťovku a odešli. Les utichl. Houby se vzrušeně seběhly na palouk, obklopily Strakoše a zašuměly. Počínaje dnešním dnem budeme čelit novému, strašlivému nebezpečí zvanému houbaři. Moudrý Strakoš přikývl a dodal: jen tak zachráníme náš slavný tisíciletý rod hub mramorového lesa. Na důkaz svých slov ještě houby zašeptali slavnostní přísahu do mechových polštářů a potom se uložili ke spánku, aby ke slíbenému boji načerpali dostatek sil.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: kamarád do pěti pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát,
0: to je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát, mňau.
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: Dej jim packu, ruff.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarádi zvířátek.
3: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný?

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, no, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Že... Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. No. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: Piggy, no toto... To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme s celá jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět! Ale co s tím? Nějak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potřij ledem, totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale no teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Trochu to lepí. No?
0: Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobů se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: To je fakt jednoduché. Takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško. které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název: o užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Ale, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek. Tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.

0: poznámku.
1: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

ptáci s něsuplným křichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: tu fajn.
1: Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
2: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
1: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
3: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
2: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
1: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky. Ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
3: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
2: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
1: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
3: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
2: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
1: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
3: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
1: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď zrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
3: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
1: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
2: To není tak nejhorší hra,
1: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
3: A mám tě!
1: Hihněl se Filipek na celé kolo.
3: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
2: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
1: vzdychal Škubánek.
2: Být bratrancem není žádná sranda.
1: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
2: Teď toho mám dost,
1: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
2: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
1: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
3: 9, 10, už jdu!
1: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
3: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
1: Zajímala se.
3: Škubánek odjel autem. Hele, nedělej si ze mne legraci,
1: nevěřila Káťa.
3: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
1: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
3: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
1: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
3: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
1: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas. Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut. O Káťu se pokoušely mrákoty.
3: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
1: Ale Filipka to rozjařilo.
3: Tomu teprv říkám napínavá hra.
1: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
3: Co pak to mají tamhle?
1: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
3: To je potrubní pošta,
1: vysvětlila Káťa.
3: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí,
1: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
3: Jen aby ses nestratil ještě ty,
1: strachovala se Káťa.
3: Neboj, jsem přece stopař,
1: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. Puf!
3: A mám tě!
1: Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpytomnělý.
3: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
2: To jsem rád,
1: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: Kampské válečky. Jdeme-li po Karlově mostě od malé strany, po pravé ruce uvidíme na ostrově Kampě domovní štít s balkónem skoro v stejné výši s brlením mostu. Balkón má krásně tepanou železnou mříž se třemi kovovými lucernami. Pod štítem je okrouhlé okénko a ještě níže, pod prohnutou střížkou, je vezděn poněkud zašlý a tudíž jistě velmi starodávný obraz Panny Marie, přinesený prý Vltavou za velké vody. Bývá celé jaro a léto přizdobován květy, v zimě aspoň chvojím, takže balkón vypadá bezmála jako oltáříček. Proto se kde kdo diví, že po obou stranách takového obrazu visí poválečku. Ano, visí tam dva staré, opotřebované válečky. A tak se může každý právem ptát, jak se dva praobyčejné válečky dostaly na tenhle skoro oltář. Leda by to nebyly obyčejné válečky. Před dávnými časy žila na Kampě vdova paní Matasová, která si zde zařídila první pražskou prádelnu. Kde by jinde prádelna měla tak výhodné podmínky, jako právě na tomto ostrůvku mezi Vltavou a jejím ramenem Čertovkou? Nenechte se mýlit nynější barvou vltavské vody ani stavem jejich břehů. Tehdy o vltavské vodě psali ještě básníci, žili v ní ryby a bylo v ní možno prát i nejjemnější prádlo. A kampský břeh nebyl kamenou hrází, to byl docela krásný travnatý břeh, na kterém se mohlo prádlo v ranních hodinách bílit do sněho bíla. Závod paní Matasové zde rychle vzkvétal, takže potřebovala brzy pomocných rukou. Povolala si tedy zvenkova dvě chudé neteře, Toničku a Pepičku, aby u ní pracovali. Obě byly až z Jinonic, dost daleko od Prahy, proto byly pilné, pracovité a neskažené, to se rozumí. Takže pracovali ve dne v noci. V kůlně na dvorku prádlo vyvařovali, v prádelně prali, v řece je máchali, na trávě bílili, v průjezdě mandlovali, v kuchyňce žehlili a skládali. Celý den vesele, bezstarostně a se zpěvem. Není tedy divu, že z prádelny vycházelo pak prádlo navoněné dechem řeky, vůní trávy a mladým veselím hezkých pradlen, takže docházelo stále větší obliby u zákazníků. Přitom se paní Matasová o svůj závod už vůbec nemusela starat a také nestarala. Jen přepočítávala stržené peníze. A pak si chodila po kampských a malostranských paničkách, také sama je hostila, a tajně popíjela višňovku domácí výroby a šňupala. Vždyť dívky byly tak prostoduché, že se o cizí prádlo starali jako o vlastní, ačkoliv neměli než po páru košil a spodníček. A co paní Matasovou zvlášť těšilo, neopovažovali se zmínit paní tetě o nějaké mzdě. Avšak nejvíc poznáte jejich prostoduchost podle toho, jak se chovali k sochám světců a světic, které zdobí Karlův most a již se vznášeli nejen nad Vltavou, ale i nad Bělidlem a takřka nad okny jejich komůrky. Musím ovšem předeslat, že to byly dívky zbožně vychované a rády se vroucně modlily před svatou Markétou, Alžbětou, svatým Vincencem Ferrerou, svatým Ivou, Felixem z Valois a před jinými světoznámými světci. Avšak přitom jim neušlo, co dodnes na mostě vidíme. Že na sousoších, kromě postav vznešených, jsou také jiné kamenné postavy – řekli bychom služebné, takové, které nadnášejí slavné podoby světců na svých bedrech, nebo svou přítomností a seskupením líčí jejich znamenité skutky. Jsou zde například tři křesťané, úpějící v pohanském vězení a střežení Turkem a jeho bičem a psem, které svatý Jan z Maty vysvobodí. Je tu Saracén, Žid, démon a hříšník. Po jednom z tisíců, které světec nad nimi obrátil, zapudil a napravil. A za to nyní podpírají jeho podnoží. A rovněž tak slouží na jiných skupinách Int, Negr, Japonec, Indián, vdova s dětskem, chromý stařec, nemluvíc o lvíčcích, jelenech, kohoutku, andělíčku s včelým úlem a jinými a všelijakými postavami a podobami. Tetička, dámy místodržitelských úředníků, radové zemského soudu a ostatní pražané chodili kolem těchto sochařských přídavků buď nevšímavě, nebo s posměškem. Avšak prostoduché dívky z venkova pohlíželi i na ty služebné sochy jako na součást slávy svědců, kterou nesou, hlásají a dosvědčují, a že tedy by si také zasloužili nějaké pocty. Tak v své prostoduchosti, možná i z citu přináležitosti ubohých k ubohým, ale jistě také natruc těm chytrým pražanům, kdykoliv věnčili sochu velkých svědců, na důkaz uznání jejich tichému úkolu utrousili nějakou kytičku k nohám těch nosičů vznešenosti a těch svědků slávy i ctnosti, nebo ji podstrčili křesťanům do Turkova vězení. Však bez toho to byly jen sedmikrásy, pampelišky, mochny, blatouchy, co právě narostlo na Kampském břehu, kde bílili prádlo. Měla jsem říci, že se skutečně příběh rozvine až na jaře. Ale to by nesměly na Kampě rozkvétat všechny stromy najednou, jako v nějakém parném skleníku. Pupence kaštanové by se nesměly lesknout nejdříve jako natřené mastí a pak se náhle rozsvítit jako lucerničky. Nesměly by zpívat kosy, drozdi a jiní ptáci. Voda by nesměla plynout tak hladce, sladce a mdle. A nesmělo by být tak horko pod prejzovou střechou a zapjatou blůzou, aby se o jaru nedověděli i obě udřené pradleny. Protože se to dověděli, pospíchali vždy s prací, aby aspoň na chvíli za večerního chládku mohli někde postát se svými hochy. Z nichž jeden byl sladovnickým u Tomáše a druhý kočím u Lobkoviců a oba měli vážné úmysly. Jen na chvíli, protože práce bylo vždy do pozdní noci od časného rána a tak zas pospíchali vždy domů. Ale jednou se přece stalo, že měli mnoho rozdělaného prádla, na které zákazníci spěchali, a že byl zároveň takový krásný večer, kdy holku neudrží doma zámek, natož hromada špinavého prádla. Ten krásný večer na dobro vyhrál a Pepička s Toničkou vyběhli za svými hochy a zapomněli na všecko ostatní. Však to byla kouzelná májová noc, jaká je jen jednou v roce. V té noci se musí otevřít poslední zavřené poupě a zavonět. Nejčistší míza vyvřít jako plamen a vlít se do květů. Té noci večerní šplechty znějí, jako by je psali básníci. A pro tu krásu se zdá, že by neměla mít konce. Ale v jedné chvíli přece jen i tato noc tak zčerná, že už jí nezbude než blednout. A pradlenkám také nezbylo, než se rozloučit se svými hochy. A tak se vraceli domů. Malátné, trochu zatížené výčitkami svědomí a trochu smutné, že vzpomínky na dnešní krásu vyprchají nad prací, kterou teď budou muset perně dohánět. Avšak když v prádelně rozsvítili svíčku, Co neuviděli? Žádná hromada špinavého prádla, které by se mělo máčet a vyvářet. Žádné, které by zbývalo ždímat, sušit, mandlovat, škrobit a žehlit. Ne. Všecko prádlo, které je čekalo, leželo nyní na stole pěkně srovnané. Košilky a kalhotky paniček sněhově bílé a volánky na nich jako nadechnuté. Staromládenecké košile pánů od soudů důstojně naškrobené, prostěradla, cejchy, povlaky, ubrusy, spodničky, podvléčky a kapesníky ležely už složeny na stole a už i ovázány červenými pentličkami, jak se sluší hotovému prádlu. Tonička a Pepička se dívali udiveně kolem sebe. Nedovedli si vysvětlit, jak se to stalo. Lekli se, že snad si teta za ně někoho zjednala. Ale po takové noci ani nebylo možno si hlavu dlouho lámat. Zalezli tedy do svého kutloušku a spali až skoro do poledne. To už je probudili zákazníci, kteří přinášeli nové prádlo nebo si přicházeli pro vyprané. A protože když odevzdali paní tetě dnešní tržbu, paní teta nic neříkala, o dnešní noci se nezmínila, nehubovala a nekřičela, děvčata opravdu neznala, na čem jsou. Alespoň však byla šťastná, že jim ta krásná včerejší noc hladce prošla. Ta nová noc už tak krásná nebyla, ale snad jen pro toho, kdo není zamilován. Kdo nemá někoho, s kým by seděl na zítce nad řekou nebo na schůdcích vedoucích k Vltavě. Ale protože děvčata měla každá svého, protože se mísila vůně stromů s vlhkým dechem Vltavy a šepot jejich hochů se šploucháním vln a šuměním jezů, vydržela i tuto noc venku dlouho a dlouho. Však byla dnes odpočatá jako po neděli a z kuráží by se zítra pustila do práce. Kdyby totiž... Ano. Kdyby nebyla při návratu domů zase překvapena. Všecka práce byla hotova. Prádlo už pěkně srovnané, ba i svázané. Teď se pradleny jen zkušeným okem podívali, jak je čistě vypráno, krásně vyžehleno, skoro je očima znalecky pochválili. A hajdy spát. A zítra, pozítří, celý týden, celý měsíc máj se to opakovalo. Noc co noc. Dlouho přes půlnoční hodinu sedali a špitali, balákali, pochichtávali se, hyhňali a těšili se se svými hochy, pak přišli domů, jen mrkli na hotovou práci a spokojeně usnuli. Tak to mohlo trvat, jak dlouho chtělo. Děvčata se nemrzela a pro jistotu nepátrala, kdo dobrý za ně pracuje. Ale jednoho dne, vlastně jednoho večera, paní Matasovou, tetu těch děvčat, když vypila poslední kalíšek višňovky a pochutnala si na posledním šňupci, nebo spíš chvíli potom, protože přece jen nějakou chvilku spala, probudilo klepání na dveře. Šla a otevřela je a před nimi stál kamenný Turek z Karlova mostu. Je ho tam lehce poznat po turbanu na hlavě. A koncem kančíku tloukl do dveří. Paní Matasová, povídal, už to není k vydržení. Tohle není žádný pořádek. Utíkají mi každou noc a k ránu mi přijdou zmoření, že je na ně hanba se podívat
1: a lidé to pak svádějí na mne a na kruté vězení, že je jistě trápím hlady a týrám vůbec a já přisám Allah za to nemohu. Mluvím o těch křesťanech, které mám za mřížemi. Musíte udělat pořádek.
0: Paní Matasová si mnula oči, protože myslela, že se jí něco zdá.
2: Ale Turek na Prahu jí pořád jen vykládal, že celým špatným vzhledem jeho vězňů je vina její prádelna, že paní musí zakročit a ať se jde přesvědčit.
0: Tedy paní rozespala a jen tak v spodním prádle šla za Turkem k prádelně. Otevřel před ní dveře. Prádelna, průjezd, kůlna, ba i dvůr byly sice plné páry a lojové svíčky svítily slabě, ale přesto viděla paní Matasová spoustu postav, které se tu všude hémžily a tužily. A když přihlédla pozorně, že jsou to samé známé postavy ze sousoší Karlova mostu, že kolem kotle se otáčejí, do ohně přikládají a vyvařované prádlo obracejí příslušníci horkých krajů, Indián a Ind. Svalnatý negr dře prádlo o valchu, rozkročený nad neckami. Nejvřelejší ze všech, démon z podstavce svatého Prokopa, na mokré prádlo dýchá a to pod jeho dechem rychle schne. Saracén prádlo mandluje, Tatar je škrobí, Japonec žehlí a tři Turkovi křesťané přiskakují na pomoc, kde je jich zapotřebí. U stolu stojí chudá vdova a s pomocí starce prádlo rovná a převazuje červenou stužkou a její děťátko si brouká v koši na prádlo, hraje si s lvíčkem a s kohoutkem a andělíček od svatého Tomáše mu vyškrabuje med ze svého úlu. A prádelnou sem a tam chodí žid, má v ruce zápisníček, dohlíží na práci a kontroluje, je-li všecko v pořádku. Tohle všecko vyčítavě od otevřených dveří paní tetě ukazoval Turek koncem svého bičíku. Ano, všichni ti nosiči, komparzisti a statisti svědců z Karlova mostu sem noc co noc přicházeli, aby udělali kus práce za dvě hodné pradleny, které jediné na světě poskytli jim uznání za jejich pokornou činnost. Nic nebylo dojímavějšího než družnost podpěr z kamene a chudaček z masa a z krve, z nichž na nikoho nepadal ani odlesk, ani ždibíček ze vznešenosti a z bohatství, které rostly nad jejich trpělivou námahou. Ale paní Matasovou ve dveřích prádelny to nedojímalo. Co spatřila, měla zamámení ďábelské. Několikrát se pokřižovala a když ani pak zjevy nezmizely, pozbyla vědomí a padla na zem. A tak ani nevěděla, kdo ji zase odnesl na její postel. Tím se všecko prozradilo. Na zítří po tom leknutí se ani hnout nemohla a jen si zavolala důstojného pána od Kajetánů a všecko mu vyprávěla, ale ten jí poradil, aby si zavolala také doktora. Doktor rozpoznal, že jí klepla mrtvička. A oba usoudili, že nemoc i vidění způsobila višňovka, kterou není dobře pít na noc. Tonička s Pepičkou se ovšem nechlubili, že domů chodili až po půlnoci. Avšak tetiny nemoci se polekali a od toho dne prali prádlo opět vlastníma rukama. Také by už za nic na světě se neodvážili zkusit, zda by jim jejich přátelé z mostu přišli ještě pomáhat,
2: když se to o nich rozneslo po celé Kampě a Malostranském pobřeží. Ani by se jim nelíbilo, aby celá Kampa je obě hlídala a pozorovala, kdy zas a kam půjdou se svými hochy, aby pak kde kdo se šel zvědavě koukat do prádelny, co se tam bude dít. Raději tedy pilně pracovali, s hochy jen tu a tam promluvili a nadto ošetřovali nemocnou tetu a pečlivě ji dochovali až do smrti, jak se sluší chudým neteřím. Však také teta šla do sebe a na smrtelné posteli jim uznale odkázala svůj kampský dům i prádelnu s příslušenstvím. Proto si Toniččin muž mohl hned po svatbách zařídit povoznictví a Pepiččin najmout pivovárek u Bachorů. A tím také prádelna přišla z provozu i se svými kotly, čbery, neckami, putnami a stoly. Něco se prodalo, leco se jim hodilo do domácnosti, ale Pepička s Toničkou chtěli také něco zachovat, co by připomínalo tuto událost. Škopky, dřezy, valchy, to nešlo. Až konečně na to připadli. Válečky! Ano, skromné ba úhledné válečky, kterými se mandlovalo prádlo. Pověsili je na věčnou památku na nejviditelnější místo domu zděděného po paní tetě, po obou stranách slavného obrazu na tom balkónku, který s květinami a svítilnami vypadá skoro jako oltáříček. Válečky tam visí dodnes a vzruší občas něčí zvědavost. Jak se mohli na tak významném místě octnout dva obyčejné válečky?

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.
2: U rybníka taky není,
1: zašeptala ozvěna od rybníka.
3: Celý den jsem ho ani nezahlídla,
1: houkla ozvěna od skály. A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl:
4: pro pána, to je neštěstí.
5: Kdo je to? Nikoho nevidím.
4: Podejď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
5: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
4: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
5: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
4: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce, a křísni s nimi o sebe.
1: Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září.
4: Pták mě zhasl křídlem, ty jsi mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance.
1: Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá: já se tu veselím jako na bále, a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
5: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
1: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá:
5: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku.
1: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát. Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá:
5: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
1: Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla.
5: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
1: Maková panenka se vypravila pod hermánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá:
5: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň.
6: Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
1: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
5: Pust mě, vykřikla.
6: Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
1: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
5: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
1: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát, a šeptali si: co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
6: Co je to za bláznivého motýla,
4: povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku.
6: Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
4: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá: pusť mou panenku, pusti!
6: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
4: A mouchy, co tam před ránem brousili kolem, si za chvilku povídali. Maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
6: A když nepustím, naježil se bodlák.
4: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
6: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
4: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
6: Pustím.
4: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

0: Trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
1: Přesně tohle mi řekl můj táta.
0: Co?
1: No, že svět je malý.
0: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
1: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
0: Volal Křemílek.
2: Ale ztratila jsem pět peněz, a tak je scháním.
0: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
1: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
0: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
1: Kdo si je vzal?
0: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel.
0: Řekl Lukášek.
1: Tak mi ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
0: Povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
0: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese z penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
0: povídá Křemílek.
1: Takže není,
0: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
0: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
0: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
1: Tak podívej. Až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj.
0: Řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
1: Hoperdum!
0: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
0: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
0: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
0: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli 5 peněz?
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
0: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za 3. les.
2: Je, už to zase přešlo,
0: zavolala pěnička a kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.

0: Žil byl kdysi dávno jeden král, který se nejraději ze všeho toulal po lesích a lovil kdejaká zvířata. Jednou zahlédl velikého jelena a hned se za ním pustil. Ale jelen mu pořád utíkal. Král ho honil celý den, až se začalo stmívat a přišel večer. Král si uvědomil, že je tak daleko od svého zámku, že už to nestihne vrátit se na noc domů. Začal tedy hledat nějaké místo, kde by přenocoval. Když tu uviděl na pasece malou chaloupku. Bydlel tam uhlíř se svojí ženou. Ty nevíš, kdo to byl uhlíř? No, uhlíř kácel stromy, dával polena na hromadu, kterou pak zasypal hlínou. Dřevo potom zapálil a tak vyráběl uhlí, víš? Ach, uhlíři, povídá král. Honil jsem se celý den za jelenem, kterého jsem stejně neulovil, a zpátky na zámek to už nestihnu. Nemohl bych u vás přenocovat. Ale jistě, vzácný králi, pojďte dál. Jsme chudí, postel pro vás nemáme, ale lehněte si na půdu na seno, je tam místa dost a bude se vám dobře spát. Král ležel na půdě zahrabaný do sena, ale usnout nemohl. Najednou, bylo to o půlnoci, spozoroval dole ve světnici zvláštní světlo. Nakouknul skulinou ve stropě a co vidí? Uhlířově ženě se tu noc narodil synáček. Ona i děťátko hluboce spali a kolem děťátka stály tři staré babičky, každá s hořící svíčkou v ruce. První babička povídá. Já tomu chlapci dávám, aby se dostal v životě do mnoha velikých nebezpečí. Druhá babička. A já mu dávám, aby ze všech těch nebezpečí šťastně vyvázl a byl dlouho živ. A třetí babička povídá. A já mu dávám do života, aby se oženil s princeznou, s dceruškou, která se dnes v noci narodila králi, který spí tady nahoře na seně. Babičky sfoukly svíce a zmizely. Byly to sudičky, víš? Zůstal jako opařený. Do rána nemohl usnout a přemýšlel, co udělat, aby se tenhle chudý uhlířův syn nemohl nikdy stát mužem jeho královské dcerky, princezny. Když se rozednilo, král uhlířovi řekl. Víš co? Dej mi to dítě. Já se o něj dobře postarám a tobě dám tolik peněz, že se do smrti nebudeš muset dřít a namáhat s uhlím. Uhlíř a jeho žena nakonec souhlasili, protože u nich by synáčka stejně čekal jenom hlad a bída. A tak král slíbil, že si pro děťátko pošle služebníka. Když se král vrátil zpátky na zámek, všichni mu s radostí vypravovali, že se mu v noci narodila krásná dceruška. Byla to právě ta noc, kdy byl u uhlíře a viděl ty tři sudičky. Nechal si zavolat svého sluhu a přikázal mu. Půjdeš hluboko do lesa a najdeš chalupu, kde bydlí uhlíř. Dáš mu tady ten měšec s penězi a on ti za to dá malé dítě. To dítě potom cestou domů vhodíš do řeky a utopíš. Jestli to neuděláš, dám utopit já tebe. Služebník musel udělat, co měl nařízeno. Dal uhlířovi peníze, vzal děťátko i s košíkem, ve kterém spalo, a cestou zpět na zámek, když přecházel řeku přes kamenný most, hodil košík i s děťátkem do vody. Jenže košík se nepřevrátil, ani se nepotopil, ale plul i s děťátkem po vlnkách, které ho kolíbaly. Plul, až se dostal k chalupě jednoho rybáře. Ten seděl na břehu a spravoval si sítě, když tu uviděl, jak po řece cosi plave. Skočil do loďky, dojel ke košíku a jaké bylo jeho překvapení, když tam našel malinkatého spícího chlapečka. Donesl ho své ženě a povídá:
1: vždycky jsi chtěla mít synáčka, tak tady ho máš, připlaval k nám po vodě.
2: Ten je ale krásný, radovala se rybářova žena, ale jak mu budeme říkat?
1: No, když k nám připlaval po vodě, budeme mu říkat plaváček.
0: A tak řeka plynula, roky šly jeden za druhým, plaváček měl hodnou maminku a tatínka a rostl jako z vody. Až po mnoha letech z něj byl krásný, urostlý a silný chlapec. Jednou v létě jel tudy na koni král, který zase lovil po lesích zvěř. Bylo teplo, král se chtěl napít a tak zaklepal na rybářovu chalupu.
3: Rybáři, dej mi prosím tě trochu vody. Je hrozné horko a mám žízeň.
2: Okamžik, vzácný králi, odpověděl rybář a poslal plaváčka se džbánem ke studni pro vodu.
0: Když ale plaváček podával královi džbán čerstvé vody, ten se zarazil.
3: Pěkného máš chlapce, rybáři. To je tvůj syn?
2: No, je a není, odpověděl rybář. Už je tomu 20 roků, co nám ho voda přinesla v košíku. Připlaval k nám po řece a vychovali jsme ho jako vlastního syna.
0: Královi se udělali mžitky před očima a zbledl jako stěna. Poznal, že před ním stojí uhlířův syn, kterému sudička přisoudila jeho dceru za ženu a kterého dal utopit. Ale hned se vzpamatoval a povídá:
3: potřebuji poslat důležitý vzkaz do mého zámku. A nemám tu nikoho ze svých služebných. Nemohl by tvůj plaváček tam dojít? Dobře ti zaplatím.
2: Ale jistě, vzácný králi, plaváček tam rád a rychle dojde a váš vzkaz odevzdá.
0: Král si tedy sedl stranou a začal psát.
3: Tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hlavu i hned useknout. Ať je vše hotovo, než se vrátím.
0: Dopis podepsal, složil, zalepil voskem a do vosku pak obtiskl svůj prsten jako pečeť, aby každý poznal, že je to dopis od krále.
3: Plaváčku, ten dopis je moc důležitý. Opatruj ho a pospíchej, abys ho včas odevzdal na zámku,
0: řekl zlý král. A plaváček se vydal na cestu. Šel dlouho, předlouho hustým lesem, když tu potkal starou babičku.
2: Kam pak máš namířeno, plaváčku?
3: Ale nesu na zámek důležitý vzkaz od pana krále.
2: To máš před sebou ještě dlouhou cestu.
3: Mám tady v košíku natrhané maliny a borůvky. Co kdyby ses na chvíli se mnou posadil?
2: Najedli bychom se
0: a ty by ses tak posilnil před další cestou. Plaváček se rád s babičkou posadil do mechu, ale jak ochutnal první hrst jejich malin, zavřeli se mu oči a usnul jako špalek. Babička mu z kapsy opatrně vytáhla králův dopis a na jeho místo dala jiný, ve kterém bylo napsáno: tomu chlapci, který přinese tento dopis, dejte hned moji dceru za ženu. Vystrojte svatbu a ať je vše hotovo, než se vrátím. Nechyběl králův podpis a dopis byl zapečetěn královým prstenem. Ty už jistě víš, že ta babička nebyla jen tak obyčejná, ale že to byla ta sudička, která plaváčkovi předpověděla, že se ožení s princeznou. Když babička vyměnila dopisy, plaváčka probudila.
3: Vstávej, plaváčku, ať nepřijdeš pozdě na zámek.
1: Oh, děkuju, babičko, za maliny. Spánek mě osvěžil a půjde se mi mnohem líp.
0: Poděkoval plaváček a pospíchal k zámku.

Když si královna přečetla dopis, podivila se. Ale protože plaváček byl krásný a milý chlapec a protože i princezně se moc líbil a i krásná princezna plaváčkovi, konala se ještě toho večera královská svatba, kde plaváček si vzal princeznu za ženu a princezna plaváčka za muže. Oba byli šťastní a těšili se, jak budou spolu na zámku žít a později i královat. Ne, ne, jestli si myslíš, že tím pohádka skončila, tak to se pleteš. Chceš vědět, co se stalo, když se zlý král vrátil domů? Za chvíli se to dozvíš.

0: dělá? Utratí ženku.
1: No, neboj se, Loriko, neboj se. To ošklivé křízko už je pryč. Tady máš cukříček, no.
2: No, no, Hinko.
1: Malá.
2: Cukr, no.
0: Je to trápení s těmi zvířaty, že ano.
1: S jakými zvířaty? S vaším psem! Lorika je hodná, ta na nikoho nesmáče ani neštěká.
0: Však on si na ní zvykne. A že štěká, to víte, pes. Přece nebude kokrát.
1: No tak, mám je to ještě k zmínku. No to bych se na to podívala.
0: Ano.
1: Pes má mít náhubec a má být na vodítku.
0: Na vodítku, ano.
1: Lorika taky nepoletuje volně.
0: Taky nevíte.
1: A vůbec.
0: Jo.
1: Pes nemá v hotelu co dělat, když obtěžuje hosty.
0: Jo, jo.
1: Já si budu stěžovat.
0: Ano.
1: No to tedy uvidíte. Těžko se, já si budu stěžovat.
0: Ale co teď? Co teď, chlapče? Co dělat? Opravdu si stěžovala u pana vedoucího považ. A on přišel za mnou.
3: No jo, tati, ale přece Žerika nepošleme domů.
4: Stejně by si neuměl odemknout, že ano?
3: Tati, hele, už si Lorinky ani nevšimne, tati, vážně. Já mu domluvím.
0: Domluvíš? Domluvit bys měl té paní. A s tou prý není vůbec žádná domluva.
3: No, tati, když k ní půjdu do pokoje a hezký poprosím, ale tati, teď ty víš, jak já to umím, taťuldo, určitě řekne, že mu odpouští.
1: A ne.
3: Prosím vás, paní.
1: Už jsem řekla.
3: Žerik si už Lorinky ani nevšimne a budu jí nosit cukr.
1: No to tak, předpeš jí cukrem a co potom?
3: Tak jí nedám ani kostičku.
1: Na konče. A ona ho má tak ráda.
3: Tak budu ten cukr nosit vám.
1: A co pak jsem papoušek?
3: A vy ho dáte sama a budu vám čistit klec.
1: A bydlím snad v kleci?
3: Lorinčinu klec vám budu čistit.
1: A schválně ji necháš uletět.
3: Tak by vám vyčistil boty.
1: No to trzoune. Zdají se ti špinavé, že potřebuji
3: ale
1: vyčistit.
3: Ne. Den co den vám je budu čistit, dokud neodjedete.
1: Aha, čím dál tím líp. Chceš se mě zbavit? Vyštvat mě,
3: ale
1: chceš?
3: Ne,

0: bez Spejble?
1: Teď je dobrá rada drahá.
0: Jak drahá, pane Spejble?
1: Ale to se tak říká, Máničko.
0: Aha. A poprosil si tu paní důkladně, Hurvínku?
2: Já prosil, až jsem se prohýbal. A co já jí nasliboval, že jí budu nosit cukra, čistit klec.
0: Té paní.
2: Ale Lorince. A že jí budu čistit boty.
0: Lorince.
2: Té paní pořád. Ale všechno bylo pro kočku.
0: Ta paní má taky kočku.
2: Nejsi na hlavičku? Kočka a Lorinka, co pak by to šlo dohromady?
0: No, to by vůbec nešlo dohromady.
2: To bych řekl, že ne. No, vlastně, to by vůbec nešlo dohromady.
1: Ještě zajdu za vedoucím, ale nevím.
2: Za to já vím, taťulínku.
0: Kočka si žrala papouška, mňau, mňau. Kočka si žrala papouška, mňau, mňau. Kočka si žrala papouška, mňau, mňau.
3: No to snad dělá Lorince na schvál. Přestaň s tím, holčičko.
0: Vám se to nelíbí.
3: Ticho buď. Lorinka se koček bojí, přestaň.
0: Ano, prosím.
3: Nenechám ti ubližovat, Lorinko, neboj se.
0: Hej, Donanky, tady je někde kočka.
3: Kočka, hele, jí tamhle. No tak odežení.
4: Zažij, kočičku, zažij.
2: Že já lehnal, co?
0: No tedy ta pelášila.
5: Je, sláva. Je, to bylo lehnutí. Je, děkuju ti, chlapče. Je, nestalo se ti nic, Lorinko.
4: Cukr.
5: No vidíš.
2: Já jí dám. Cukr můžu?
5: Ale to víš, že ano.
1: Marnost nad marnost, Hurvínku. Pan vedoucí říká, že žerik musí pryč.
3: Cože? No to bych se na to podívala. Komu ten pes vadí? Takový hodný pes. Kočku zažene. A se štěká. No přece nebude kokrhat, že? Ten pes tu zůstane. Pojď, Lorinko, pojď. Já už si na pana vedoucího došáhnu. To bych se na to podívala. To vám
2: naši vyhráli.
1: Ještě, že se tu ta kočka objevila. Taková náhoda.
2: No, ale kdybyste věděli, jak mě poškrábala, když jsem jí náhodou nesl.

Vy jste možná ještě nikdy neviděli trpaslíčí slony nebo slony trpaslíky. Kdo je viděl, ten může mluvit o štěstí. Je nás na světě jen pár, a to jsem já, a několik tisíc cirkusových diváků v Paříži, v Londýně a v Benátkách. A ještě nějaký krotitel koliha, kterému doma říkali jájínku. Tomu jájínkovi se jednou zdálo, že vidí dva malé modré slony, ale takové vám strašně roztomilé, veselé a dovádivé. A ti mu říkali, jájínku, nevzal bys nás do cirkusu? Jájínek se v tom snu trochu polekal a povídá, jak vás mohu vzít do cirkusu, když se mi o vás jen zdá. To nevadí, řekli sloni, protože nám se zdá zase o tobě. Moc se nerozmýšlej, jájínku. Řekni jo nebo ne, ale radši jo. Jo, jájínku. Tak ten jájínek řekl jo a hned se probudil. A v tom vidí, že se mu na nočním stolku procházejí dva malí, ale malinkatí sloni. Jeden modrý jako chrpa a druhý modrý jako inkoust. Ale kdyby se jen procházeli... Ti sloni na tom nočním stolku hrozně dováděli, stavěli se na zadní a na přední a také na chobot. A každou chvíli některý z nich zatroubil, jájínku, ale tak vám hezky a s úctou. Troubili dost hlasitě, protože to uslyšela i paní Kolihová. Vešla do pokoje a spráskla ruce. Hned jim přinesla každému kostku cukru, ale ne, abyste si mysleli, že se sloni na ní vrhli. Kdepak, kdepak, každý z nich udělal na té kostce cukru stojku. Škoda, že jste tak malí, povídá Koliha. Vždyť vás v manéži nikdo neuvidí. To byste to hoši měli jako ratlíci, a ty to v cirkusu mají moc špatné. Vám by dali flek i bílé myši. Ale jájínku, povídají ti sloni, k čemu bys měl tak nádherně dlouhé kníry? Na těch by se přece dělala produkce. A jaká produkce? Ha, nádherná. A ten, co byl modrý jako inkoust, vykřikl elá hop a skočil tomu Kolihovi na pravý knír, který hned zmodral, a od té doby mu vlastně začali říkat modrovous. Předtím byl jen Koliha. Ten druhý, co byl jako chrpa, zatroubil něco jako hup tam hup a skočil mu na druhý knír. A teď po těch knírech chodili jako sloní provazolezci. A oni to vlastně sloní provazolezci byli. Ale kdo je cvičil, to nevím. Paní Modrovousová, která byla z cirkusácké rodiny, jim hodila další kostku cukru a oni si s ní pak házeli přes jájínku v nos jako s míčem. Byli to moc učenliví sloni a tak uměli do večera několik nádherných čísel. No, světových. Příštího rána navoskovala paní Modrovousová panu Modrovousovi vousy, aby je měl hodně elastické a pružné. A hlavně mu zakázala kýchat. To víte, jaký měl potom jájínek život bez kýchání. Ale kdo chce být krotitelem, musí si zvyknout na všelijaké odříkání. V cirkusech po celém světě měli všichni tři velikánský úspěch, všude se o ně rvali. A co se toho napsalo o Modrovousovi a jeho modrých slonech a o trampolíně na kníru? Také jim říkali trio Blue Elephant. Sloni po každém představení dostávali cucavý bonbon a celý ho vcucli. No a Modrovous si navoskoval kníry. Ale všechna sláva polní tráva. Sloni byli sice velice učenliví, ale bohužel každá učenlivost má svůj konec. Vlastně jako kníry. Nakonec se ti dva sloni začali na knírech nudit. No, jako když se ve třídě opakuje stále jedno a totéž. A pak z té nudy začali jeden druhého rozesmávat. Ale jak? Nejdřív na sebe dělali obličeje, pak na sebe začali pokřikovat všelijaké průpovídky, které si vymysleli o Modrovousovi. Tak třeba jeden řekl z ničeho nic, právě když dělali stojku. Modrovous, pudivous.
a ten Ingoustovi se dal do takového smíchu, že málem z kníru uklouzl. Pak zas oba, jakoby nic, ohromní provazolesy, všechno v nejlepším pořádku. Elá hop a hup tam hup. A v tom najednou druhý vybrskne. Modrovous, do kníru se kous. A to už se oba smíchy nemohli ani udržet. A když se sloni smějí na knírech, no tak to hrozně lechtá. A ubohý Modrovous byl ještě k tomu strašně lechtivý a nejvíce zrovna pod nosem. Najednou na něho přišel záchvat kýchání, ale jaký. To vám byly šupy před celým cirkusem jako na den dělostřelectva. Šuplo to pětkrát, řachlo to 12krát a zahřmělo jednou, ale jako z kanon. Co vám budu povídat? Modrovousovi se knír rozmočil, roztřepil a rozježil jako kocourovi. Ať dělali sloni, co dělali, na tuhle rozmočenou a rozježenou trampolínu nestačili. Spadli z knírů do manéže. Už jim nebylo do legrace. Ta ostuda. To bych vám ani nedovedl popsat. Ale co je horší, Modrovous stojí uprostřed a vůbec neví, že slony na knírech nemá. Pořád se jen usmíval a klaněl. Sloni po tom velkém neúspěchu raději zmizeli v pilinách. V tom přišel jeden zřízenec cirkusu celý ve zlatě k Modrovousovi a povídá: pane Modrovous, vždyť hrajete bez slonů. Ředitel vám zkazuje, že máte jít do háje. A ten Modrovous se ještě zeptal, do háje do kterého a kde to je. A pak mu to došlo. Chtěl se zatvářit hrdě, ale najednou se mu zdálo, že bez těch slonů snad ani nemůže žít. Rozplakal se a tím si už docela zničil knír. Navždycky.

křišťálovém paláci planety Země se na jubilejním miliontém zasedání ročních období sešly jaro, léto a podzim. Zima měla trochu zpoždění, ale nakonec taky dorazila. Schůze se odehrávala 31. prosince, aby bylo jasné, než začne nový rok, kdo a kdy a jak dlouho bude panovat. Jaro přišlo svěží, odpočaté, rozkvetlé a natěšené, že se už brzo ujme vlády. Léto bylo sice celé opálené, ale tvářilo se otráveně, protože už dlouho odpočívalo a ještě dlouho odpočívat mělo, a tak bylo docela znuděné. Podzim se obléknul do slušivého kabátu z barevného listí a bylo vidět, jak ho mrzí, že jeho doba králování už je pryč. Zima měla plášť z třpitivé bílé látky, na hlavě korunu a v ruce žezlo, které znamenaly, že teď vládla ona. Promiňte, že jdu pozdě, to víte, mám hodně práce, omluvila se Zima. A opravdu, za okny mrzlo až praštělo. Tak jak si to letos rozdělíme? Ne, že se na mě zase skoro nedostane, řeklo jaro vyčítavě. Mělo pravdu, minulý rok trvalo jaro snad jen měsíc. Já jsem ochotná na začátku března ze své funkce odejít, řekla Zima. Jaro se na ní mile usmálo. Podívejte, já se teda nijak uskromňovat nehodlám, přihlásilo se o slovo léto. Stejně mě všichni mají nejradši a tak bych mělo trvat nejdéle, minimálně od května do září. Jenže to se nelíbilo ani jaru, ani podzimu. Strhla se velká hádka. Léto pořád tvrdošíně trvalo na svém. Zima se všechno snažila rozumně urovnat, ale léto jí napadlo, že je hrozně chladná. A tak se do sebe pustili všichni. Podzim léto odfouknul do rohu místnosti, za což ho léto na oplátku spražilo slunečním paprskem a propálilo mu díru do kabátu. Zima léto zmrazila do ledové kostky, ze které se pěknou chvíli nemohlo dostat. Vidíš, já si na rozdíl od tebe se zimou poradit umím, řeklo jaro létu. Ale to nemělo dělat. Léto se naštvalo, rozžhavilo se do běla, jeho ledové vězení se rozpustilo a léto začalo honit jaro po místnosti. A když ho dostihlo, přivázalo jej k židličce, takže se nemohlo ani hnout. Potom léto omráčilo podzim, který teď ležel bezvládně na zemi, a nakonec se rozběhlo proti zimě. Zima se snažila bránit sněhovými vánicemi a rampouchy, které po létu házela, ale nemělo to smysl. Léto zimu přemohlo, vzalo jí korunu i žezlo a zavřelo ji do komory. A tak se stalo, že 31. prosince začala krutovláda léta. Minul leden, únor, březen, duben a jaro nikde. Pořád jen léto. A nepřišel ani podzim, ani zima. Lidé už byli celý rudí. Spousta z nich bylo spálených od sluníčka, bylo jim horko, potili se a byli unavení. Vůbec nevěděli, co se to děje. Až jednoho chytrého pána napadlo, že zjistí přímo u zdroje, co za tím věčným létem stojí. A tak se s veškerou potřebnou výbavou a svým věrným psem Rexem vypravil na cestu do rovníkové Afriky, nejteplejšího místa na zemi. Cesta to byla dlouhá a náročná. Horko z nich vysávalo veškerou energii, ale nakonec přece jen zdárně dorazili do cíle. Mezi dunami písku spatřili nádherný křišťálový palác. Vešli dovnitř a uviděli léto, jak se labužnicky rozvaluje na trůnu, na hlavě korunu a v ruce žezlo. Za ním sedělo k židli přivázané nebohé jaro, vedle na zemi ležel v bezvědomí podzim a z komory bylo slyšet kňourání zimy. Pána to velice rozlobilo. No co to má znamenat? Zakřičel. Léto se zarazilo a podívalo se, kdože to na něj tak řve. Jmenuji se inženýr Koláček a přišel jsem vám oznámit,
že máme už rok nepřetržité léto. To přece nejde. Všem je nám velké vedro, tráva úplně uschla, vzduch se skoro nehýbe, všude plno much, které roznášejí nemoci. Nic neroste, obilí nedozrává, není skoro co jíst a to věčné pocení, odpočívání na plážích a na koupalištích a schovávání se ve stínu už taky nikoho nebaví. No dovolte, rozčililo se léto a už chtělo pana inženýra potrestat. Jenže léto nepočítalo z ducha přítomností Psarexe. Nenápadně se připlížil k trůnu a v pravou chvíli kousnul léto do ruky. Léto zaskučilo bolestí a upustilo žezlo. Rex na léto vrčel, výhružně cvakal zuby a držel ho v šachu. Léto se ani neodvažovalo pohnout. Mezitím pan inženýr vysvobodil zimu z komory, skřísil podzim a rozvázal jaro. Když léto vidělo, že ostatní období jsou volná a že Rex ho jinak nepropustí, vzdalo se. Pan Koláček pak všechna období přiměl podat si ruce a usmířit se. Období se dohodla, že každé z nich bude vládnout 3 měsíce, aby to bylo spravedlivé. Pan inženýr Koláček i Rex měli z jejich zmůdření velkou radost. Svůj úkol splnili a bylo na čase rozloučit se a vyrazit zase domů. Těšili se, že je třeba už po cestě konečně potkat.

0: děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... to abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby... to, aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš tak velkou pusu, baby?
0: Mám. To mám ty loupa, proto aby... to, abych chtěl

0: O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáč a kuňká. A najednou je před ní modrá studánka, schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába. Ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Ach, Chrouste, Chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
3: Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
2: Cože, co to povídáš, Toníčku?
3: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
2: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
3: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
2: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mamí, mamí. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
3: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
2: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mamí, mamí. Ale pytlík nesnal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mamí, mamí. křičelo to pořád. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
4: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
2: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon. Ba, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
4: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
2: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
5: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.
6: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil jí do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec! A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil, lidi, co pak v nikom není kousek smilování? Vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná. Pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla, kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá, tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří, nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá, tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže čepičář Bedránek na to, jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku splíš.

0: A Honzík domlouval. Mějte rozum, pan táto. Nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios. Ale když už v té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vynuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Setkání s Bělovousem z Rzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem. Zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenoočko, Zelenoočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Ale se za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklobou do nosu a husy tě vytáhají za uši, nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit. Prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak pořádně se přitiskni k zemi. Dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou. Přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trneš dozadu. Pozor, teď. Trl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jakoby nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuju za pomoc, já jsem Modroočko. No, není zač, já jsem Bělovous z Rzunda. Bělovou se zrzundo, si hodný. Ale proč pak ses posmíval mým vouskům?
3: A vůbec jsem se nesmál tvým vousům, smál

0: Jsem se, že nevíš proč a na čem máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal?
1: Pověděl jsem mu, že hledám zelenou očku.
0: Bělovous Zrzunda povídá, tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, 3 koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
2: Václav Cibula.
3: Španělské pohádky.
2: Tři kalafiáty. Byl jednou jeden venkovan a ten měl hodnou a krásnou dceru. Jednoho dne se vracel z pole a našel při okraji lesa 3 červené karafiáty. Opatrně je utrhl a přinesl domů.
4: Dcera, jmenovala se Maria, měla z karafiátů velikou radost. Prohlížela si je ze všech stran a neustále volala otce. Pojď se podívat, jak jsou krásné. Mají barvu jako plamen, jako když slunce zapadá do červánků. 2 karafiáty dala na stůl do vody a 3. si vpletla do černých vlasů.
2: Stalo se však, že rozdělávala oheň, aby uvařila otci večeři. Karafiát jí vypadl z vlasů rovnou do žhavých uhlíků a schořel. Z plamene vystoupil mladý muž a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria se tak vylekala, že nedokázala odpovědět ani slovo. Mladý muž si smutně povzdechl a řekl, ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Sotva to dořekl, zmizel a plamen zhasl.
4: Maria rozdělala znovu oheň. Nevěděla, zda to byla skutečnost, anebo zda se jí všechno jenom zdálo, když se dívala do plamenů. Vzala proto 2. karafiát a hodila ho do ohně. V tom okamžiku vystoupil z plamene jiný mladý muž, ještě krásnější než ten první, a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria pochopila, že to nebyl sen. Chtěla odpovědět, ale v hrdle se jí zadrhlo a mlčela. Mladý muž si povzdechl a řekl tiše. Tak tiše, že ho bylo sotva slyšet. Ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Pak zmizel v plameni a plamen zhasl.
2: Maria rychle rozdělala oheň po 3. a hodila do něho 3. karafiát. Z plamene vystoupil 3. muž, nejmladší a nejkrásnější. Pohlédl na Mariu a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Couvl zpátky k ohni, ale pak se ještě jednou pomalu obrátil a dodal tiše. Kdybys mě chtěla vidět, najdeš mě u kamenů celého světa. Domluvil, vstoupil zpátky do plamene a plamen zhasl.
4: Od toho dne byla Maria tak zasmušilá, že ji otec nepoznával. Napadlo ji, že ti 3 od ní čekali nějakou pomoc a že je zklamala. Proto se rozhodla, že je najde a napraví svou chybu, i kdyby je měla hledat celý život.
2: Rozloučila se s otcem a vydala se na cestu. Šla od vesnice k vesnici, od města k městu a všude se ptala, kde najde kameny celého světa. Avšak nikdo jí neuměl odpovědět a nikdo o nich nikdy ani neslyšel. Po dlouhém bloudění a putování došla do vypráhlé skalnaté krajiny. Tráva tam žloutla v palčivém slunci. Všude jen kameny, kameny a skály. Nikde nezaspíval ani ptáček. Maria byla unavená dlouhým putováním, usedla do stínu pod tři vysoké skály a ze samého smutku se rozplakala. A plakala tak usedavě, že by se byl nad ní i kámen slitoval.
4: A slitoval se doopravdy. Jedna ze skal se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Maria ho hned poznala, i když ho viděla pod závojem slz. Byl to ten třetí, ten nejkrásnější, ten nejsmutnější. Přistoupil blíž a zeptal se, proč pláčeš, co tě trápí? Maria mu chtěla všechno povědět, ale pláč jí znovu stáhl hrdlo. Ani teď se mnou nechceš mluvit, zeptal se mladý muž mírně. A když Maria stále mlčela, řekl soucitně, otři si slzy a přestaň plakat. Podívej se na tu skalnatou horu na konci pláně. Za tou horou je velký bílý dům. Jdi tam a požádej paní, aby tě vzala do služby. Muž vstoupil znovu do skály a skála se za ním zavřela.
2: Maria si otřela slzy a vydala se přes vypráhlou pláň. Sestoupila do údolí, došla k bílému domu a požádala paní, aby ji vzala do služby.
4: Paní viděla, jak je zbědovaná, slitovala se nad ní a řekla: dobrá, když chceš, můžeš zůstat. Právě mi odešla pradlena, budeš u mne prát. Od toho dne prala Maria u potoka prádlo. Ráno přicházela k vodě s velikými koši špinavého prádla, večer se vracela s prádlem čistounkým a vonavým, vybíleným sluncem. Paní si brzo povšimla, jak je Maria pilná a pečlivá a po nějakém čase ji začala mít ráda jako svou vlastní dceru.
2: Ostatní děvečky krásné pradleně záviděly a rozhodli se, že jí uškodí. Přišli ke své paní a řekli jí: vaše nová pradlena se tváří, jako by neuměla do pěti počítat, ale je to pěkná hrdopíška. Prý neví, proč máte tolik služebných, když na těch pár kousků prádla by snadno stačila sama za jediný den.
4: Paní zavolala Mariu a zeptala se jí: říkala jsi, že bys všechno prádlo vyprala sama za jediný den? Ne, paní, něco takového jsem nikdy neřekla. Paní se však zamračila a řekla chladně: děvečky tě slyšeli. Přece nechceš tvrdit, že si to vymysleli. Něco ti povím. Když si tak troufáš, buď vypereš zítra všechno prádlo sama, nebo odejdeš z mého domu.
2: Na zítří ráno nanosili sluhové k potoku koše špinavého prádla. Maria věděla, že tolik prádla nevypere ani za 7 dní. Náhle si vzpomněla na 3 skály. Rozběhla se k hoře, přelezla ji a bez dechu doběhla ke 3 skalám. Usedla do kamení a znovu se rozplakala. Tu se otevřela skála, vystoupil z ní krásný mladík a řekl: už zase slzy, proč pak pláčeš? Já vím, tvoje paní ti dala vyprat prádlo z celého domu. S tím si nedělej starosti. Vrať se k potoku a zavolej všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Když to řekl, zmizel.
4: Maria se vrátila k potoku a k horám prádla. Postavila se před modrou tůňku a zvolala: všichni ptáčkové celého světa, přileďte a pomozte mi. Sotva to řekla, začali se ze všech stran slétat ptáci. Malí i velcí, barevní jak duha i šediví jako myšky. A bylo jich tolik, že téměř zakryli oblohu. Uchopili prádlo za cípy a namáčeli je v potoce tak dlouho, až všechna špína odplavala po proudu. Potom zanesli vyprané prádlo na louku a rozprostřeli je do trávy, aby se vybílilo a rychle uschlo.
2: Služebné věděli, že paní má nemocné oči. Kdysi měla 3 syny, ale ztratili se na lovu a už se nikdy nevrátili. Matka se pro ně trápila, že si málem oči vyplakala. Paní řekly děvečky. Vaše pradlena tvrdila, že ví o vodě, která by vám vyléčila nemocné oči. Tože řekla, vykřikla paní, hned ať sem přijde. Když Maria přišla, zeptala se jí přísně. Tvrdíš, že víš o vodě, která by vyléčila oči? Buď mi tu vodu přineseš, nebo odejdi z mého domu.
4: Maria neměla ani tušení, kde by mohla léčivou vodu hledat. Vydala se smutně ke třem skalám, posadila se na kámen a z očí jí tekly slzy. Ze skály vystoupil mladík a řekl vlídně. Já vím, co ti uložila tvoje paní, ale neměj starost. Jdi zpátky k potoku, vezmi si malou skleničku a zavolej. Všichni ptáčkové na světě přileťte a pomozte mi. Až přiletí, poprosíš je, aby ti každý dal svou slzu. Až přiletí poslední, popros ho o peříčko. To peříčko namočíš do skleničky a potřeš jim oči své paní. To je všecko. Teď už jdi a přestaň plakat. Sotva to dořekl, zmizel. Maria neměla ani čas mu poděkovat.
2: Udělala všecko, co jí mladík poradil. Když měla skleničku plnou ptačích slz, přiletěl poslední ptáček. Měl peříčka modrá jako nebe. To nejmodřejší peříčko pustil dívce k nohám. Maria se rozběhla ke své paní, namočila modré peříčko do ptačích slz a zlehka jí přetřela oční víčka. Paní vykřikla, já zase vidím jako dřív. Od té chvíle milovala Mariu ještě víc.
4: Když služebné poznali, že se jim lest zase nevydařila, zmocnila se jich závist ještě větší než dřív. Jednoho dne přišli ke své paní a řekli jí, víte, co tvrdila vaše pradlena? Že by přivedla i vaše tři syny, kdyby chtěla. Paní sklonila hlavu a neodpověděla. Potom dala zavolat Mariu a zeptala se jí smutně. Ty jsi říkala, že bys mi uměla přivést zpátky mé tři syny. Nic takového jsem neřekla, zvolala Maria. Děvečky o tobě říkají, že se vychloubáš, řekla paní smutně. Ale zatím jsi splnila všechno, co jsi slíbila. Jdi a přiveď mi je. Prosím tě o to.
2: Maria vyšla z domu a pomalu kráčela ke kamenné hoře. Skála se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Já vím, co ti paní uložila. Tvá paní je naše matka a my tři jsme její synové. Jdi zpátky a vezmi svíčku. Jakmile se večer začne stmívat, přijď sem ke třem skalám. Až bude úplná tma, zapálíš svíčku a třikrát obejdeš skály. Musíš však dávat pozor, aby ti přitom svíčka nezhasla.
4: Večer Maria v závětří velkého balvanu zapálila svíčku. Chránila plamínek dlaněmi a pomalu začala obcházet skály. Když je obcházela po třetí, plamínek jí v náhlém porivu větru zhasl. Maria upustila svíčku a vykřikla. Zhasla mi. Co teď bude s vámi třemi? A co bude s tebou, ty můj nejmilejší?
2: V tu chvíli se všechny tři skály otevřely do kořán a vyšli z nich tři bratři. Nejmladší přistoupil k dívce, usmál se na ní a řekl. Konečně si promluvila. Jen tak si mohla zlomit kouzlo. Zlý čaroděj nás kdysi proměnil ve tři karafiáty a uzavřel nás do kamenů. Mohl nás vysvobodit jen ten, kdo by hodil karafiáty do ohně a promluvil u všech kamenů světa. Ty jsi to dokázala. Teď si vyber jednoho z nás za muže.
4: Maria mu podala ruce a řekla, tebe chci.

0: Maminko, můžu ven, poprosila Moja.
1: Tak běž, ale jen na chvilku, brzy bude oběd.
0: Moja vyběhla na sluníčko, okoukla šplhací stromy, rozhrnula rákosí, aby zkontrolovala hladinu jezírka a pak vyrazila na kopec. Až nahoru však nedošla.
1: Co to je?
0: V trávě něco modře a zeleně zářilo. Moja se zastavila a naklonila hlavu ke straně. Potom tu zeleně a modře zářící věc obešla. Byla zapadlá v trávě, ale i tak bylo vidět, že je hodně dlouhá a úplně placatá. Moja se k ní přiblížila a konečkem prstu se jí opatrně dotkla. Nic se nestalo. Ta věc jí nekousla a dokonce se ani nepohnula. Moja si dodala odvahy a vytáhla ji z trávy.
1: Je, takovou krásu ještě neviděla.
0: Bylo to velikánské ptačí pero s třpitivým okem na konci. Moja měla z toho oka nejdřív trošku strach. Ale jak se jí z té trošky strachu zachvěly ruce, oko už na ní nehledělo tak upřeně a pero změnilo barvu, jako kdyby přes něj přeběhla duha. To musím všem ukázat. Moja se rozběhla domů. Před pavilonem jako obvykle přežvikovala čerstvé lístečky teta Šinda. Podívejte to, ukazovala jí nadšeně Moja překrásné ptačí pero.
1: Šinda zvedla oči a lhostejně řekla, paví pero.
0: Moja si však radost zkazit nenechala. Mami, vběhla dovnitř.
1: To je krása, Mojo, rozplývala se máma kyčivu.
0: Že bychom si to tady vyzdobili?
1: Kde pak, řekl táta Richard, takové paví pero nosí smůlu.
0: A odkud ho vůbec máš? Moja v rychlosti vypověděla, kde paví pero našla a pak si ho s mámou a tátou prohlíželi. Nejvíce jim líbilo, jak mění barvu a honili na něm duhu ještě dlouho do odpoledne. Paví pero bylo od toho dne největším mojiným pokladem. Dobře si ho schovala poblíž rákosiny a kdykoliv směla ven, ze všeho nejdřív si ho běžela prohlédnout a potěšit se s ním. Až jednoho dne krása jejího pokladu vybledla stejně jako obloha po západu slunce. Moja zrovna po čtyřech vylézala zpoza keřů a když zvedla hlavu, oslněla jí ještě neuvěřitelnější nádhera. Nevěřícně zamžikala. Pak si uvědomila, že je to ohromná spousta pavých per a také si všimla ptáka, který se tou spoustou per honosil. Na hlavě měl korunku a díval se na ní.
1: Pav!
0: Vydechla a honem zdvořile pozdravila. Dobrý den!
1: Zdravím, prohodil pav. Ty jsi ta Moja, co se o ní občas mluví?
0: Ano, odpověděla Moja. A jak mluví?
1: Prostě mluví. Jsi známá a populární. No, tolik jako já ne. Ale trošku ano. Ačkoliv ani pořádně nevím proč. Nejspíš, že jsi ještě mrně. Až vyrosteš, nikoho už zajímat nebudeš.
0: To snad nevadí, prohlásila zvesela Moja. Když ale viděla, jak se její nový známý zatvářil, raději stichla.
1: Jak to, že nevadí? Chci snad být úplná nula? Durdil se páv.
0: Ze mě si vezmi příklad. Všichni mě obdivují.
1: Jsem nejkrásnější, nejchytřejší a nejšikovnější.
0: A co bych měla dělat, abych nebyla ta mula? Zeptala se Moja.
1: Nula, ne mula, opravil jí páv. Co bys měla dělat? No, krásná jako já nebudeš. Chytřejší také ne, když si pleteš nulu s mulou, ale můžeš se naučit zpívat. Zpěvačky ty obdivují úplně všichni.
0: Jú, zaradovala se Moja. Zpěv a hudba, to je její. Proč vstává každý den první? Přece proto, aby slyšela zpívat ptáky.
1: Hned však zesmutnila. Jenže kdo by mě tak mohl to zpívání učit? Kdo jiný než já? Nafouknul se páv. Jsem nejen ze všech nejkrásnější, nejchytřejší a nejšikovnější, jsem i ten nejlepší zpěvák.
0: Je, to budeš hodný, páve, moc děkuju.
1: Tak zítra ráno, řekl páv a pyšně odkráčel. Moja se celá šťastná rozběhla domů. Má nového kamaráda. Ten kamarád je krásný a chytrý a ještě tak hodný, že ji naučí zpívat. Ráno Moja nemohla dospat. Tak se těšila, že jí páv bude učit zpěvu. Jenže čekala a čekala, sluníčko stoupalo po obloze a páv pořád nikde. U všech bílých goril, vždyť propásno oběd, uvědomila si, když ji začalo kručet v břiše. To bude doma zle. Čekala však dál a nakonec se dočkala. Zdravím, Mojo, zavolal na ní páv, jako by se nezdržela ani o minutku. Ale páve, začala Moja potichu. Já vím, přerušil jí páv. Musel jsem dát nějaké rozhovory, to víš, nejsem pánem svého času. A znovu začal Moje vykládat, jak je nejkrásnější, nejchytřejší a také nejslavnější. Moja se na něj dívala s otevřenou pusou. To měla štěstí, že páva potkala. Potom přece jen došlo na výuku zpěvu. Tak Mojo, nejdřív stupnice. Moja nevěděla, co jsou stupnice, ale pochopila, že páv čeká, až začne, a tak spustila. La, la, la, la. S tebou bude práce, řekl páv nespokojeně, když Moja dospívala. Tak zase zítra, nebo pozítří. To už jsme skončili, zeptala se zklamaně Moja. A proč? Páve, nemohl bys mi aspoň předvést, jak ty stupnice správně zpívat? Mojo, za prvé mám málo času a za druhé nebudu přeci svůj nejskvělejší zpěv předvádět jenom tobě. Zpívám zásadně pro velké nebo důležité publikum. Jestli se ti to nelíbí, nemusím tě učit. Ne, to ne, páve, lekla se Moja. Jsem moc ráda, že se mi věnuješ. Tak tedy zítra nebo pozítří, zopakoval páv a odletěl. Moja celé dny čekala na páva. Ten ovšem přilétal sotva dvakrát za týden a většinu času vykládal o sobě. Moja už si nehrála ani se svými nejmilejšími hračkami. Byla smutná a unavená. Co s tou naší Mojou je? Zeptala se znepokojeně Kidži Woody, si všimla, že Moja zase usnula hned po večeři, ani nechtěla pohádku na dobrou noc. Jestli zatím není ten vejtaha páv, řekl Richard. Chodí po celé zoo, tváří se jako Mojin nejlepší kamarád a všude vykládá, že ji učí zpívat a že se spolu proslaví. Kdo se o něj proto začal zajímat? Ale neboj, Kidživu, já s tím něco udělám. Příští den měla Moja štěstí. Po delší době za ní zas přiletěl páv. Ani se Moji nezeptal, co dělala, a jako obvykle začal vykládat o sobě. Moja z toho byla ještě nešťastnější. Ale páve, to už si mi přece mockrát říkal, špitala nesměle. Tohle můžeš slyšet třeba stokrát, ocekl páv. No dobře, ale nemohl bys mi přece jen ukázat, jak správně zpívat. Aspoň stupnici. Mojo, chceš vůbec, abych tě navštěvoval? Vypískl páv. A v tom okamžiku se rozhrnulo křoví, vedle páva se objevil Richard a zahromoval. Tak to by stačilo. Když všude vykládáš, jak Moju učí zpívat, tak nám něco předveď. Páv leknutím svěsil ocas a chtěl se dát na útěk. Jenže Richard mu ho rychle přišlápl a páv si potupně kecl na zadek. Zpívej, nebo ti tohle publikum nestačí, zatvářil se výhružně Richard. Začal tiše páv, ale při pohledu na Richarda raději honem přidal. Ozýval se ošklivě a drsně. Moje přitom tuhla krev v žilách. To, že má být zpěv toho nejlepšího zpěváka? Jak jen mohla takhle naletět? Konečně páv zmlkl. Tak a teď mazej, nařídil mu Richard. Páv v tu ránu zmizel v křoví. A ty pojď se mnou, Mojo. Zpívat pro radost tě naučíme s mámou, babičkou a tetou. Zamířil k domovu tak rázně, že mu Moja stěží stačila a do kroku jim svým hlubokým hlasem

0: Druhý den se hned ráno Moja vyplížila ven. Vzala pavý pero, ještě na okamžik zaváhala a hodila ho do jezírka. Už z něj neměla radost. Pero několik dnů plavalo na hladině a pak zmizelo. Nejspíš obalené bahnem leží někde na dně.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Čertovská svatba. To, že se čerti ženili, jste už asi četli nebo slyšeli. Ale opravdovou čertí svatbu tu ještě neviděl nikdo. Ve spodním 10. patře pekla sloužil v blízkosti Luciferova doupěte čert Eman. 2 metry vysoký, chlupatý jako opice, nos zahnutý jako sloní chobot, ruce jako 2 chobotnice. Ocas dlouhý, že by si na něm udělal 3 uzly a kopytem uměl vykřesat jiskry, až oči přecházely. Ostatní čerti se ho pro jeho hromotludskou postavu trochu báli a čert Eman jim svou nadřazenost dával také pěkně najevo. Abych pravdu řekl, někdy s ním nebylo k vydržení. Ale Lucifer ho měl rád. Říkal si, až budu starý, to bude nástupce na luciferský trůn. To bude postrach. To bude metla. I samotný Eman na Luciferovo křeslo tak trochu pomýšlel. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Luciferovi občas přinesla oběd nebo večeři sličná čertice Rita. No, tedy sličná. Posuďte sami. Uši odstáté, malý placatý nosík, oči jako 2 uhlíky, jazyk až na prsa, v pase štíhlá jako tyčka a hubené a chlupaté nohy. Samozřejmě kopyto a ocas čertice nemají, podle toho se také velice dobře rozpoznají od čertů. Z našeho lidského pohledu žádná krasavice, ale čertům se velice líbila. A zvlášť Emanovi. Jak ji uviděl, hned studem zčernal. Čerti se totiž nečervenají, jako my lidé, nýbrž černají. A Eman byl vždycky černý jako uhel, jakmile Ritu jen zahlédl koutkem oka. Rita dobře věděla, že je z ní Eman paf, ale nedala na sobě nic znát. Naopak, vždycky mu provedla nějakou tu čertovinu. To potom Eman vždycky jen někde v koutě vztekle prskal oheň. No, ale tak jako u lidí, i u čertů platí, co se škádlívá, rádo se mívá. Jednou se Eman osmělil a požádal Ritu o ruku. Čertice zrovna nesla Luciferovi večeři a jak Eman začal, večeři upustila a ještě si do ní sedla. Ani vsteky nemohla prskat, protože už na tu chvíli čekala přes 50 let. Nejdříve se tvářila, že je překvapená, pak uražená, pak že si to rozmyslí, ale za chvilku už byla svolná a kdyže bude svatba. Eman celý radostí bez sebe jen pořád vyrážel. Lucifer se už nemohl dočkat večeře, v břiše mu kručelo, vstekle vyletěl z doupěte a co nevidí. Jeho večeře je na zemi a v ní svorně šlapou Eman s Ritou. Jak tu spoušť spatřil, zařval, zadupal a spustil.
3: Co to tu provádíte, chlasko čertovská? Nevíte snad, co je vaše povinnost? Kde mám jídlo? Mám hlad!
2: Čertice Rita strachem zdřevěněla, za to Eman si stoupl hrdě před Lucifera a řekl:
3: Lucifere, králi čertovské říše, velice si ti omlouváme za to, co se stalo, ale musíme ti oznámit, že se zde s čerticí Ritou chceme brát.
2: Lucifer jenom něco zamručil na znamení souhlasu, jakože tu omluvu přijímá, ale v duchu si myslel,
3: Ty čerte bláznivá, neuvědomuješ si, do čeho lezeš. Od svatby budeš muset tu krásnou čertici jen a jen poslouchat. Načež oznámil, že jim bránit nebude, ale ať už mu konečně přinesou novou večeři.
2: Když se dosyta najedl, slíbil, že jim do týdne vystrojí svatbu. Celé peklo se připravovalo na ten slavnostní den. Bába Feranda napekla tolik jídla a dobrot, že už se jí to ani do spíže nevešlo. V den svatby těsně před obřadem vyletěli všichni čerti z pekla na zem a prováděli pekelné reje. Začalo se blýskat, hřmět, liják, jako když z konve leje, a vítr skučel ze všech stran. Zkrátka počasí, jako když se čerti žení. Teprve po dlouhé chvíli se vrátili zpátky do pekla. Eman dostal od čertů kamarádů darem železný řetěz a Rita zase rozžhavený pohrabáč. A v té největší díře se potom konala čertí hostina. V čele seděl Lucifer, po pravici Eman a po levici Rita. Na Luciferovo znamení všichni zmlkli, kníže pekel povstal a pronesl slavnostní řeč.
3: Dnes je slavnostní den. V tuto nezapomenutelnou chvíli se čert Eman a čertice Rita žení. Jako nejvyšší vládce pekel jim dovolují od dneška společně žít a přeji jim, aby spolu vychovali mnoho čertovských potomků. Tímto považuji váš sňatek za uzavřený.
2: A dle čertovských zvyků plivl na Emana i na Ritu pro štěstí. Novomanželé se už konečně mohli posadit vedle sebe a začala hostina. 31 dní jedli, 28 dní pili a 31 dní odpočívali. Ptáte se, jak šel život Emanovi a Ritě v pekle dál? Přesně tak, jak Lucifer předpověděl. Rita Emana zapřáhla a Eman nestačil ani lítat. Zanedlouho měli spolu 7 čertíků, jednoho krásnějšího a zlobivějšího než druhého. Rita byla šťastná a Eman ještě šťastnější. A tak to přece má být, ne?

jak červené střevíčky šly pro ženicha. Po cestičce v parku chodil sochař a přemýšlel, jakou by udělal sochu. Chtěl, aby to byla socha ze všech nejkrásnější, ale nevěděl, jak se nejkrásnější socha dělá. Nedíval se napravo, nalevo, díval se pořád jen na zem, jako by to tam mělo být napsáno. Na zemi nebylo napsáno nic, ale najednou uviděl červené střevíčky. V červených střevíčkách seděla dívka na lavičce. Sochař se zastavil, jako by se rozsvítila červená na křižovatce, a protože pořád svítila, sedl si na protější lavičku a díval se na dívku. Co koukáte? Řekla dívka. Jen tak, řekl sochař a maličko se usmál. Koukal, koukal, a než večer začaly lítat chrousti, byl už do dívky zakoukaný. Jak by taky nebyl, když se z trávy zvedaly vůně a měsíc kouzlil. Najednou věděl, že nejkrásnější socha je o lásce. A dívka zase najednou věděla, že sochař je jí ze všech chlapců nejmilejší. Já už musím jít, řekla dívka, ačkoliv jít nemusela. Ale dívky to tak říkávají. Přijdete zítra? Zeptal se sochař. To se uvidí, řekla dívka a šla domů. Ale škobrtla, protože se nedívala na cestu. Než došla domů, kotníky naběhl a noha jí moc bolela. Byl to Víron. Druhý den utíkala sochař do parku, jako se spěchá na nádraží. No to se ví, že dívka nepřišla, nemohla udělat ani krok, jak to bolelo, a červený střevíček by neobula. Sochař chodil do parku každý den a každý den byl o něco zamilovanější i smutnější. Neměl se s tím komu svěřit a začal se svěřovat kameni. Na trávníku v parku se kámen den za dnem měnil v sochu. Lidé chodili kolem a říkali, co je zase tohle? Z kamene vyrůstala dívka. A když jí dal sochař tvář, byla to tvář dívky z lavičky. A lidé říkali, je to nejspíš socha o lásce, když je tak krásná. Sochař chodil pořád do parku a byl pořád smutnější, ač udělal krásnou sochu, jak si přál. Sedával na lavičce a díval se do její kamenné tváře. Měsíc už nekouzlil a vůně vsákly do trávy, padalo listí, potom padal sníh a byly Vánoce. Dívka byla taky pořád smutnější, ačkoliv jí noha už dávno nebolela. Kde je asi můj milý? Vzdychla o štědrém večeru. Co já vím? Řekl červený střevíček. No jak to můžeme vědět? Přidal se ten druhý. Měla si dávat pozor na cestu. Podívej se, jak si mi okopla špičku. Ale dívka to asi neslyšela, vzala červený střevíc a řekla, ukaž mi střevíčku, jestli přijde. A hodila ho přes hlavu. Na takové zacházení nejsem zvědavý, řekl střevíc, když dopadl na podlahu a namířil si to ke dveřím. A neblázni, to je jen takový vánoční obyčej, volal za ním druhý střevíc. Holky nás házejí přes hlavu a když padnem špičkou ke dveřím, hned si myslí, že se do roka vdají. Ať si, se mnou nikdo házet nebude, trval na svém první střevíc a vyběhl ze dveří. Počkej, zavolal druhý střevíc a utíkal za ním do štědrovečerní noci. Tmavě modré nebe bylo vyšívané hvězdami. Mezi nimi stál měsíc a mráz cinkal porcelánovými zvonečky. Střevíce si vyšlabovali a na každém kroku vrznul sníh. Najednou jim ze stínu vystoupil do cesty strážník a řekl, kam jdete? Střevíce nevěděli, co povědět, a tak mlčeli. No ptám se, kam jdete? Strážník už uvažoval, jestli je má zavřít pro potulku, když mu pravý střevíc vyhrkl. Jdeme pro ženicha. Strážník se zamračil a pomyslel si,
nezavřu je pro potulku. Zavřu je pro legraci z úředního činitele. Zavřu vás pro legraci, řekl. Červené střevíce se dali na útěk a utíkali, až doběhli do parku. V parku stála socha a přešlapovala z nohy na nohu, jak jí záblo. Pravý střevíce zastavil a povídal, hele, tady je mi to nějak povědomé. No mě taky, řekl levý střevíc, že je to ten park, co naše slečna škobrtla a okopla mi špičku. Než mohl pravý střevíc odpovědět, hnal se parkem strážník. Honem, vykřikl levý střevíc, musíme se schovat. No kam se mohou ukryt červené střevíčky na bílém sněhu? Rozhlíželi se po skrýši bez rady a pomoci. Já vás schovám, ozvalo se za nimi. Byla to socha a rychle vklouzla do střevíčku. Strážník kolem přefrčel, jako by byl na vrtulku. Koho by taky napadlo, že socha nosí obuv. Ale když za chvíli přišel sochař, hned si toho všiml. Já vás znám, vy jste přece její červené střevíčky, nemohl věřit svým očím. My tě taky známe, řekli střevíčky. Prosím vás, zaveďte mě k ní. To nemůžeme, sochu by zábry nohy. Už jste mě zahřáli, usmála se socha a vyzula se ze střevíčku. A štědrovečerní nocí ťapkali červené střevíčky a vedli dívce ženicha.

0: už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám!
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: A v České kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen si jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha hněv. Moucha hněv přilétne, cítíme-li uvnitř sebe vztek, naštvanost či zuřivost. Někdy nám přitom vyklouzne z pusy křik a nadávky, které nás pak mrzí. Přilétnout může ale i tehdy, zlobíme-li se na někoho právě. Cirkus aneb kdyby nebylo kdyby. Opět skončily prázdniny. Prázdniny, po kterých šli Ferda s Kubou poprvé do školy. 1. září měli nachystané aktovky s penálem, psacím perem, pastelkami, slabikářem, přezůvkami a svačinou. Brzy odpoledne, ten samý den, se doma rozrazily dveře. Ahoj, mami! Ferda i Kuba se přiřítili udýchaní do kuchyně. Maminka čekala, že jí jeden přes druhého budou líčit zážitky z 1. školního dne, ale spletla se. Mami, představ si, do města přijel cirkus. Půjdeme tam, že jo, prosím. Žadonil Kuba a Ferda se hned přidával. No, mami, prosím, prosím. Zahlídli jsme klauna. Půjdem tam hned dneska, prosím. Počkejte, počkejte, kluci, nejdřív se uklidněte. Chtěli jsme vás s tatínkem vzít do cukrárny, abychom oslavili, že máme doma školáky. Ale tohle taky zní jako dobrý nápad. Super, půjdeme do cirkusu, jásal Kuba. Ano, půjdeme, ale nejdřív mi řekněte, co ve škole. Nemáte na zítra nějaký úkol? Vlastně máme, uvědomil si Ferda. Máme paní učitelce namalovat obrázek s nejkrásnějším zážitkem z prázdnin. Vidíte, 1. úkol a vy byste na něj málem zapomněli. Běžte se do pokojíčku malovat. Než přijde tatínek z práce, krásně to stihnete. Kluci zmizeli v pokoji. Kuba si hned rozložil papír s pastelkami a začal malovat. Ferda si lehl na postel, chvíli koukal do stropu a pak šel hrát hry na počítač. Ty nebudeš malovat? Ptal se Ferda Kuby. Ale jo, za chvilku. Jenže z chvilky se stala hodina, z hodiny dvě a za další chvíli uslyšeli klíče v zámku. Táta je doma! Kuba už měl obrázek hotový a netrpělivě tatínka vyhlížel. Ferda rychle vypnul počítač, zasedl ke stolu a honem kreslil. Dveře pokojíčku se otevřely. Ahoj kluci, maminka mi řekla, co jste vymysleli. Zkontroluju ty vaše výtvory a jdeme do cirkusu. Oznámil tatínek a začal si prohlížet obrázky. Kuba se rozhodl malovat den, kdy byli všichni na koupališti. Papír hrál všemi barvami, povedlo se mu to. Bylo vidět, že se snažil. To samé se bohužel nedalo říct o Ferdovi. Kreslil na poslední chvíli, nesnažil se a obrázek se mu vůbec nepodařil. Odbil ho. Takhle by to nešlo, kamaráde, řekl tatínek. První domácí úkol a ty ho takhle odbudeš? Do pokoje přišla maminka. Věděla, že Ferda umí malovat hezky. Tím víc byla překvapená a zklamaná, když si jeho obrázek prohlédla. Nedá se nic dělat. Do cirkusu půjde jen Kuba s tatínkem. My zůstaneme doma a ty uděláš úkol znovu. Rozhodla maminka. Ale mami, prosím, já to namaluju, až se vrátíme. Já chci jít taky, žadonil Ferda. Už jsem řekla, Ferdo, měl jsi dost času. Je mi líto. Trvala na svém maminka. Tatínek s Kubou odešli. Ferda zuřil. Bouchl dveřmi od pokojíčku. Pak dokonce roztrhl svůj nepovedený výtvor. Maminka přišla za ním. Domluvíme se takhle, Ferdo. Když uklidíš, co jsi natropil a uděláš si úkol, půjdeme do cirkusu zítra. Spolu. Bereš? Tak jo, beru, mami. Ferda uklidil roztrhaný obrázek, zasedl ke stolečku a začal malovat nový. Tentokrát se mu to podařilo. Dokončil obrázek právě ve chvíli, když se Kuba s tatínkem vrátili z cirkusu. Druhý den si oba kluci za namalované obrázky přinesli ze školy první jedničku. Když se maminka s Ferdou vypravovali do cirkusu, venku začala bouřka. Pořádná bouřka. Chtěli jít i v dešti, ale protože vypnuli proud, zůstali nakonec doma. Následující den odpoledne volal Ferda na maminku. Mami, dneska jdeme do cirkusu. Venku už je hezky a úkoly mám hotové. Vyrazili. Přišli na louku, kde ještě včera stála manéž a maringotky. Teď tam však byla jen ušlapaná tráva. Kolem letěla moucha hněv a směrem k Ferdovi zabzučela. Jdeš pozdě, bzz, máma ti to pokazila, kvůli ní jste to nestihli, bzz, může za to ona, ponoukala moucha hněv. Kde je cirkus, mami? Je mi to líto, Ferdo, asi už odjel, vysvětlovala maminka. Jakože odjel úplně pryč? Ano. Ferda se rozplakal. Otočil se na maminku a začal křičet. To je tvoje vina. Kdybys mě nechala jít s Kubou, stihl bych to. Nebo ten další den. Proud třeba vypadl jen v našem domě, tady klidně mohl jít. Ty jsi to celý pokazila. Ferdo, kdyby jsi udělal úkol včas, mohl jsi do cirkusu přece jít. Nesváděj vinu na mě. Já ale úkol udělal, akorát se vám nelíbil. Rozčiloval se Ferda. Zase začalo pršet. Maminka vzala Ferdu za ruku a chtěla jít domů. Nech mě! Vyškubl se jí. Celou cestu šel kousek za maminkou. Doma si s Ferdou chtěla maminka promluvit, on jí ale škaredě ocekával. Myslel si, že je to její vina, že za všechno může maminka. Ať si říká, co chce, je to nespravedlivé. říkal si pro sebe Ferda. Tatínek se na něj zlobil a poslal ho do pokojíčku. Bylo celkem pozdě, Kuba už spal. Ferda si vlezl do postele.

0: Bylo mu to moc líto. Že odbil domácí úkol, že se zlobil, že křičel a byl zlý. Maminka samozřejmě nemohla za to, že cirkus odjel. Chtěl běžet za ní a omluvit se strašně moc, ale bál se. Co teď? Usnout nemohl. Vstal. Sednul si potichu ke stolečku, rozsvítil lampičku a maloval. Ráno vstal Ferda brzy. Slyšel, jak maminka chystá snídani. Šel za ní do kuchyně.
1: Maminko, promiň mi ten včerejšek, prosím. Moc mě mrzí, jak jsem se k tobě choval. Ty jsi za nic nemohla.
0: Řekl Ferda a podal mamince obrázek. Byla na něm namalovaná maminka s Ferdou v cirkuse.
2: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
3: Slyším?
2: Zařval Padre do sluchátka.
4: To rád slyším.
2: Uchechtl se hlas na druhém konci.
4: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
3: Kde je?
4: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
3: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
4: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
2: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
4: Končím.
2: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát

0: strašného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a v rakovišti aut, a zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako Papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil. Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
0: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
2: Poctivého hrnčíře nebo čbánkaře bylo vždycky potřeba jako chleba. Když přijeli se zbožím na trh, hospodyně už věděli, ke komu jít, v kterém hrnci mléko neskysne, u kterého rendlíku nepadají ucha, v kterém pekáči se nejlépe upeče husa. Dobré zboží bývalo a některé vydrželo podnes, jak se dědilo z matky na dceru. Než je ale hrnčíř udělal, to dalo hodně práce. Musel mít dobrou hlínu a řádně vytopenou pec. Než hlínu v hliništi nakopal, dovezl domů, našlapal a promíchal, uběhlo několik dní. Pak vytočil na kruhu hrnky, misky, talíře a všelijakou drobotinu. Všechno dobře usušil, ozdobil polevou, nauchatil a znovu usušil a teprve potom ukládal do pece a zazdil. Topit se muselo ve dne v noci, aby se zboží dobře vypálilo a nepopraskalo. K jednomu hrnčíři do dílny chodil na besedu starý hastrman. Sedl si vždycky u pece na lavici, mžoural žabýma očima kolem a díval se, kolik je toho uděláno. Byl si pilný, Jozívku, na ty hrnečky je radost pohledět, huhňal vesele. Bez práce nejsou koláče a bez díla pec nenakrmíš, usmál se hrnčíř, který měl starého hastrmana rád a od pece ho nikdy nevyhnal, i když po něm všude zůstávaly loužičky. Řemeslo se u nich dědilo a v chalupě nedaleko řeky Moravy bydlelo už páté pokolení. Hastrman je všechny znal a dovedl o stařečkovi i prastařečkovi vyprávět všelijaké historky. S Josefem se poprvé sešli, když jako malý spadl z vrby do vody a málem se utopil. Hastrman ho vytáhl na břeh a od té doby se mu stal strýcem. Pravda, ňaňa. Já si občas vzpomenu, jak jsem jednou přišel tvůj prastaříček a začal stavět první pec. Málem jsem ho stáhl pod vodu, protože si udělal zrovna nad mou síňkou dřevěnou lávku. Když jsem ale viděl, jaké umí dělat hrnky, hned jsem od něj tři koupil. Však je mám také schované pod kamenem, aby mi je štika ocasem nepotloukla. Strýčku, vy hodně pamatujete. Ale já už dnes také, víte, už mám také několik křížků na zádech a blíž do hrobu. To jsou lidské nářky, jen si s tím počítáním sám zkracuješ život, pokáral ho starý hastrman. Možná máte pravdu, člověk nikdy není dost chytrý. Strýčku, já už jsem se chtěl několikrát zeptat. Proč chytáte lidské duše? Vždycky si na to vzpomenu, když vám dávám nový hrnek. Hastrman se otřepal, roztáhl blanité prsty a zahrozil mu. Každý víme svoje. Žádný z nás tu není nadarmo. Já ti do tvého řemesla také nikdy nemluvil. Ostatně dobrým lidem se to nestává. Kdybych byl takový, jak se o mě povídá, tak bys tady dávno nebyl. Jak se spolu dostali až sem, řeč vázla a bylo lépe mlčet. Hrnčíř si chtěl Hastrmana udobřit a poslal ženu honem pro pivo. Když se vrátila, nejdříve nalila hostu do nového malovaného džbánku a pak se dala do polévání. Za 14 dní měl být ve městě trh a měli tedy napilno. Hastrman poseděl ještě dlouho, ale víc pospával, než povídal. Před odchodem se zastavil mezi dveřmi a z ničeho nic povídá. Jozívku, nejezdi do města. Přijde velká voda, zboží bys nedovezl. Oba domácí se na něho podívali s hrůzou. Tolik práce nadělané, a co s tím? Dveře už dávno zapadly, mokré šlápoty uschly a jim pořád nebylo do řeči. Peněz bylo potřeba jako soli. Když prodali nějaký hrnec sousedce, obyčejně místo peněz přinesla kus másla nebo medu. Tak co budeš dělat? Pojedeš nebo nepojedeš? Zeptala se hrnčířova žena. Nepojedu. Jsem už dost starý, abych nedělal hlouposti a dal si od strýce poradit. A řekni to ostatním hrnčířům. Kdyby se něco přihodilo, vyčítal bych si, že jsem mlčel. Za několik dní naložil zboží na vůz a vjel. Ale na druhou stranu, rovnou do Čech. Prodával, kde se dalo, zastavil v každé dědině. V horách byli většinou tkalci, ale hrnčířů si vážili. Říkávali, lepší hrnčířův nehet, nežli tkalců 9. A tak ho všude vítali a rádi kupovali. Zanedlouho objel kus kraje a vracel se domů s prázdnou. Sotva se dostal zpátky na moravskou stranu. V první hospodě se dověděl, že se po veliké bouři vylila řeka Morava z břehů a nadělala všude mnoho škody. Hrnčíř už neměl žádné stání, hned zaplatil a spěchal domů. Když dojel k řece, viděl louky zanesené bahnem, polámané stromy a keře, strhané břehy. Voda však tekla už klidně a pomalu opadávala. Oddechl si, když stál před chalupou a žena mu vyběhla naproti. Josefe, to byla hrůza. Div nás to neodneslo i s chalupou. Někde se topil i dobytek. Po řece plavaly chlívky se slepicemi. Psí bouda. Voda brala kde co, před ničím se nezastavila. Chvála Bohu, že je doma všechno v pořádku. Měl jsem o vás strach, hlavně o děti. Ty se nedali doma udržet. Pořád byly u řeky. Jenom stará vrba za naší zahradou už není. Voda ji odnesla. Hrnčíři bylo z toho těžko u srdce. Jak vypřáhl koně a zatáhl vůz pod kůlnu, pospíchal na zahradu. Kus břehu zmizelo i s vrbou, na které sedával už jako malý kluk a řezal z ní píšťalky a o velikonocích pletl tatary. Nějak mu při tom vzpomínání zvlhly oči. Všechno se mu kolem začalo rozplývat. Najednou to nedaleko něho zašplouchalo. Byla to veliká štika. Mrskla sebou a zajela pod břeh. Díval se, jestli znovu nevjede na vodu. V tom se za ním ozval známý hlas. Díváš se, Jozívku, díváš. Já se také díval na tu spoušť. Všechny hrníčky mi voda odnesla. Doup je pod vrbou zničila. Nemám, kam bych hlavu složil. Strýčku, no to jsem rád, že vás zase vidím. Dal jste mi dobrou radu. A já zachránil celou fůru zboží. Všechno jsem ve světě prodal a v pořádku dojel domů. Za to vám nadělám hrníčků, kolik budete chtít. A všechny pěkně malované a s pokličkama. sliboval hrnčíř starému Hastrmanovi. A zůstávat můžete u nás, není to daleko od vody. Jsi hodný, synku. Ale nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavil nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný džbánek, talíř, nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřásl, až z něho kapičky létaly. Zelený kabátek měl samou záplatu a boty samou díru. Jenom na hlavě mu seděl pěkný klobouček z vidry a za šňůrkou trčelo račí klepeto. Zbytečně se trápíte, stříčku. Všem povím, že to nebyla pravda. Znám vás přece hezkou řádku let a nepamatuji si, že byste z vlastní vůle někomu ublížil. Děkuji ti, Jozívku. Mockrát ti děkuji. Já věděl, že na mě nezapomeneš. Nadarmo jsem tě nechránil celé ty roky jako syna. Nyní si už mohu klidněji klehnout tamhle pod splav a spát na věky. Poplácal hrnčíře po zádech, naposledy na něho zamžoural a sjel potichu z břehu do vody, ani to nezašplouchalo. Josef se za ním díval, dokud nezmizel v zátočině. Zdálo se mu, že právě odešlo z jeho života něco z něho. Rozpačitě se podíval na své ruce plné mozolů a hlubokých rých. Ještě mnoho práce musí udělat, než mu děti vyletí z hnízda a některé za něho vezme dílnu a vyučí se řemeslu. Domů se vrátil jako z pohřbu, ale nikomu nepověděl, že se právě rozloučil se starým dobrým kamarádem. V dílně dlouho ještě čekal, jestli se neotevřou dveře a neozve se známý hůňavý hlas. Hastrman však už nikdy nepřišel.

Když se probudil, byla tmavá noc. Docela tmavá noc, nic nebylo vidět, jen v dálce několik malinkých světýlek a zdálo se, že se trochu pohybují. Tichá noc, nic nebylo slyšet, jen jakousi krásnou, smutnou hudbu, která se, jak se zdálo, stále přibližovala. Zkrátka přicházel pohřební průvod. Vpředu a po stranách několik světlušek svítilo na cestu, za nimi šlo několik můr ve smutečném šatě, pak průvod muzikantů, nočních škrkavek, bzikavek, cvrkavek a jiných nočních vřeštidel, kteří hráli smutečný pochod. A nakonec hrobaříci s lopatami a kopáči. Můj pohřeb, zašeptal Pytlík jako ve snách. To já jsem asi umřel, ba jistě, vždyť ani nenesou rakev, to jdou teprve pro mne. A jako duch vstal, ještě mu bylo trochu špatně a přidal se k hrobaříkům a hudba hrála smutnou pohřební píseň. Tra, dram, tra, raram. Tra, dram, bram, bram. A hloupý Pytlík tiše plakal, protože myslel, že je to jeho pohřební píseň.

0: No to víte, zrovna Pitlíkovi budou strojit pohřeb.
1: To panečku platilo někomu většímu, hned vám to povím. Průvodce zarazil blízko jednoho lidského domku, kde za plotem ležel na zemi mrtvý kanárek přikrytý širokým pohřebním rouchem. Chudáček, právě dnes zahynul jedné paní, která se sem se třemi dětmi přistěhovala na letní byt. A ta večer zrovna před chvílí vyhodila mrtvého kanárka přes plot, protože si ho děti chtěli vzít sebou na noc do postele. Uvidíte, že ho hrobaříci pochovají, řekla dětem. Jděte spát, zítra se můžete jít podívat na hrobeček. No a právě k tomu kanárkovi, jak ta paní předvídala, přišel průvod hrobaříků. Velitel stáhl z ptáka pohřební roucho, rouchem byl veliký noční motýl smrti hlav a ten z kanárka tiše odletěl. Tak kopat, poručil velitel hrobaříků, a ty můžeš pomáhat, ať kanárka brzo pochováme, řekl Pitlíkovi. Pitlík se zarazil. Co? Já mám kopat? Teď já jsem mrtvý. To je přece můj pohřeb.
0: Už se mu všichni broučci chtěli začít smát, už ho chtěli z radosti poplácat za ty jeho hloupé řeči po zádech, ale najednou do toho vpadl strašlivý hlas.
2: Bude to Pitlíkův pohřeb.
3: Tvá poslední hodina udeřila, zařezal se do tmy ohavný skřek.
2: Neutečeš, neuletíš, neuplaveš, kvákal kdosi škaredě, až se všichni otřásli. Chy, chy, chy, chy, znělo příšerně z neznáma, jako by se někdo smál, ale nesmál se, protože nakonec toho vylezlo chy, chy, chy, chytili jsme tě.
0: Vždyť to byl potemník, splešťuje blátivá chroust a koktavá krtonožka.
2: Raf! 8 mohutných paží, klepet a pařátů semklo Pitlíka.
3: Konec s tebou uděláme.
2: Bídně zhyneš.
3: Zaživa tě pohřbíme.
2: Umřeš.
0: Tak na něj volali a hned rozkázali hrobaříkům, aby v kopání hrobu neustávali. Broučci, noční bzikavky a škrkavky a světlušky chtěli utéci, ale museli zůstat.
2: Za každým, kdo uteče, se rozletím, sliboval chroust. A chytím ho.
0: Nikdo chrousta neznal, jak lítá, proto mu věřili a báli se utéci. Kdo byl muzikant, musel hrát a ti ostatní museli zpívat pohřební píseň kanárkovi a Pitlíkovi. Bylo to velmi smutné a hrobaříkům šla práce pomalu od ruky. Tak pomalu, že se do toho vmísila krtonožka.
2: Musím vám pomoct. Tak se hrabe.
0: A pustila se mezi ně. Vy jste, děti, neviděli hrabat krtonožku?
2: Ale víte, jaké má přední pracky.
0: To jsou přece drábky jako u moderního stroje na kopání jam.
2: Jej, ty zajeli do země.
0: Vždyť hrabání, to je právě to nejlepší, co krtonožka umí.
2: Kdo by tu byl poznal koktavou krtonožku? Nikdo. Země lítala na všechny strany. Byl to déšť hlíny a pod krtonožkou v mžiku vyrostla hluboká jáma. Pitlík už pohled do svého hrobu nevydržel. Všechno se mu to znovu obrátilo v bříšku. Celá síť, kterou snědl, zatočil se s ním znovu celý svět a poroučil se zase bez sebe na zem.
0: Štěstí však bylo, že už zase o ničem nevěděl, protože v té chvíli ho splešťule blátivá hodila svými pařáty do jámy, hrobaříci vedle něho rychle položili kanárka a krtonožka zase všechno zahrabala. Konec.
2: Je po Pitlíkovi. Muzikanti ještě zahráli poslední píseň a odešli domů.
0: Potemník, splešťule, chroust a krtonožka si ještě počkali, až hrobaříci hrob pěkně upravili
2: a šli domů také. Zpěváci rovněž. Poslední se rozcházeli světlušky. Chudák, říkali si o Pitlíkovi, byl to kamarád Ferdy Mravence, ale měl popletený život a proto má také popletený konec. Však bez toho o takových hloupostech, jaké dělal, ani nevyjde žádná knížka, rozumovali. A pojďme už domů. Takové podobné řeči vedli a pak se rozletěli také domů. A je zkrátka konec pytlíka.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Krab a opice. Ve vesnici Numadzi byl velký svátek. Vesničané končili sázení rýže. K tomuto svátku každý rok ve všech hospodářstvích dělají rýžové koláčky. Dělají je takto. Nejdřív uvaří hustou rýžovou kaši a tu dají do velké dřevěné díže. Díži pak vynesou na dvůr. Celá rodina, matka, dcera i synové shromáždí se kolem díže a stloukají kaši dřevěnou palicí. V tu dobu je slyšet po celé vesnici klepy, klep, klepy, klep. Kaši stloukají tak dlouho, dokud se nesrazí v lepkavý kus těsta a z těsta pak dělají koláčky. Velké bílé koláčky. Poblíž vesnice Numadzi je nevysoká hora, porostlá hustým lesem. V tom lese žila opice. V den jarního svátku se vydala na procházku. V lese bylo temno a vlhko a opice se chtěla vyhřívat na sluníčku. Pustila se dolů, až doběhla k břehu řeky, která tekla za vesnicí Numadzi. Tam svítilo slunce. V řece žil krab. Mořský pavouk s tvrdým krunýřem. I ten se chtěl vyhřívat na sluníčku. Ve vodě bylo krabu zima, protože jarní slunce neprohřívá vodu tak, jako letní. Krab tedy vylezl z vody a lezl po teplém písku. Tak se stalo, že se setkala opice s krabem. Dobrý den, opičko, pozdravil krab. Opice se podívala na kraba zvysoka. Jinak se na něho ani podívat nemohla, protože byla mnohem vyšší. Opice se tedy na kraba podívala a vlídně mu odvětila. Dobrý den, krabe. To máme dnes pěkný den. Velmi pěkný, potvrdila opice. Poslyš, nevíš, jaký je to hluk ve vesnici za vodou?
2: To vesničané chystají rýžové koláčky.
1: Rýžové koláčky. Ty musí být dobré, řekl krab. Takže se neolízl. Jistě by to byl udělal, kdyby měl jazyk. Ale žádný krab na světě jazyk nemá.
2: O, já bych si také ráda pochutnala na rýžových koláčcích, povzdychla si opice.
1: Což abychom jim jednu díži ukradli, navrhoval krab.
2: To je dobrý nápad. Nepochybuji, že my dva to dokážeme, souhlasila opice.
1: Domluvili se, že ukradnou díži a společně se vypravili do vesnice.
2: Opice se kradla velmi opatrně, tiskla se k plotům a schovávala se za křovím.
1: Kraba stejně nebylo vidět, je malý a kromě toho krunýř má šedý jako vyprahlá země.
2: Cestou se rozhlíželi na všechny strany, až došli k jednomu hospodářství. Na dvoře bylo mnoho lidí, všichni byli kolem díže, všichni připravovali koláčky. V domě zůstal jen malý chlapeček a ten tvrdě spal a nikomu nepřekážel. Opice se skrčila u vrat a krab zatím vlezl dovnitř. Přilezl k chlapečkovi, chytil mu ručku do klepet a bolestně mu ji stiskl. Dítě se probudilo a zaplakalo. Krab rychle vyklouzl z domu a vrátil se na břeh. Tam na vršku čekal na opici, jak měli smluveno. Opice zatím také nezahálela. Jak chlapeček zaplakal, všichni na dvoře se polekali, nechali koláčky a běželi do domu. Na to právě opice čekala. Vběhla do dvora, oběma rukama uchopila díži s těstem, přehodila si ji přes rameno a běžela na břeh. To je tíha, povídala opice, když vylezla na vršek.
1: To je pořádná díže, radoval se krab. Nuže, pustíme se do těsta.
2: Ba ne, povídala opice, dříve si pohrajeme. Snědli bychom všechno najednou a nic by nám nezbylo.
1: Já si nechci hrát, povídal krab.
2: Chci jíst. Dej mi mou polovinu těsta a sama si hrej, jak dlouho chceš. A proč bych ti dávala polovinu? Vždyť díži jsem ukradla já.
1: Ano, ale beze mě bys ji nebyla ukradla. Já jsem kousl chlapečka a přivolal všechny do domu.
2: No dobrá, povídala opice. Uděláme to tak. Pustíme díži z vršku a kdo k ní přiběhne první, může sníst všechno těsto.
1: Ty jsi chytrá, durdil se krab. Dobře víš, že tam doběhneš dřív, protože já běžím mnohem pomaleji.
2: Jak to pomaleji? Vždyť máš 8 nohou, když to já jen 2. smála se opice. Už ani nečekala, co krab odpoví, a díži převrala. Díže se kutálela z vršku a opice běžela za ní. Běžela dlouhými skoky, takže brzy díži dohonila. Díže se nedokutálela ještě ani do poloviny a opice už byla dole. Sedla si a čekala. Za díží pomalu lezl krab. Na svahu bylo mnoho pahrbků a kořenů. Kdykoliv dopadla díže na pahrbek nebo narazila na kořen, nadskočila. Bílý kus těsta se uvnitř zmítal, až konečně prudkým nárazem z díže těsto vypadlo. A prázdná díže se kutálela dál. Když to krab uviděl, zaradoval se. Dolezl k těstu, dlouho se nerozmýšlel a pustil se do něho. Opice stále dole čekala. Když se díže dokutálela dolů, skočila k ní a dychtivě do ní vsunula ruku. Ale díže byla prázdná. Opice se tomu velmi podivila a vzhlédla vzhůru. V polovině svahu uviděla kraba, který si už pochutnával na těstě. Počkej, zvolala opice a běžela do vršku stejnými skoky, jakými před chvílí běžela dolů. Krab se však na opici ani neohlédl, jen levým klepetem přichytil kus těsta. Dej mi můj díl, povídala opice.
3: Jak to? Vždyť já jsem k těstu doběhl první,
2: odvětil krab. Měl plnou hubu těsta a proto mluvil velmi nesrozumitelně. Ale opice mu rozuměla.
4: Takový jsi, vždyť je to nespravedlivé. Ukradli jsme přece díži spolu,
2: povídala opice vyčítavě.
5: Ano, ale sama si řekla, že těsto dostane ten, kdo k němu doběhne první.
4: Lituji, že jsem to řekla. Nebylo to ode mě pěkné.
5: Velmi hanebné,
2: souhlasil krab.
4: Tak už mi to odpusť.
5: Vždyť já se nehněvám,
2: odvětil krab a přichytil si těsto ještě pevněji.
4: Tak mi dej aspoň kousek těsta. Vidíš, já, opice, prosím za odpuštění tebe, kraba.
5: To jsou jen slova. Co mám ze slov?
2: Povídal krab a strčil si do úst velký kus těsta. Opice pochopila, budou-li se tak dále domlouvat, že brzy nebude oč. Krab pojídal těsto rychleji a rychleji.
4: Chceš tedy, zvolala opice, abych si na důkaz upřímné lítosti vytrhla vlasy a dala ti je?
5: Ano, udělej to,
2: řekl krab a vztáhl klepeto. Opice si vytrhla vzadu všechny vlasy a dala je krabovi. Za to dostala maličký kousek těsta. A od té doby má krab vlasy na nohách a opice holí zadeček.

Pohádka japonské poštovní známky. Výrobce zrcadel v městě Edu měl syna. Ale otcovo řemeslo se chlapci valně nelíbilo. Postavím se před zrcadlo a v zrcadle se ukáže můj obraz. Poodstoupím od zrcadla a obraz zmizí. Chtěl bych se vyučit umění, které obraz uchová. Tak vstoupil Katsushika Hokusai, jak se chlapec jmenoval, do dílny mistra Shunsho, tiskaře a učitele kresby. Pod jeho vedením kreslil na papír návrhy divadelních kostýmů a tisků podobizny herců a hereček. Ale ani tady se mladíkovi nelíbilo. Papír, i když nese obraz všelijaké rozmanité krásy, je smrtelný. Rozhodl se proto, že se vyučí umění uiko-e. Umění uiko-e bylo umění vznešené. Buddhističtí mniši vyřezávali výjevy z Buddhova života do dřevěných špalíčků a ty přetiskovali jako doprovodné obrázky k textům posvátných náboženských knih. I když je papír smrtelný, obraz vyřezaný do dřeva má život delší a dá se tisknout znova a znova na další papír. Obraz, byť výjev ze života pomíjivého, prchavého, zůstane ve dřevě jako stálé poselství o tom, co umělec řezbář viděl a cítil. I vstoupil mládenec do dílny, kde se rodily knihy. Rodily se ze souhry čtyř. Malíř maloval, rytec ril kresbu do dřeva, tiskař přetiskl dřevořezbu na papír a vydavatel se postaral o konečnou podobu knihy. Mladík byl v tiskařské dílně malířem i dřevorytcem. Kreslil tenkým štětcem na hedvábný papír, ten nalepil na špalíček sakurového dřeva a pak svou kresbu do dřeva přeryl. Tiskař přenesl dřevořezbu na papír s vlákem čínského papírovníku. Vybarveny do barevné krásy byly ty listy příbuzné kráse japonské přírody, proměnlivé od jara do podzimu i jemné jako brokátové látky. Postavy dřevorytů ožívaly v mysli mladého umělce v příběhy. Černovlasé krasavice v květovaných kimonech mu kynuli na pozdrav, vábili ho do světa krásných snů, vystupovali z obrázků a odcházeli do pohádkových světů. Květy na jejich kimonech se rozvíjely, voněly, měnily se v zahrady plné kouzel a mladý umělec zatoužil vyjít z dílny za vysněnými příběhy ven do široké krajiny. Tak se stal tulákem v ostrovní říši. Společníky mu byli štětec, tuš, ostrý nožík, souprava látek s hlubšími i jemnějšími žlábky a dřevodala spanilá sakura. V pohádkové říši, kam se odstěhoval z obyčejného světa, rozprávěl s vílami, které si hráli ve vodopádech, až doputoval k posvátné hoře Fuji. Když se chystal nakreslit horu, aby přenesl její podobu na špalíček sakury, poslala k němu hora spanilou dívku. Umělci se zdála krásnější než všechny gejši, které v čajovnách nalévali unavenému poutníkovi čaj. Dívka řekla, jsem poselkyně hory Fuji. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, abys nedělal marnou práci. I když tvé nožíky mají jemnost a ostří měsíčního paprsku, nedokážou vyrýt do dřeva krásu hory Fuji.
A Tsuchika Hokusai odpověděl. Věřit své paní hoře Fuji, že umělce vábí krása tím víc, čím těžší je ji dostihnout. Podíval se k hoře, která vstávala do nebeské modři, jako by tanečnice zdravila zdviženými pažemi vycházející slunce. Fuji je krásná. Vybarvím jí suknici sytě červenou barvou tan a zasněženou hlavu vybarvím jemně růžovou barvou beni. Slunce ji oprášilo zlatým pelem. Až přitisknu dřevoryt na jedvábný papír, popráším list měděnými pilinami. Pokračoval v práci a sám se podivoval tomu, jak se od hodiny k hodině podoba hory mění. Však už tu byla poselkyně znovu. Lidiči krásy, moje paní hora Fuji, posvátná všem lidem ostrovní říše, se zlobí černým hněvem. Umělec odpověděl. Hněv tvé paní je černý jako vlasy gejš a blesky z něj trčí jako jehlice, jež poutají účesy žen. Pro větší lesk jsem namíchal barvu s klihem. Zálibně se díval na první i druhý list s obrazem hory Fuji. Hora Fuji po ránu, Fuji před bouří. Krásná v obojí podobě. Než slunce přeplulo oblohu, byla u Katsušiky víla poselkyně s třetím vzkazem. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, aby ses nepokoušel uvěznit její krásu v dřevěném obraze. I kdyby ti Sakura dala dobré dřevo a ty si je vyhladil do hladkosti zrcadla, nebude vězněm hora Fuji, ale ty sám. Věz, že moje paní má bohatší šatník než všechny císařské milostnice a ty se budeš honit za jejími proměnlivými podobami, až se k hoře Fuji připoutáš k nevysvobození. Víla rozevřela svou náruč. Znáš pohádky o vílách? Já jsem jedna z nich. Vezmi si mne a nepokoušej se polapit do svého díla horu Fuji. Ale Katsušika Hokusai neměl oči pro její krásu. Miluji horu Fuji, řekl víle. Má paní, hora Fuji ti posílá poslední varování. Chceš-li být doživotně milencem hory, věz, že má paní je žárlivá, promění na tvých obrazech vlny mořských příbojů, které si maloval v ramena chobotnice a těmi zahubí každou krasavici, kterou bys v budoucnu namaloval. Umělec odpověděl. Teď neruš. Chci zachytit horu Fuji v převleku z měsíční záře. Buď tedy doživotním vězněm hory Fuji. Tak se stal dřevorytec Katsušika Hokusai doživotním poutníkem za krásou hory Fuji. Když byl na konci své životní pouti, zůstalo po něm album 100 podob hory Fuji a poslední vzkaz hoře. Má paní Fuji, chtěl jsem ve dřevě zachytit krásu té země, již si císařovnou. Síly mi vyschly a suchý a lehčí než podzimní list se vznesu do volnosti. Zůstaneš věčně krásná a listy v mém albu jsou odleskem krásy prchavých.

jeho podoby hory Fuji se dostaly na japonské poštovní známky a jejich bezpočet. A na všech

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí, krákal havran. Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Copak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla, krákal havran. Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by se na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě, řekla malá čarodějnice, že je dneska Filipo Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapajte.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice.
2: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na Skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si Šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, co pak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

Pohádka o Kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému Kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému Kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky.

0: A vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajín s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajín. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi? Zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval hajný.

cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.

0: Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý byl chudý chalupník a měl jedinou dceru Manku. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí bratrovi za husopasku a když po několika letech zesílila, nastoupila za děvečku.
1: Když budeš, Manko, dobře sloužit, dám ti, až budeš odcházet, místo mzdy jalovici.
2: Děkuji, stričko.
1: Právě mám 4nedělní tele, to pro tebe dochovám. Jistě ti to bude milejší než peníze.
2: Budete se mnou spokojen, stričko. Uvidíte.
0: Od té chvíle byla Manka do práce jako oheň. Ani krejcaru strýci neumařila a sloužila bez reptání 3 léta. Když ale otec zestárl, potřeboval dceřinu pomoc.
2: Stričko, s tatínkem je prý velmi zlé.
3: Také jsem slyšel.
2: Budu muset od vás odejít a posloužit mu.
3: Jsi hodné děvče, Manko, jen hezky běž a bratra ode mne pozdravuj.
2: Ale stričku...
3: Máš pravdu, Manko, málem bych zapomněl. Nemáte asi doma ani krajíček. Skoč si do kuchyně, ať ti kuchařka dá bochník chleba, čbán mléka a hrudku másla. Utíkej.
2: Stričku, vy jste mi ale...
3: A ať ještě přidá pitlíček hrachu a bílé mouky.
2: Ale stričku, vy jste mi přece slíbil jalovici.
3: Ty ses na rozumu pomátla, jalovici, kdo to jakživ slyšel. Takovou výslušku bych si taky nechal líbit.
2: Co pak si, stričku, nevzpomínáte?
3: Nikdy jsem ti nic takového neslíbil, ale jestli se ti zdá málo, co si dostala, přidám ještě 2 zlaté.
2: A co já s tím budu dělat?
3: Nepřidám už ani nic.
2: A nepřidal.
4: Buď ráda, že ses nevrátila s prázdnou, Manko.
2: Za tolik let dobré služby takovou almužnu? Ne, tatínku, to si nesmíme nechat líbit.
4: Ale co bys chtěla dělat, dceruško?
2: Jděte si stěžovat do města k panu prokurátorovi.
0: Když Manka jinak nedala, vypravil se otec do města a tam svou žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, že jestli to soudce nějak nespraví, musí jalovici dát, a proto se ho snažil dostat na svou stranu. Prokurátor byl na rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl právo na své straně.
5: Váš spor je velmi složitý. Rozsoudím takto. Dám každému z vás 3 stejné hádanky a kdo je správně uhodne, dostane jalovici.
3: Jste moudrý, pane prokurátore, velice moudrý.
6: Ale pravdu mám přece já.
5: To je právě těžké posoudit. A proto raději dobře poslouchejte. Hádanka první.

0: tomu ani trochu nerozumím. Tak prohrál jsi nebo ne?
1: Prokurátor mě dal hádačku.
0: No?
1: Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli uhodnu, dostanu jalovici.
0: Ty naděláš kvůli hádankám. Vždyť jsou tak jednoduché, že je sama uhodnu.
1: Ty?
0: No. Co by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, no? A co sladšího nad náš sud medu? A co bohatšího nad naši truhlu plnou dolarů?
1: Dobře máš?
0: No.
1: Uhodla jsi to?
0: No.
1: A jalovice je naše.
2: Tak co, bratři? Uhodli jste mé hádanky?
1: Inu, já myslím, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který 4 léta leží. A nic bohatšího než moje truhla tolaru.
2: No, abych ti pravdu řekl, sedláku, tvá odpověď se mi moc nezdá. Vyslechneme ale napřed, s jakou přišel tvůj bratr.
3: Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko, které mžikem všecko přehlídne. Nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem. A někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší je naše zem, z níž všecko naše bohatství pochází.
2: Ty jsi uhodl, chalupníku. Dostaneš jalovici.
1: To přece nemyslíte vážně.
2: Jedině chalupníkova odpověď je správná.
3: Mockrát vám děkuji, pane prokurátore.
2: Ale teď mi, chalupníku, pověz, kdo ti poradil.
3: Sám jsem to vymyslil, milostivý pane.
2: Vidím ti na očích, že lžeš.
3: Opravdu, milostivý pane.
2: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.
3: Nezlobte se, pane, ale já slíbil dceři, že to nepovím.
2: Dceři? Dobře tedy. Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci. Ať není ani ustrojená, ani nahá. Ať nepřijde ani pěšky, ani na voze.
3: Ale pane prokurátore...
2: Běž a vyřídí to.
3: Ach, manko, ty jsi to pěkně spravila.
4: Co pak, táto? Špatně jste odpověděl.
3: Dobře, dceruško, dobře.
4: No tak co se přihodilo?
3: Pan prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel říct, že ty jsi mi poradila.
4: Tak se proto netrapte, táto. Co se stalo, stalo se.
3: Tobě se to řekne. Ale pan prokurátor ti vzkazuje, že máš k němu zítra přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci, nemáš být nahá, ani ustrojená, nemáš přijít pěšky ani na voze.
4: No to je toho. Nechte to na mě, já to nějak vyvedu.
5: O 2 hodinách z půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc. A když bylo ke 3. hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo po jezdecku do města se dostala.
2: Vidím, že jsi vtipné děvče. Vždycky jsem si přál mít chytrou ženu. Jestli chceš, ožením se s tebou.
4: Vždycky jsem si přála mít moudrého a hezkého muže. Proto tedy souhlasím.
2: Mám jen jednu podmínku.
4: Poslouchám.
2: Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.
4: Myslíš do soudu?
2: Do soudu ani do ničeho jiného. Nebo se budeš muset k otci vrátit.
4: Tvou podmínku přijímám.
2: Tedy může být svatba.
5: A byla. Z Manky se stala velká paní, ale zůstala pořád stejně vlídná, moudrá a spravedlivá. Svého manžela velmi milovala a za to jí měl každý ve velké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Hádali, až se dostali k soudu. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla a manželův nespravedlivý rozsudek se jí pranic nelíbil.
4: Haló, člověče!
6: Ano, milost paní.
4: Proč pak jste se nechal tak napálit?
6: Pan prokurátor tak rozhod.
4: Kdo to jakživ slyšel, aby hřebec měl hříbě?
6: Taky si myslím, že se mi stala křivda. Ale co mám dělat?
4: Já vám poradím. Ale žádný se nesmí dozvědět, kdo vám tu radu dal.
6: Spolehněte se, milost paní.
5: Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na vrchu Skarmanu našeho sedláka sítě roztahovat.
7: Hej, ty tam! Co pak to tam nahoře vyvádíš?
8: Chytám ryby!
7: Od kdy pak na vrchu rostou ryby?
8: Inu, od té doby, co mohou mít hřebci hříbata.
7: Poslyš, ty lišáku, pojď blíž.
8: Ano, jemnost pane.
7: To hříbě dostaneš, ale napřed mi řekni, kdo ti tuhle taškařici poradil?
8: Nikdo, jemnost pane. To já sám jsem si ji na vás vymyslel.
7: Řekni pravdu.
8: Opravdu. Přišlo mi tu zelí to, že jste tak... No, že jste proti mě rozhod. A proto jsem si to vymyslel.
7: Tak dost přetvářky. Řekni, kdo tě navedl. Nic ti neudělám.
8: Víte, milost pane...
7: No tak se neboj.
8: Vaše paní.
7: Jestli pak se ještě pamatuješ, co jsem ti před svatbou přikazoval.
4: Pamatuji.
7: A proč si tedy sedlákovi radila?
4: Protože nemohu snést nespravedlnost. Ty jsi ho ošidil.
7: Do toho tobě nic nebylo.
4: Odpust mi to, ale nemohla jsem jinak.
7: Teď se vrátíš, odkud jsi přišla. Ale abys neřekla, že jsem s tebou naložil nespravedlivě, smí si odtud odnést, co máš nejraději.
4: Děkuji ti, milý muži, za tvou dobrotu. A když to nemůže být jinak, poslechnu tě.
7: Máš ještě nějakou prosbu?
4: Dovol, abych ještě jednou s tebou povečeřela. A buď prosím tak veselý, jako by se mezi námi nic nestalo.
7: To přání ti mohu vyplnit.
5: Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě nalitou sklenici vína podal. Pan manžel víno vzal a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všecko zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Slunce už stálo hezky vysoko, když se pán prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se s ním stalo.
7: Ty jsi tu ještě?
4: A proč bych nebyla?
7: Vždyť si přece slíbila, že odejdeš do hor k otci.
4: A slib jsem dodržela.
7: Ale co já tu dělám?
4: Vždyť si mě přece dovolil, abych si vzala sebou, co je mi nejmilejší.
7: Ano, to jsem dovolil.
4: A protože jsi mi nejmilejší ty, vzala jsem si tebe.
7: Všechno ti odpouštím. Vidím, že jsi chytřejší než já. Proto taky budeš ode dneška soudit ty.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si namířil ke svému kamarádovi červenému mravenečkovi, jenomže jsem ho nenašel doma. My dva se sešli až pozdě odpoledne a hned vám povím, proč. Zrovna toho rána řekla maminka mravenečkovi. Vím, že moc rád leckam strčíš svůj zvědavý nosík, ale prosím tě, poslechni mě jednou. Vyhni se aspoň louce, kde roste kokrel. Tam se teď usadila zlatá broučice a říká se o ní všelico z podivného. Zkrátka, zlaté broučici prý straší ve věži. Bojím se, aby ti nějak neublížila. Sotva domluvila, její napomenutí začalo mravenečkovi vrtat hlavou. On už je takový. Jak to asi vypadá, když někomu straší ve věži? Říkal si a čím víc o tom přemýšlel, tím víc cítil takový divný neklid, který se jmenuje zvědavost a nedá se zahnat jinak, než že se udělá zrovna to, co se udělat nemá. Zajdu ke zlaté broučici, rozhodl se nakonec. Když budu opatrný, jak by mi mohla ublížit? Utrhl si na cestu jahodu a metelil si to rovnou k louce, kde roste kokrel. Zlatá broučice právě seděla na verandě svého domečku, prohlížela se v zrcadle a sotva zahlédla mravence, zvolala: neseš mi dárek? Tak pojď blíž, mravenčí chlapečku, a slož mi ho k nohám, všichni to dělají kvůli mé sličnosti. Nosí mi dary, koří se zlaté broučici. Jsem ze všech brouků nejkrásnější, víš? Proto taky žiju tady pod kokrhelem, který se celým jménem nazývá Kokrhel sličný. To je nejlepší místo pro sličnou broučici. Všichni to o mně říkají. Říkají o vás něco jiného. Zasmál se mravenec a pomyslel si, tak už vím, co znamená, že někomu straší ve věži. Ale broučice se vztekala. Tak to jsi slyšel špatně, hloupý mravenčí chlapečku. Každý tvrdí, že jsem veliká krasavice a proto mi nosí dary. Dnes už tu byly bejlomorky, listohlodi, drvohlodky, tiplice a kuklice. Pak tedy máte dost darů a já už musím jít, řekl mravenec. Ale zlatá broučice se před něj hrozivě postavila a zvolala: stůj! Tamti mi přinesli samé docela nechutné věci a já mám zrovna chuť na jahodu. Dej ji sem. Zaběhněte si na mes, tam jich roste, ocekl mravenec. Ale broučice vypískla: já? Mé zlaté nožičky, že by se měly trmácet na mes? To jsou mi drzé nápady, dej sem jahodu a zmiz. A broučice chňapla po jahodě, ale jak byla rozčilená, spolkla s jahodou i mravenečka. Co to děláte? Nechte mě! Puste mě! Ohyzdo žlutá! Ohyzdo líná! Ohyzdo hloupá! Volal mravenec celý pryč z toho, jak rychle se octl v žaludku zlaté broučice. Zlatou broučici to polekalo a rozčílilo ještě víc. Za všechno si můžeš sám! Proč si mi nedal jahodu dobrovolně? Pištěla. Teď mlč! A nenadávej mi! Mlč! Nemluv na mě! Ty jeden hlupáku hloupá! Na to se ozvala žalostná odpověď: ohyzdolína, žloutá. Kolem zlaté broučice zrovna skákala čiperná luční kobylka. Už dlouho měla na broučici pivku a teď najednou slyší, že na ní broučice volá: ohyzdolína, žlutá. Já nejsem ani líná, ani žlutá. To všechno jste vy? Utrhla se kobylka na broučici. Nechte mě laskavě na pokoji, ano, nebo to špatně dopadne. Jenomže broučice ji vůbec nevnímala, protože zrovna okřikovala mravence. Mlč! Nechci tě poslouchat! A já vás také nemíním poslouchat. Já jsem si nezačala, já ne. Rozčílila se kobylka, skočila k broučici a slupla ji. Tak, Teď už nekřičel jen mravenec na broučici a broučice na mravence, ale taky broučice na kobylku a kobylka k tomu taky řekla svoje. Hádali se všichni tři o 106 a vlastně už nikdo nevěděl s kým, až kobylka zaječela: Vy tam! Ať jste, kdo jste, mlčte! Nechci to poslouchat! Je mi z vás na nic! Bolí mě břicho, mlčte, ticho, ticho! To právě skákala kolem trnkového keře, ve kterém seděla malá pěnička. Bylo to poprvé, kdy si úplně sama vyletěla z hnízda vyzkoušet pěničí trylky. Lili, prospěvuje si pěnička a tu kolem skáče kobylka a křičí: Ohyzdo líná, mlč! Nejsem ohyzdná a nejsem ani líná, ozvala se mírně pěnička. Vždyť slyšíš, že cvičím trylky, co si to na mě vymýšlíš? Dostala jenom nevrlou odpověď: Mlč! Tak dost. Pěnička se zakabonila a raz, dva, na dvě polknutí kobylku sezobla. Bylo to dost velké sousto pro malou pěničku, až jí z toho zaškrábalo v krku, ale věřila, že teď si konečně v klidu zaspívá. Otevřela zobáček a z hrdla jí namísto li vylétlo: Mlč! Ty mlč! Ty! Zanaříkala spletená pěnička a celá nešťastná letěla honem domů, aby si postěžovala mamince. Maminka si zrovna v nejlepší náladě zkoušela árie. Li, hlaholila splna hrdla. Li, neslo se daleko do kraje a ona si pyšně říká, že zpívá líp než Slavík. A v tom přiletí domů malá pěnička, otevře zobáček a vyhrkne: Mlč, nechci tě poslouchat. Tak to se maminky pořádně dotklo a bez rozmyšlení pleskla malou pěničku dozad. V tu chvíli vyskočila pěničce ze zobáčku kobylka, poskočila a vysvětlila: To neříkala vaše pěnička, ale já a ještě někdo, koho jsem spolkla. Pěkně vás prosím, plácněte mě taky. Kobylka dostala pěknou hrdu dozad a vyskočila z ní zlatá broučice. Potom plácli i broučici a té vyletěl z hrdla mravenec i s jahodou. Chvíli na sebe všichni vyjeveně koukali, ale pak jim to z čista jasna všechno přišlo k smíchu. A tak se všichni smáli a tu zas zlaté broučici najednou přišlo k smíchu, jak hloupě byla pyšná. Oh, mě asi strašilo ve věži. Vyhrkla a zase se všichni smáli dál. A zrovna v tu chvíli jsem se tam nachomítl já. Čemu se všichni smějete? Zvídám honem a jeden přes druhého mi začali vykládat, co se stalo. Chviličku jsem se s nimi smál a pak jsem doprovázel domů svého mravenčího kamaráda. Kde pak si zase lelkoval? Kam si zas strkal nos, že si byl celý den pryč? Zlobila se mravencova maminka a on mi zašeptal: Prosím tě, mamince nic neprozraď. Slíbil jsem to. Ale ten slib se týkal jen mravencovy maminky. Vám jsem to přece povědět musel. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Maničko, Maničko, vstávej. Halo, ospalče, no tak, bude to.
1: Když maminko, mě se dneska nechce vstávat.
0: Ale jdi, vždyť už je 10 hodin.
1: Teprve, no tak už to chvíli, jo.
2: Už ani minutku, čeká na tebe spousta práce. Koukni.
0: Nesu ti vajíčka.
2: Nejvyšší čas, abys namalovala ty nejkrásnější kraslice.
1: Teď?
2: No, ani se nenaděješ a Hurvínek si přijde pro koledu. Tak šup, šup, šup, šup, vstávej.
1: Ale ne, to je, už tohle ta hloupá pomláska, kdo si tohle vymyslel.
0: Ale co je na ní hloupého? Je to starý lidový zvyk, že mládenci našupají děvčata.
1: No, a ta je za to ještě obdarují, to je teda pěkný zvyk, to je spíš zlozvyk.
0: Ale nebrble, jadej se do díla. Přece bys Hurvínkovi neskazila radost. Těší se na tu pomlásku už celý týden.
1: Tak tomu věřím. Jak znám Hurvínka, tak mu nic neudělá takovou radost, jako když mě může beztrestně seřezat.

0: Dočkal jsem se. Konečně tu máme milované Velikonoce. Už se těším, jak Máničce protře po sukni. Jenže ouha, chtělo by to koupit po mlásku. Takže, milé prasátko, kde pak tě mám? A tady jsi. A co se dá dělat, došlo i na tebe. Tak se ukáž, kolik korunek máš v bříšku. Koruna? Za fraporte to jsem si moc nenašetřil. Za korunu mi nikdo pomlásku neprodá. A mám po koledě. No co, stejně je to jen takový hloupý zvyk. No jo, ale Mánička se určitě tolik těšila, tak jí to nemůžu udělat. Hurvínku, hurvínečku, mysli ty kluku chytrá. Jopi, no jistě, mě nic nezaskočí. Z čeho je pomláska? No přece z vrbového proudí, takže teď jen najít vrbu a pomlásku si vyrobím sám. Teda, ono se řekne najít vrbu. Tady ve městě to není vůbec lehký úkol. Že bych místo pomlásky našupal Máničce koštětem? I ne. Je, mám štěstí. Tady za plotem v zahradě je krásná vrba. Tak, chlapče, plot, ne, plot, Mánička mi za to stojí. No prosím, to bude pomláska jedna báseň.
1: No počkej ty, uličníku, co tam rveš to proutí?
0: No tě prsk.
1: Já ti dám krát z mé zahradě.
0: Rychle pryč, mizím.
1: Roku, vem si ho.
0: Já pomoc. Úkladná vražda.
1: Máš štěstí, přes ploty se neleze. A příště si nech zajít chuť na podobné nezvané návštěvy.
0: Tak to vám můžu slíbit. Do příštích Velikonoc mě neuslyšíte. Jau. Koleno mám rozbité. Ale hlavně, že se proutí, nic nestalo. Máničko, Máňulinko, chystej se. Máš se na co těšit.

0: Hady, hady, doprovody, dejte vejce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. S slepičkou vám jsme se jiný. A tu máš. A tu máš. A ještě jednou.
1: No mi dám nech už toho. Tady máš ty kreslice.
0: Já, dík. Ty jsou pěkné.
1: Že jo? Sama jsem je malovala.
0: Ukáž. Je, co to?
1: No ne.
2: Máničko, ty jsi tomu dala. Ty jsi ta vajíčka zapomněla nejdřív uvařit.
1: Já jsem taky nešťastná. Ne.
0: Máni, nebůl. Já jsem letos taky nedopadl nejlíp. Koukni se na moje koleno.
1: Ukáž. No, nazdar.
0: No, a co teprve, kdybys viděla moje pozadí? Tam, co se sedí.
2: No, jak tak na vás, děti, koukám, tak nevím, kdo z vás dvou vlastně dostal na mrskáno.
1: Já.
0: I já.
1: No, a já se ke všemu ještě držela úplně zbytečně. A přitom se mi letos ty malovánky tak úžasně povedly.
0: A já se zase úplně zbytečně dřel s tou pomláskou. Nevykoledoval jsem si dočista nic.
1: Jak to, že ne? A co ta ošatka plná vajec?
0: Vlastně máš pravdu.
1: No?
0: Já mám vejce na měko docela rád. Joj, teče to. Nechápu, proč ty slepice snášejí ta vejce tak přeplněná.
2: Počkej, Hurvinku, to nejes. Ta vejce nejsou na měko, ale syrová.
0: Já vím, jen jsem chtěl udělat Máničce radost.
3: Hody, hody, doprovody.
4: Paní Katko, dejte mi vejce malovaný.
2: Pepo, to je překvapení. Počkejte,
5: ale kde jste nechal pomlásku, no?
4: Mně stačí tadyhle vařička.
2: Yeah.
4: A šup.
2: Yeah, yeah, yeah.
4: A šup.
2: Dost.
4: A šupla.
2: To stačí. Hey,
4: kde pak, přistanu. Dokud nedostanu sladkou odměnu. A šup.
2: Pepo, dost, ale musím se přiznat. Já na vás koledou dočista zapomněla.
4: Ano?
2: No, ale počkejte, nesmutněte, mám nápad.
4: Ano?
2: Upeču vám z těch Máničiných kraslic velikonočního beránka.
1: Ano!
4: Tak to jo.
2: Už se to nese.
0: Taky se mi už zbíhají sliny.
2: Tady ho máte, beránka.
1: To je vůně.
4: Řeknu vám, paní Kateřino, ten se vám opravdu povedl.
1: A jak by ne, když je z mých kraslic,
0: které jsem já vykoledoval.
2: Tak dost řečí a dobrou chuť.
4: Dobrou
0: chuť.
1: Musím uznat, bábinko, že na těch velikonočních zvycích přece jen něco je.
0: No bodejť, takže šťastné
4: a veselé
1: Velikonoce.

0: Bylo jedno malé království a v něm žil mladý, veselý princ. A ten si chtěl vzít za ženu princeznu Eulálii z království ještě menšího.
1: Pošlete princezně dárky, poradil princi správce knihovny, nejchytřejší muž hlavního královského města. Pošlete dárky, které máte ze srdce rád.
0: A princ poslal princezně Eulálii krásnou červenou růži a ptáčka Slavíka.
2: Olala, dárky jsou to šarmán a hezonke.
3: Zasmála se princezna Eulálie a 7 dvorních dam s ní.
0: A zasmál se i její tatínek, císař.
2: Princ musí mít moc šikovného mistra zlatníka, když mu vytepal tak krásnou růžičku. Šveholila princezna a pohladila ji. A jau! Píchla se o trn.
4: A to není možné, ta růže je pravá. Je to obyčejná pravá růže, jakých rostou na naší zahradě tisíce.
0: Sakr blé! A tfuj! Hned ten dárek vyhoďte, zvolal císař a mrkl po Slavíkovi. Nevidím pod jeho ocáskem žádný klíček na natahování, že on bude také pravý.
1: A jen to císař dořekl, Slavík zaspíval. A vyletěl z klícky a zakroužil 7 dámám nad parukami. To bylo zděšení.
2: Je živý a lítá. Ječely dámy a ta nejvyšší dvorní dáma, která dosáhla až na lustr, rychle otevřela nejvyšší okno a vykřikla kšá! A Slavík letěl zpátky domů k princi.
0: Že se nestydí poslat ti takové dárky, to si tě, Eulaličko moje, málo váží, když pro tebe nechce dát udělat u hodináře ani Slavíka na klíček. Vzkažte princi, že my o žádné pravé růže a Slavíky nestojíme a že princeznu nedostane. Nejdřív k princi doletěl jeho Slavík a hodinku za Slavíkem doletěl i císařův poštovní holub se vzkazem.
1: Tak pro princeznu Eulálii je pravá červená růže málo. Budu ji muset potěšit něčím jiným.
0: A princ si blátem pomazal tvář a šel k císaři do služby jako pasáček vepřů.

0: Slyšíte, dvorní dámy? V prasečím chlívku hraje hrací strojek O a zpívá písničku, kterou si hrávám jedním prstem na čembalo. Musím ten strojek mít. Utíkejte za pasáčkem, zeptat se, kolik by stál.
1: A dámy běžely kalužemi a prasátka je vítala a za minutku běžely zpátky. Hrůza, hrůza, pasáček chce za strojek 100 hubiček od princezny.
0: Oh, vy dáte 90 hubiček, milé dámy, a já 10. A ten strojek bude můj.
2: Ale pasáček řekl ne. Chci 100 hubiček od princezny. Není to strojek ledajaký. Když v něm dáte vařit vodu, pára vám prozradí, kde se co ve městě vaří. Přivoňte si.

0: opravdu všechny kuchyňské vůně města. U ševců vaří brambory s vodou. U rychtáře smaží slaninu. A na zámku zas budou k obědu ty malilinkaté lívanečky s monogramem císaře, princezny i šéfkuchaře Leona. Dámy s nosánky plnými vůní utíkaly za princeznou a křičely. Pasáček vepřů nemá obyčejný hrací strojek, ale zázrak, zázrak. A když princezně prozradili, že může každý den vědět, co vaří celé město, princezna zvolala. Bez váhání, dejte se, dámy, do líbání.
1: Ale pasáček, který nakoukl do zahradního altánku, zavrtěl hlavou. Kde pak? S dámami se hubičkovat nechci, princezno. Bez váhání se dám do líbání s vámi a v prasečím chlívku.
2: A že srdíčko princezny Eulálie toužilo po hracím strojku víc než po čemkoliv jiném, začali. První hubička a druhá hubička a třetí hubička a čtvrtá a pátá a šestá a se střechy uviděl to pusinkování císařů v poštovní holoubek, kterému věřil císař na slovo, co je mi psáno, to je dáno a co pošťák holub přinese, musí být pravda, říkával císař. A tu zase podivil, že ho teď holoubek táhl z postele a na nožičce neměl žádný dopis.
3: Copak, jakou zprávu mi neseš, neneseš?
2: Holoubek pošťák popoletěl k balkonu a císař ťapal v bačkorách za ním a holoubek vrků letěl až na balkon. A císař uviděl, co se děje pod střížkou prasečího chlívku.
1: 25. hubička a 26. hubička a 27. Počítal si pasáček s dámami a dáma Hortenzie dělala klacíkem čárky do bláta, aby se nepřepočítali. A prasátka vesele chrochtala.
2: A dost! Zakřičel císař. A popadl svou levou bačkoru, mrskl s ní a ta přistála na hlavě dámy nejvyšší.
0: Nic nemůžem. Princezna chce pasáčkův vařící hrací strojek a ten stojí 100 hubiček. A my jen počítáme, aby se nepředala.
2: Kdo to kdy viděl, aby se urozená princezna hubičkovala s neurozeným pasáčkem? Eulálie je dost a domů.
0: Tatínku, jestli ten strojek nedostanu, uteču vám a vezmu si toho prince, co mi poslal tu ošklivou pravou růži.
2: A jen to princezna dořekla, ten princ vyšel z chlívka. Vymydlený, nastrojený, se zlatými knoflíky na košili i na kalhotách. Dámy udělali. A údivem zachrochtala i prasátka. A aby ne, vždyť byla jedinými prasátky na celém světě, které pásl sám princ.
1: A princ, pasáček, se podíval na princeznu a řekl. Milá Eulálie, já už tě nechci. K mé červené růži si přivonět nechtěla, ale vůně strojku ti docela popletly hlavu. Písnička mého Slavíka se ti nelíbila a pro hloupý hrací strojek, pro cinkavou hračičku se zhubičkovala s pasáčkem vepřů. S Bohem.
2: A než princ navždycky odešel, naposledy pustil hrací strojek. Kolem chlívku to zavonilo polívkou česnečkou, kterou si vařil strážný u brány. A strojek princezně dospíval svou písničku do konce.

A když jsme u toho hrajícího, vařícího a zpívajícího strojku prince Pasáčka, musím vám říct, že my tři si zpíváme taky. Třeba o koních.

0: Povídka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky, a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost. Když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.
2: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Leckde po lese se poptávala po plánce, ale řekla jí až sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá plánka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupali jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na plánce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do plánky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl, podívej, ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se ježková. Bolí. A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči.

0: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
1: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
0: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
2: Je, Krtku, ty jsi tady.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještěže Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Démantový obojek. Bylo 7:30 a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
3: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
2: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se

0: mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
1: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko, že by ho honili kvůli tomu, mov.
0: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu. Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
1: To jsem teda odvázaný.
0: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
1: To nám ten den pěkně začíná.
0: Pozdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
1: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběhl na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
0: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajdy do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
3: A je ten trezor opravdu stoprocentně spolehlivý? Chápejte, diamantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea, staral se ředitel.
0: Bez obav, je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný třemi biologickými okruhy. Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf. Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
4: Ticho, starouši,
0: uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor. Panu řediteli div nevypadly oči z důlků, uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
4: Hello, Charlie,
0: vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední trpasličí buldoček.
3: Šmudlo, přines,
0: zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl diamantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea.
3: Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a diamantový obojek prostě nevydají, vysvětloval dodavatel.
0: Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
3: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného.
5: Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
0: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum. Když odbyla půlnoc, vzal si škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
1: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
0: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
6: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
1: Těší mě, jsem nový noční vrátný.
0: Ochotně odemykal škubánek.
6: Můžete mi říct,
0: dožadovala se uklízečka,
6: kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
1: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
0: nabízel se škubánek.
6: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
0: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat.
1: Paní, něco jste si dole zapomněla.
0: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
1: Já ti dám uklízečku!
0: Naježil se škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
7: Ticho, starouši!
0: Zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu sundala šátek, odkopla galoše a odhodila starý kabát. Rázem z ní byla půvabná, hladkosrstá krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled. Ten okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl zakrslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Buldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
6: Ahoj, Charlie!
0: Mrkla na prostředního buldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy.
5: Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
2: Šmudlo přines,
5: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal démantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
6: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
5: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
1: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
5: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
1: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
5: Naježil se škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uháněla dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
1: Teď nebo nikdy,
5: prolétlo škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní kož brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
1: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
5: Otřel si škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
2: Tak už se prosím tě probuď, škubánku.
5: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural.
1: Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej.
2: Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina.
5: A ukázala mu noviny s palcovými titulky na první straně. Obávaná!

V jedné vesnici u Labe bydlila chalupnice a měla pěknou dcerku. Ač byla ještě dítě, měla překrásný hlas. Jejím zpěvem znělo v zimě obydlí a jak na jaře vysvětlo sluníčko, zpívala na pastvě. Měli několik koz, jež jelenka pásávala na úhorech a pustinách. Dny strávené na pastvě jí byly nejmilejší, milovala slunce a volnost. Bylo to jednou počátkem jara, kdy země dýchala hlinitou vůní a hrudky se chvěly teplými paprsky slunce. Sasanky už dokvetly, tráva nasazovala nová stébla a na břízkách vypučelo nejkrásnější zelené listí, jež se v záři slunce lesklo jako zlato. Jelenka šla za kozami a zpívala. Kozy už kubly tady, už kubly tam a jako když nemají stání, postupovali k roháji. Roháj je nevysoký kopec, zarostlý listnatými keři a stromy. Lidé se tam neradi zdržovali, snad, že pod stromy byly malé vyvýšeniny, jakoby zbytky starých mohyl. Všechny byly hustě zarostlé barvínkem. I jelenka to slýchávala vypravovat a roháji se při pastvách vyhýbala. Ale jednoho dne se jí zdál svět tak krásný, že ani roháj na ní nepůsobil děsivě. Nechala kozy volně jít. Mohlo být k poledni, když postráni vystoupili na mítinu mezi břízkami a rozběhli se pod stromy. Jelenka usedla do trávy a zpívala. Jen dospívala svoji píseň, když se ozvaly ze všech stran líbezné hlasy a zazněla píseň, jakou předtím nikdy neslyšela. Na mítině se objevil celý zástup vzdušných bytostí, oděných poloprůsvitným bílým šatem. Byly to lesní panny a ty tak krásně zpívaly. Jelenka se zpočátku ulekla, ale když viděla, že se na ní usmívají, zachvělo se jí srdce radostí. Slyšela zpěv lesních panen, o němž dosud jen slýchala vyprávět. Kozy ulekaně pohlížely na pasačku. Krásné byly lesní panny a bohatý světlý vlas byl jejich nejkrásnější ozdobou. Ale Jelenka vnímala jen jejich zpěv. Sesedli se kolem ní a učili jí zpívat. Když se slunce nížilo, poručili jí, aby o nich nikomu nepovídala, a přišla zas. Zmizely, jak přišly. Ani větvička nezapraskala pod lehkým krokem jejich bosých nohou.

Pásávala od té doby na roháji každodenně a naučila se krásných písní bez počtu. Lidé se zastavovali u chalupy, když některou z těch písní spustila. A sama matka vrtívala hlavou, kde to děvče tolik krásných písní bere. Zdaleka přicházeli lidé, aby poslechli její zpěvy. Ale ona o to nedbala. Nevšímala si chvály ani cizích, ani domácích. Jak smutný jí byl deštivý den, když nemohla na roháji. A ani myšlenkou nechtěla zavadit o to, že na zimu lesní pany zmizí a zpěvy pominou. Na roháji byla studánka a lesní pany jí varovali, aby z ní nepila. Stala by se také lesní mocí. Ale jednou, bylo to už k podzimu, bylo v polích parno k zalknutí. Nad krajem visela bouře, ale kapka vody nepadla. Trápena žízní, napila se ze studánky a stala se lesní panou. Tělo se stalo spola průhledné, dostala průsvitný bílý šat a stala se duší a ochránkyní mladé břízky, jež právě vyrůstala na pokraji roháje. Kozy se marně ohlížely po pasačce, čekali na ní do slunce západu a pak se pomalu sami obrátili k domovu. Matka se doma hrozně polekala, když kozy pozdě na noc přišly sami. Plakala a naříkala. Chtěla jít ještě v noci hledat jelenku, ale nevěděla kam, neboť ona nikdy nevyzradila, že pase na roháji. Ráno odvázala kozy a nechala je volně jít, kam sami chtěli. Hrůza jí obešla, když viděla, že míří na roháj. A kozy ji zavedly na mítinu, kde kvetlo tisíce kopretin, ač na lukách už odkvetly, kde vykvétalo tisíce modrých květů barvínku na slehlých zapomenutých hrobech z dávnověku a kde se temný břečťan vinul kol starých bříz. Poznala hned, kde se ocitla. Volala do lesa: jelenko, jelenko. A kozy smutně mečely, jako by také volali svou pasačku. Objevila se královna lesních panen a pověděla matce, že je jelenka opravdu mezi nimi. Nech ji mezi námi. Je šťastná a bude vždycky šťastná, neboť los lesních mocí je lepší než úděl lidský. Ale matka prosila, aby jí dceru vrátili, aby jí měl kdo oči zatlačit. I zavolala královna jelenku, ale matka s dcerou se nepoznali. Královna přejela jelence rukou po čele, ona procitla a její srdce opět po lidsku zabušilo. Byla to zase táž pasáčka kos, jen vlasy jí zůstaly dlouhé a zlaté. Chceš-li se mezi nás jednou vrátit, dbej, abys žádný nestratila, řekla královna a zmizela. Jelenka se vrátila s matkou domů a kozy pást už nikdy nechodila. Předla doma len.

pomalu dorůstala. Byla krásná jako lesní pana a zpívala jako nikdo v celém kraji. A jaké písně podivné. Což divu, že se o ní mnoho ženichů i vzácných hlásilo, ač byla chudá. Ale její srdce zůstalo chladné. V její paměti žily jen krásné dny mládí. Dbala pečlivě o své vlasy. Byly krásné, zlaté a dorůstaly pomalu k patám. Když až k ním dorostly, zemřela jí matka. S poslední hrudkou již hodila na matčinu rakev, padlo pouto, jež ji vázalo k lidem. A bylo zase jaro. Hlinitou vůní dýchala zem, dokvétaly sasanky na roháji a barvínek nasazoval nové světlé listy. Sotva zapraskaly pod její nohou suché větvičky v řesu, zazněl roháj zpěvem lesních panen. Vzali jelenku ve svůj ladný kruh a jak se s nimi zatočila jednou dokola, zašly všechny vzpomínky v její mysli. Oděli jí šatem lesních panen a její vlastní šat pustili po vodě. Vylovil její starý rybář ve vsi. Zamyslil se a řekl. Však byla stejně z jiného světa.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.
2: U rybníka taky není,
1: zašeptala ozvěna od rybníka.
3: Celý den jsem ho ani nezahlídla, houkla ozvěna od skály.
1: A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl:
4: pro pána, to je neštěstí.
5: Kdo je to? Nikoho nevidím.
4: Podejď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
5: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
4: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
5: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
4: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce, a křísni s nimi o sebe.
1: Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září.
4: Pták mě zhasl křídlem, ty jsi mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance.
1: Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá: já se tu veselím jako na bále, a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
5: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
1: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá:
6: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku.
5: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát.
1: Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá:
6: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
5: Kde mám teď co schánět, řekla panenka.
4: Noční rosa už dávno spadla.
6: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
1: Maková panenka se vypravila pod heřmánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa, bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá:
6: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň. Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
1: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
5: Pust mě, vykřikla.
6: Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
1: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
5: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
1: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát, a šeptali si: co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
6: Co je to za bláznivého motýla,
1: povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku.
7: Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
1: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá: pust mou panenku, pusti!
7: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
1: A mouchy, co tam před ránem brousily kolem, si za chvilku povídali. Maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodláka a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
7: A když nepustím, naježil se bodlák.
1: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
7: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
1: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
7: Pustím.
1: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

0: Čenda už dávno umí řídit auto. Když si ho jeho tatínek posadí na klín, klidně vyjede zevrat dílny na dvůr. Mařenka je zase dobrá malířka. Má dovoleno být s tatínkem v jeho ateliéru. Mařenka tam má svoje pastelky a barvy a může se tam malovat, jak potřebuje. Čenda má zase v dílně na dvoře svoje nářadí a učí se od tatínka řemeslo. Mařenku moc nebaví být s Čendou v autodílně. Je tam hluk a Mařenka autům vůbec nerozumí. Čenda za to je strašně rád v Mařenčině a Strejdově ateliéru. Strejda Petr vždycky dětem uřízne velký kus papíru z takové role a Mařenka s Čendou malují na veliko. Mařenka namaluje princeznu u jezera a prince, jak jede na koni. Čenda namaluje závodní auto, Mařenka namaluje pejska a kočičku, jak jedí z misky. Čenda namaluje nákladák, Mařenka namaluje divadlo, ve kterém se hraje pohádka o popelce, Čenda namaluje bagr. Mařenka namaluje les a v něm hříbky, borůvky a veverku, Čenda namaluje autobus. Do pokoje vstoupí Mařenčin tatínek. Strejdo, podívej, mám to hezké, chce honem vědět Čenda. Máš, ale proč pořád maluješ jenom auta? Diví se strejda Petr. To nejsou jenom auta. Vždyť tam mám i autobus a bagr, brání se Čenda. Ale není vlastně vidět, k čemu jsou. Co kdybys k tomu bagru namaloval stavbu a k tomu autobusu třeba krajinu, kterou ten autobus jede? Strejdo, to já neumím, říká Čenda a už ho to nebaví, šel by dělat něco jiného. Čendo, volá ho zpátky Mařenka. Já nevím, jak se maluje krajina, trucuje Čenda. Tak jak vypadá? Představ si třeba krajinu na Šumavě. Může to být v zimě a autobus vás veze s mámou na lyže.
1: To mě nebaví,
0: vrčí Čenda, který zkrátka nechce nic zkoušet, protože ho zlobí, že Mařenka něco umí líp než on. Tak namaluj město, radí mu Mařenka. Ten autobus může být městský a můžou tam být i jiná auta, když je to ve městě. Mařenka cítí, že Čendu zlobí, že není první v malování.
2: Taky by v tom městě mohla být stavba. A na té stavbě by mohl pracovat bagr,
0: řekne Mařenčin tatínek, uřízne z obrovské role nový papír a odejde z pokoje.
1: A taky jeřáb,
0: zamyslí se Čenda. Vezme křídu a začne malovat město s rušnou silnicí, po které jezdí autobusy, tramvaje, spousta aut, kde jsou vysoké domy a jeden z nich rozestavěný a na té stavbě pracuje bagr a jeřáb. Namaluje křižovatku a semafor. Mařence se Čendův obrázek moc líbí.
3: To vypadá jako u nás, řekne uznale.
1: Vždyť to taky je u nás, odpoví Čenda. Tady na té křižovatce bych potřeboval nakreslit divadlo, ale neumím to.
0: Já ti to nakreslím, jestli chceš, nabídne Mařenka a nakreslí krásnou ozdobnou budovu divadla.
1: A vzadu za divadlem je vidět kostel s věží, řekne Čenda a nakreslí vysokou kostelní střechu a špičatou věž, která převyšuje kopce.
0: No jo, ale mezi divadlem a kostelem a poštou jsou všude domy. Tam to přece není takhle prázdné, zamyslí se děti. Vezmou křídu a namalují všude okolo silnic domy. Tím promění silnice v ulice.
1: Ještě musím nakreslit přechod,
0: vzpomene si Čenda a nakreslí na křižovatce pruhovaný přechod pro chodce. Mařenka a Čenda jsou spokojeni s obrázkem města a zavolají strejdu Petra, aby jim to přišel pochválit. Ale to zklamání.
2: Něco vám tu chybí, řekne Mařenčin tatínek, když se podívá na obrázek.
0: A co? Diví se Mařenka s Čendou.
2: Přemýšlejte, Já si zatím dopiju kafe, řekne strejda Petr a odejde. Mařenka s Čendou přemýšlejí. Silnici máme, semafor máme, domy máme, dokonce i elektrické dráty máme, máme domy, obchody, poštu i kostel. Nic nám nechybí, rozhodne Čenda a začne uklízet barevné křídy.
1: Já už to mám, vykřikne Mařenka. Chybí tam lidi. Přece ve městě je spousta lidí.
2: A tak nakreslí lidi, jak jdou po přechodu a mají zelenou na semaforu. Mařenka nakreslí krásně oblečené dámy, jak stojí před divadlem, a Čenda nakreslí Terezu, jak jde s notami do hudebky. Pak ještě nakreslí zedníky na stavbě a Mařenka nakreslí na chodníku Filipa. To je chlupatý pes paní trafikantky Sušánkové. Postaví se každý z jedné strany k obrazu a zavolají strejdu Petra. Teď je to ovšem dílo, řekne strejda Petr obdivně. Teď už tomu nechybí vůbec nic. Jen podpisy umělců. A tak se Mařenka a Čenda podepíšou tiskacími písmeny každý do jednoho rohu. Společné malování se jim zalíbilo. Namalovali ještě Afriku. Mařenka namalovala lva a domorodé lovce. Čenda namaloval džíp, aby to bylo safari. Mařenka namalovala řeku Nil a krokodýly a Čenda namaloval lodě, jak plují po Nilu. Mařenka namalovala poušť a na ní velblouda a Čenda namaloval letadlo, které letí nad pouští. To letadlo řídím já a ty sedíš vedle mě, vysvětlil Čenda Mařence. A teď letíme nad pralesem. Mařenka začala malovat prales. Jenomže prales dá hodně práce. Je tam spousta stromů a kytek a musí tam být hadi. Mařence to dlouho trvalo. Čenda se mezitím procházel po ateliéru a prohlížel si obrazy. Dělej, už to máš, pobízel netrpělivě Mařenku. To nejde tak rychle. Teď maluju papouška a ten dá hroznou práci, bránila se Mařenka. Taky bys mi mohl pomoci. A co mám teda dělat? Ptá se Čenda. Namaluj gorilu.
4: Já nevím, jak se maluje,
2: začíná zase Čenda. Tak, jak vypadá, odpoví Mařenka rázně a už malují oba. Čenda gorilu, Mařenka papouška, Čenda hada, Mařenka antilopu. Čenda namaluje ještě jednu opici na vrcholek pralesního stromu. Je, ta opice je ti podobná, směje se Mařenka a namaluje na druhý strom ještě jednu opici a udělá jí žluté vlasy, protože to je opice Mařenka. Pak ještě pro opice nakreslí na stromech banány a kokosové ořechy a udělají modré nebe.
1: No jo, řekne Mařenka, ale sem se ti už žádné auto, ani letadlo, ani loď nevejde.
4: To je fuk, řekne Čenda, všude nemusí být auta.
2: To slyší Mařenka ráda, protože její tatínek to taky říká. A její tatínek je největší mistr všeho malování, tak to musí vědět.

0: vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer si pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Skákal pes přes ovec, přes zeklenou louku. O škole. Maničko.
3: Ano?
2: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
3: To teda nevím.
2: Kost je pro psa a škola pro kočku.
3: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
2: Máničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky.
3: To byly časy. Jaké?
2: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem. A taťulda mi přinesl bačkory.
3: A teď?
2: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
3: A někdy i vrčí, co?
2: No právě, právě. No.
3: Je, to já chodím do školy ráda.
2: No jo, šprtka.
3: Jo, jo, náhodou abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
2: Vážně?
3: Jistě. No. Schválně, co se dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
2: Že mají všichni větší svačiny než já.
3: Je?
2: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
3: To je hrůza.
2: Viď, nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
3: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
2: Jo.
3: Jo.
2: Jsem rychle unavenej.
3: To má být vtip?
2: Co?
3: Co? Máš nad problémy s ušima?
2: Jo, to mám, no. Vždycky, když si slíkám rolák. Jo, a Máničko?
3: No?
2: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: To těžko.
2: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
3: Jak to?
2: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.
4: Tati.
5: Co je?
4: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
5: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
4: A ty umíš spravovat hodiny?
5: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
4: A mnohé neviděl?
5: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
4: A hodiny s kukačkou si viděl?
5: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
4: S kukačkou?
5: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
4: Babička?
5: Kukačka.
4: A proč to bylo na půdě?
5: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
4: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
5: No a taky se dívám, že ano?
4: Už 2 měsíce.
5: No tak je to teď pořádně opravené.
3: Dobrý den.
5: A nazdar, Máni.
3: Ještě děláte ty hodiny?
5: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
3: A kdy je dáte dohromady?
5: Jak to dohromady?
3: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilínky. Jú, těch tady je.
4: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
5: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No, tak co říkáte? Už visí.
4: Už visí.
3: Už visí.
4: A nejdou.
5: Nejdou? Aha, no jo, ano, ano, zatím nejdou.
4: A proč nejdou, tati?
5: Hele, nebuď to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
3: Slávička, už jdou.
4: A už zase ne.
3: Chudinky, už zase ne.
5: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
3: A jdou.
4: A nekoukají.
5: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
4: A nic.
3: Nebesíčka, nic.
5: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
3: Už se to pootevřelo.
5: Tak pozor.
3: Kuku.
5: Slyšel zvůrvajs?
4: To kukla Mánička.
5: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, tady hned pojď malá, no. Tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to. No.
4: A proč nekukají, tati?
5: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
4: Bác ho.
3: Nebesička, bác ho.
4: Jo, proč kukají, tati?
5: Tak co, chceš vědět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
4: Hodiny nejdou.
5: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
3: Já cvrknu.
5: To ne, Máničko, já sám. To se musí citent, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
4: Na kolik?
3: 3/4 na nic.
5: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
3: Tady je v guláši.
5: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
4: To hodiny.
5: Tak vidíte, jak to klapé.
4: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
5: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
4: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
5: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
4: Ušlaka, to byla šupa.
3: Moje srdce. Podívej, Hurvinku, co je na zemi, všelijakých těntulínků.
4: Taťuldo,
5: no to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
4: A hodiny žuchly na zem.
5: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
4: Tati, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
5: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.
4: Kuku!

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá. Spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře. A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G, A, H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
4: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Šestá kapitola. Čenich se probudil a řekl: zítra přiletí. Všichni se podívali na kometu, slečna Ferka taky, jenže spod ofiny. Byla příšerně veliká a obemknuta věncem mihotavých plamenů. Vodní pára zmizela a dal se přehlédnout velký kus mořského dna. Dobré ráno, pozdravil je Šňupálek a stáhl si klobouk přes uši. Tak, jdeme dál. Někdy v době snídaně potkali jakéhosi chudáčka. Jel na kole a v pytli na zádech vezl své dítě. Na nosiči měl brašnu a na řídítkách se mu klátila spousta ranců a balíků. Chudáčkova tvář byla celá červená. Hleděl na ně, ale nepozdravil.

0: Ahoj, zavolal na něho Mumínek. Nepoznáváš mě? Stěhuješ se? Chudáček slezl z kola a řekl chvatně. Kde kdo z Mumíního údolí prchá? Co pak si myslíš, že tam zůstaneme a budeme na kometu čekat? Kdo pak říkal, že kometa spadne do Mumíního údolí, zeptal se Ferko. Ondatra, řekl chudáček. No a co tatínek a maminka, zvolal Mumínek. Ti jsou snad pořád tam, ne? Vždyť na mě čekají. Ano, ano, ano, odpověděl chudáček netrpělivě. Sedí na verandě, jenomže to se mě netýká. Stejně tam ale nestačíš dojít. Pak sedl na kolo a jel s naježenými chlupy dál. Zastavili se a dívali se za ním. Prašna, poznamenal Šňupálek. Rance a balíky v takovém horku. Pojďte, nestrácejme čas. Kousek dál spatřili několik set hatifnatů směřujících na východ. Celé mořské dno se hemžilo uprchlíky. Drobotina a tvorečkové všeho druhu, myší rodiny, skřídci ze slatin a lesní zvířata. Všichni prchali z Mumíního údolí. Většinou šli pěšky, někteří, co byli víc z rovnováhy, běželi. Větší rodiny si však opatřili káry nebo dokonce vozy a někteří si sebou vzali celý dům. Všichni vrhali ustrašené pohledy k nebi a skoro nikdo neměl čas říct něco víc než ahoj. To je zvláštní, řekl Mumínek smutně. Tolik jich znám a tak dlouho jsme se neviděli a zrovna bychom si mohli promluvit o tolika věcech. Bojí se, poznamenal Šňupálek. Nepovídej, odpověděl Mumínek, doma se přece není čeho bát. Zřejmě jsme strašně odvážní, zvolal Čenich a zamával svou dýkou, až se drahokamy zablýskali. Já bych neřekl, že jsme nějak zvlášť odvážní, uvažoval Mumínek nahlas. Jenom jsme si na tu kometu zvykli. První jsme se o ní dozvěděli a viděli jsme, jak roste a nabývá na velikosti. Představte si, jak musí být asi osamělá. Ano, řekl Šňupálek. Představte si, jak bychom byli osamělí, kdyby se nás všichni báli. Slečna Ferka vsunula svou tlapku do Mumínkovi. Stejně ale slibuju, že dokud se nebojíš ty, tak já se taky bát nebudu. A pak konečně dorazili na druhý břeh. Seskočili z chůd, válili se v písku, běželi do lesa, povykovali, smáli se a vzájemně se objímali. Už jsme skoro doma, volal Mumínek. Pospěšte, pospěšte, tatínek a maminka sedí na verandě a čekají. Cesta domů však byla mnohem delší, než si mysleli. V hloubi lesa narazili na jednoho bambula, jak sedí a něco si pro sebe brblá. V náruči svíral album poštovních známek. Kravál a zmatky, vykrádal si bambul. Kravál a zmatky, ale nikdo nedovede říct, oč jde. Ahoj, pozdravil ho Mumínek. Nejsi příbuzný s bambulem, co má v oblibě noční motýly?
1: To je můj bratranec z otcovy strany, odpověděl bambul se špatně utajovaným odporem. Velký osel. Už spolu spřízněni nejsme, přerušil jsem s ním styky.
2: Proč pak?
1: Zeptal se Čenich. Byl moc jednostranný, řekl bambul. Pořád jenom hmyz, hmyz a hmyz a nic jiného. Mohla se pod ním zem propadnout a on by to nepostřel.
0: Jenže to se právě má stát, poznamenal Ferko. Přesně řečeno zítra v 8 hodin 42 minut.
1: Cože? Otázal se bambul. Tak proto teda ten strašný kravál. Celý týden jsem si dělal pořádek ve známkách, prohlédl každou průsvitku a co se stane? Odnesou mi stůl, seberou mi židli, zavřou celý dům. A teď tu se svými známkami sedím v pěkné brindě a naprosto nikdo mi nedovede říct, oč jde.
0: Milý bambule, pravil náramně pomalu a zřetelně Šňupálek, jde o kometu. Zítra se srazí s naší planetou.
1: Srazí, opakoval bambul. Souvisí to nějak se sbírkou známek?
0: Ne, nesouvisí, odpověděl Šňupálek. Souvisí to se zběsilou hvězdou, s ohonem, ale až sem přiletí, tak z tvých známek mnoho nezbude.
1: Chraň Bůh,
0: vyjekl bambul a podkasal si sukni. Jak známo, bambul z neznámého důvodu nosí sukni. Možná ho nikdy nenapadlo, jaké by to bylo, kdyby chodil v kalhotách.
1: Co si mám počít?
0: Pokračoval.
2: Tak pojď s námi, řekla slečna Ferka. Můžeš se i se svými známkami schovat v naší hezké jeskyni. V mé jeskyni,
0: opravil je čenich. A tak se stalo, že se s nimi bambul vydal do mumíního údolí. Putování v jeho společnosti bylo velmi svízelné, ale co se dalo dělat? Jednou se museli několik kilometrů vrátit a hledat vadný exemplář známky, co ztratil, a dvakrát se pohádal s Ferkem kvůli něčemu, co bylo pro ostatní španělská vesnice. Tvrdili, že jde o diskuzi, vypadalo to však jako hádka. Čenich šel sám a choval se nezvykle tiše. Myslel na kotě. Nezapomněla mu maminka nachystat mléko? Co kdyby kotě nepochopilo, že má svou lásku soustředit na čenicha a začalo by mít místo něho rádu muminkovou maminku? Bude se k němu lísat nebo si prostě půjde po svých se zdviženým ocáskem? U kočky nikdy není jisto, na čí straně je. Nejspolehlivější jsou pouze náznaky, že máme něco, co nás bezmezně miluje. Čenich byl náramně pyšný, že po celou cestu neřekl o nějakém kotěti ani slovo. Slyšíte? Řekl najednou Šňupálek a vyndal si dýmku z úst. Začíná foukat vítr. Zastavili se a poslouchali. V dálce, kde se nacházel les, bylo slyšet nějaké bzučení přecházející v tenké vití. Stromy se však nehýbaly.
3: Podívejte se, vykřikl Ferko.
0: Vysoko nad vrcholky stromů přilétl velký mrak, který se střídavě zvedal a klesal a zastiňoval rudé nebe a najednou padl přímo na les. Byly to kobylky. Miliony velkých zelených kobylek, které se ihned dali do ožírání stromů. Ožírali les, až to praskalo. Jeden strom po druhém zbavovali listí, kůry, kousali, trhali a škrabali, hemžili se, skákali a lozili. Slečna Ferka se vyšplhala na jeden kmen a dala se do křiku.
3: Ale milá Ferko, vždyť jsou to jen kobylky, těšil jí bratr. Přece ses už s nimi setkala na bál, jedna hrála na housle.
2: Jenomže tyhle se hemží, křičela slečna Ferka. Jedna kobylka se nemůže hemžit, za žádnou cenu nemůže.
1: Myslíte, že požírají taky známky?
0: Zeptal se bambul a sevřel pevněji v náruči své album poštovních známek.
2: Takový krásný les, zvolal mumínek. Podívejte se, jak vypadá.
0: Všechny stromy byly holé, bez kůry a bez listí. A země úplně lysá. Zůstalo jedině kvítko za uchem slečny Ferky.
2: Pak se obrovský mrak hladových kobylek zvedl a zmizel západním směrem. Les opět stichl. Ferko se posadil a psal si do sešitu. Katastrofa číslo 1, poznamenal si. Víte, že kometu provázejí vždycky katastrofy. Co to je? Zeptal se čenich. Hejna kobylek, mor a zemětřesení, odpověděl Ferko. Obrovské vlny, cyklony a takové věci.
1: Jinými slovy, zmatky, zabručel Bambul. Nikdy nemůže být pokoj.
2: Pokračovali v cestě ožraným lesem. Jenom aby taky neožrali naši zahradu, pomyslil si Mumínek. To by maminka nepřežila. A tatínku v záhon s tabákem. A pak řekl, milý Šňupálku, zahraj něco. Třeba i něco smutného.
0: Mám pokaženou foukací harmoniku, odpověděl Šňupálek. Jen sem tam nějaký tón je v pořádku.
2: Tak aspoň trochu, poprosil ho Mumínek. Šňupálek tedy zahrál píseň tralalala.
1: Trala, trala, noc, chlad, blíž, svět, nož, netrefíš. Něco strašného, poznamenal Bambul.
2: A putovali na unavených nožkách dál. Na večer začal foukat vítr. Napřed jenom obyčejný, zlý vítr, jenomže stále sílil, takže přešel z 5. na 6. stupeň podle Beauforta. Brzy dospěl ke stupni 7. a za chviličku se změnil ve vichřici. Ta je zastihla zrovna na cestě přes velkou bažinu.
3: Katastrofa číslo 2, zvolal Ferko a mával svým sešitem. A teď přijde smršť.
2: Pak mu jeho sešit se všemi pokyny, jak se zachránit před kometou, uletěl vysoko do vzduchu.
3: Vítr nás nese domů, vykřikl Mumínek. Díky bohu, že fouká správným směrem.
2: Vichřice se s vitím vydala přes bažinu. Šňupálkovi se pokusila strhnout klobouk, čenicha povalila na zem, Mumínkovi sebrala medaily a vynesla ji rovnou do nebe.
4: Bojím se, volala slečna Ferka. Drž mě za tlapku.
2: Mumínek jí za tlapku pevně uchopil.
3: Kdybych jen měl velký balón, pomyslel si. Letěli bychom domů přímo k tatínkovi a mamince.
2: A pak ze sebe vyrazil příšerný výkřik Bambul, horší než lodní siréna. Vichřice mu sebrala jeho album poštovních známek a letělo teď pryč se všemi svými vadnými tisky, čtyřbloky a průsvitkami. Třepotalo se jako pták a bylo čím dál menší.
3: Bambul se za ním rozběhl.
2: Vichřice mu zvedala sukni, zapleskala s ní a pak se do ní opřela jako do plachty. Bambul se vznesl do vzduchu jako velký papírový drak a pak uvízl v keři. Tam si přehodil šaty přes hlavu a vzdal se vší naděje. Za chvíli ucítil, jak ho někdo tahá za rukáv.
1: Dej mi pokoj, zaúpěl Bambul. Já, nešťastník, jsem přišel o své album s poštovními známkami.
2: Vím, odpověděl Mumínek, je to strašně smutné. My si ale musíme bohužel vypůjčit tvé šaty. Pořídíme z nich balón, musíme domů, vždyť přiletí kometa. Buď tak laskav a svlékni si je.
1: Dej mi pokoj, vykřikl Bambul hystericky. A nemluv o kometách, komety se mi hnusí.
2: Vichřice dosáhla 10 stupňů podle Beauforta. Na obzoru se objevilo černé, spirálovité mračno a rychle se hnalo stále blíž k nim. Svlékni si šaty, vykřikl Mumínek. Nikdo neslyšel, co Bambul odpověděl. A to bylo asi dobře, protože řekl něco strašně ošklivého. V příštím okamžiku mu šaty stáhly přes hlavu. Byly to šaty hodně velké a ozdobené volány. Bambul je zdědil po jedné tetě. Stačilo je pouze u krku svázat a zauzlit rukávy, aby se z nich stal naprosto dokonalý balón. Černý mrak se zatím dostal do jejich bezprostřední blízkosti. Chyťte se šatů a dobře se držte, vykřikl Šňupálek. Poletíme za tvým albem, Bambule! Všichni se pevně chytili volánů na bambulových šatech. Vichřice se do vzniklého balónu opřela a zvedla jej do vzduchu. Černý mrak už dosáhl bažiny a svitím a burácením se hnal za nimi. Země jim pod tlapkami zmizela. A nastala úplná tma a oni letěli daleko, daleko na západ, rovnou do soumraku a noci. Těsně před půlnocí došel cyklónu dech a zamotal se sám do sebe. Balón pomalu klesl do lesa a zůstal viset na vysokém stromě. Dlouho nikdo nic neřekl. Seděli schouleni mezi větvemi a dívali se do červené temnoty lesa. Slyšeli, jak se cyklón stále víc vzdaluje. Nakonec z něho zbylo jen slabé vití a pak zavládlo úplné ticho. Tu se Šňupálek zeptal, jak se vám vede?
4: Já tu asi jsem, odpověděl nejmenší stín. Jestli tady místo mě není nějaké zatoulané smítko, co přinesla vichřice. Říkal jsem, že to děláte na vlastní riziko.
1: Určitě si to ty, řekl Bambul nazlobeně. Tebe je těžké se zbavit. Teď jsem jenom zvědavý, kdy se uráčíte vrátit mi šaty.
2: Prosím, tady jsou a děkujeme za vypůjčení, pravil Šňupálek.
4: Kde je slečna Ferka, zvolal Mumínek. Tady, ozval se hlas z temnoty. Zrcátko mám.
2: A já svůj klobouk taky, prohlásil Šňupálek se smíchem. I foukací harmoniku. A pero za kloboukem rovněž. Bambul si natáhl přes hlavu šaty.
1: Máte zřejmě výbornou náladu, poznamenal. Jenomže já z duše nenávidím pomačkané volány.
2: Pak už nikdo nebyl schopen ještě něco říct. Usnuli ve větvích velkého stromu a byli tak unaveni, že se probudili až ve 12 hodin dalšího dne.

0: Jo, dneska je fotbal. Tatínek už tam šel?
1: Jasně, už dávno.
0: Tak to já musím za ním.
2: Řekl Maxi Pes Fík a ostrým sportovním tempem doběhl až ke bráně stadionu. Před pokladnou se ale zastavil a hezkou chvíli tam nerozhodně přešlapoval, protože nevěděl, co má dělat. Byly tam napsané ceny vstupenek pro diváky, pro vojáky i pro děti, ale nikde nebylo napsáno, co stojí lístek pro psa.
0: No, to je potom těžký.
2: A ještě ke všemu tam byl nad pokladnou veliký plakát, kde bylo napsáno: Fandi, ale zůstaň člověkem.
0: Jo, to se jim snadno řekne. A co teďka já?
2: Řekl si Fík a potom se rozhodl, že si koupí člověčí lístek, protože na černo tam přece jenom vlézt nechtěl.
0: Nejdřív si ale musím vyzkoušet, jestli vůbec projdu tím kolovrátkem.
2: Tedy správně se tomu kolovrátku říká turniket, je to taky v metru a je to takové počítadlo na lidi. No jo, právě že jen na lidi. Pes by možná taky prošel, ale na Maxi psa to bylo moc malé. Jenom se mu podařilo pěkně ucpat vchod a už tu byl pořadatel a netrpělivě ho vyháněl. Člověče, nezdržujte tady provoz. V maskách se tam nesmí. Tady není žádnej maškarní bál, člověče. To víte, pořadatelům se dá těžko něco vyvracet nebo vysvětlovat. Takže Fík radši poslušně vycouval, dal si pořádný rozběh a přenesl se přes vchod parádním maxipsím skokem. Jak ten pořadatel pořád pozorně civil na turniket, ani si nevšiml, že mu nad hlavou letí pes. On taky málo kdo by počítal s tím, že by mu mohli nad hlavou lítat psi.
0: No, a jsem tady. Teďka ovšem, jak najdu v tom davu tatínka?
2: Ale nebylo to obtížné. Fík sice neviděl tatínka, za to tatínek hned na dálku bezpečně spatřil Fíka. On takový maxipes se taky dá sotva přehlídnout. Zapískal na něj a Fík se hned rozběhl správným směrem. Za to hráči na hřišti přestali běhat, protože si mysleli, že to zapískal rozhodčí.
3: Tak podívejte, pane, co jste tím pískáním způsobil za zmatek? Vidíte, co jste spískal?
2: Zlobil se pořadatel a chtěl tatínka dokonce vyvést. Jenže to už se přiřítil maxipes a pořadatel, když viděl, že to obrovské zvíře patří k napomínanému pánovi, radši toho napomínání hned nechal a spěšně se vzdálil. Ani se nepokusil zkontrolovat Fíkovi vstupenku.
0: Já stejně žádnou nemám,
2: přiznal Fík tatínkovi, když byl pořadatel z doslechu.
0: Bejval bych si koupil, vážně, ale oni žádný vstupenky pro psy nemají.
2: Kdyby i měli, stejně by tí neprodali.
0: Proč pak?
2: To by museli mít leda vstupenky pro slony.
0: Náhodou, tak velký zase nejsem jako slon. No, a koupil by si ty psí lísky třeba tři. No.
2: Tohle už opravdu zapískal pan rozhodčí a na hřišti se zase začalo hrát.
4: Horký párky limonáda.
0: A s houstičkama.
4: Je libo jeden páreček, prosím, nebo dva?
2: Dejte to sem celé, ukázal tatínek na košík, který už byl stejně z poloviny vyprodaný. Ten zbyteček mi klidně sníme. Na půl, viď, Fíku?
0: Jasně, každej půl.
2: A taky, že to tak udělali. Tatínek snědl půl párku, Fík půl koše párku. Prodavač jen udiveně zamžikal očkama a nesměle se zeptal.
4: Budete si přát taky limonádu?
0: Jasně.
4: Samozřejmě, asi tak 20. Že, prosím?
0: Kdepak,
2: ohradil se Fík.
0: To není zdravý moc se nalejvat. Kdepak 20, stačí 18.
2: Kopaná se sice hraje na hřišti, no ale někdy ovšem ten míč taky vletí až na tribunu. A zrovna těsně vedle Fíka.
0: Já si kopnu,
2: radoval se Fík. Tatínek ho chtěl včas varovat, ale už to nestihl. Dej pozor!
5: Fíku! To ses do toho musel zas tak opřít.
0: Když já zapomněl.
2: Fík zkrátka zas jednou zapomněl, že má moc velkou sílu a dal takovou ránu, že to protrhlo síť.
0: Já nerad.
2: Křičel přes celé hřiště, ale nikdo ho neslyšel, protože davy ještě obdivně hučeli nad tou dělovkou.
0: Ještě, že jsem netrefil tyč. Brána je dražší než síť, že jo?
2: Vyděšený brankář se zaryl za tyčí do země jako krtek. A když ho vyhrabali, ještě se nějakou chvíli třásl strachy a pak teprve mohl rozhodčí písknout a zápas pokračoval. Diváci pěkně fandili, ale potom zas rozhodčí odpískal nějakou chybu a na protější straně se ozvala banda výrostků.
0: Copak, to se smí?
2: Samozřejmě, že se to nesmí urážet rozhodčího, jenže výrostkové si to pořád jaksi nechtějí nechat vysvětlit.
0: No, tak já jim to teda vysvětlím.
2: Rozhodl se Fík, třemi skoky tam skočil mezi ně a pořádně štěknul. Už jenom od toho štěknutí čtyři upadli, jaký to udělal vítr. A když k ním pak Maxipes silným hlasem promlouval, drželi se výrostci jeden druhého, aby to s nima moc necloumalo.
0: Tak, pánové, aby bylo jasno, já sice nejsem pořadatel, ale jestli budete na toho černýho pána hrubý, spořádám vás pořádně. Chce si to snad někdo se mnou rozdat?
2: Ale to samozřejmě nikdo nechtěl, protože až takovou odvahu zase neměli. Když potom opět rozhodčí jednou chybně zapískal, jenom se slušně hlásili jako žáci ve škole. A teprve, když jim dal Fík mávnutím tlapy svolení, zvolali sborem. Jenže teď zase ztratili rozum hráči na hřišti. Pár se jich tam začalo strkat a pošťuchovat, někteří se dohadovali s rozhodčím a dokonce do něj strkali. Fík už se na to nemohl dívat. Skočil tam mezi ně jako vítr a mocným hlasem křikl.
0: Co je to za způsoby?
2: Hráči strnuli na místě jak personál v šípkové růžence, rozhodčí strachy upustil píšťalu a úprkem se hnal pryč, jak je na to z některých hřišť zvyklí.
0: Vidíte, vy chytráci, teď vám utek rozhodčí,
2: řekl Fík a sebral pohozenou píšťalku.
0: Budu vám to muset pískat sám, ale žádný hlouposti, to vám povídám.
2: Znovu zahájil hru a byla to tedy hra. Všichni hráli tak vzorně slušně, že rozhodčí Fík ani moc pískat nemusel. Když konečně přece jen písknul, byl to omyl. Chtělo se mu jenom kýchnout, jak ho včelka pošimrala na nose.
0: Promiňte, já jsem se upísk,
2: řekl Fík a omluvně rozpřáhl tlapy.
1: Ale vždyť se nic nestalo, pane rozhodčí,
2: řekli mu oba kapitáni a banda výrostků na pokyn toho nejstaršího hned zborově zvolala.
6: Rozhodčí je také člověk.
2: No, třeba si ani nevšimli, že rozhodčí je teďka zrovna pes. Třeba to nemysleli nijak zle. Potom už pískl Maxi pes jenom dvakrát a vždycky správně.
6: Správně, ruka! Správně, penalta!
2: A když písknul soudce Fík po třetí, byl to konec utkání.
3: Teda, to byl dneska fotbálek, co?
2: Libovali si fanouškové.
3: No, víte, rozhodčí byl sice, takhle bych řekl, byl sice pes, ale pořádek si udržet uměl, to teda jo.
2: No ale to už Fík neslyšel, protože seděl doma v houpacím křesle, na šňůře se mu sušily dva páry kopaček a Maxi pes důležitě vykládal Áje.
0: To bys neřekla, Ájo, jak je to soucování namáhavý. Musím si trošku odpočinout.
7: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Tak mám nový kamínek.
1: Jakube, co to je za příšernost? Vždy ten kámen vypadá jako šklebící se hlava nějakého odporného skřeta.
0: Ten je z Vltavy, od Krumlova.
1: A proč ho takhle vystavuješ? Co kdyby ho nikdo viděl?
0: Tak by vykřikl jako ty. Ale vážně, tohle je opravdu zvláštní kámen. Tak už se uklidni a sedni si. Je to totiž na delší povídání. Krištof seděl unaveně v krumlovském zájezdním hostinci a zamyšleně mezi prsty převracel poslední dukát.
2: Co ty seš vlastně zač? Tovaryš?
0: Zeptal se hostinský, když mu přinesl polévku.
1: Ne, jsem student. Vlastně bývalý student. Došly mi peníze, tak se vracím z Bavor domů. Vy byste o nějaké práci nevěděl?
2: Víš ty co? Latinsky umíš, určitě si pochytil i něco z chemie. To by si mohl založit pěkný živobytí jako alchymista.
3: Já a alchymista? Vždyť o tom vůbec nic nevím.
2: To je jedno, náš pán taky ne. Ale podporuje každýho, kdo se tváří, že hledá zlato, kámen mudrců nebo elixír mládí. Však to zkus, za to nic nedáš.
0: A opravdu, nebylo nic složitého představit se na zámku jako alchymista z Bavorska. Krištofa nastěhovali do malého domečku v podhradí s dokonale vybavenou laboratoří. Každý den mu nosili ze zámku jídlo a víno a navíc dostal i peníze na nákup vodiček, preparátů a koření. Krištofova radost neznala mezí. Konečně se mohl po měsících toulek s prázdnou kapsou dosyta najíst, pořádně vyspat a obléci se do čistého. První den z čerstva vstal a šel se podívat do laboratoře. Byla to velká místnost plná lahví a lahviček, baněk, křivulí a dalších nádob na policích s velikým stolem a knihovnou až po strop naditou starými knihami. Krištof nakoupil u lékárníka vše potřebné k bádání, všechny vodičky nalil do lahviček a koření nasypal do baněk a spokojeně se rozhlédl po místnosti. O tak krásné laboratoři nikdy ani nesnil. Ale hned mu úsměv z tváře zmizel.
1: Jsem já to ale Janek. Jistě, že jsem nikdy nesnil o laboratoři. Vždyť přece nejsem žádný alchymista. Jak já jenom budu bádat?
0: Ale protože už byl večer, zamkl laboratoř a vydal se na procházku do města. Přímo na rohu ulice, ve které bydlel, se z krčmy ozýval veselý hlahol. Krištof neodolal a šel se seznámit s novými kumpány. Druhý den vstal trochu později. Počkal na jídlo ze zámku, po obědě si ještě trochu schrupnul a odpoledne dorazil do laboratoře. Připravil si na stůl baňku a lahvičky a přemýšlel, jak má začít dělat zlato. Jenže za chvilku se setmělo a tak pospíchal do své oblíbené krčmy. A jak tak čas upíhal, Krištofova odpoledne v laboratoři byla stále kratší a špatné svědomí z nevykonané práce se rozplývalo v dobrém bydle a pitkách s kumpány. Dělalo mu dobře, že ho považují za alchymistu, nad nímž drží ochranou ruku sám krumlovský pán a tak svou pověst ještě přiživoval.
3: Tak hoši,
0: hlásil večer v krčmě.
3: Dělám na tom už od Bavorska a myslím, že zanedlouho to budu mít. Budete koukat, až přinesu svůj první valounek zlata. Používám zcela novou metodu oxidace a detoxikace křemenného základu.
0: A Krištof ze sebe chrlil latinská slovíčka, která si pamatoval ze studií. Jednoho odpoledne se Krištof rozhodl v laboratoři alespoň utřít prach. Zrovna čistil lahvičky se solemi, když se rozrazily dveře a dovnitř vstoupil sám krumlovský pán.
2: Buď zdrav, chlapče. Jdu se podívat, jak bádáš. Málem už bych byl zapomněl, že tě tu mám. Ale po městě se začalo povídat, že už máš zlato na dosah.
0: A pán se s úsměvem rozhlíží po laboratoři ale čím více se rozhlíží, tím více se mu úsměv ztrácí v údivu a rozhořčení.
2: Považuješ mě za hlupáka, nebo co? Netvrď mi, že se v téhle laboratoři pracuje.
1: Pracuje, pracuje. Vidíš, pane, že právě uklízím. Opravdu už nejsem od zlata daleko.
0: Krištof se celý třese a neodvažuje se zvednout pohled.
2: Dobrá, dám ti ještě šanci. Když mi zítra v pravé poledne přineseš vlastnoručně vyrobený valounek zlata, můžeš zůstat. Ale pokud se ti to nepovede, počítej s tím, že půjdeš z Krumlova s ostudou.
0: A za pánem se zabouchly dveře.
1: Kriste, pane, jsem já to ale. Proč jsem se rovnou nepřiznal?
0: Naříkal si Krištof, ale pozdě bycha honit.
1: Nedá se nic dělat. Pán mi dal byt, stravu i peníze a já mu musím dát něco na oplátku. Nezbývá, než začít pracovat.
0: A Krištof nanosil na stůl všechny staré knihy a začal hledat nějaké řešení. O půlnoci zaslechl slabé ťukání. To se ta nejposlednější knížka na konci stolu vrtěla, jako by se sama chtěla otevřít. Krištof se hrozně lekl, ale pak si řekl, že nic jiného než kouzlo mu stejně nepomůže, a knihu otevřel. Ze zlatem vymalované schránky se na Krištofa zubil ošklivý skřítek.
2: Co hledáš?
0: Zaskřehotal.
1: Zlato.
2: To jako, že bys chtěl být bohatý?
1: Ne, já to dlužím svému pánovi.
0: A Krištof vyprávěl skřítkovi celý svůj příběh.
2: No, tak na tvůj případ bych tu měl kouzlo číslo 7.
1: Kouzlo číslo 7? A jaké je to kouzlo?
2: No, takové polovičaté. Já tě ani nenaučím dělat zlato, ale ani tě nenechám na holičkách. A ty splatíš svůj dluh, ale nebude z tebe slavný alchymista. Poslouchej, tady ti dávám valounek zlata a ty ho doneseš pánovi na zámek, ale předtím ho nikomu jinému neukážeš. A hned ráno si zabalíš svých 5 švestek a ze zámku půjdeš rovnou k rodičům do Hradce a budeš jim pomáhat v hospodářství. Tak, a teď se ještě pořádně vyspi. Dobrou noc.
0: Krištof se ráno probudil s velikou úlevou. Pustil oknem do ložnice sluníčko a začal si balit své věci. Ten skřítek to ale dobře vymyslel. Bude to pěkné pracovat a nikomu nic nedlužit. Popravdě mu bylo přímo do smíchu a nemohl se dočkat, až bude poledne, on odevzdá valounek a vyrazí na cestu k domovu. Jenže poledne bylo ještě daleko, a takže se vydá na poslední procházku po městě.
2: Kam pak tak po ránu, alchymisto?
0: Potkal u krčmy své kumpány.
1: Jdu na zámek. V poledne mám odevzdat své první zlato.
0: Neudržel Krištof svou píchu nad valounkem v mošně.
2: Dopoledne je ještě moře času. Pojď na jedno.
0: No což, s kamarády by se rozloučit měl, a tak tedy do krčmy zašel. Nebudu vás dlouho napínat. Pivo udělalo svoje. Krištof se začal zase chvástat a nakonec svým kumpánům ukázal i skřítkův valounek. Jenže místo valounku, jaká hrůza, na Krištofově ruce leží skamenělý šklebící se obličej skřítka z knížky. Krištof na nic nečekal a upaloval z Krumlova, co mu nohy stačily. Domů. Hlavně, aby už byl doma. Jen ještě stihl cestou hodit kámen do Vltavy, aby se mohl dostat do mojí sbírky.

0: To bylo už hodně dávno. Tenkrát stoly měly nejen nohy, ale i ruce. A hrnce měly nejen ucha, ale taky nos. A hodinky měly nejenom ručičky, ale taky očička, bříško a zadeček. Tehdy ještě myši vůbec neměli strach z koček. Opravdu. Ani trošičku se jich nebáli. Jedna myška bydlila tenkrát s naším kocourem v psí boudě na našem dvoře. Byla to pěkná bouda. Měla i sklep. Jednou, bylo to v úterý, venku sněžilo a kocour seděl v křesle a četl noviny.
1: Podívej se, kocourku, jak venku sněží, povídá myška. Jestli bude sněžit celý den, zasype nám sníh celou boudu a my se nedostaneme ven.
2: To nevadí, povídá kocour. Stejně je venku zima a sníh zebe do tlapek. Budeme doma a nepůjdeme nikam.
1: Ale co budeme jíst? Musíme přece nakoupit něco k jídlu, abychom tu neumřeli hlady.
2: Já neumřu, povídá kocour. Kdyby bylo nejhůř, tak bych přece snědl tebe.
1: No, mám nápad, kocourku, povídá najednou myška. My si v tom sněhu vystavíme tunel. Budeme pak tím tunelem chodit nakupovat do obchodu a taky na návštěvu ke svým přátelům a na procházku za město a večer do divadla nebo do kina.
2: Mňau, to je výborný nápad, myško, povídá kocour. Začni hrabat tunel a já zatím vymyslím, kam budeme chodit, až ten tunel postavíš.
0: Kocour si sedl do křesla, zavřel oči a přemýšlel a myška se pustila do práce. Nejdřív prohrabala tunel k vrátkům u zahrádky. Potom provrtala chodbičky na pole ke svým kamarádkám. Ale pak už byla celá upracovaná a unavená. Lehla si do postýlky a usnula. Když se kocour probudil z přemýšlení, šel se podívat, jakou práci myška udělala. Otevřel dveře a kouká. Ve sněhu je tunel dlouhý, jako pro celý vlak, ale uzoučký, jako myší dírka. Říká se, že kam kočka prostrčí hlavu, tam proleze i celým tělem. Kocour tedy zkusil vstrčit hlavu do dírky. Sníh trochu povolil a hlava zajela do tunelu. Ale dál to nešlo. Zapřel se tedy zadními tlapkami a znovu zatlačil. Sníh opět maličko povolil, ale dál už to opravdu nešlo.
2: Mňau, musím říct myšce, aby udělala tunel širší, řekl si kocour a chtěl vycouvat.
0: Ale ouha, nešlo to. Hlava byla v tunelu jako zazděná. Marně zkoušel dupat tlapičkami a kroutit ocáskem. Hlava zůstávala v tunelu. Kocourek už začínal mít strach.
2: Myško, halo, myško, pojď mě vytáhnout,
0: zavolal do tunelu. V tunelu to jen zahučelo, ale myška spala.
2: Myško, mňau, myško, myšinečko,
0: volal kocourek, ale myška spala a spala. A kocourek volal a jeho hlas se nesl tunelem až na pole k dírkám polních myší. A myška spala a spala a spala. Ale polní myšky nespaly. Vylezly ze svých dírek a šly se podívat, kdo to na druhém konci tunelu tak volá. A vida, na konci tunelu trčí kocouří hlava a má slzičky na krajíčku.
2: Myši, myši, pojďte se podívat,
0: volali na sebe.
2: Tu je ale legrace, kocouří hlava v tunelu. Pane kocoure, kam jste dal hlavu? Kde jste zapomněl nohy? Kam tak pospícháte?
0: A myšky se smály a smály. Ale kocour se nesmál.
2: Mňau, Počkejte, myši, až vás chytím. Já z vás udělám nudličky. Já z vás udělám tlačenku. Já z vás udělám myši karbanátky. Mňau.
0: Ale myši se smály a smály a pořád se smály.
1: To musíte, pane kocoure, počkat až do jara, až roztaje sníh. A to vám pak, pane kocoure, pěkně provlhne kožíšek. To pak budete, pane kocoure, vypadat jako zmoklá myš. Potom se vás, pane kocoure, nebude bát ani mravenec.
0: A myšky se smály a smály a smály. Když se dost nasmály, začalo jim být kocourka líto. Vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce. Hrabali a hrabali, rozšiřovali tunel, až byl tak vysoký a tak široký, že by jim mohl kocour projít docela pohodlně, třeba až do biografu. Ale kocour nešel do biografu. Honem vycouval z tunelu zpátky do dveří a hubky do postýlky. Však už měl tlapky i uši celé skřehlé. Přikryl se pěkně peřinou a usnul. A tak spal kocour, i myška spala, a oba tam v té zasněžené boudě spali až do večera, a od večera zas do rána, a od rána zase skoro do večera, ale pak už se jim nechtělo spát, a tak si chvilku povídali, a chvilku si hráli na schovávanou, a chvilku na slepou bábu, až toho zase usnuli. Když se pak ráno probudili, bylo po sněhu.
1: Jestli pak nám ještě letos napadne sníh?
0: Ptala se myška.
1: Tolik bych si ho přála.
0: Ale kocourek se mračil, nechtěl už o sněhu ani slyšet.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako sedm čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička. Na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.

0: Lituji, že mám několik minut zpoždění.
1: Jste to skutečně vy, profesore?
0: Ano, Challenger osobně. Když jsem vám dal tu obálku, neměl jsem naplánováno, abyste ji otevřeli. Chtěl jsem přijít před uvedenou hodinou.
1: Musím přiznat, že váš příchod nám přinesl značnou úlevu. Už jsme si mysleli, že výprava předčasně skončila.
0: Vinu za mé nemilé zdržení lze rozdělit mezi pitomého lodivoda a dotěrnou písečnou mělčinu.
2: Ale dlužíte nám vysvětlení, jak to, že jste tu?
0: Už na začátku jsem se rozhodl, že povedu váš výzkum. Jistě uznáte, že i nejpodrobnější písemný návod by byl jen ubohou náhražkou za mou inteligenci, za mé vědomosti a za mé rady.
2: Ale proč jste cestoval sám?
0: Protože jsem se chtěl ubránit vašemu protivnému naléhání, abych se plavil na vaší lodi.
3: Já bych na vás zaručeně nenaléhal. Nejel bych s vámi, pokud je na Atlantickém oceánu alespoň ještě jedna další loď.
0: Tak vidíte. Udělal jsem dobře, že jsem se objevil až ve chvíli, kdy je mé přítomnosti nejvíce třeba. Od nynějška vám nehrozí nebezpečí, že byste nedosáhli svého cíle.
4: Výprava lorda Roxtona, profesora Summerlea a reportéra Melonyho, doplněná teď o svého šéfa Challengera, mohla vyrazit vstříc neznámým dobrodružstvím amazonských pralesů.
5: Lord Roxton najal velkou parní jachtu jménem Esmeralda. Jachta nás měla dopravit z Manausu dál proti proudu do nitra kontinentu.
4: Redaktor Daily Gazette využíval každou volnou chvilku během cesty k podrobným poznámkám, i když samozřejmě nevěděl, bude-li je někdo někdy vůbec číst.
5: Pokud jde o povětrnostní podmínky, bylo lhostejné, kterou roční dobu jsme si pro výpravu zvolili. Teplota se tu pohybuje mezi 25 a 35 stupni v létě, stejně jako v zimě. Jinak je tomu z hlediska hydrologického. Měsíce od prosince do května jsou údobím dešťů. A v ten čas voda pozvolna stoupá a vylévá se z břehů. Tam tvoří jezera, která pokrývají nezměrné plochy země a mění obrovská území v to, čemu zdejší lidé říkají gapo. Gapo je většinou příliš bažinaté, než aby uneslo chodce, a příliš mělké pro čluny.
4: Esmeralda plula tak rychle, jako by se výprava plavila po stojatých vodách. Po třech dnech cesty severozápadním směrem byla řeka stále tak obrovská,

0: Vská, že se její břehy jevily jen jako matné čmouhy na dálném obzoru. Po dalších dvou dnech plavby dospěla výprava k jakési indiánské vesnici.
1: Tady se musíme vylodit.
2: A co s Esmeraldou?
1: Loď pošleme zpátky do Manausu. Nad vesnicí jsou peřeje, kterými by jachta neproplula.
3: Ale nám třem se profesor Challenger přiznal, že se blížíme k prahu neznámé země. A čím méně lidí o ní bude vědět, tím lépe. Každý z nás tří musel dát čestné slovo, že nezveřejníme ani neřekneme nic, co by mohlo prozradit přesné zeměpisné údaje o naší cestě. Ve stejném smyslu byl vzat do slavnostní přísahy i náš personál.
0: Doprovod zvláštní výpravy od této chvíle tvořilo jen několik lidí. Černoch jménem Zambo, Herkules silný jako kůň a také tak inteligentní, dva míšenci Gomez a Manuela a tři indiáni kmene Mojo.
3: 2. srpna jsme zamávali s Bohem Esmeraldě a tím i poslednímu článku, jenž nás spojil s vnějším světem. Využil jsem téhle chvíle k odeslání dalšího dopisu.
4: Tak tedy zítra mizíme do neznáma.
1: Ano, Lorde Roxtne, ale teď je potřeba připravit čluny.
0: Profesor Challenger pronajal od indiánů 2 veliké kanoe vyrobené z velmi lehkého materiálu, bambusové kostry potažené kůží.
3: Vážený pane šéfredaktore, sebevědomé vystupování profesora Challengera mě přes vytrvalou nedůvěru profesora Summerlee i nadále udržuje v přesvědčení, že vůdce naší výpravy splní, co sliboval. A že jsme skutečně na prahu senzačních poznatků.
0: Ukázalo se, že 2 pronajaté kánoe snadno pojmou veškerá zavazadla výpravy. Personál byl rozdělen tak, že v každém člunu bylo 6 mužů. V zájmu míru a pokoje byli oba profesoři rozsazeni tak, že v každé loďce plul jen jeden.
3: Já osobně jsem sdílel plavidlo s profesorem Challengerem, jenž byl v blažené náladě. Choval se jako v tranzu.
0: Cesta byla překrásná. Výška stromů a mohutnost jejich kmenů předčila všechno, co si obyvatel velkoměsta dokázal představit.
3: Křiklavě barevné orchideje a nádherně zabarvené lišejníky žhnuly na tmavých kmenech stromů. Všechny rostliny, i ty menší, se prodírají a soukají k zelenému povrchu tím, že se omotávají kolem silnějších a vyšších.
0: A přece i v těchto odlehlých záhadných končinách byla výprava obklopena důkazy, že tu někde žijí lidé. Bylo to 3. den plavby, když si Lord Roxton povšiml zvláštního, hlubokého a rytmického chvění vzduchu. Indiáni přestali veslovat a strnuli, jakoby proměněni v bronzové sochy.
2: Co je to?
5: Bubny.
2: Bubny?
5: Slyšel jsem je už i při minulé cestě.
2: Válečné bubny?
5: Přesně tak.
0: Míšenec Gomez lámanou angličtinou šeptal: divocí indiáni, vrahové, hlídají nás a zabijí, jestli budou moct. Po celý den bubny hřímali a šeptali a jejich hrozba se zrcadlila ve tvářích barevných členů výpravy.
3: A tehdy jsem si uvědomil, že Summerlee a Challenger jsou obdařeni nejvyšším druhem statečnosti, totiž statečností vědce. Ani v tento den, vyplněný neustálou a záhadnou hrozbou, neunikl pozornosti našich dvou profesorů jediný pták ve vzduchu, ani jediný keř na zemi. Chvilkami se chovali tak, jako by spolu seděli v kuřáckém salonu Královské akademie věd v Londýně. Jen jedinkrát se jim uráčilo zmínit se o Indiánech.
1: Kanibalové kmene Miranha nebo Amahuaka.
6: Předpokládám, že jejich řeč je polysyntetická a že také náležejí ke kmeni mongoloidnímu.
1: Není mi známo, že by v tomto světadílu existovala řeč jiná, ale vaši teorii o mongoloidnosti považuji za podezřelou.
6: Domnívám se, že i minimální znalosti srovnávací anatomie by pomohly tuto teorii uznat.
1: Minimální znalosti ano. Ovšem člověk se znalostmi opravdovými dochází k jiným závěrům.
0: Výpravu však nakonec nikdo nepřepadl a bubnování druhý den odumřelo kdesi v pralese. Toho dne byl profesor Challenger od samého rána nesvůj. Ani na okamžik nespustil oči z břehu. Pojednou div nevyskočil z kánoe.
1: Co tomu říkáte?
6: Je to zajisté palma asajská, pokud dobře vidím, co ukazujete.
1: Přesně tak. Zvolil jsem si svého času asajskou palmu jako orientační bod.
6: Znamená to, že už jsme na místě?
1: Tam, kde vidíte to světle zelené mlází, tam mezi těmi velkými bavlníky, je má soukromá brána do neznáma.
0: Po dalších několika dnech plavby boční říčkou, při jejímž ústí se nalézala asajská palma, se kánoe několikrát ocitly na mělčině. Bylo jasné, že odtud budou muset cestovatelé dál už po svých. Při vykládání zásob a materiálu udílel Challenger kde komu instrukce.
3: A tehdy došlo k té hádce. Challenger totiž přidělil profesoru Summerleeovi k jeho osobnímu výstroji barometr. Ano, docela obyčejný a lehký barometr.
6: Smím se vás, pane, zeptat, z čeho odvozujete své právo udílet rozkazy?
1: Ze své funkce vedoucího této výpravy, profesore.
6: Jsem nucen prohlásit, pane, že tuto vaši funkci neuznávám.
1: Prosím. Snad tedy, abyste, profesore, laskavě definoval mé postavení.
6: Pane, jste člověk, jehož pravdomluvnost byla vzata v pochybnost a je tudíž sporná. Tato komise má za úkol dotyčný spor rozhodnout. Kráčíte, pane, se svými soudci.
1: V tom případě jděte klidně svou cestou. A já se tu posadím, odpočinu si a pak vás budu následovat. Nejsem-li vůdcem výpravy, nemůžete po mně chtít, abych vám ukazoval cestu.
3: Musím napsat, že naštěstí jsme už dříve objevili, že oba naši vědátoři mají nejhorší možné mínění o jistém doktoru Aylingworthovi z Edinburghu. Kdykoliv padlo jméno tohoto skotského zoologa, vždycky se oba profesoři ochotně spřátelili a společně hanobili svého soka. Nejinak tomu bylo i v této situaci.
0: A tak se nakonec těsně před cílem výprava nemusela otočit a vrátit s nepořízenou do Londýna. Druhý den poté, co opustili kánoe, spozorovali, že se celý ráz krajiny mění. Cesta kolem neustále stoupala, lesy řídly a ztrácely tropickou bujnost.
3: 9. dne poté, co jsme zanechali kánoe dole na břehu, jsme měli za sebou asi kolem 240 pěších kilometrů. Stromy byly menší a menší a změnily se nakonec v pouhou kleč. Za to jsme se dostali do bambusové džungle. Byla tak hustá, že nezbylo než rubat si stezku mačetami. Nic jednotvárnějšího a únavnějšího jsem si nedokázal představit. I tam, kde byl bambus nejřidší, neviděl jsem dál než na 10-15 kroků.
0: Časně z rána následujícího dne se před výpravou rozprostřela mírně stoupající rovina. Pláň byla zakončena dlouhým, nestejně vysokým hřebenem.
3: Když jsme se přiblížili k jednomu z vrcholů, událo se cosi podivného. Challenger se náhle zastavil a vzrušeně ukazoval doprava.
1: Viděli jste? Summerlee, viděl jste to?
3: Ve vzdálenosti snad 2 kilometrů jsme spatřili něco, co vypadalo jako veliký šedivý pták, jenž se na líných křídlech pomalu zvedá ze země, pozvolna letí a v nevelké výšce nakonec mizí za kapradinovými stromy.
1: No, viděl jste to?
6: Co to podle vašeho názoru bylo?
1: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí to byl pterodaktylus.
6: Pterodaktylus? Co pak jste ještě nikdy neviděl čápa?
0: Když se expedici podařilo překročit další hřeben terénní vlny, spatřili před sebou palmami zdobenou planinku a za ní hradbu vysokých rudých útesů.
2: Ale to jsou přece ty, které jsem viděl na obraze.
4: Na jakém obraze?
2: Na tom, co namaloval Američan White, ten, který tu v Amazonii zahynul.
4: A kdo vám, Melone, ten obraz ukázal?
2: No přece profesor Challenger. Přivezl si ho odtud z Jižní Ameriky.
4: Podivné. A k tomu ten pták? Vsadil bych se, že jsem nikdy nic podobného neviděl. Že by to byl opravdu nějaký vyhynulý druh?
0: Profesor Challenger se naparuje jako pták a Summerlee mlčí. Ničemu nevěří.
3: Třeba zítřek rozptýlí naše pochybnosti.

0: V chalupě bydlel tatínek s maminkou, Franta a Pepina a jejich babička s dědečkem. Dědeček náramně rád kouřil, ale babička kouření nesnášela. Náramně ráda kouřila také kamna. Kamnům babička kouření nedovolila a dědečkovi jen o svátku Josefa, na Štědrý večer a v den železničářů, neboť se jmenoval Josef a býval u dráhy. Dědeček byl na tom lépe i proto, že chodil kouřit do králíkárny, zatímco kamna se ze světnice nemohla hnout. Bylo před Vánocemi. Ve světnici stál už stromeček, aby bylo kam dávat dárky. Ale netopilo se, protože v teple by jehličí předčasně opadalo.
1: Tady je ledárna,
0: hučela kamna, zimou jektala dvířky a kýchla. Dalo to ránu, jako když se vystřelí. Z krabice nadepsané pro Frantíka vyrazil husar s taseným mečem a volal: hrrr, na nepřítele! Protože si myslel, že vypukla válka. Ze škatule pro Pepinu to štěkalo a vrčelo, neboť v ní byl jezevčík Hamiro. Ten zase myslel, že myslivec vypálil na jezevce a propadl lovecké vášni. Pletací jehlice, dárek pro babičku, leknutím propíchli vánoční balení a popleteně se rozhlíželi, co se to děje. Tatínek měl pod vánočním stromkem holicí strojek a ten hned začal holit kaktus, což byl dárek pro maminku. Kaktus se bránil, protože ohlený kaktus vypadá jako okurka. Ze své krabičky vyskočila také píšťalka a hlasitě pískla. Píšťalka byla dárek pro dědečka, neboť se mu pořád stýskalo po pískání na nádraží. Pro dědečka byl pod stromečkem ještě štědrovečerní doutník.
1: Ukaž se, zbavili nepříteli, vykřikl husar a zašermoval šavlí, aby se vidělo, kdo má kuráž.
0: Jezevčík Hamiro myslel, že se ohnal po něm a kousl ho do holinky.
1: Kde to jsme? Zeptal se kaktus.
0: Nevěděl to husar, nevěděla to píšťalka, nevěděli to pletací dráty ani nikdo jiný, ale kamna řekla:
1: vlezte si zase do krabic. Jste vánoční dárky a musíte čekat, až si vás lidi nadělí. To zrovna, mně je hrozná zima, ještě bych se nastyd, řekl kaktus.
0: Kdybys chtěl, upletli bychom ti svetr. Nabídla se mu pletací jehlice a druhá pletací jehlice přikývla.
1: Pojďte si radši hrát na slepou bábu, to se zahřejeme všichni,
0: navrhl jezevčík Hamiro a už se těšil, jak prožene husara. Hned si dal zavázat oči a pustil se za ním, protože pes pozná každého počichu. Husar utíkal a jezevčík Hamiro za ním, ale babu mu pořád nedával. Když ho pořádně prohnal, chytil ho za šos a štěkl. Teď si baba ty.
1: Já, že jsem baba? Rozkřikl se husar a zase tasil šavli. Já, který se proslavil husarskými kousky.
0: Schválně, předveď nějaký husarský kousek. Popichovali ho pletací jehlice.
1: Zrovna vám budu něco ukazovat.
0: Odsekl husar jako šavlí a bylo pohře.
1: Já vím co. Budeme hrát škatule, škatule, hejbejte se, řekl kaktus.
0: Jak se to hraje? Zeptal se doutník.
1: To se hraje tak, vysvětloval kaktus, že každý je ve své škatuli a kdo škatuli nemá, ten je hejhula. A když hejhula řekne škatule, škatule, hejbejte se, musí každý ze své škatule ven a honem se schová v cizí škatuli. Na koho škatule nezbude, ten je zase hejhulou.
0: A kdo vyhraje toho buřta? Chtěl vědět jezevčík Hamiro.
1: Jakého buřta? Divil se kaktus. Každá pořádná hra se hraje o buřta, tvrdil jezevčík Hamiro. Proč zrovna o buřta, řekl husar. Mnohem lepší je hrát o doutník.
0: A pokukoval po doutníku pro dědečka.
1: V tu chvíli projevila zájem o hru také Kamna a už se viděla, jak si vykuřují. O mne nikdo hrát nebude, rozčilil se Doutník. Nehraje se ani o buřta, ani o Doutník, řekl Kaktus. To je divná hra. O co se vlastně hraje? O nic. Kdo bude nejvíckrát hejhulou, bude hejhula nejhejhulovatější.
0: Dárky se daly do hry. Hejhulou byly nejdřív pletací jehlice, protože byly zabaleny jen v papíru a žádnou škatuli neměly. Postavili se doprostřed mezi dárky a vykřikli. Škatule, škatule, hejbejte se. Všichni vyběhli a pletací jehlice hned hupsly do krabice jezevčíka Hamira. Jezevčík Hamir skočil do husarovy škatule, husar byl jedním skokem v pouzdru holicího strojku, ten zase obsadil krabičku od Doutníku. Každý si našel prázdnou krabici, jen na Kaktus žádná nezbyla. Kodrcal se od jedné škatulky ke druhé, ale všechny už byly obsazené. Hej, hulou je Kaktus, pískla Píšťalka. Jen pačky, řekl Kaktus. Postavil se k Píšťalce a vykřik. Škatule, škatule, hejbejte se. Píšťalka musela z krabičky ven a Kaktus se hned uvelebil na její místě. Píšťalka pádila ke krabici na Doutník, kterou právě opustil holicí strojek a namířil si to do husarovy škatule. Všichni si rychle měnili místa a na ocet zůstal husar. A Píšťalka se mu pošklebovala. Nazdárek, nazdárek, hej hulou je husárek. Dárky hrály pořád dokola, až se venku stmívalo. Potom přišel dědeček a zatopil v kamnech. Sotva odešel, pustili se zase do hry a snad by hrát nepřestali, kdyby najednou necvakla klika. Někdo jde! Vypískla Píšťalka a každý rázem zmizel v nejbližší škatuli. Jen na Doutník se nedostalo a bezradně se rozhlížel po skrýši. Do světnice už vcházel dědeček s babičkou, tatínek i děti. Kamna honem otevřela dvířka a zavolala. Rychle, pojď se schovat. Doutník zmizel v kamnech, jako když dupne kočce za ocasem. Maminka začala nosit na stůl a všichni si přáli dobrou chuť. Po jídle tatínek rozsvítil svíčky na stromečku a nadělovalo se. Ale nebyla to nadílka, bylo to nadělení. Babička dostala Píšťalku, dědeček pletací dráty, maminka husara a tatínek jezevčíka, Pepina holicí strojek a Franta Kaktus. Nikomu nebyl jeho dárek vhod a všichni se jen kabonili. Ale potom se dědeček dal do smíchu a všechny smíchem z povedených dárků nakazil. Smáli se ještě, když babička řekla, tady někdo kouří, že jsou to zas kamna. A skutečně, kamna si pokuřovala na dědečkově doutníku. Doutník na špičce zčervenal, jak si ho kamna potáhla, i jak se na něj všichni dívali a ze zmatení vykřikl, škatule, škatule, hejbejte se. V tu chvíli dárky změnili majitele a každý dostal ten, který mu patřil. Všichni se smáli a nikomu nevadilo, že si kamna vykořují.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Přišlo jaro a balík jako by se toho ani nevšiml. Běhal po dvorku i po chalupě zakaboněný, jako kdyby venku bylo sychravo a plískanice. A zatím sluníčko dělalo své jarní divy a předvádělo taková kouzla se zahradou, že se lidé nestačili divit a Brundibára jen nevěřícně kroutila hlavou. Jenomže balík letos žádná jarní kouzla nevnímal. Mračil se, byl nevrlý, tváře měl ze samých starostí svěšené, uši mu plandaly po zemi a čumáčkem po ní stále rejdil a co si hledal. Ale co? Když to Brundibára pozorovala už několikátý den, neodolala a zeptala se. Ale ani se neptej, odbil jí kamarád. Ztratila se mi slepice. Slepice? Brundibára se upřímně podivila. Vždyť jich je na dvorku pořád plno. Pletou se, povykují, přes dvorek se nedá v klidu ani projít. To je toho, když jich bude o jednu míň. Jenže já jsem za ně zodpovědný, tvářil se dál nešťastně Balík. Musím je hlídat, dávat pozor, aby snášeli do hnízda a nezanášeli někam do kopřiv, do trní nebo bůh ví kam na zahradu. Pořád je přepočítávám, jenže teď jsem jedna dočista ztratila a nikde ji nemůžu najít. To je to moje soužení. A víš jistě, že chybí, zajímala se Brundibára. To si píš, ale nejhorší je, že hospodyně si toho vůbec nevšimla. Jestli kropenatku odnesla liška nebo tchoř, bude se mnou, až to zjistí, zle. Poslechni, Balíku, a kolik jich má být? Zeptala se zvědavě Brundibára. Aničin tatínek jednou povídal, že by z nich bylo celé fotbalové družstvo, kdyby uměli hrát kopanou. Takže jich musí být přesně 11.
4: 11? To bych nikdy nespočítala. To je na mě moc složité, svěsila hlavu Brundibára. Nám, kočkám, stačí na nejvýšší 1, 2. Víc myší v komoře nikdy není.
3: Bylo jasné, že svému kamarádovi nepomůže. Několik dnů byl Balík jako bez duše, až najednou se stal zázrak. Na dvorek se přibatolila pyšně a důležitě ztracená kropenatka a kolem ní se hemžilo, poskakovalo, pípalo a klopítalo hejno žluťoučkých kuřátek. Když to Balík uviděl, zůstal jako přimrazený.
5: Tak takhle to tedy je. Ona se někam schovala a vyseděla tam kuřata. A já na to nepřišel, já ji nenašel.
0: No musím uznat, pomyslel si strážce dvorku, je to chytrá slepice.
3: A šel k hejnu kuřat, že si k ním čichne a přivítá je. Jenže kropenatka proto neměla pochopení. Jen se jezevčík přiblížil, už se načepířila.
2: Ko, kdo, kdo, ani krok, ani krok, ani krok.
3: Její řeč zněla jako dělová kanonáda. Balík se pro jistotu držel v úctivé vzdálenosti, ale přesto mu vrtalo hlavou, kde si kropenatka udělala hnízdo, že na ně nepřišel. Ale i to se brzy vysvětlilo. Hnízdo si neudělala kropenatka, ale připravila jí je sama hospodyně, když poznala, že slípka začíná kvokat a chystá se mít rodinu. Nahoru na dřevník jí dala proutěnou kukaň s hliněným vajíčkem jako podkladkem, aby si tam kropenatka zvykla. V dřevníku měla kvočna klid, nikdo ji nerušil a ani Balík ji tam nevyčenichal, protože kukaň byla až vysoko pod střížkou. Teď měl ovšem Balík o starost víc. Musel na dvorku hlídat i kuřata. Kolik jich bylo, to nikdy nespočítal. V tom jejich hemžení a pobíhání se nedokázal vyznat. Ale bylo jich tolik, že kdyby uměla hrát fotbal, byla by na dvorku 2 mužstva a ještě by zbylo pár náhradníků. Brundibára se s kuřaty moc nekamarádila. Jen zpovzdálí pokukovala po té hemživé a batolivé rodince, jak se má na dvorku čilek světu. A co si divného se jí usadilo v hlavičce? Sousedovic černobílý Macek a taky mourovatý Míša z chalupy na návsi se teď velice často objevovali poblíž chalupy, kde Brundibára bydlela. S Balíkem se kočka sice pořád kamarádila, ale přece jen to už nebylo takové jako dřív. Přistihla se, že i když si s Balíkem o něčem povídá, myslí přitom na Macka a na Míšu. A když ti dva přišli jednou v noci pod okna jejich chalupy a zpívali tam Brundibáře na počest své kocouří zpívánky, byla z toho, jak se říká, celá pryč. Jenomže ona nebyla pryč jenom, jak se říká. Ona byla pryč celé 3 dny. Nikdo v chalupě o ní nevěděl. Ani Balík, ani Aninka, maminka, ba ani tatínek. Pak se vrátila a dny plynuly jako dřív. Kuřata už dávno odrostla a Balík měl míň práce. Lebedil si. Jenže stalo se, že jednoho dne zas Brundibára zmizela. Balíkovi naskočily vrásky. Pak se náhle objevila, ale jenom proto, aby v kuchyni honem honem vylízala svou misku s mlíkem a zase byla pryč jako duch. Balík za ní volal: počkej, počkej, Brundibáro, budeme si hrát. Ale kočka kdepak? Nemám čas. Mňoukla jenom a zas byla neznámo kde. Tak to šlo den po dni. A Balík byl z toho všeho rozmrzelý. Že by si Brundibára našla jiného kamaráda? Má žárlit, nemá žárlit? Těžké rozhodnutí. A zase se to vysvětlilo tak, jak pes vůbec nečekal. Jednou ráno se Brundibára přišourala do kuchyně ke své misce nikoli sama, ale se třemi koťaty. Jedno nesla v zubech, dvě už koukala na svět doširoka otevřenýma očima a ťapkala za mámou. Jedno bylo po ní, druhé celé černé a třetí černobílé. To bylo v kuchyni pozdvižení, aspoň pro Balíka. Ostatní a možná i Aninka patrně co si tušili. Balík pochopil, že teď je tady úplně zbytečný. Nikdo si ho ani nevšimne. Všichni se budou točit jen kolem těch kočičích mrňousků. Ach jo, to je život. Kropenatka si zmizí a přivede hejno kuřat. Brundibára zmizí a přivede tři koťata. A já? I kdybych zmizel na celý týden, nepřivedu ani jedno štěně. Je tohle nějaká spravedlnost? Balík zalezl do svého kouta u kamen. Ze zoufalství se stočil do tak malého klubíčka, že se celý obtočil svým dlouhým ocáskem a přemýšlel o nespravedlnosti světa. Ale nebojme se o něj. Jezevčíci dlouho smutní nezůstanou. A navíc Balík přece není sám. Má svého pána, paničku a taky Aninku. No a samozřejmě i svou kočičí kamarádku Brundibáru, která se k němu určitě vrátí.
6: Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás v Bulerbinu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perničky. To je u nás skoro tak veselo jako o Štědrém večeru. Lasebose a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme upéci, co kdo chceme. Představte si, že když jsme teď posledně měli péci perníčky, tak na to Lase zapomněl a šel s tatínkem do lesa na dříví. Ale v lese si najednou vzpomněl, co je za den, a letěl zas domů, že se kolem něho sníh jen prášil, jak říkal tatínek. Bose a já jsme se už dali do pečení. A bylo to jenom dobře, že Lase přišel o trochu později, protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. A když Lase peče s námi, je to skoro nemožné, abychom si já nebo Bose mohli tu formičku půjčit. Ale teď jsme si pospíšili a upekli jsme si každý 10 prasátek, než Lase celý uřícený přiběhl z lesa. Pánečku, ten měl hezky naspěch, aby nás s pečením dohonil. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když se všechny perničky už vyndaly z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý Bulerbin a všem jsme dali hádat, kolik je v láhvi hrášků. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lase nosil lahev a Bose perníkovou cenu a já měla zápisník, kam jsem si zapsala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já z toho měla velkou radost. Hádal, že v lahvi je 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Anata si zase myslela, že tam je 3000 hrášků. To je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčků jsme měli taky zábavu, protože to jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. Když řežeme vánoční stromky, jsou s námi všichni tatínkové z Bulerbinu a samozřejmě všechny děti. Maminky musí zůstat doma a vařit. Chudinky. Vzali jsme si naše velké mlékařské saně, na kterých vozíme mléko z Bulerbinu. Lasebose a já, Brita a Anna a Ole, jsme se směli na nich vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval. Olův tatínek a Britin a Anin tatínek šli za saněmi a smáli se a povídali si a my na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat, abychom se mohli podívat, jestli jsou hezké nebo ne. Uřízli jsme 3 velké hezké smrčky. 1 pro Norgorden, 1 pro Melangorden a 1 pro Sir Gordon. A potom jsme uřízli 1 malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě 1 malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin do Levnesu. Večer před štědrým dnem jsem byla moc mrzutá, protože se mi zdálo, že maminka a Agda nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo tak nepříjemně a nepořádně. Trochu jsem si kvůli tomu i zabrečela, než jsem šla spát. Na štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a... jak tam bylo krásně. Na podlaze byly nataženy nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny byl navinutý červený a zelený a bílý krepový papír a velký rozkládací stůl byl pokryt vánočním ubrusem a všechny měděné mísy byly nově vyleštěny. Měla jsem takovou radost, že jsem maminku musela obejmout. Lase a Bose se přihrnuli hned na to a Lase, když uviděl ty nové hadříkové koberce, řekl, že cítí vánoční náladu až v žaludku. Na štědrý den dopoledne chodíme my děti z Bulerbinu vždycky ke Kristin do Levnesu s košíčkem plným dobrot, které připravili naše maminky. Dřív ale vždycky jdeme k dědečkovi, myslím tím Britina a Anina dědečka. A popřejeme mu pěkné Vánoce a díváme se, jak Brita a Anna strojí jeho malý stromeček. Taky přitom trošku pomáháme, ačkoliv Brita a Anna to nejraději dělají sami. Dědeček už nevidí, co věšíme na stromeček, protože je skoro slepý. Ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Levnesu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak, jak to má na štědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lase nesl košík a Bose a Ole smrček. Brita, Anna a já jsme